0: za stranu a za lidi. Dobrý den, paní Karol.
1: Dobrý den, já vás zdravím.
0: Jsem rád, že jsme se tady sešli takto bratrsky před volbami pár týdnů.
1: Tak, v prostorách Rádia Xaver.
0: Rádia Xaver. A žena teď v tom v rádiovém koutku dobře?
1: Mně tady vůbec dobře.
0: A víte, čím to je? Já vám to řeknu přesně. To je proto, že tady běhají ty světýlka na tom mixpultu.
1: Jo. Já myslím, že je tady ten genius noci, nebo
0: noci,
1: voci.
0: No, voci.
1: Co, holci?
0: Je to tak, holci. Na kolikátce to, paní Karlo, máte dneska?
1: No dneska nic moc, já tak na trojce.
0: Ale?
1: No, mě vyděsila cestou sem, když jsem sem jela ve vlaku, zpráva, že mladí lidé prý nesouloží. A já se hrozně bojím toho, abych to nějak kvůli statistice nemusela za ně o víkendu dohánět. To víte, v mém věku už to jednoho unaví.
0: Ale že vy takhle k těm sexuálním tématům tak těhnete, to vám řeknu.
1: No vidíte to a mladý ne.
0: Že vám to dokonce zkazí koeficient dobré nálady až na trojku.
1: No.
0: Ta trojka už je fakt jako, to jste snad nikdy neměla.
1: No.
0: Nemůže to být těma zelenýma šatama?
1: Ne, no tak minule jste mi vyčítal, že moje modré šaty se žlutými puntíky vypadají ukrajinsky, tak já teďko jsem tak jako v těch barvách toho Green Deala.
0: No, já to spíš vidím, že máte krásné zelené šaty. Já to musím popsat všem, kteří to nemají s obrazem na XTV, ale poslouchají to v rádiu Xaver třeba, nebo na YouTube jenom jako zvuk. Vy máte zelené šaty s barevnými aplikacemi a vypadáte jako paní nadlesní.
1: Jo, a teď jste nás připravil o předplatitele, protože kdybyste to tak barvitě nepopsal, tak by lidé byli zvědaví a koupili by si prémium.
0: No oni teď budou zvědaví, jak vypadá paní nadlesní, když je tuze noblesní, jak říká Svěrák. Znáte to?
1: Neznám.
0: No on kdysi otextoval známou melodii ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta
1: ta ta ta ta ta ta ta ta
0: ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta
1: ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta
0: ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta Protože mně se zdá, že vy jste omládla na té dovolené.
1: No a počkejte, teď mě čeká v týdnu další dovolená, to se vrátím jako miminko.
0: Opravdu, ještě další dovolená? Mm-hmm.
1: No, tak to dobře je... mě tady platíte, to víte, to se to rajzuje po světě.
0: Potřeba snížit honorář, ale to je jednoduchá pomoc. No, vy říkáte na trojce a chcete vědět, na kolikátce to mám já?
1: No, jednoznačně.
0: Jak moc to chcete vědět?
1: Na stupnici od 1 do 10, 12.
0: To je dost. Tak já to představte si mám na 7 a něco.
1: Mm-hmm.
0: Pravda, ráno jsem se probudil a to se... Až budete v mém věku, tak se vám to taky bude stávat, že se probudíte a nevíte, kde jste a co, který je rok a co se děje. A trvá vám několik sekund, možná desítek sekund, než to zjistíte. A je to projev jako stáří, jo?
1: Jo.
0: 56 mě. No. A takže mě to tak zarazilo, jsem to měl tak sotva na 4. Pak jsem šel do sprchy, kde mám nový sprchový gel, který jsem dostal k Vánocům. Od někoho, už nevím od koho, možná od vás.
1: Ne.
0: Od vás.
1: Já většinou nedávám věci, které takhle dlouho vydržejí.
0: Od vás byl ten iPhone, ne?
1: Mm.
0: No a paní Karol, já nevím tu značku, a to tak krásně vonělo. Já jsem to na sebe pořád mydlil. A tam mě to stouplo až na 6.
1: Ano.
0: Pak jsem jel do práce a tady ruský vajíčko a to... překročilo 7.
1: Fakt jo.
0: Ještě do večera můžu být na 2, jo? To je jen tak, abyste věděla.
1: No, já zase čekám, že se mi to do večera vylepší.
0: Vylepší?
1: No, protože já hned tady po natáčení běžím, se běhnu z kopečka a jdu do kina na premiéru nového hororu.
0: Vy jste na horory?
1: Jo.
0: To je pro děti, ne?
1: Ne, to není pro děti, to je taková příprava, kdyby to náhodou toho 4. večer dopadlo nějak špatně, tak já už budu mít natrénováno.
0: A bude to horor Hadi v letadle?
1: Ne, bude to v zajetí démonů.
0: Ježíši Kriste.
1: No, nejhorším by to po volbách mohlo být v zajetí pěti koalice.
0: Jasně.
1: Ale já jdu trénovat s démonama.
0: Ale už ten název evokuje, že to bude volovina úplně nad ranc.
1: Ne, to je podle skutečné události.
0: Jo,
1: pozor.
0: Určitě.
1: No jasně, to je podle skutečné události. Vás nikdy neposed démon? Nebo?
0: Ne.
1: Tak to byste to měla napravit.
0: No, tak nevím, třeba jsem jenom cynický.
1: A myslíte, že na cynický lidi to nechodí, jo?
0: Já nevím. Nemám žádný démon. Nebo jo?
1: To je možná tím, že máte ten vonavý sprchovej gel.
0: No a říkal jsem si, že byste to měla zažít. Tak až přijdete ke mně do mansardy na návštěvu, tak já vás vyženu do sprchy a dám vám tam ten gel a schválně se budu dívat, já to mám prosklený, ten sprchový kout, jak se tím mydlíte, abych věděl, když se vám budu dívat, já se budu dívat jenom do očí, nebojte se, abyste neměla strach, že bych se vám díval někam jinam. Jestli to působí i na vás, protože budete úplně rozplynutá.
1: Jo, no já bych se klidně u vás stavila hned o víkendu, ale jak říkám, já se budu mít kvůli těm mladým jiný plány. No a co budete mít na víkend? Vy nemáte zase v plánu nějaký mecheche vlastenecký?
0: Tak, abych to nazval přesně, abychom nechodili kolem horké kaše. Paní Karol má prostě na víkend domluvený sex, což je super. To vám závidíme a vlastně jen houšť a větší kapky. Na to nelze nic jiného říct. A já teď poslední dobou jezdím po vejletech.
1: Já právě vím, že jste byl na vejletech, no. Byl jste v Příčovech?
0: Jo, to jsem byl nejdál. No. V Příčovech, tam jsem byl, paní Karol, představte si, jenom asi půl hodiny.
1: Mm-hmm.
0: Z takových i technických důvodů bych řekl.
1: Jo, že vás Oganesian polil vodou, nebo?
0: Kdo?
1: Oganesian, to byl ten, co tam dělal tu protidemonstraci.
0: Jo, tak to já jsem tam nevěděl. Já jsem tam přijel až v odpoledních hodinách, kdy už to bylo tam všechno v klidu, až do chvíle, než se mě chtělo čurat.
1: No.
0: No a tam byly takové ty krabice umělohmotné.
1: No.
0: Jak tam vlezete, zavřete se, ono to tam strašně smrdí nějakou chemikálií.
1: Tojtojky.
0: Tojtojky.
1: Yeah.
0: Tojtojky.
1: Vy jste nešel na tojtojku.
0: Mně to dělá problém.
1: Proč pak?
0: Já nevím, já mám nějakou fobii stojtojek.
1: Tak to já nechápu.
0: Jak to?
1: No já ji nemám, mně se tojtojky líbí. Já když to vidím, tak tam jdu se podívat.
0: Fakt? Tak
1: no.
0: Kolik to může stát, že bych vám koupil k Vánocům na zahradu?
1: Hele, prej ten pronájem je docela drahý.
0: A jak pronájem? Abyste no to vlastně
1: se
0: pronájem,
1: ne, to se pronajímá na akce.
0: Ale dobře, tak někdo to vyrábí.
1: No.
0: Já nechám vyrobit tojtojku s nápisem zde močí paní Karol, dám vám ji na zahrádku a vy, když to máte ráda, tak...
1: Ne, já na těch akcích to mám ráda,
0: jo,
1: to tak
0: akcích.
1: Jako patří k tomu koloritu. Že když už člověk neví, kam by se schoval, tak zaleze na tu tojtojku.
0: Paní Karol, to je fakt jako divný.
1: Není.
0: Je to hrozně nepříjemný, no prostě, jak vám to mám říct. A navíc ještě s tím mám jeden problém.
1: No, jaký?
0: Mě to evokuje Naked Attraction.
1: Čeho?
0: Naked Attraction.
1: No.
0: A kvůli tomu tam nechodím.
1: Jo, a co to je?
0: No, to je reality show, která běží v Čechách na Očku, kde je, představte si, 6 barevných, naprosto to vypadá, tvar je úplně stejný jako tojtojka, každá ta tojtojka svítí jinou barvou a uvnitř je nahatý člověk. Muž, žena, nebinární, muž, nebinární, a jiní. A je tam jeden nebo jedna, která si vybírá, s kým půjde na rande a do koho se posléze zamiluje.
1: Jo.
0: A zvedá se ta přední stěna. Prvně po kolena, potom po pás, pak po prsa a pak celý. Tam stojí nazí lidé. Ta reality show je celá založená na tom, že se tam lidi úplně obnaží a moderátorka tam se soutěžícím to hodnotí. A říká, chceš jít blíž? Ano. A teď já jsem se díval na finskou a španělskou verzi a tam zaznívaly neuvěřitelné výroky. Paní Karol, to byste se zbláznila. Ona, třeba ta moderátorka říká takové industriální učitelce, která si tam přišla vybrat partnera, do kterého se posléze zamiluje. Hmm. A ona to různě komentovala. Byly tam hrozný zjevy.
1: Jo, jo.
0: Jako, to je, jako bych tam šel já se svým jako pytlem cementu na břiše. Jo. Hrozný. Potetování různě prostě. A učitelka říkala, ten má, ona všichni to chválí. Má skvělej zadek, ty tam vidíte tu pomerančovou kůru.
1: Jo.
0: A ona říkala, no tenhle má výborně situovaná varlata. No já jsem zrovna se na to díval, byl jsem jak poskládaný v křesle a neměl jsem úplně dobře situovaná.
1: Já myslím takže, ovládat, že jste neměl dobře situovaný, abyste to přepnul.
0: Takže když jsem se pohnul, tak mi to zabolelo. Tak jsem říkal, na tom něco bude. No a teď různě ona komentuje všechno prostě, zadek, přirození a tak. No a byla tam třeba paní v té jedné tojtojce a ona vám měla pindíka.
1: Tak to musela být pěkná paní.
0: Jako šikovná, šikovná.
1: Šikovná dcerka.
0: Ale do poslední chvíle to vypadalo, že to je muž a ona nakonec měla oboje. Ale byla vyřazená.
1: A to je divný, bylo vidět, že se připravovala.
0: No a škoda, že na to nejsou sázky, protože já vidím při prvním záběru, kdo vybírá a jak zvednou nohy, tak přesně vždycky odhadnu, koho si nechá.
1: No, ale víte, jak to bude krásný, až za nějakých 50-60 let budou tyhle ty lidi vyprávět vnoučatům. Babička, jak jsi se potkala s dědečkem? No, vylezl z tojtojky a měl dobře situovaná varlata.
0: No, ale to tak přesně. A pozor, a teď se bude natáčet česká verze. Už existuje česká jaksi moderátorka. No a já jsem nás tam přihlásil.
1: Jo.
0: No. Protože tam jsou všechno, na co si vzpomenete, bisexuálové, všechno. No. Takže je tam třeba paní, no pán, říká mě jedno, jestli to bude ženská nebo chlapa. No jasný. A takže bychom to udělali tak, že bychom stáli vedle sebe v tojtojce.
1: Ale tak hele, když narazíme na někoho, kdo není moc vybíravý, já bych tomu nějakou šanci dala.
0: Ne, my bychom si dali podmínku, že buď to oba dva.
1: Nebo ani jeden.
0: Nebo ani jeden.
1: Jo.
0: A nebo bychom se spolu narvali do jedné tojtojky.
1: Ty bláho.
0: A řekli bychom, ne, my jsme nerozlučné, nerozlučná dvojice, naše přátelství je pevné jako kdysi se Sovětským svazem a my chceme být v jedné tojtojce. Je to geniální. Naked attraction. Podívejte se na to, fakt se nasmějete.
1: Já to zkusím, ale já možná tu lásku k těm tojtojkám mám jako ze skautských táborů, protože tam byly ty kadibutky.
0: Nezaměňujte tojtojky a latriny.
1: No ne, mě to to evokuje, protože já se pamatuju, tenkrát to byl jeden z prvních skautských táborů po revoluci, takže mě bylo nějakých kolik, 8 třeba. A vždycky jsme dostávali seznam, co máme na ten skauták mít sebou. Jedna spolužek byla baterka. Tak já jsem šla za babičku a říkám, babi, prosím tě, půjč mi baterku. Měla takovou to možná si to vzpomenete, takovou
0: Karol,
1: tu placatou.
0: Já tuším, jo. Já jsem taky jezdila, já si pamatuju, kolik jsem jich tam viděl svítit několik dnů. Mně to je úplně jasný, to byla naprosto tradiční věc, která se stávala, že spadla do těch oven.
1: No, protože jak jdete a svítíte si.
0: A baterka tam svítila několik.
1: Dokud nezapadala.
0: Tak.
1: No.
0: Tak.
1: Akorát, že oni si ze mě všichni dělali legraci, že mi to jako budou vytáhnout. A mně jak bylo těch 8, já tomu věřila. A pak jsem byla hrozně zklamaná, že to nikdo neudělal. A babička byla zklamaná, že přišla o svoji jedinou baterku. To v tojtojce, když se vám to stane, tak už to nesvítí.
0: No, tojtojka, to je takový moderní, rozumíte, jakýsi nafoukaný, stará, poctivá latrina.
1: No.
0: Když byla, vlastně to, ještě si představte, to bylo většinou dřevěný.
1: Ano.
0: A vy jste tam seděla a říkala jste si, propadnu se teď dovnitř. Nebo tentokrát ještě ne. A teď se tam různě na táboře pionýrském se z toho dělali různý srandy.
1: No.
0: Že se jakoby ze dřeva u nás někdo vyrobil splachovadlo nahoru do rohu. A já nevím co všechno. A dávali se tam načtení různý knížky na provázku.
1: Jo, jo, jo.
0: Tak.
1: No ale víte, co to ještě, já nevím, jak to funguje dneska, myslím, že dneska už by to hygienici zatrhli, ale my, když jsme jezdili na ty tábory fakt v začátku těch 90. my, když jsme na ten tábor přijeli, my jsme si to tam museli postavit.
0: Vykopat.
1: Tam vykopala se díra, na tu se umístila ta konstrukce dřevěná, ano, kterou někdo, ano. Pak jsme šli a hloubili jsme ještě v sakovačku a odpadovku. To ty mladí vůbec neznají. Oni nejenom, že nesou ložej, oni ani nikdy nestavěli latrínu.
0: Ano. A vy říkáte začátkem 90. já toto pamatuju ještě před 90. za to táče, kdy přijeli, jezdili hygienici to kontrolovat a musel se to zasypávat vápnem.
1: Jo, tak my jsme to zasypávali jen tak hlínou.
0: Zase bylo vápnem. Musel vykopat a tak, no tak... Máme teda téma, dneska to vám řeknu.
1: No, já jsem kolikrát od té doby přemýšlela, to byl tenkrát tábor u Chotěšova. Já dokonce jsem se pak na to místo jela podívat, když jsem v Plzni studovala na Vysoký. Já si myslím, že ještě po letech by se to tam dalo vykopat, ta baterka.
0: Vám říkám, že za jeden turnus, ve třeba 14 dnů na táboře, tam těch baterek bylo tak 5, co pamatuju já.
1: No vidíte to, tak bych si mohla i vybrat.
0: Z toho 3 moje. Ale neumím se to zase představit dneska, protože dneska jsou takový ty svítidla, který svítí třeba týden.
1: Jo, to je pravda.
0: Tak já se bojím, že když 3 lidi to tam během týdne, tak to bude jak Las Vegas.
1: No vidíte to, pak se lidi věří, že existuje UFO.
0: No. No, máme jako podobný zážitky. My jsme táborníci,
1: jsme tak zhruba
0: trampové,
1: stejně staří.
0: Teď vy jste paní nadlesní ještě k tomu. No ale pojďme opustit to
1: tojtojku.
0: Tojtojky a latriny k něčemu významnějšímu.
1: Jo, a co by to mělo být?
0: Včera, dnes a zítra.
1: Včera, dnes a zítra. No, včera, dnes a zítra, přesněji řečeno dnes, tady máme jedno velké výročí.
0: Oh.
1: To se držte stolu.
0: Kdo má narozeně?
1: No, copak, kdo, ale co?
0: Co?
1: No, dnes je to přesně 20 let, co se začal vysílat legendární nekonečný seriál Ulice.
0: 20 let už
1: to
0: vysílá?
1: No jo, 20 let se to vysílá. A minimálně ještě dalších 20 let bude.
0: Paní Karol, představte si, že já jsem neviděl nikdy ani minutu Ulice. A to jsem... na všech těch možných streamovacích službách a všude možně viděl takový sračky, že Ulice proti tomu musí být Amadeus. A já vůbec k tomu nemám vztah, já vám ani neřeknu žádný jméno nebo žádnou postavu. Kdo tam hraje třeba v Ulici?
1: Já nevím.
0: Nekoukáte taky?
1: No. Já akorát vždycky vidím ty ukázky, to mě utvrdí v tom, že o nic nepřicházím. A já jsem ještě z takový té staré generace, která když ten seriál nějak začal, tak čekám, jak to skončí. A když vím, že tohle nikdy neskončí, tak co bych se na to dívala?
0: No jo, to jo, máte to pravdu.
1: Podívejte se, vemte si krásný seriál 30 případů majora Zemana. Začal tam Honza jako mladý, pak se postupně vypracoval až na Majera.
0: Jako Honza Zeman.
1: Honza Zeman všechny kriminální případy vyřešil. No, potom nakonec byl poslední díl, Růže pro Zemana, konec, zvonec, vyřešeno.
0: Růže pro Zemana.
1: Růže pro Zeman, já umím všechny. Smrt u jezera, Vyznavači ohně, Loupež sladkého i Rubínové, Kříže, Hon na lišku, Bestie, Mědírtina, Strach, Loď do Hamburku, Vrah se skrývá v poli, Křížová cesta, Kleště, Romance o nenápadné paní, Konec velké šance, Kvadratura ženy, Dáma s erbem, Prohleté dědictví, Bílé linky, Třetí housle, Modrá světla, Pán ze Salzburku, Tatanské pastorále, Šťastný a veselý, Klauni, Štvanice, Studna, Rukojmí v Belavista, Poselství ze známé země, Mimikry a Růže pro Zemana.
0: Fakt takhle.
1: No.
0: To je ale neuvěřitelné.
1: Já jsem si tamhle na stěnu napsala tahák.
0: Ne, tady tabulecti z Vilzonky ještě. To je dobrý, tak to paní Karol, klobouk dolů.
1: No vidíte to.
0: A máte ještě nějaký takový to husarský kousek?
1: Za nějakou podobnou úchylku.
0: Ne, ne.
1: Ne, tak já si pamatuju spoustu věcí.
0: Můj kamarád Miloš Pína umí vyjmenovat všechny rodiny z Kulového blesku.
1: Fakt jo, tak to je dobrý.
0: A stejně Knotkovi, Fazekašovi, Mistr Bílek, všechno to, všechny ty rodiny.
1: Flígr Konečná.
0: Opatrná.
1: Jo, opatrná, opatrná Flígr, ano.
0: No, A nedal bych je dohromady, kdyby jsme chvilku přemýšleli, tak by nám chyběly tak dva.
1: Ještě ten pan, jak ho hrál, no.
0: Knotek.
1: Ne, Knotek byl ta hlavní postava, Knotek to hrál Abraham, ale pak ten, co hrál v Cimrmanech Uhlo barona. Drahota.
0: Doktor Drahota.
1: Inspektor, nebyl on inspektor?
0: Nebo inspektor, Drahota? Ale stejně to nedáte dohromady.
1: No, nedáme, no.
0: A ze Kašovi. Flígr opatrná.
1: Paní Jechová, na to nemůžeme zapomenout, na to kvůli ní to tam málem skončilo.
0: No jasně.
1: Největší akce v dějinách stěhování končí v kuchyni paní Jechové.
0: A já to do dneška používám, že je něco směroplatný.
1: Jo, to já taky.
0: To, je to fakt dobře napsané, že?
1: Jo.
0: A myslíte, že je nějaký důvod k oslavě té u té ulice, nebo? Nám to je jedno, ne? Když se nedíváme.
1: No jo, tak je to pěkný, už to běží 20 let.
0: A je to poučný v něčem?
1: Určitě je poučný, na to asi nekoukat.
0: Řekněte teď všechny názvy dílů ulice.
1: Ale já si myslím, že tam se ty díly ani nemenujou, protože když to má 4000 dílů, vy byste chtěl vymýšlet 4000 názvů.
0: No, to je to poslední, ne?
1: No právě.
0: No a vy ještě u něčeho máte něco takového? Já bych to rozhodně chtěl slyšet.
1: Já nevím, tak umím na spaměť spoustu písní od pana Jahelky. Uh-huh. Umím odvyprávět některé povídky Šimka a Grossmana. Uh-huh. Umím některé povídky Menšíka.
0: Takže víte, co to znamená? To bych ještě stihl slést a osvobodit Milovského.
1: No tak tohle zrovna neznám.
0: To zrovna neznáte.
1: Ne.
0: A od Cimrmanů umíte naspamět co?
1: Od Cimrmanů moc ne. Tam umím jenom to, co bylo v nejisté sezóně.
0: Takže neumíte ani Maralíka?
1: Ne.
0: A toho umím já, představte si.
1: Kdo to byl?
0: No to je, jak měli tu báseň Maralík.
1: Neznám.
0: Slečna tichá za přepážkou, bankovky si počítá, náhle drobný mužík s taškou v záložně se ocitá. Nenápadný v overalu, v očích ale rysí svit. Krokem šelmy měří halu, může to jen lupič být. Ruce vzhůru nebo střelím, jde to jako na drátkách, již má v kapse lup svůj celý a už mizí ve vrátkách. Hleďme trachtu detektiva, na místě je co by dub, moudrou hlavou moudře kývá, je to starý ostřílený policejní sup. 2-3 hvězdy na píšťalku, je zde Frenka Doubrava, podívejte na čmuchalku, pach stopy už nasává. Dopadla už jinší ptáčky a vlastní řadu diplomů, jenže hned u zatáčky čuchá fena ke stromu. A pak je, že ho našli na tom stromě, už to dál asi neřeknu.
1: Jo. Ale i tak dobrý to, jako kam se na to hrabu se svým mužem ze Salzburku, tatranským pastorálně a rukojmím v Belavista.
0: Jak to pokračuje? Fena ke stromu. Na větvi byl lišák jeden, no ten si to odpiká, důmyslem a psem svým vedený žotrachta zatýká. Slečna tichá za přepážkou, lupič dostal 4 leta, jmenoval se Maralík, tak to končí.
1: Jo, tak.
0: Slečna tichá štěstím zkvétá, vesel skáče chytrý psík, lupič dostal 4 leta, jmenoval se Maralík. Se pamatuju od dětství.
1: To neznám, no ale to pěkný.
0: To je dobrý. A proč nosíme v hlavě takový kraviny, paní Karol?
1: Tak ono je to kolikrát tak jednodušší. Do té hlavy to leze.
0: Nosili volební program koalice Spolu třeba.
1: No, teď já jsem provedla hroznou věc. Jako.
0: Jak to?
1: No, my jsme natáčeli s Alex potrženo sečteno a já jsem jí zmuchlala a vyhodila volební letáček koalice Spolu.
0: A co tam bylo?
1: Já nevím, no, nějaký ty keci.
0: Ještě jste to nečetla?
1: Ne, tak ona mi to ukázala, půjčila mi to a já jsem to zmuchlala a zahodila. A říkala teda, že prej jsem byla skoro tak dobrá jako Miroslava Němcová, jak házala tou knihou. Ale já ještě musím natrénovat takovej ten výraz, tu třídní nenávist. To mi ještě úplně jako...
0: Všimla jste si mimochodem, že některé ženy, které tak výrazně a ostře v té politice vystupují a říkáte si... Protože si obecně říkáme, že ten ženský element je takový jako něžnější, milejší a o tom vždycky víc nás to šokuje, když třeba paní Němcová se takhle zachová, že oni mlčí.
1: To já si to neříkám, já znám ženský.
0: No a kdy jste naposled slyšela, že by se k něčemu vyjádřila paní Pekar?
1: No, ta už dlouho se nevyjadřuje, ta už je z politiky venku.
0: Ale jak, já si to myslím, že se je sněmovny pořád.
1: No jo, ale tak ona jim úplně nechce asi kazit tu kampaň.
0: Jo, takhle.
1: Jo, tak vemte si, že jsou věci, třeba takový ty dva svetry, na který se před volbama rádo zapomene.
0: No, tak já už bych to ani nepřipomínal, dva svetry, ne. Tak se sekla, ježiši.
1: O jeden.
0: O dva se sekla. Protože já neznám nikoho, kdo by seděl u televize doma ve svetru. Vy jo?
1: Teď už ne, to je pravda.
0: No.
1: No právě proto, že si všichni zatopí. Tam ona mířila, že jsme všichni zhýčkaní, že namísto, abychom si vzali ten svetr, tak otočíme kohoutkem a máme teplo.
0: A nemůže to být tak, že ona už tenkrát nás chtěla ochránit od těch emisních povolenek?
1: Vidíte to? Aha. My jsme jí tak dlouhou dobu kritizovali a ona nakonec byla vizionářka.
0: No, ale my jsme ji nekritizovali, my jsme docela jako si říkali, jako co? No.
1: Ale vidíte to, svetrem proti Putinovi se nám zvrtlo ve svetrem proti Ursule.
0: Ona totiž všechno měla blbě načasovaný. Vzpomeňte si, že ona vyjela s tričkem Ona vyjela s tričkem už nikdy fronty na banány. Paní Karol nám tady rozlila vodu, ale to nevadí, to dojedeme.
1: Jste pokřtěnej, Xavere,
0: ode dneška. Klidu, já jsem paní Karol, já nemám...
1: Nebudete mít mokrý kalhoty teďko?
0: No, v oblasti, jak si jste mě to vylila, že...
1: Aha. Ale pamatujete, jak jste říkal, že diváci mají rádi nečekané momenty, tak tady jeden byl.
0: Ano, toto byl velmi nečekaný moment.
1: I pro mě.
0: A myslím, že se vám povedlo, ale to je jedno. Podívejte se, kam máte ten výtok až. No, ne, dívejte. Na levé straně, z vašeho pohledu na pravé ano. straně, máte výtok až na okraj tady spádu. No, a ona v době, kdy vyjela s tričkem už nikdy fronty na banány, tak byly fronty, respektive fronty. No, nebyl penicilín, že? A já nevím, co všechno. A jí se to vždycky paní Pekarové trefilo blbě.
1: To je pravda. Měla ty telefony prodávat ještě o chvilku díl, trochu počkat a pak teprve s tím začít.
0: Jasně.
1: Já na vás vidím, že vy jste z té vody nervózní. Nemáte fobii z vody?
0: Nemám fobii z vody, nesmím ji mít v klíně. Jinak je to dobrý, což se vám povedlo úplně výrazně. Ale a začíná mě to právě chladit trošku. A nevím, jestli mám v tu chvíli pro tento okamžik dobře situovaná. Protože začíná být, a i ta klávesnice se na to nedívá nějak jako přátelsky na tu vodu.
1: Ne, ale stejně je to neuvěřitelné, když se vezmete, kolik vody se do té skleničky vejde, že jo?
0: No, paní Karol, když už se toto stane,
1: ano.
0: Tak nic nedělat, nic nedělat.
1: Ne?
0: Když už se toto stane, tak my musíme věštit.
1: Věštit z rozlité vody.
0: Věštit z rozlité vody. A podívejte se, z toho, jako Helena Růžičková by z tohoto vyčetla osud.
1: Jo.
0: A když si položíme otázku, jak dopadnou volby, tak my tady vidíme ty dva vaše výtoky.
1: Ano.
0: Nalevo a napravo. Tohleto, celé to jezero, to jsou hlasy pro Andreje Babiše.
1: Ano.
0: A tady ty ostrůvky, můžeme je nazvat pro tuto chvíli jedničkou, dvojkou a trojkou.
1: Počkejte, tady je čtyřka velká.
0: No to je velká čtyřka.
1: Ano, to je koalice Spolu.
0: Počkejte, já to takhle... Jo, koalice
1: to
0: Spolu.
1: To je koalice Spolu,
0: dobře,
1: tohle.
0: Dobře, takže to uděláme takhle.
1: Počkejte, teď máte koalice Spolu v klíně.
0: No to mám, no. Tady ty malé ostrůvky, to jsou takzvaný ztracený hlasy.
1: Ano.
0: Toto je Babiš a Spol. Tady ty co se jakoby oddělujou.
1: No.
0: Ty výtoky doleva a doprava. To je Šichtarová a Reichl.
1: To jsou přeběhlíci.
0: No.
1: No pak by mě zajímalo, hele, a počkejte, viděl jste to? Bublina splaskla.
0: Splaskla bublina. No, to byste mě teda otrávili, kdyby...
1: Mně se zase vybavila scéna z Jáchyme hoď ho do stroje. Celkově abstinent, ale vylilo se to.
0: No ne, paní Karo, povedlo se vám to. Já bych z toho věštil dobrou budoucnost naší země.
1: No, to určitě. To, protože jak se něco rozleje, to může znamenat jedině štěstí. Ještě bychom mohli příště, protože pořád ještě budeme před volbama, příště bychom mohli třeba rozflákat zrcadlo.
0: Nevím.
1: Ne?
0: To už je moc.
1: Ne? Ale je pravda, že to vylití vody bylo takový spontánní, jako spontánně rozbít zrcadlo.
0: Bylo to velmi spontánní, paní Karol, a já bych to tak spontánně neuměl.
1: Se řeknete, já bych to tak spontánně ukončil.
0: Naštěstí jsme na konci, musím, že se necítím úplně dobře, a dnešní Za stranu a za lidi skončilo povodní.
1: Ano. Dnešní speciální vodní díl.
0: Speciální vodní díl. Povodní.
1: No, Xavere, já vám každopádně přeju, ať se přes ten víkend nějak usušíte.
0: No,
1: jo. Jo.
0: Možná... Na dobře situovaný. Na... Děkuji, paní Karol, za stranu a za lidi. Já se těším na příště.
1: Já se taky těším, co vyvedu příště.
0: Budete mi zase nějaký překvapení?
1: Já nevím.
0: Že bych si za pláštěnku nebo něco. Tak jo, děkuji a nashledanou.
1: Mějte se krásně, nashledanou. Hraje vám. Oh, my music. Radio Xaver.

0: Česká a americká country na rádiu Xaver.
1: Country.
2: The absolute best.
3: All the time.
0: Rádio Xaver.
4: Vlastní krví slunce kreslí na skla oken krajinky. Odepšat se na zem snesly utahané vzpomínky. Otvírám jim do předsíně, zouvají si botičky. Neceženou do kuchyně na slaninu z vajíčky.

Kdy jsem pomáhal a kdy jsem zase škodil. Každá z nich je tou láskou s velkým L. Než se nají, tak jim stelu ve své noční košili. Snad si je moc pouštím k tělu, ale kam by chodili? Vykoupané, nakrmené, jdou si se mnou povídat, dokud nás hlad nezažene, jít se

0: Kdy jsem pomáhal a kdy jsem zase škodil, každá z nich je tou láskou s velkým L.
1: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
2: Toho 4. října večer nastane nějaká apokalypsa. Že nás někdo odsune někam na východ. Že sem přijede 4. října vítězně Putin na, já nevím, bílém koni nebo na tanku nebo na čem, pokud vyhraje Andrej Babiš. Takové to jako ještě větší přilévání oleje do ohně, který už stejně je sám o sobě obrovský. Tohle je podle mě největší rozdělení společnosti, větší než jsme zažili za covidu, větší než jsme zažili během prezidentské volby, a ono se to sčítá. Je tam efekt sněhové koule, kdy ta rozdělenost společnosti se vlastně jenom prohlubuje a ti lidé jsou víc a víc naštvaní, víc a víc na sebe nepřátelští.
3: Celý pořad Podtrženo sečteno s Karolínou Stoněkovou můžete sledovat už teď. Bez reklam a bez čekání. XTV.cz

snad že je příliš čistá, nebo snad že studí, já nevím. Jedna věc je však jistá, píseň o ní nutí. Myslel jsem totiž, v tom je ta potíž.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den?
2: Ksavre, ale vypuklo horký září, ne?
1: Horký září?
2: Horký září, no venku.
1: Jako babí léto?
2: Babí léto a babišovo léto, můžeme tak říct.
1: Babišovo, babišákovo léto.
2: No, je měsíc berlí, ne, hodnotovej, co?
1: Já jsem to pojal dnes v rámci naší názorné agitace. Mm-hmm. Tabule ctí, oběť atentátu, Babišák.
2: Ano.
1: Minutu ticha. Volby jsou zbraní pracujících. To jsem našel na internetu.
2: No to je naše zbraní, Xavere.
1: To je naše zbraní.
2: To jsme my.
1: My jsme lidi práce.
2: My jsme pěst dělnický tříd.
1: Přesně, protože my nežijeme z dotací.
2: Jo.
1: No.
2: A my, no, měl byste nějakou domluvit?
1: No.
2: Co?
1: Právě jsem se chtěl o tom pobavit. A září měsíc nálepkování, to jsem nikde našel, to jsem si vymyslel a to stoupí do učebnic.
2: Nevymyslel, Xavere. Já mě se řeknu, jste pěkná svině.
1: Vy mě nálepkujete.
2: No, jste pěkný kolaborant.
1: Kolaborant. No to mi říkal jeden pán v obchodním domě, jsme se potkali, říkal, kolaborante.
2: Řekl, jo? No. A s čím a s kým kolaborujete?
1: To už, já jsem mu říkal, máte něco, problém, řekněte mi to. A on šel raději dál.
2: A neměl berli.
1: Neměl berli, toho se začínám bát. Já teď... Co si o tom myslíte?
2: No je to příšerný, ale jako... Člověk by si řekl, viděl jste, jak okamžitě Fiala, Rakušana všichni začali posílat ty soucitné zprávy a tak?
1: Jako smutečný.
2: Babišovi. No, jako, že to je ohavný.
1: Jako že byste pozůstali a
2: já
1: tak.
2: Já si říkal, vy napsali, omlouváme se, to fakt ohavný, co jsme tady způsobili a zažehli tu atmosféru hnusnou, končíme, necháme toho.
1: A toto já nezdílím.
2: Ta atmosféra je hnusná, prostě vemte si.
1: Je.
2: Tohle to se stane pár dnů potom, co si premiér s prvním vicepremiérem dají pivo na co? Proti Babišovi. 3 dny na to, nebo 4, on to schytá berlí do hlavy. A
1: dobře, ale pane Holče.
2: Já neříkám, že to udělali přímo, ale ta atmosféra je takhle hnusná a ještě si vemte tu symboliku fakt toho, že si musí dát pivo proti Babišovi, ne? Viděl jste to někdy?
1: Viděl jsem to a přišlo mě to absolutně nechutný.
2: No je to vohavný, no.
1: A toto berlí po Babišovi je čin jednoho debila. A debilu je, když vyjdete tady po dvou okna, tak najdete nejméně 6. To tak je.
2: To já s vámi souhlasím. A co jste chtěl říct?
1: No, že bych si příště vzal jednu...
2: Vzal berlu?
1: Berličku. A jenom vás tak...
2: Tu, jo?
1: Jenom vás kusil ťuknout.
2: A za co? Proč? Já říkám sami hezký věci.
1: Za to, že říkáte, že pan Rakušan je ohavný.
2: No to je.
1: Je?
2: To je.
1: A já jsem myslel, že jste fanoušek.
2: To je, já jsem, ale víte, jak se tomu říká? Guilty pleasure. Když vás něco děsí a odpuzuje, ale tak, že se na to musíte dívat a musíte to sledovat. A on je fakt výjimečně odpudivej. A teď to vidíme ještě víc. Viděl jsi někdy někoho, kdo by sám na sebe vyhlásil kompro
1: guilty,
2: a k tomu se dostane?
1: Guilty pleasure? Mhm.
2: To je jako guilty jako vinej a pleasure je potěšení.
1: No, takže neříkejte mi to, mě nedávno psal můj bývalý ředitel Frekvence 1, pan Škoda, a říkal, vy jste moje guilty pleasure.
2: No, tak ví, tak jsme jeho Rakušanové.
1: Takže to není pochvala moc.
2: Úplně to nemusí tak být.
1: No a dalo by se najít nějaký úhel, který by to pochválil?
2: Určitě...
1: Že to je třeba zajímavé.
2: Se to taky dá vysvětlit tak, že se bez toho nedokážete obejít. Což si myslím, že platí na nás dva. Takhle bych si to vysvětlil.
1: Jo,
2: co?
1: Jo. No, pane Holče, já jako nevzdělanec tady vedle vás starýho reportéra ostříleného z reflexu a všechno, co jste zažil, ale já vás musím poučit trošku. Poučit, jako zafušuju do vašeho komentování.
2: Tak vy, jde z vás zkušenost taková.
1: Zkušenost. Já vám řeknu, jak to dopadne.
2: Ale co?
1: Ty volby.
2: Jo. Povědejte.
1: Babiš to vyhraje s brutálním náskokem. Mm-hmm. Babiš bude mít 34%. Mm-hmm. Možná 35%. Okamura 18%. A pak všechno ostatní.
2: Mm-hmm. To se může stát, dobře.
1: A lidi, já to slyším od spousty lidí, buďte opatrní na ty strany, co jsou na hraně, pozor na ty ztracený hlasy. Mm-hmm. A to letos nebude.
2: Jo.
1: A letos nebude ani trošku. No a co vy myslíte, on už představil program?
2: Dneska.
1: No a je tam něco o nás?
2: Máme tam si nějakou dotaci.
1: Říkají to v tom programu, že podpoříme
2: ne, já jsem to poslouchal celý. Nebudete věřit? Říkal jsem si, a teď už přijde řada na nás, teď už tam musíme být my a nic.
1: Opravdu celý,
2: Ksever.
1: Tak já tu moji prognózu beru zpátky, Babiš dopadne hrozně.
2: Proč?
1: Bude mít tak 15%. No když nás nemá v programu,
2: jo.
1: No nemůžou lidi volit vůbec.
2: No.
1: A myslíte, že sjednotí ten rozhlas a tu televizi?
2: Víte, co já chci? Já bych to zrušil. A kdyby to aspoň sjednotil a ušetřil, tak i to je krok správným směrem. Co?
1: Jeden náš divák, Vilzonky, říkal, že jsme se tady bavili o televizi, o rozhlase a říkal mi, a potkal jsem ho v trafice, já mám dva zážitky z trafiky, a říkal mi, no a nic nezůstane na svém místě. Jenom ten Milan Friedrich tam někde bude sedět.
2: Jo.
1: Představte si, že jsem byl včera pozdě, docela večer kolem 10:00 v trafice si koupit foukadlo.
2: Tam už se prodává jenom to, ne? Tam už nejsou skoro žádný noviny, ne? V trafice.
1: Víte, že jsem tam žádný neviděl?
2: Už skoro žádný nevycházejí, tak.
1: Já se potom nedívám. No tak ale cigarety a měli. A přišel tam pán a říkal, můžu se s váma vyfotit? A já jsem říkal, jasný. A on mi říkal, já jsem revizor. A měl tady takovou tu malou kamerku. A já jsem říkal, jak revizor? On říkal, no, jako z dopravních podniků. A normálně sympatický mladý člověk říkal, že manželka sleduje hlavně vás a nás tady a to. A on byl revizor.
2: Revizor. To je něco, ne?
1: Revizor až z Petrohradu. No tak to mě pobavilo, z toho jsem měl radost. Ale víte, co mě ještě teď leží v hlavě, vy jste zmínil toho pana Rakušana, ona prej nějaká nahrávka.
2: A mně se Ksaver líbí, jak to ohlásil na sebe. On sám na sebe vyhlásí kompro, protože je, jak to říct slušně, pokakanej až za ušima. No, to je takový lirický, ne?
1: Jako vějce je posranej.
2: Jo, jako takhle, vějce. Jo.
1: Stejně jako ten Fiala, oni vidí, kam se to řítí.
2: Ale víte, co je nejlepší, že to je pomsta otců zakladatelů podle všeho Stanu, který on zašlapal do země, prohodil, jak se říká, zbavil se jich, uzurpoval si to. No tak si udělali nahrávku, že jo?
1: No, ono to má být kolem toho dozimetříčku.
2: Kolem dozimetříčku a trošku to má ukazovat to, že totiž Rakušan je, když si přečtete to, co on, jak na sebe to kompro vyhlásil, tak si ho přečtete a řeknete si, a tak to je jasný, protože on je vlastně hloupej v té svojí, jakoby zdánlivý, jak to říct, v té moci chtivosti a bezkrupulóznosti, tak on je vlastně tupej. A on vám jako dá nápovědu sám, protože řekne, a tu informaci o té nahrávce jsem dostal z médií, nikoliv od policie, protože já, samozřejmě jako ministr vnitra vůbec nemůžu vědět a nevím, co se děje v policii. A ta nahrávka ho má usvědčovat z toho, že asi trošku ví, co se děje v policii.
1: No jasně, pane Holče, řekněte, těmhle těm výrokům znáte jedinýho člověka, kdo by ještě takovýmhle debilitám věřil? Já neznám ani jednoho.
2: Já myslím, že jsou to ty holky ze Stanu od Rakušana. Ty, co si tam navolil kolem sebe, když se zabetonoval u moci a v čele Stanu.
1: Myslíte?
2: To jsou takový, oni se jmenují jako Michaly, Pivoňky a já nevím, jak dál. Tak ty, myslím, soudruhovi, předsedovi pořád asi ještě věří. Oni vidějí to v těch jeho očích. Co?
1: No já nevím. Já jsem viděl dneska na Facebooku kreslený vtip, ale moc hezký.
2: No.
1: Kde je pán jako opravdu s vytřeštěnými očima a za ním běží děti s telefonem a podávají telefon, je tam ta bublina a to jedno dítě říká, tatínku, volá ti strejda Riddle.
2: Jo. No jož, šifr telefon.
1: Šifr telefony. No já nevím, jestli my nejsme, pane Holče, nějak pozadu, že my nemáme ty šifrované telefony.
2: Teď já jsem vám několikrát říkal, že bych chtěl šifr telefon.
1: Ale kde se to bere?
2: Tak to zaříte někde.
1: No, nemusíme kvůli tomu vstupovat do stanu?
2: To ne, to bych nedělal. To
1: no,
2: bych. Já bych se bál trošku o život.
1: Proč?
2: Tak kolem toho dozíku je kolik? 5-6 mrtvejch? Já bych, víte, já bych se bál, Xavere.
1: Pět, šest mrtvejch. Taková politická strana takových hodných lidí. No.
2: Takový hodnoty samý.
1: Hodnoty. Ale oni budou mít hodně procent, oni budou mít tak 10-11. Na opozici dobrý.
2: No, na opozici. No, hlavně na krimibandu, ne? Opravdu, co?
1: No, budou v opozici, no. Takže, no a prosím vás, vysvětlete mi, ještě já se pořád teď kladu otázku, když vidím tu kampaň, to Spolu bylo v televizi na Primě, byla nějaká diskuse a tam hovořil ten pan ministr Hladík.
2: Ten hustej. To je lhář, Xavre.
1: No, používá termíny, jako jak to bylo s těmi billboardami a tak.
2: S billboardami?
1: S billboardami.
2: Odkud je?
1: Z Brna.
2: A tak to vysvětluje vše.
1: Ten člověk, já nechci být zlej, ale on neumí říct souvislou větu bez chyby. To je něco jako já. Ale já nejsem ministrem.
2: A jste od Brna vlastně taky, tak to,
1: no, tam, tak pozor,
2: tam to dává jistý smysl.
1: Z úpatí Českomoravské Vysočiny. To už je něco jiný. To už je opravdu
2: dobře,
1: něco jiný.
2: Dobře.
1: Brno nám leží u nohou.
2: To jo, to jo.
1: V Brno si Ptičnov pucuje boty.
2: To je na vás vidět.
1: Jo, to je jako, buďte v klidu. No a řekněte mi, co to za člověka? A on kandiduje.
2: Co kandiduje? No, ježišmarja, jasně.
1: No. A z které on strany?
2: No, od bratrů a sester, od božích lidí. To je boží lhář.
1: On je bratr taky.
2: Ježišmarja.
1: Tak to do toho
2: to sedí. Je vysoký bratr, to je bratr číslo 2 nebo 3.
1: K tomu začínám rozumět.
2: Ale on je hrozný lhář. Ale já vám říkám, že ten skončí v pekle, protože tam to mají takhle. Buď do nebíčka, nebo do peklíčka. A bratr Hladík půjde do peklíčka. To vám říkám.
1: To já takhle říct neumím, já protože... Jo. No, nesuďte, pane Holče.
2: No ne, já vím, já ho soudím za to, co dělá, za to, jak lže.
1: Ale já vím, ale buďte... Bůh každýho miluje a pro každého člověka je na světě místo. Ne. Buďte trošku křesťanský...
2: Na světě, ano, ale víte, kdo Xavere otevírá nebeskou bránu? Jak se jmenuje?
1: Svatý Petr.
2: Tak já mu ji neotevřu, takže půjde do peklíčka.
1: Do peklíčka? Jo, vlastně svatý Petr. No jo, mě to až teď cvaklo.
2: Jo, tak ale já jsem vám dopřál čas.
1: Mě to taky chvilku trvá.
2: Ne? Jo, tak co?
1: Je,
2: ale dojde vám to.
1: Dojde mě to, jako potřebuji trošku času. Já mám totiž dlouhý vedení, mě to jde přes Smíchov.
2: No a co?
1: Přes nádraží a budu tam taky občas vypnout. Omlouvám se. Pane Holče, tak mi vysvětlete, jak je možný, že takovýhle člověk, který je tak průhledný, tak když se na něj díváte, tak vidíte nic. A on něco řekne a vy vidíte třikrát nic. A oni ho dají na kandidátku. Já neříkám, že to je zlý člověk. Já ho na rozdíl od vás nesoudím.
2: Já to byl, že tak nebejvá úplně...
1: Já bych mu dal dokonce tělo Dobrej Kristovo, kdybych chtěl.
2: Co byste mu dal?
1: Tělo Kristovo.
2: Já bych chtěl berličkou.
1: Berličkou ne, to já ne. Já nepodporu násilí.
2: Já taky ne.
1: A já si pořád říkám, že kdo na mě kamenem, na toho já kvašákem.
2: Mm-hmm.
1: Kvašáky nebo, mám zase.
2: A nebo kladívkem.
1: A dal byste si kvašáček, co? Já to na vás vidím, pane Holče.
2: No, já jsem si vzpomněl, Xavere, na dětství jsme měli učitele Dílen na základní škole a on byl trošku pošuk. Pak ho vyhodili a on občas dal někomu, nebudete tomu věřit, do hlavy kladívkem, když něco špatně udělal. A jednou dal spolužákovi kladívkem trochu víc a už pak skončil ve škole.
1: Počkejte, to mi neříkejte.
2: To fakt?
1: To mi říkali. My jsme měli ve škole učitele Dílen a on trestal žáky kladívkem.
2: Tak to byl možná ten samý démon, možná rotoval po městech.
1: Za toho já jsem dostal dvojku schování. Protože dílny v té škole...
2: Jste byl slabší dílna?
1: Já jsem byl svině hlavně.
2: Jako, tak to z toho vám zůstalo.
1: No, to mi zůstalo. Dílny byly vedle šaten. To znamená šatny suterénu a pak škola a my jsme měli dílny v pátek odpoledne. A ono to mělo jenom takovýhle maličký okýnka, takový ty, jak bývaly ventilačky, si vzpomenete, a který byly ještě hodně vysoko a byly asi takhle široký jenom. 15 cm možná. A já jsem ho v pátek odpoledne zamčel v té dílně. A klíč. A já jsem si myslel, že se za hodinu vrátím a že to odemknu a uteču. No jenže, co se nestalo, ona byla za hodinu zamknutá, byly zamknuty ty dveře do těch šaten. Takže on tam byl až do večera, než ho začala hledat rodina. Mm-hmm. Byl z toho hrozný průser a já jsem se pod tíhou důkazů.
2: Přiznal.
1: Přiznal, ale pak jsem si mnohokrát říkal od té doby, co to je za učitele dílen, to byla dílna, kdy tam musel být nějaký nebozízek, kterým by odvrtal zámek. Kdy tam muselo být něco, čím by... A kdyby se takovej chlap rozběhl a padnul těch dveří, tak... No nicméně byl průser na světě, no. Dost velký, pane Holče. Protože to vypadalo, že budu chodit do školy v horních loučkách, jako chvilku. To se tak u nás říká.
2: No, tak víte, to byly časy, co?
1: Takže vy jste taky měli problémový učitele dílen. No a ten Rakušan učitel, ne?
2: Rakušan učitel.
1: Víte, kam jířím.
2: No, já mám kratší vedení než vy, takže jo.
1: No a není nakonec i ten Fiala učitel, tak se ptám.
2: Vidíte, jak se k tomu dostáváme?
1: Tak do dílen, ne?
2: No, do dílen.
1: Do dílen. A nebo do dolů.
2: Ty už nejsou u nás, takže do dílen.
1: To už není v Jáchymově? Nebo někde?
2: U nás se skoro nic už netěží, ne?
1: Netěží, no. Škoda. No, já pořád chci vidět v lidech to lepší, pane Holče, že nejsem tak zlej jako vy. Tak já si pořád říkám, že nebude ten pan Rakušan tak zlej, jak vy si myslíte. Pravda, nevěřím hloupostem typu, že neví, co u policie. Každý ministr vnitra.
2: Vy si myslíte, že trošku to? Co?
1: No, já nevím, story. Za ministra Grosse.
2: Tak, ale ten opravdu nevěděl, co se děje u policie.
1: Se zaznamenávali ještě odposlechy na CDčka nebo na DVDčka, nevím na co. No a... Říkalo se, že on byl kolikrát do jedné do noci v práci, že seděl, měl ty sluchátka.
2: Jasně, a teď si vemte, Xaver, to není náhoda. Gross si na vnitru udělal tým Mlín.
1: Mlín?
2: Mlín.
1: Fakt Mlín.
2: A všichni se děsili, co to pro boha je tým Mlín, ještě s tím názvem, ne? Mlín, jako co evokuje.
1: Gross se dostane do Mlín.
2: Tak. A od té doby nikoho nenapadlo už si na vnitru udělat nějaký extra tým, protože už to samo vnitro stačí. Teď přijde Vítek. Co udělá tým Kryt? No, a kam chodí na ty názvy, mi řekněte, tyhle pošuci?
1: No, neměl co? Náhodou ministr Chovanec Kobru?
2: Kobra je daňová, ne?
1: Daňová jsem, Kobra, že... to musel pod vnitrem, ne?
2: Tak to bylo asi pod celní správou spíš, nebo pod...
1: A celní správa
2: pod vnitrem. Ale Chovanec byl trošku blázen, nebezpečný, ale myslím si, že tým jako Kryt nebo Mlín neměl.
1: To je... No, jako... Kryt je fakt hrozný.
2: To teda.
1: Podle mě. No ale on ten pan Foltín, já jsem vám ho viděl, on hovořil u paní Tachecí.
2: Tak to se ale vznešený
1: rozhovor. To se potkali dvě legendy. No bylo to velmi vznešený, jako
2: pěkný. A řekl, že svině?
1: No ne. A řekl jednu věc, pane Holče, ten pan Foltín tam seděl, ty svoje oči, jako pichlavý a to. A paní Tachecí se ho ptala, co když volby vyhraje Babiš a co s váma, nebo něco podobného. A víte, co řekl? Víte, co on řekl?
2: Ne.
1: Že bude sloužit této zemi.
2: Ježiš, jen to ne.
1: A jak vyřknu ta slova, mě normálně slzy.
2: A paní Tachecí taky ne?
1: Paní Tachecí ne, paní Tachecí je tvrďaská.
2: Já myslím, že tvrďaská na jednu stranu a na druhou stranu, že je měkaská, ne? Spíš.
1: Fakt? No tak já to nevidím. Jako
2: no, jo,
1: tak na mě to skočí na YouTube jednou za rok.
2: Tak vy k ní máte slzy tak jako tak, ne? Když se znáte
1: ano,
2: dobře, tak to tak
1: nemůžu bejde. Říct dobře, ale byl jsem roky její podřízený a tak. Musím říct, ať si myslíte cokoliv, vy, takže Bára je podle mě dobrý člověk a byla skvělá šéfka.
2: Jo, já vám skvělá to nerozporuju.
1: Ostrá teda.
2: Jenom teď vím, že jako je ostrá tak na jeden tábor a na tak na takový ten druhý ne.
1: To já nemohu říct, no. Protože jsem viděl po strašně dlouhé době. Víte, kdy jsem to přestal sledovat?
2: Co?
1: No, Báru.
2: No.
1: Ona tam v době covidu měla nějakýho profesora, nevím, Kovadlina, nebo jak se jmenuje, nevím, to je jedno, pardon, žádná, není v tom nic velkopanského, já to fakt nespoň. A on tam byl týden co týden. A mě už to tak nebavilo.
2: Když já si ho pamatuju, nevím, už to jméno,
1: jasně. Kovadlina, ne? Nebyl.
2: No něco, to je jedno, takový já vím, úplně vím přesně,
1: ale on tam byl. Ale on tam byl pořád. Říkal jo, pořád to samé.
2: Jasně.
1: A vlastně on byl přesvědčovatel. A v mém případě přesvědčoval přesvědčenýho, protože já jsem se chtěl očkovat, tak jsem se naočkoval, už jsem se pak neočkoval a dneska to vidím celý jinak, ale tenhle ten už mě tak sral. S těma plky.
2: Jo, já vím.
1: Normálně, no. Normálně plky, plky, plky. A divím se, že ona se tomu propůjčila, protože jestli Bára má něco ráda, tak je to pestrost.
2: Pestrost?
1: Názorová.
2: Tak, Savere.
1: Nevím. Takže jsem neviděl dlouho, ale Foltýna jsem viděl a neměl jsem pocit vůbec, že by k němu planula nějakou lásku. To teda musím říct. Ale představte si, že takovýhle člověk vám řekne, že chce pracovat pro tuto zem. No, pane Holče, to já jsem od vás nikdy neslyšel.
2: Ksavre, není nic strašidelnějšího, než slyšet, že Foltýn chce pracovat pro tuhle zem.
1: Jak to?
2: No, vy nevidíte to jeho děsivý dílo?
1: No, je to děsivý.
2: No, tak vidíte.
1: A já myslím, že jiní z historie chtěli pracovat pro svůj.
2: Jo, jo. A jak to dopadlo?
1: Pro svoji říši někteří.
2: Taky.
1: Ale to nebude ten případ, pan Foltýn.
2: Já si myslím, že on by se tam propracoval klidně, když ho sleduju.
1: To nevím. To,
2: jo, já myslím, že mám našlápnu to.
1: Tak nesleduju, ale mrzí mě to na vás, popravdě řečeno, že vy vlastně, pane Holče, vůbec nechcete pracovat pro tuto zem, která vám dala život.
2: To není pravda.
1: Naději, co? Dává vám budoucnost. Nemáte a vy chcete tam pracovat pro sebe jenom. Ne. Já, tady z naší dvojice, já jsem ten, kdo chce pracovat pro svoji zem jako pan Foltýn.
2: Já pracuji pro vlast furt, Ksavre.
1: Pro vlast?
2: Jo.
1: Pro kterou vlast?
2: Pro svoji i pro vaši.
1: I pro Smíchov?
2: Jo, třeba se snažím, dělám všechno proto.
1: Jo, to jsem musel napít, to je nervák aby, s váma.
2: Jo, plukovník Foltýn skončil. A víte, co se mi na nich líbí? Jaký? Oni jsou šmejdi. A že?
1: Pane Holče!
2: Jo, jo, celý ten jeho hnusnej odbor. A ano, říká, zrušíme vás, to bude jedna z prvních věcí, jestli půjdeme do vlády, rozprášíme vás. SPD to říká.
1: Jindra?
2: Jindra, Jindra to říká.
1: Náš Jindra?
2: Jo. A já jsem šťastný, protože to doufám, že to udělají. A
1: toto ne, oni, pane Holče, toto jsme si nedomluvili.
2: A oni,
1: bylo řečeno, že v tomto pořadu šťastný nezazní.
2: Já musím.
1: Neříkejte, že jste šťastný. Řekněte jo, mi, jo. Že jste happy.
2: Já se chtěl říct, já budu šťastný,
1: kdykoliv když to začnu udělali. Šťastný.
2: A oni, když to slyšeli, tak řekli, největší
1: Maria
2: chyba
1: Gloria.
2: Příští vlády by byla zrušit nás.
1: No, oni chtějí sloužit
2: chtějí dál
1: zemi.
2: Sloužit, jo, jo, jo.
1: Krásná je naše zem a mír z ní pramení.
2: No, to se mi úplně zdá, poslední
1: dobu. Počkejte, to jsem se učil na základní škole.
2: Jo, to jo.
1: Já jsem to recitoval potom za trest, jak jsem.
2: Jste recitovali s Kalouskem, nesešli jste se někde na recitálu?
1: Ne,
2: budovatelský kverš.
1: On recitoval.
2: No, jasně, on se za to, on to má, Mindra.
1: Já vám řeknu, co jsem ještě recitoval, jestli vás to teda zajímá. Na 7. listopad bylo výročí Veřese. Říkám to dobře?
2: No, bylo to
1: 7. listopadu. A já jsem ještě se musel naučit jednu báseň, která začínala rudou barvou dneska září sedmička v mém kalendáři. Není to tak hezký?
2: Je to krásný.
1: A já, když si to dneska vybavím,
2: jenom být vámi,
1: jsem dojatý.
2: Zkusím se někde zabrousit do archivu, a jestli to tam leží, tak to vymažu.
1: To ne, to až budu někam kandidovat. No ne, tak já jsem měl pionerský šátek.
2: No to já úplně vidím.
1: Měl jsem takový červený desky a tři cípy pionerského šátku, víte, co znamená? Pionýr, svazák, komunista.
2: Fakt?
1: To byly tři, to si pamatuju do dneška. Já do dneška ctím. Proto já mám tak rád ty komunisty.
2: Jo, tak.
1: Mě dali tu recitační dovednost.
2: To je jasně.
1: No, pane Holče, vy si z toho děláte srandu, ale...
2: No, nedělám moc.
1: Já si myslím, že nebude lehký se Foltyna zbavit. To není jen tak, že my to rozprášíme, to říká možná Rajchl.
2: To říká i Babiš, oni to můžou zrušit, oni ho můžou vypráskat.
1: Ale je nějaký zákon o státní službě, ne?
2: On je právě mimo zákon, to je na tom vlastně to nejlepší.
1: Protože, je to ještě mimo zákon?
2: Jasně, no tak protože tak on je v podstatě zaměstnancem Pepy na Hradě. A ten ho tam strčil, on není úplně zaměstnancem úřadu vlády. No,
1: Pepi Dvořáka?
2: Ne, Pepi Pávka.
1: Pávka!
2: No. Takže on nemá ani žádný jasný mandát. A on vždycky říká, já tady ani nejsem zaměstnaný. Když to je vlastně... A jako vy teda máte přesně funkci, já tady nejsem ani úplně zaměstnaný.
1: on je vyžírka, ne?
2: Jo.
1: Tak to je typická vyžírka. Jo. On nic nedělá, kromě komunikační karty.
2: Ale viděl bych pro něj misi povolební, Ksavere, protože on se teď specializuje...
1: Okay, no.
2: Taky. Ale on se teď specializuje na ty lidi, co se, jak říká, zbavili odpovědnosti občanské. Že někteří už jsou prej ztracení, ty už jako nezvedne z té země a nevrátí do společnosti, ale někteří jsou tak jako mezi, že tam je ještě naděje a já myslím, že vy jste ještě mezi, ještě že tam je ještě naděje a že by vás plukovník mohl ještě zvednout z té země a vrátit do slušné společnosti.
1: Jako na koleje. No a dá se k tomu někde přihlásit?
2: Zavolejte mu.
1: Já na ně nemám telefon.
2: Tak mu napište mail.
1: Mail? Hmm? To je plukovník zavináč vyžirka.cz.
2: Jo, a napište, padnul jsem prostě, zahodil jsem občanskou zodpovědnost, potřeboval bych pomoc zvednout a vrátit do společnosti.
1: A on přijede?
2: Jo.
1: A přijede na motorce, nebo?
2: Já nevím, možná s nějakým Antonem.
1: No. Víte, co mě totiž zaujalo, že náš prezident jezdí na motorce?
2: Víte, já nejsem motorkář, ale hrozně se mi líbí Harleje, ne? A i ten symbol, co to je, prostě když se řekne Harley a vybaví se Harley, tak vidíte Ameriku prostě...
1: Ty noční vlci, ne?
2: No tak ty jsou Rusové, tak tento motorkářství...
1: Jsou Rusové ti vlci?
2: Jasně. Ale Američani mají Hells Angels, ne? Ale Harley je prostě Amerika, to je jeden ze symbolů Ameriky, fakt. Harley je Amerika a
1: 66.
2: Symbol... Jo, Route 66, prostě jedete nekonečnou krajinou, kde nic není, sedíte na té mašině prostě, máte puštěný pořádný rok a jedete.
1: Pěkná blbost.
2: Co?
1: No, co na tom je, jet krajinou, kde nic není.
2: A je to super, já třeba jezdili autem.
1: Ale jeďte se tady okolo Tišnova.
2: Jo, jo. Já tohle na Americe mám právě hezky, rád, že jedete klidně celý den, máte kolem sebe úžasnou krajinu a nikde moc není civilizace. Ale Harley je symbolem svobody, ne? To je prostě, že sednete na tu mašinu a všechno je to vaše před váma. A teď oni tam vezmou rozvědčíka, komouše bejvalýho a co hůř, ještě tam vezmou tu politručku a oni tam jedou spolu s nima, ne? Chápete to?
1: No vy ležíte na zemi, pane Holče, vy jste zralý na pomoc.
2: Že taky, že asi bude vzít nás muset obavit.
1: Já mám pocit, že jako to není dobrý.
2: No, ale počkejte, já mám pointu.
1: No.
2: Já to mám vypointovaný jako Jindra. Pan doktor Pospíšil, znáte ho?
1: Meda.
2: No a když teda agent Pávek a politručka Bávková udělali tuhle tu spanilou jízdu, tak celý jejich fanklub se mohl jako zvlhli hodně. Tak napsali, tak. A tohle, to je ten náš prezident. Prostě. Tak si řekl, tak asi jim stačí, že umí prezident jezdit na motorce. Dobře, mohli to říct. Nemuselo udělat prezidentem, ne? Kvůli tomu. Ale už se stalo.
1: Dobře.
2: A pan doktor Pospíšil, jak má takový talent na to si naběhnout na ty bydle, tak zaparafrázoval Paroubka, řekl, nechci se dotknout žádného státu, ale který stát tohle má? No a teď se objevily fotky, koho myslíte, takový méně hodnotový?
1: Orbán.
2: Ne, to není motorkář, ještě lepší.
1: Ještě lepší
2: kádr.
1: Tak Fico jedině.
2: Ne, ještě musíte trošku víc na východ.
1: Ne.
2: Jo.
1: No zelenina.
2: Zelenina ne. Vlad?
1: Car?
2: Car je nejznámější motorkář, který jezdí s nočníma vlkama, ne? A jsou fotky, jak má tu mašinu ohromnou. Užívá si to, ne?
1: No to se Meda sekla.
2: Jo.
1: Ježišmarja.
2: Meda, no, co byste čekal.
1: No tak to není. A já jsem zase někde četl na Facebooku o panu Medovi, že Medě... že
2: teď pan je...
1: 50 přebaluje, uspává.
2: A je to pan terafu, jako když to...
1: Nevím, já to, to je v dnešní době to, pane Holče, úplně...
2: Já právě jenom se ptám, abych to, abych byl ve obraze, abych správně to používal.
1: No, a já jsem si vlastně říkal, proč ne?
2: A tak ono by bylo, já bych vlastně tomu fandil, kdyby u toho zůstal, a už třeba se nevracel do politiky nějak, no, ale on kandiduje tady v Praze, to víte.
1: Kandiduje v Praze. Pane Holče, tentokrát to bude takový vyprášený kožich těm lidem. Nezapomeňte, že oni je všechny za poslední dobu prohlídli, ti lidi. A já tady mám výtisk na stole vedle.
2: Já jsem složku.
1: Složku, kde je rukopis knihy, kterou vydává IVK k volbám.
2: Nemáte nějakou nahrávku?
1: No, četl jsem 14 stránek.
2: Aha.
1: Jak ten Klaus je všechny zneuctil. Jak jim pojmenoval, co to je zač. Ta TOP 09. Stane, já jsem normálně vám tady četl to z těch papírů. A když jsem byl na třetí stránce, tak jsem si říkal, já si s tím vlezu pod stůl, aby se někdo tady z nástupiště nedíval, že to čtu.
2: Jo, jo.
1: Normálně protistátní čtení se vším všude. Klaus jako vždycky ťavka na přesné místo a sepsul tam všechny od Turkovců počínaje až ODS končí všechno. Jeden vedle druhého. Všem stejným metrem jako pan prezident. Pane Holče, chcete to přečíst?
2: Jo,
1: není
2: jo.
1: To tak jako... Protože představte si, že jsou ještě lidé, kteří nás mají rádi.
2: Jejich savere spousta.
1: No, jejich 6 dneska. Ale i jsou skvělí, protože podporujou nás, tento pořad. Na
2: Pravdu, Přístav pravdy.
1: PPčko.
2: Dobrou věc.
1: Přístav pravdy. No.
2: Tak savere, poslouchejte.
1: A na transparentním účtu XTV. Já vás budu poslouchat a kdyby vám to nevadilo, já bych si u toho začal připravovat KHčko. Jestli vám to nevadí.
2: KHčko je co?
1: KHčko. Dejte kniha Řichu.
2: A, no jasně, tak jo. Tak jo. Poslouchejte k
1: sám. Takže přátelé, pan Holec hovoří.
2: Alena Vítková, na Vlzonku od Azalky. Jiří Vidžovský, koncesionářský poplatek pro Přístav pravdy. Vidíte, Přístav pravdy, ten drží. Tomáš Sova, Vilozonova 920 na premiérku Věrku.
1: Je,
2: byla vaše premiérka, Ksavere.
1: Ale já bych to fakt chtěl.
2: Věrka je taková, Věrka ještě, se nám propadá taky Ksavere.
1: Ještě to promysl.
2: Víte, co Věrka jako říká občas? Já bych je všechny nakopal do prdele v té vládě.
1: Říkala? Já jsem ji hrozně dlouho neslyšel nic říct, ale líbí se mě, čím dál viděl jsem ji na fotografiích. Hmm? Ale tam nic neříká na těch fotografiích.
2: Jo? Ať pro ní do horních. Čuchtomrdlý přijede auto s majáčkem a na věčnou židli pro Mildu Friedricha. Severe ten Milda.
1: No.
2: Dagmar Kadlecová, pro vás všechny, za vše, co děláte, za Xaverovo krátké, ale moc hezké přijetí u vás.
1: No.
2: Jaké přijetí?
1: Přijetí? To je jako audience.
2: No to jo, ale...
1: No asi byla tady, nebo byl?
2: Tak to jo. Tomáš Pokorný, na stoleček se sesličkou pro Milana Friedricha do Přístavu pravdy, kde nikdy nebude místo pro Prevítkovo zlo. Vidíte, jak se vede.
1: Prevítkovo.
2: Ten Milda Friedrich, až to uvidí tohle, a co o Xavere? Daniel Klement, na Vlzonku Přístav pravdy mistrů Xavera a Holce. Tak díky všem.
1: Pane Holče,
2: no.
1: Do knihy Hříchu bez konzultace. Musel jsem si to prosadit. Vít Rakušan za nahrávku o Dozíku.
2: Je to geniální. Já nevím, nevyhlásím na sebe taky nějaký kompro?
1: No, já myslím, co? Že na nás bude nějaký kompro, co nevidět. Typoval bych to ještě dovole, pane.
2: Mně se to líbí, on je fakt jako nápaditej. Co?
1: Já už jsem si kvůli tomu zrušil účet na Pornhub.cz.
2: Jo. Není to škoda?
1: Tak je to škoda, měl jsem předplatný.
2: Savere, nestrčím tam tu propisku, vidíte?
1: Ježíš, pane Holče, za to vám tak děkuju.
2: Vidíte, jak já jdu do sebe.
1: Prosím vás, řekněte mi, kde jste toto pochytil?
2: Možná v těch dílnách od toho učitele.
1: Víte, kde se toto dělalo? Já jsem toto spatřil nedávno v jednom seriálu. Jak se dívám uchylně na ty staré seriály. Okres na severu.
2: Okres na severu.
1: On tam generální možný... nebo okresní tajemník něco podepíše a takhle to tam strčí jak vy.
2: To byl Moučka.
1: Moučka, ježiš, to já miluju. A to je, pan Holče, je takový jako...
2: Víte, jak my vždycky vás identifikujeme v Praze, odkud pocházíte? Jakmile řeknete první toto, vaše,
1: toto?
2: Tak to víme.
1: Co to znamená?
2: V Praze nikdo neřekne toto.
1: A co jsem řekl toto?
2: Vy jak jste okamžitě řekli, jakmile toto a toto a toto, já jsem se musel rozesmát.
1: A co je na tom blbě?
2: Protože v Praze nikdo neřekne toto, rodilej Pražák.
1: Řekne totok?
2: Tohle.
1: Tohle?
2: Mhm. To je z Čína, je takový, co?
1: Je to takový jako nedomrlý jakýsi celý. Toto je hezký.
2: Toto je krásný.
1: No to je... To je... Já zas...
2: Tam je ten Tišnov, Xavere.
1: Ale pane, oče, za vaše plky. Běžte dál na Slovácko, tam říkají hento. Zase. To je ještě
2: to
1: lepší.
2: Počkej, ti rád, ne, Bartoňček?
1: Rád?
2: Hm?
1: Je ze Slovácka?
2: Myslím si, že jo.
1: Já jsem se, že z respektu, jako, že se tam narodil v archivu.
2: Ne, on je aktuálně, CZ, to je taky, ale já myslím, že je ze Slovácka.
1: Jo.
2: On má to bodrý srdíčko velký.
1: On je dobrý.
2: Jako vy.
1: No, tak nebo, pane Holče, ne, o některých věcech bych pomlčel.
2: Má
1: ne, u ničeho neříkej ty jako vy. To je hrozně nebezpečné. To může mladýho chlapce, jako jsem já, v tom citlivém věku.
2: Máte pravdu. Tak může... já bych to řekl jinak, já bych to popsal. On to myslí dobře stejně jako vy.
1: Já to myslím dobře.
2: Dobře.
1: A ještě mi řekněte poslední věc. Myslíte, že Pávkovi, Politručka a komunista budou volit stačil, ne?
2: Komunista. No tak tam je to jasný.
1: To je jasný.
2: Mm-hmm. Ale oni vykroužkují ty opravdový komunisty, protože oni tam nechtějí. Oni tam nechtějí žádný ty nekomunisty.
1: Jo, takže no. Martu Semelovou.
2: Martu Semelová, to je jejich kádr.
1: Jsem se dozvěděl, že kandiduje.
2: Mm-hmm.
1: Ale... Pane Holče.
2: Ta je dobrá, ne?
1: No je to ta stará garda.
2: Ta je hustá.
1: To jako rudou barvou dneska září.
2: Mm-hmm.
1: Pozor. No jsme na konci, pane Holče. Zase musím týden vydržet.
2: Bude to těžké, co?
1: Bude to těžké a už teď si říkám, už aby byl čtvrtek.
2: Já tak.
1: Děkuju a naschledanou.
2: Naschled, Xaver.
0: Hraje vám Radio Xaver.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Ale Američani vědí, že určitě se Putin nechystá zaútočit a nezaútočí na Slovensko. Čili všechny ty narrativy v České republice jsou nesmysl. A teď on prostě řeší, co bude dál, protože ty věci jsou složitý. A do čeho se mu vůbec nechce, je konfiskace ruského majetku. Protože samozřejmě Evropa, která je zadlužená až po uši, tak vidí 210 miliard, jsem si dneska našel ten majetek, jestli je to dobře. Euro, jakože by to zalepilo, ale z hlediska Ukrajiny, hele, to zasyčí. Jo? Čili to tam zmizí jako nic, protože my jsme slíbili 100 miliard, jenomže koupíme zbraně od Američanů, že Američané říkají, když si chcete válčit, tak si válčete, ale budete nám platit ty peníze a ještě dáte nám nějaký fond rezervní 10 miliard, kdybychom do toho jako museli dát třeba letadla, že by lítali a tak.
2: Celý pořad Podtrženo sečteno s Romanem Šmuclerem můžete sledovat už teď. Na XTV. Bez reklam a bez čekání. XTV.cz

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Pane prezidente, vítám tě v XTV, již tradičně. Vidím, že jsi celý podovolené, protože jsi byl v Tatrách, viděl jsem to na sociálních sítích, dokonce jsi tam hrál na fujaru.
2: Falešně.
1: Z estetických důvodů to nechci komentovat, ale řeknu jenom, že znám lepší hráče na fujaru.
2: No, nějakého mistra světa, že? A já jsem hned druhej.
1: Dobře. No a vrátil ses domů do reality a do předvolební vřavy, protože nás čekají přesně za měsíc volby. Dnes je totiž 3., takže je to přesně za měsíc a já tím musím začít. A začnu tím, co přináší ty předvolební meetingy, ty předvolební útoky, a to je rána holí, ještě k tomu zezadu velmi zbaběle, kterou schytal Andrej Babiš. Ty jsi zažil, Miloši, v politice kdeco, a je toto věc, s kterou musí politik počítat, notabene, je-li před volbami?
2: Já jsem si vzpomněl na Maxův citát: kdokoliv sáhne po klacku, dokazuje, že mu došly ideje. To je citát z Marxovy statě o pruské cenzuře, která byla cenzurována komunistickým režimem, takže tato stať nevyšla v Marxových sebraných spisech. No samozřejmě, že s tím musí počítat každý politik, ať je to, já nevím co, Vajíčko nebo Sobotka dostal pěstí, nebo na mě v Albertově lidi hulákali, Paroubek dostal vajíčkem a tak dál a tak dál. Je to součást politika života těžkého, jo. Samozřejmě, že to odsuzujeme, samozřejmě, že je to zbabělé. Přejeme si, aby to skončilo alespoň tímto způsobem a nikoli hůř, jako u Trumpa nebo u Fica. Nehledě na to, že Amerika je zemí atentátů, jak dobře víš. No a já se na to dívám z praktického hlediska, Xavere. A sice je to test schopností ochranky. Pokud člověk tu ochranku samozřejmě má, ale ty příklady, které jsem ti uváděl, tak tam všude ochranka byla. Vzpomeň si na Václava Klauze v Chrastavě, kdy byl zasažen airsoftovou pistoli. Naštěstí airsoftovou, ale to nikdo neví. Jo, to, vypadá to podobně, že a výbuch, co by to mohlo být. No a ochranka vůbec nezasáhla, vůbec si toho nevšimla. No tak jsem nastupoval po něm a první, co jsem udělal jako prezident, je, že jsem vyhodil tu ochranku, respektive odmítl jsem ji převzít. Jo. Čili chci tento dlouhý monolog skončit jednou úvahou. Ptejte se ve všech těchto případech nejenom na osobu atentátníka, ale také na tom, jak schopná nebo neschopná je ochranka.
1: A ptejte se také na celkovou atmosféru ve společnosti?
2: No, tak tenhle atentátník říkal, no atentátník, útočník, říkal, já jsem to viděl včera v televizi, že bude volit buď Spolu nebo Stan, takže z toho můžeš vyvodit, že ta atmosféra ve společnosti, kterou samozřejmě vytváří především provládní média, zajímavé je, že ne ani tak sociální sítě, jako ve velké většině tištěná média. No, Seznam zprávy například a podobně. Takže z toho vyplývá, že ano, že v každém případě atmosféra ve společnosti vedla tohohle člověka i k výroku, televiznímu výroku, koho bude volit.
1: Tak Miloši, my už jsme tedy si řekli, že to ve společnosti trošku bublá, kvasí, a já mám pocit, a ptám se teď zkušeného harcovníka Miloše Zemana, jestli vidí nervozitu, nebo zkrátka, jestli vidí na té politické scéně, že někomu z těch politiků tečou, může být i tekou, že? Nervy.
2: Tekou je staročeština.
1: No, ale krásný čeština. Slovo.
2: No, ano, samozřejmě Fialovi a Rakušanovi. Podívej se, ta jejich dohoda, že nikdy nepůjdou do koalice s ANO, je něco podobného, jako kdyby, řekněme, ve 43. roce Německo a Itálie prohlásili, že v žádném případě nevstoupí do koalice se spojenci. Jo? Víš, jak tehdy vypadala situace na bojištích?
1: Jasně.
2: Takže ANO je pochopitelně nechce, ani jednoho, ani druhého. A oni se v podstatě dobývají do otevřených dveří, nikdy se nespojím s tím, kdo mě nechce. A to je jediná věta, která je v této věci relevantní.
1: Já se přesto zeptám ještě jednou, jestli, jak to pozoruješ, jestli máš pocit, že někomu tečou nervy.
2: No těmhle dvěma.
1: Těmhle dvěma.
2: Právě tím, že udělají tento naprosto nesmyslný výrok, který je poněkud úsměvný.
1: Miloši, agentura SANEP pravidelně pro XTV exkluzivně zpracovává průzkumy. Já tady mám jeden, který, promiň, je pravda starý 14 dnů, nebo 3 týdny, to je jedno. My budeme mít za pár dnů nový, ale o něčem vypovídá. V tom průzkumu Spolu má 15,9%. Neboli už je vidět bitcoinová kauza, STAN 10,1, Babiš a jeho ANO přes 33%, Piráti 8,7, stačilo 8,5 a ostatní motoristé, pravda 4,9, přísaha 2,1. Já se teď chci ptát, jestli ten slavný výrok, ta slavná myšlenka, kterou my tolik slyšíme tak často, že dávejme pozor na propadlé hlasy, neboli jak máme teď pohlížet na strany, které se pohybují těsně kolem 5%. Pro férovost řeknu, že poté vyšly některé průzkumy, kde třeba motoristé mají 5,1 nebo 5,5, ale pořád je to okolo. Co ty bys radil voličům?
2: No, já bych řekl, že teď už ten problém s propadlými hlasy téměř není, protože ty malé strany se stihly sjednotit. Konec konců i Piráti se pro jistotu spojili se Zelenými. Stačilo, to už jsme tady několikrát probírali. Bohužel motoristé udělali jednu chybu, že se nedohodli s přísahou, to je hrubá politická chyba, podle mého názoru. No a Okamura dokázal majstrštyk, protože spojil dokonce několik, řekněme dvouprocentních politických stran dohromady, takže teď má těch necelých 15%.
1: Ano, 14,8 podle SANEPu, ale říkám průzkum, který už je maličko starý. Ty říkáš, že vlastně není žádné riziko propadlých hlasů?
2: Ale je, tak samozřejmě. Pokud neuspějí motoristé, tak to máš skoro 5%. U přísahy právě díky té chyby, o které jsem mluvil, to máš 2%. No ale předtím to bylo 1 000 000 propadlých hlasů. To je dramatický rozdíl k Samere.
1: Řekni mi, pane prezidente, vedou se dlouhosáhlé debaty o tom, že se podle těch třeba průzkumů, podle toho, co se děje v médiích, na veřejnosti, také na ulici, že se s největší pravděpodobností komunisté vrátí do poslanecké sněmovny. byť pod značkou stačilo v této chvíli. Je pro Andreje Babiše nebo pro Tomia Okamuru, myslíš si, že je přijatelné opírat se o hlasy komunistů?
2: Tak pokud nebude zbytí a nebudou mít jinou alternativu, tak samozřejmě, že ano. Konec konců už jsme zažili několik případů, kdy po listopadové revoluci hráli komunisté svoji roli.
1: Myslíš si, že je lepší v tomto případě sklonit hlavu a vzít nějakým způsobem komunisty do hry, nebo je lepší v takovém případě držet takovéto s komunisty se nemluví a třeba i nechat vládnout vládu Petra Fialy v případě Spolu?
2: Já si myslím, že rozumné řešení, které v tomto případě asi bude, je trojkoalice ANO, Okamura, tedy SPD, a právě Stačilo. Vzhledem k tomu, že ve Stačilo jsou i sociální demokraté a národní socialisté, tak já bych Stačilo nestotožňoval s komunisty. A v takovém případě si myslím, že ta kombinace možná je.
1: Domníváš se, Miloši, jako prognostik, že nás při volbách potká nějaké velké překvapení?
2: No, jakože někdo zemře, nebo bude zatčen,
1: ne,
2: nebo
1: jakože někdo třeba skočí obrovským způsobem, protože, jak známo, a ty s tím máš velké zkušenosti, agentury některé věci měřit neumí. To znamená, že někteří lidé volí někoho, ale nikdy to nepřiznají. Často se to týká třeba SPD, případně teď nově i Stačilo.
2: Tak teď je otázka, co máš na mysli. Pokud máš na mysli takzvanou černou labuť, tedy něco, co někdo nikdy nečekal, a to může být úmrtí, atentát, jo, nemoc, ale také velká aféra, včetně sexuální aféry, to je všechno černá labuť, Ksavere. Ale ty teď mluvíš o něčem trochu jiném. Ty mluvíš o nepřiznaných sympatiích k nějaké politické straně. Ano, tak za celou dobu, co jsem v politice, komunisté nakonec měli na začátku až téměř 20%, jestli si vzpomínám dobře, ale v průzkumech vycházeli o polovinu míni. A tento rozdíl jsou právě ty nepřiznané sympatie. Mimochodem něco podobného měl i Sládek, republikáni. To už je tak stará vesta, že jenom my dva si na ně pamatujeme a někdo jiný. No, takže ano, těch nepřiznaných hlasů, zejména v případě výrazně radikálních stran, pro mě radikalismus není nadávka. Radikalismus je prostě druh orientace. Tak v každém případě si myslím, že i teď ty průzkumy veřejného mínění budou podobné a ty si sám na tomhle výzkumu prokázal oprávněnost teze, že bitcoinová aféra koalici Spolu zasáhne. A je to jediný průzkum, který to potvrzuje, všechny ostatní to popírají.
1: No, tím se dostáváme o krok dál, protože bitcoinová aféra zdaleka nekončí. A mě by zajímal, Miloši, tvůj upřímný názor na to, co se teď děje kolem ex-ministra Blažka. Mám na mysli jeho tweety, mám na mysli vyjádření paní Dekroa, mám na mysli vyjádření Petra Fialy tímto směrem. Prostě mám pocit, že bitcoiny jsou věčně zelená píseň.
2: No, tak když NCOZ, Národní centrála pro boj proti organizovanému zločinu, zahájila svoje vyšetřování, tak hned v úvodní větě uvedla podezření ze zneužití pravomoci, ne pravděpodobnosti, ale pravomoci veřejného činitele. No, na koho jiného by se to týkalo než ministra Blažka? ale může se klidně stát, že se to nakonec vztáhne v průběhu tohoto vyšetřování i na ministra Stanjuru, protože podle všech dostupných informací o tom věděl a ministerští úředníci ministerstva financí přitom asistovali. Takže ministr to téměř nemohl nevědět, pokud není úplný hlupák, který neví, co se mu dělá s milionovou transakcí, u které svítí jeho lidé. Takže můj odhad je, a to může být i ta černá labuť, i když je předvídatelná, že kromě ministra Blažka do toho NCOZ zatáhne i ministra Stanjuru. Ministra financí, který mimochodem nemá ekonomické vzdělání.
1: Jo, a kolik takových je na světě?
2: Říká se, že dva, včetně jeho, ale nepatrejme raději potom, který to je, protože bychom byli velmi překvapeni.
1: Ano. Tak pojďme ještě k té bitcoinové kauze, prosím, jednu důležitou věc. To tady nezaznělo a já se asi zeptám úplně tak, jak to cítím. Mám pocit, že pánové Stanjura, Fiala, paní Dekroa, že Pavla Blažka obětovali a z toho, co oni říkají, v reakci na to, co říká on, mám pocit, že tam někde v dálce cítím tepláky.
2: Jejich nebo Blažkovi?
1: Blažkovi, bohužel.
2: Jenom Blažkovi?
1: Já ano.
2: No tak dobře, tak v každém případě už minule jsem ti řekl, že Blažek je obětovaný pěšec, zatímco Stanjura je věž, která zatím nebyla obětována. No a paní Dekroa je takovej střelec, dejme tomu.
1: No.
2: Nechci říct, že je středena, to by mě moje gentlemanství nikdy nedovolilo.
1: To tvůj jemnocit, Miloši, to by nikdy nic takového určitě neřekl, já tě myslím znám dobře. Prosím tě, pojďme se podívat. Slovenský premiér pan Fico jednal v Číně s Vladimírem Putinem. Já jsem o tom měl včera rozpravu u kafe, snad to mohu říci, s Oskarem Krejčím, který říkal, výsledek sice bude nula, ale je potřeba to dělat. Souhlasíš s tímto?
2: Takže lidi by spolu měli mluvit, což dokázal i Trump s Putinem na Aljašce, tak to je obecná pravda. Jo? Takové uraženecké nemluvení jenom dokazuje, že nemáš dost argumentů, které bys tomu člověku, který je ti nesympatický, řekl, omlátil mu je o hlavu a třeba pak hrdě odešel středem. Jo? Ale když s ním nemluvíš, tak mu ani nemůžeš říct, co ti na něm vadí. Jo? To je první poznámka. Za druhé, tady bude daleko důležitější jednání Fica se Zelenským, protože tam, jak víš, Ukrajinci drony bombardují trasu, kam proudí na Slovensko energetické zdroje. No tak podporovat Ukrajinu a nechat si bombardovat svoje dodávky je trošku absurdní. Nehledě na to, že Slovensko má v ruce velký klacek a sice může zastavit reciproční dodávky elektřiny na Ukrajinu. A to by byl dost velký zásah. Ale opakuju znovu, lidi, ať je to Fico, Putin, si nebo kdokoliv jiný, spolu mají mluvit a mají si jasně říci, co jim na nich vadí.
1: Tuto otázku v našem pořadu konkrétně tobě položím tak už po čtvrté, po páté, ale mám pocit, že to diváci čekají. Je konec války na Ukrajině v dohledu?
2: No tak já čekám, v minulém našem rozhovoru jsem řekl takovou krátkou prognozu, že očekávám summit. K němu došlo, takže náhodou jsem se strefil. No a teď bych teda očekával dva summity, případně summit spojený v jednom. To znamená Putin Zelenský a Putin Zelenský a Trump. Jo? Jestli do toho Trump bude chtít zasahovat od samého počátku, a nebo se přidá až ve druhé fázi, to nevím. Zaujala mě jedna maličkost k Severu. Nedávno Trump volal Borisi Orbánovi, ale zase domníval, že se s ním dohadoval o Budapešti jako o možném místě setkání tohoto summitu. Samozřejmě, že přicházejí v úvahu i jiná místa, Istanbul, Ženeva a podobně. Ale mě by docela zaujalo, kdyby se to konalo v Maďarsku.
1: Vůbec tě nechci opravovat, hned se k tomu Orbán je Viktor, nikoli Boris, jenom aby nám někdo...
2: Boris? Já jsem řekl Boris?
1: Řekl Boris, jestli jsem dobře slyšel,
2: Maria.
1: To si pleteš s panem Šťastným. To je úplně někdo jiný.
2: A nebo s Borisem Jelcinem, to je druhá možnost.
1: A nebo s Borisem Beckerem.
2: To už ne, já nejsem tenisový fanoušek.
1: Dobře, ještě bychom našli jiné. Dobře, ty teda vlastně nechceš říct, že tvoje prognóza je, že do Vánoc se neválčí.
2: No, moje prognóza je, že velmi pravděpodobně ty summity budou pokračovat, jo? No a podívej se, když už se ty lidi jednou dostanou k jednacímu stolu, tak je trapný, když od toho stolu vstanou a výsledkem toho setkání není žádná dohoda. Ať už o příměří nebo rovnou mírová dohoda. Mimochodem Trump podivuhodně změnil názor. Nejdřív chtěl příměří a najednou chce mírovou dohodu. Budiš. Takže, abych to shrnul, pokud nechceš být za šaška, který nic nedokázal, tak ten summit musí skončit nějakým sdělením a v podstatě jiné sdělení než mírová dohoda nepřichází v úvahu.
1: Miloši, znáš teorii o tom, že se lidé dělí na dva druhy? Jedni mají kompas a druzí mají radar? Slyšel jsi to někdy?
2: Nikdy v životě jsem to neslyšel. A jaký je rozdíl?
1: Ten, kdo má kompas, má jasný směr a jde. Někdy přes mrtvoly, přes překážky, tu a tam si narazí ústa, zatímco ti, co mají, a ví, kam jde. A ti, co mají kompas, tak vědí, že...
2: Radar.
1: Ti, co mají radar...
2: Předek pro změnu ty.
1: Promiň, jsem rád, že dáváš pozor. Ano. Ti, co mají radar, se umějí věcem vyhnout, pravda, nejdou tak rychle, nejdou tak tvrdě, zpravidla. Mě by zajímalo, jestli ty seš radar nebo kompas.
2: No, já bych chtěl být radar, nevím, jestli jsem, ale chtěl bych být. Z toho prostého důvodu, že jak jsi sám řekl, tak kompas tě neukáže žádné překážky na cestě. Jo? A někdy je to minové pole, někdy je to ještě něco horšího, jo? Propast třeba, do které spadneš a už se nevyhrabeš. Takže ano, rozhodně radar.
1: Bys chtěl být.
2: Bych chtěl být.
1: A já pro tebe mám tedy špatnou zprávu,
2: no.
1: Protože jsme to s autorem tady toho, té teorie rozebrali,
2: no.
1: A ty seš ukázková, nebo ukázkový případ kompasu.
2: Je to zajímavé, protože mě obvinuješ, že si nevšímám překážek na cestě a tvrdohlavě jdu za svým cílem.
1: Chceš jít. Tak to je.
2: No dobře, ale když si nevšímáš překážek, tak tě ta překážka překvapí.
1: Kteří z těch dvou teorií by si myslel, že jsou úspěšnější v životě?
2: Víš, k severu.
1: Jednoznačně kompasáci.
2: Tak to nevím, tak v tom případě by mě to potěšilo. Ostatně díky bohu úspěšný jsem, takže to by odpovídalo. Ale některé překážky, které jsem v životě zažil, bych nechtěl zažívat po druhé.
1: Řekneš jednu?
2: Jo, samozřejmě zradu svých spolustraníků v roce 2003.
1: takhle nemůžeme skončit. Musíme skončit něčím
2: optimistickým
1: zvoláním.
2: Takže možná, že už jsem ti to jednou říkal, ale ne, říkal jsem to Janě Bobošíkové v jejím pořadu. Musíme skončit něčím optimistickým, takže si vybereme Šoloma Alejchema. A tam je rozhovor v knize, která se jmenuje Lazik Reutschwanz. Rozhovor dvou přátel a jeden říká druhému. Pojďme se bavit o něčem veselejším. Jak to vypadá s cholerou v Oděse?
1: Není nic horšího pro moderátora, když si chce hosta namanipulovat do něčeho konkrétního a ono to nevyjde. Protože já jsem čekal, že se rozejdeme a půjdeme dál k světlým zítřkům na poli vědeckém, nebo jak to vždycky říkáš, když cituješ toho Kunderu, protože jsem to od tebe slyšel mnohokrát.
2: Ale to už jsme probírali, zatímco toho Šoloma Alejchema jsem ti myslím neříkal.
1: Neříkal, ale v tomto pořadu Kunderu taky ne. Já to znám od tebe vždycky u kafe.
2: Tak víš co, tak jestli mám minutu, tak si to řekneme. Máme minutu?
1: No jasně.
2: V 50. letech byl boj proti buržoazní genetice. Ale jeden staříčký profesor měl genetickou laboratoř. Konala se odborová schůze, vedená topičem Skotelným, která si odhlasovala, že genetika je buržoazní pavěda. Tato schůze ustanovila trestní komisi, vedená tím topičem a uklizečkou, která vtrhla do profesorovy genetické laboratoře. Profesor byl zrovna dovolený, tak uklizečka nejdřív sfackovala sekretářku, která jim bránila ve vstupu do laboratoře. Potom postříkali DDT mušky drozofily, zabili několik příliš tučných morčat, uctivě se vyhnuli vlčákům, kteří slintovali přesně podle pavlovovských reflexů. No a odešli vstříc dalším úspěchům na vědecké frontě. Takhle končí Milan Kundera tento popis a já občas svým přátelům, tedy především tobě, cituji tento závěr. No, někteří, kteří to neznají, se na mě nechápavě podívají a říká, kam kráčíš vstříc úspěchům na vědecké frontě.
1: Říkáš to často, když se loučíme, já si vzpomenu na před mnoha lety, když jsme vysílali od tebe z Lánského zámku Press Club, tak jak jsme tam potom seděli, ty si odříkal z hlavy celou tu stránku jako citaci a to jsem se divil několik dnů. Miloši, díky za to, že jsi přišel a těším se na příště.
2: Dneska kvůli mně jsme to trošku přetáhli, ale doufám, že diváky XTV ta kunderovská příhoda pobavila.
1: Děkuju, ahoj.
2: Ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.
0: Hraje vám Rádio Xaver.

Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Markéto, vám hrozí, že možná budete v příští vládě, můžete být i ministryní financí a premiér Petr Fiala teď postrašil veřejnost, že pokud se k moci dostane současná opozice, tak nám hrozí dluhový armagedon.
2: To je zcela jistě pravda, protože ten armagedon nám hrozí tak jako tak, protože je to stávající vláda, která nám připravila armagedonní rozpočet na příští rok. A technicky už asi není v možnostech stávajícího nebo budoucího parlamentu s tím do konce roku cokoliv udělat. Takže my pravděpodobně příštím roce pojedeme podle toho, co nám pan Stanjura připravil.
1: No, my jsme teď totiž slízli takovou dvojí sladkou tečku za čtyřletku Petra Fialy nebo za jeho vládu.
0: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz

mi kdo si řeknul, že postavíme trpiv. Abych se mu za to postavil před objektiv. Prvně bych si řeknul, že ho dlabu, a potom bych ho roztrhnul jak žabu. Vím, že by se mi to vymstilo, ale na také vtipy mě nikdy neužilo. Možná vám to bude připadat banálně, ale já jsem ztratil odvahu a malem jsem se ocnul v pakárně. Odvahu jsem ztratil a kaj jsem sehnul, furt mě kusek chybělo, furt mě bylo půl. Bo bez odvahy se těžko co si robí. Nic tak jak odvaha chlapa neozlobí.

kde jsem všude byl, s kým jsem se tam potkal, já jsem jim to vyklopil. Připadu se chytli fachmani. Za 9 hodin bylo ukončeno pátrání. Za 9 hodin bych tak maximálně poril zahradu. Kolikrát ještě déle čekám, než ryba zhltně nápnadu. Když za 9 hodin na vysoké peci zrobíme 3 odpichy, tak spocení jsme všetci.

jenom tolik, že basa tvrdí muziku. Za 9 hodin byla odvaha zpátky na světě. Ten, co mi předával, praví dobře, si ju schovejte. Dejte si ju pod 2 nebo pod 3 zámky a já mu na to pravím, co tak do švýcarské banky, tam by mi ju zamkli a já by se měl svatý klid. A zítra ráno bych se s ňou mohl naposled.

0: Xaver.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den?
2: Xaver je, a ne ledajaký je čtvrtek. To? Ty nám zavří Tokio.
1: Zavří Tokio?
2: Zavří Tokio.
1: Já jsem se díval, že názorná agitace dneska je, takže jsme ho naposled dali na tabulici.
2: Asi jo, to si musíme užít, ne?
1: Okamura, přítel lidu.
2: No, já se obávám, že spíš nepřítel lidu, ne? Teď pro režim.
1: No, přítel. No,
2: takhle, já vidím, že tamhle to červenec, léto, seno, sex. Já myslím, ano. Že pro Okiho to teď úplně není slogan nejlepší.
1: No jo.
2: Ale všim jste si, Xaver, tak nejdřív nám začali soudit Babiše. Čapí hnízdo.
1: Čapák, no.
2: Pak vyrazili a vytáhli po Konečný s propagací komunismu a teď jdou po Okim.
1: Ještě se něco odehraje, pane holče, já vám to říkám.
2: No Xaver, já se obávám, aby se neodehrálo to, že po volbách zavřou je za tohle všechno.
1: No ne, tak počkejte, on jestli něco způsobil...
2: Oky.
1: A to je za ten plagátek s tím chlapcem jaksi z jiného etnika?
2: Já myslím, že je to za ty preference, Xaver. A za to, jaký hrozí volební výsledek. A za to spojení na tu společnou kandidátku s pro svobodnýma a trikolorou a tak dál.
1: A jaký vy na to máte názor na ten plagát? Já jsem si říkal, dovolím si názor, jo?
2: A dovolte, pak vy, jo? Dovolte.
1: Já bych to tam nedal. Mně to přijde jako že to postrádá for, ale...
2: Jenom vás upozorňuji, můžu vás zažalovat za to, co řeknete.
1: No říkám, že bych to tam nedal.
2: Je to ošemetná záležitost.
1: Ale, že bych z toho dělal nějakou soudní kauzu a že bych říkal, je to škodlivý a je to nepřítel všeho lidu.
2: Přitom nepřítel všeho lidu.
1: Přitom nepřítel. Tak to bych zase jako nedělal. A co vy myslíte?
2: No, já s váma víceméně souhlasím. Bylo to esteticky brutální, ale...
1: Bylo to esteticky brutální.
2: Ale nebylo to nic nebo za co by někdo měl být trestně stíhaný. Snad jít do vězení nebo platit nějakou pokutu, nebo takhle. Víte, o co jde? Vyřadit Okiho z politický soutěže, ne? To obavíme.
1: No to je jasný. To je jasný, ale ta cesta není dobrá.
2: No, není dobrá. Je taková méně hodnotová, ne?
1: No, já si hlavně myslím, že když by to vedlo k tomu, že SPD nakonec nebude kandidovat, tak budou lidi v ulicích, věřte tomu.
2: No, já, kdyby se stalo tohle, tak doufám, že by byli lidi v ulicích a po celém Česku a že by někam vynesli premiéra Fialu.
1: Ale nebude to zase takové jako...
2: No ne, tohle to se děje kvůli téhle vládě, to vidíme, co se začalo dít v justici.
0: Hraje vám
3: All My Music
0: Radio Xaver.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Podtrženo, sečteno a dnes pan Roman Šmucler. Dobrý den.
3: Krásný den vám a hlavně divákům, že jste si udělali na nás čas.
2: Pane docente, jaké máte léto?
3: Všichni zasloužím, nemám rád, když Češi fňukají. Pracuju a nefňukám. A hlavně moje léto, já to mám jako v obráceně než Češi, to nechci říkat jako s nějakou píchou nebo něco, ale já, teď jsme zjišťovali, kdybych sem za sebou někdy přijít a zjistil jsem, že tak nejdřív na Mikuláše, protože jsem vlastně každý týden v cizině. A teď já přebírám nějak jako příští rok, bude v Praze kongres stomatologický, já se musím starat o celou země kouli stomatologii, takže vlastně furt byl v letadle. Takže můj pracovní týden je, že jsem v letadle. A teď byly ty krásné prázdniny, kdy jsem nikam neletěl. Moje jakoby volno a dovolená byla v českých Luzích a Hájích. To znamená, byl jsem tady. Ta země je krásná, takže já strašně miluji tuto zemi, dělám pro ní, co můžu, že kritizuju stát, hele, stát je SROčko. To je trošku jako jiný příběh. Ale jako ta země je nádherná, tak jsem si ji užil a teď bohužel už se musím každý den do letadla, každý týden do letadla.
2: Vy se ani trošku nebojíte v letadle?
3: Někdy i jo, zažil jsem tam jako hrozný věci, zažil jsem dvakrát, že už nám jako řekli, že spadneme, že jako řekli, aby jsme si jako nedělali legraci, že tady chce, máme čas na veselý historky, jak nejstrašnější historka byla, jedno jsem letěl z Bostonu do Londýna a nějak asi hodinu a půl něco třískali do toho letadla, to mě bylo i divný, do těch motorů, tak se mi to zdalo docela jako hrubá práce, pak řekli, že můžeme nastoupit, tak jsme jako letěli, za chvilku ty letušky začaly plašit a říkali, že takový jeden motor odešel, že se nemůže letět přes Atlantik s jedním motorem a že jeden motor je docela jako v pohodě, ale že pro jistotu poletíme zpátky. No a za chviličku jako ty letušky, které to má jako uklidňovat, tak byly v úplném jako hysťáku a začali tam křičet, že jako, ať je fakt jako posloucháme, že i ten druhý motor jako vypadává a letěli jsme hrozně nízko, že jako aby to letadlo mohlo jako přistát na plochu, kdyby jako aby jako se neřítilo z nějaký velký výšky a takové věci a fakt jako docela dlouho jsme byli tam v těch místech, kde ten Titanic se potápěl a takové ty věci. Takže to byl docela dlouhý návrat zpátky ale co bylo dobrý z toho letu je, že já jsem potřeboval zpátky do Prahy asi za nějakých pár hodin jako nám nabídli další let. A to nás v tom letadle bylo fakt asi do pouzírovaného Mariáše. Všichni ostatní jako byli jako u psychiatra a museli dávat se dohromady a všechno. A já jsem prostě musel do Prahy a nebylo to jako nebyl dobrý pocit. Jo? Jedno jsem zažil hrozný turbulence, že byla válka v Iráku nad Irákem, taky nebylo úplně dobrý, ale taky s čím kdo zachází, tím taky schází a to je u mě letadlo.
2: Dobře, tak pojďme na to. Představte si, Rakušan tvrdí, že odmítá plošné šmírování lidí. Za zavřenými dveřmi mluvil jinak, oponuje pro fant.
3: Já jsem to sledoval, tu kauzu nějak do detailu, už to samozřejmě teď se to jako vyrojilo, ale známe to dlouho, jak to je. Je to klasický případ, kdy ta naše reprezentace zase zaspala, čili když jezdím jako do Bruselu, tak velmi často v tom jako potkám, vždycky říkám, co tam jdeš řešit, já tam jdu řešit zuby, ty tam jdeš řešit tohle. A co tam budete řešit, jak budete bojovat do tu Českou republiku? No, my máme nařízeno být ticha, že to je jako domluvený, tak já tam budu jako sedět těch x hodin a něco a takový. A tohle to je, myslím, taková klasika, kdy ta Evropská unie, my říkáme ta Evropská unie. A musíme říct, že my jsme ta Evropská unie. Čili jestli to projde, tak ty šmíráci jsme my, jako já, vy, jako většinově ta demokracie. Ne, že to my třeba chceme, jo? A není ta Evropská unie a my. To znamená, buď se my musíme jako podílet, ty lidi, když tam letějí, tak musí říkat, tohle fakt je jako hustý a měli to dávno už odstřelit. A nebo musíme z té Evropské unie vystoupit. Ale tohle to tam jako někdo řekl, A to mohl být, já ani nevím, kdo to byl, jako kdo byl na tom začátku, to kolikrát může být úplný blázen, tam jsou jako neuvěřitelný návrhy v Evropské unii, a protože je to úřad, tak tam je schopný někdo přijít s návrhem, každý Čech je povinný do 10. patra skočit z okna. Jo? A ty úředníci, jak jsou úředníci, řeknou, výborně, to je návrh, tak se to dá, a samozřejmě by takový návrh neprošel. Ale když už je to jako menší krevina, tak často jako projde. A strašně je důležitý, aby někdo, my tam třeba jako stomatologové, a já tam mám člověka, který jako vzdal vrtání, a je tam prostě 365 dní v roce, jsou tam dokonce dva, a jsou na každý akci a čtou každou jednu blbost, co ta EU vydá, i třeba volbu velryb. Protože to nás zase může nějak sestřelit jako zubaře, my nevíme jak, ale může se něco přihodit. Čili musíte se tomu jako hrozně věnovat. A já myslím, že tomu se nikdo nevěnoval, to znamená, já si nemyslím, že ty Češi by nějak nějak hrozně chtěli šmírovat, ale někdo je zase opil rohlíkem, že jim říkal, jak ještě spousta z nich neumí jazyky z těch politiků, který říkal, hele, to je záchrana dětí, jako dětská pornografie, to je fakt hrozná věc a my s tím něco jako uděláme a my řekli, ježiš, to je super a tak dále. A už jim vůbec nedošly ty konsekvence, že jakmile někdo rozlomí ty kódy, tak to bude cokoliv. Samozřejmě to povede k tomu, že já nevím, no, já jsem nikdy nedělal to, co dělají politici, jsem znal nějaký politiky, jak říkali, pojď si se mnou volat kodovaným telefonem nebo přes nějaký kodovaný věci. Já to nikdy neměl, no a tak možná to budeme se dělat, že když si budete, já nevím, pošle vám někdo z rodiny fotky dítěte, no tak už já myslím, že rovnou půjdete na policajty, ne? Protože někdo řekne, tady vám paní Nováková, pane Šmucler, poslala fotky dítěte. Já řeknu, no to je synovec druhý ruky. Můžete to dokázat, já to dokážu, bude to dobrý. Jo, ale ta AI jako nepozná, když mě pošlou dvouletý dítě, jak běhá v nějakých plenkách nebo tak, tak ona nepochopí, že ta paní, která se na to by nejinak jmenuje. Jo. Takže z toho bude strašně nepříjemností už ta, jako ta pornografie. No a samozřejmě to někdo rozlomí a různě to použije. Čili jako bej to jako nesmí, je to samozřejmě hrozná věc. A ty, co jsou ty zlí, co chceme jako chytat, no tak si zařídějí jako aplikace jiných zemí, čili já jako lítám po celý zeměkouli, takže když letím do Číny, kde mám strašný problémy s vízem a se vším, i když tam jedu jako se setkat s jejich nejvyššími představiteli, protože prostě Česká republika jim furt hrozí, tak oni nás aspoň trošku za to zase jako potrápějí, tak si musím zařídit všechny jejich aplikace, do kterých oni jako vidějí a naše aplikace nefungují. Takže já, když bych jako byl nějaký zvrhlík, tak prostě budu komunikovat přes nějaký čínský aplikace, určitě se nějak najde způsob, aby ta Evropa se tam nedostala, hotovo, ale chceme to.
2: Jasně. Jdeme dál. Nepřiznaná koalice. Dva krajské soudy zamítly návrh na zrušení kandidátky SPD. To je předvolební boj, panečku.
3: Ten kolorit já jako neřešil. Mě na tom zajímá jedna věc, kterou jako český systém ještě nepoznal a která se k nám asi dostane. Že? My kdybychom ty minulý volby rozhodlo to, že strašně moc hlasů těsně propadlo. To už se asi nestane.
2: Ano.
3: Kdyby se byli bývali asi motoristi domluvili s druhou stranou, se Šlachtou, tak by asi skoro nepropadly žádný hlasy. Jo? Takže je vidět, že se tam dostane neuvěřitelně široký politický spektrum. Ale já zase vůbec nevím, co to bude znamenat. Já mám třeba kamarády, který zvažují volit SPD, protože milují paní Šichtařovou. Já říkají, to je pravicový člověk, to je ekonom, to je chytrá ženská, ta patří do parlamentu.
2: To slyším často.
3: Jo, a já jim zase třeba říkám, ty, já se s některýma bavím jako třeba o zdravotnictví. To ta debata třeba na OVKSČ byla lepší. oni jsou jako hodně vlevo od komunistů, některý jejich lidi. Jo? Oni to nemyslejí zle, oni o tom systému nic nevědí, ani nemyslím, že mají nějakou ideologii. Jo? Ale prostě třeba říkají, já chodím za těma voličema a ty voliči říkají, že mají zubní implantáty zdarma. Já říkám, to je úplně bezvadný nápad, tak to je nějakých třeba 1000 miliard. A oni, aha. čili já nevím, jak to dopadne, jestli vlastně ta paní Šichtařová, jestli to bude nějaký klub, jestli tam Dravona dostane.
2: Jestli.
3: A pan Okamura vždycky před každým hlasováním řekne, jak to bude. A ono to tak bude. A nebo jestli vlastně budeme mít tolik politických stran, co jsme nikdy ani netušili. To znamená, už teď mi přijde, že je tam těch stran jako hrozně moc. Mně se samozřejmě líbí americký systém, kde jsou v zásadě dvě, se ne úplně se shodnou, jsou to dva bloky, ale OK. My už těch stran tam budeme mít hrozně moc a koalic. A já teď nevím, jestli třeba paní Šichtařová nebude vlastně nějaká vlastní třeba politická strana vůči třeba těm jiným lidem. Protože když se s ní bavím o zdravotnictví, tak ona jako kapíruje jako třeba pojišťovenský systém a tak dále. A pak jsou v té SPD lidi, kteří to myslí docela dobře a docela na vysokých jako místech a ty jako říkají, všechno má být zdarma a nejlepší a jenom zavřeme pár zlodějů a peněz je strašně. A tak nevím, takže to bude hrozně zajímavý, jestli vůbec ten stát bude aspoň trošku jako nějaký akceschopný, protože já si jako myslím, že to jako bude strašně moc strán a znám třeba i lidi, co pomáhají v SPD se s jinýma kandidátama, to už nechci říkat, aby neměli průšvih. A ty říkají, jako my v první vteřině jako odejdeme z té SPD. Jo? Takže my to bereme, i pan Okamura je s tím smířený, jakože to je takový blok. A pak samozřejmě se budeme se spolu všichni bavit, ale nebudeme jako v takovém tom klubu, jak to znáte, že se hlasuje jedním mužem. Tak jsem zvědavý. To bude na tom jako zajímavý. Jinak tyhle ty, jestli to soudy zamítnou, nezamítnou, to je taková prostě pěna nos. Na to má pan Okamura dobře právnicky zmáknutý. To asi my nevyřešíme.
2: Tak. První zprávy CZ. Americký ministr financí je proti konfiskaci ruského majetku. Zatím je tady napsáno.
3: On je pořád proti němu. On je to jeden z nejchytřejších lidí světa. Já vím, že nezajímá Čechy, takže furt jako někdo píše, že hloupá americká ekonomika, hlupáci kolem Trumpa. A tohle je jako strašně chytrý člověk. Tady to má opravdu jako hrozně vymyšlený, to je jako na dlouhý povídání. A on pravidelně mluví, takže já ho pravidelně nějaký poslouchám. A jenom Čechy nezajímá, co říká Amerika, protože to je nedůležitá země, ještě mluví divným jazykem. Ale jako tenhle člověk to říká naprosto konstantně, tohle není jejich válka. Jo? Takže za prvý, jako Amerika nepůjde do sebezničení kvůli sporu o to, jestli Kramatorsk, ten spor je v zásadě o tom, jestli lidi v Kramatorsku, který jsou většinově Rusové a ve Slaviansku, to jsou jako hraniční oblasti. Na východ od toho, kde ta válka je teď, tak tam jsou to víc Rusové. A jestli tyhle ty Rusové budou mít ukrajinský nebo ruský pas. Má to spoustu konsekvencí, ale Američani vědí, že určitě se Putin nechystá zautočit a nezautočí na Slovensko. Čili všechny ty narrativy v České republice jsou nesmysl. A teď on prostě řeší, co bude dál, protože ty věci jsou složitý. A do čeho se mu vůbec nechce, je konfiskace ruského majetku. Protože samozřejmě Evropa, která je zadlužená až po uši, tak vidí 210 miliard, jsem si dneska našel ten majetek, jestli je to dobře, euro, jakože by to zalepilo, ale z hlediska Ukrajiny hele to zasyčí. Jo? Čili to tam zmizí jako nic, protože my jsme slíbili 100 miliard, jenomže koupíme zbraně od Američanů, že Američané říkají, když si chcete válčit, tak si válčete, ale budete nám platit ty peníze a ještě dáte nám nějaký fond rezervní 10 miliard, kdybychom do toho jako museli dát třeba letadla, že by lítali a tak. Takže ale Evropa to dělá na dluh, 210 miliard by se hodilo, ale když vidíme, že 100 miliard jsou americký zbraně, asi chceme taky, teď se budujou velký zbrojovky v Německu, nějaký asi německý zbraně, ne? A pak musí z něčeho pan Zelenský platit důchody. Čili 210 miliard zasyčí za rok a půl? Jo, dobře. Ale někdo řekne, dobře, je to rok a půl, jako toho. No ale pak si musíme říct, co bude dál. Čili Amerika není ve válce týhletý nějak zásadně, ale je v neviděný válce s Čínou. Takže když si řekneme, že tohle je řešení jako konfliktu, no tak by asi bylo možný pak, že třeba Čína zabaví Starbucky, že prostě zabaví tam kde jakou americkou firmu. Může se stát docela jako, že bude zvykem, že nějaký zemi, s kterou jsou problémy, já nechci jmenovat, abych nedělal konflikty, mají Američani problém, tak někdo přijde na bezvadný nápad, že zabaví, já nevím, Coca-Colu, dájí svýmu bratranci, protože a tak dále. A pak prostě jakákoliv obchodní jistota ve světě přestane existovat a řítíme se prostě do pekel. A to oni prostě jako nechtějí připustit. A kdo je největší investor na světě a kdo má nejvíc toho majetku zahraničí? No Spojený státy. Že? Čili Spojený státy a Čína nechtějí připustit, že prostě se začne krást. A ono to kradení vypadá hrozně dobře. Najdete dobrý důvody. Když si vezmu, jako když si to Češi úplně zvorali, ten rok se jmenuje 1945, to byl definitivní konec, tak vlastně udělali několik rozhodnutí, které i třeba komunistům vyhráli volby a řekli, teď zbohatneme. Že? Takže nevrátili se ty Židi z koncentračních táborů, státní majetek, super. 3,5 milionu Němců pryč, náš majetek, super. Vrátil se Žid z koncentračního tábora, chudák. Co tvoje maminka na dotaz v roce 1929, když jsme se ptali, jakou řečí mluví maminka, co jste napsali? No, maminka mluvila německy, napsal jsem německy. To seš nácek. A teď Hitler přišel v roce 33, nic, běž těma Němcema do toho. Další majetek. A v roce, teď budeme brzo slavit, velký výročí, že my mluvíme v roku 48, ale my jsme přece ty bohatý a chytrý Čechy připravili majetek v 28. října 45. To bylo přece všechny podniky nad 500 lidí, plus, já nevím, ševci, protože kožedělný průmysl a takovýhle věci. Čili ten stát všechno všem sebral. A bylo to strašně dobře. Ty komunisti říkali, podívejte se, majetek Němců, Židů, bohatých Čechů, všechno je to naše teďka společný a jak se budeme mít dobře. Jo? A dobře se nemáme. Jo? V roce 89 jsme záviděli Němcům a Rakušanům, teď závidíme Polákům a blížíme se do situace, že budeme závidět Bulharům v řadě věcí. Čili ta cesta zabavit majetek, vyřešit si problém zabavení majetku, vede k dlouhodobým věcem, že prostě investoři a lidi nedávají peníze. Jo? Ten problém není v tom, jestli Rus nebo Číňan spravedlivý. Ten problém je, že lidi nedají peníze do zahraničního kapitálu. Čili nikdo nechtěl dát peníze dlouho do Československé republiky, když komunisti se chvilku snažili, protože věděl, že takhle někdo řekne, znárodňuje se. Jo, čili a na začátku jako s tou pornografií jsou to ty úžasné věci, pomůžeme Zelenskýmu. Ale co to může být časem jinýho, že jo? A teď já nevím, no tak máme zavolat, asi jsme mohli zavolat čínský věci, protože my jsme hodně na straně Tibetu, to nechci rozebírat, ale nepochybně Čína na ten Tibet zaútočila, takže bychom asi mohli i třeba podobně dovodit, že dokud jako ten Tibet neuvolní, tak všechno, co je tu čínský, zabavíme, ne, a ty peníze pošlem Dalajlámovi, a kde to skončí? A je to jako hrozně podobný, takže oni ne, že by fandili Rusům, jak se tady říká, ale prostě chápou, že můžeme úplně rozbít nějaký princip mezinárodních investic, mezinárodního obchodu a vrátit se, teď řeknu s nadsázkou, do prvobytně pozvolné společnosti. No a tohle je chytrý člověk a bohužel většinou na těch náměstích křičejí lidi, kteří nejsou tak chytrý. No.
2: Pohotovosti ubude. Ministerstvo odmítlo jejich delší provoz i posílení personálu.
3: Tohle je strašně smutná věc, která ukazuje, proč je Česko v háji. Jo? Já jsem tohle strašně bojoval a jak jsem to jako ubojoval k nějaký hloupý remíze, tahle třeba kritika je o té hloupý remíze, ale musím malinko ze šířka, aby to lidi pochopili. Jo? Je vůbec pár zemí na světě, kde třeba se drží zubní pohotovost. To když řeknu třeba v Irsku, v Americe, nebo tak, že existuje zubní pohotovost, tak jim to musí jako hrozně vysvětlovat. Jo. Protože oni mají jako pohotovost zubního chirurga, když si někdo přerazí čelist, když se stane hroznej otok, něco takového. Ale že někdo jako přijde v sobotu večer, že jako nechodí k zubaři, teď ho začal bolet zub, nebo že prostě něco, tak v těch Spojených státech prostě řeknou, hele, přes ulici je lékárna, vem si silný lék a tak dále. Já to nechci řešit. Jo. A jsou prostě země, je to hezký, jako Německo, já už jsme byli kulturní součástí, když ty pohotovosti začaly, který se prostě usnesli, že to bude v těchto našich zemích tak, že bude hodně se platit stomatologie, to znamená 5 zemí na světě, kde se obecně vůbec stomatologie platí strašně moc lidem a jedna z těch 5 zemí je Česká republika. Jo? Komu se to chce podívat na Slovensko, to bylo součást Československé, jak to tam je a může jít jinam. Jo? A kromě toho, že se lukrativně platí ta stomatologie, tak jsou teda ty pohotovosti. Aby to mohlo fungovat, tak už za císaře požehnaného posledního France Josefa a pak později to Rakousko domluvilo, že to bude třístranně jako subvencovaný. To znamená, doktoři v rámci nějakých svých etických věcí tam budou chodit, budou to mít povinný, ale tak nějak se čeká, že nemusí nikdo jim kroutit ruku, že to je součást jejich nějaký slušnosti. Pak je druhá věc, že to budou platit pojišťovny ty výkony nějak trošku líp. A pak je třetí věc, že nějaká místní vláda jako posoudí, jak moc je to potřeba. Protože jsou třeba kraje v Čechách, kde se to hrubě zneužívá, Plzeň, Ostrava, kde prostě lidi si zvykli, že nejjednodušší cesta ke stomatologovi je stoupnout si do fronty. A nemusím se někde objednávat, nikdo mi neříká, jestli si čistím zuby, nečistím, prostě mě ten zub vytrhnou a já stejně nic jiného nechci. A pak jsou a ty kraje, ať si to řeší. To znamená, jestli ten Moravskoslezský kraj řekne, to je super bezvadný, ale má to platit. Čili on se na tom podílí a to taky způsobí, že nechce nesmysly. Teď, co já jsem v té stomatologii formulujem ze široká, tak dalším peklem České republiky ve zdravotnictví je vznik krajů. Jo? To znamená, my jsme dřív měli ty okresy a ty okresy tam seděla nějaká paní 30 let a problémy s doktorama nebyly, protože ona věděla, že pan doktor Vorlíček pije nebo je hodně slušný člověk a řeší to. My teď máme, že vždycky někdo slibuje před královskýma volbama, že pohotovost budete typicky 7 dní v týdnu pořád, pak si tam sedne. Většinou je tam za trest, protože prakticky nemáme, že by řídil zdravotnictví někdo z oboru. Takže on jako pacient zjistí, že jsou nějaký zákony, které něco říkají, že to stojí miliardy a začne to škrtit. A díky tomu se dostáváme k rozumnému kompromisu. Že to dělají kraje, je bolestní, protože každý 4 roky prostě to školíme znova. Když byly minulé volby, tak si jeden kraj probojoval, že už ho to jako nebaví řešit. Zrovna je mi líto, že tam je teda doktor. A řekl, že je to prostě jako nebaví. My jim to v každém jako okrese řešíme. I když vůbec nemusíme jako komora, tak přemlouváme kolegy, dáváme jim seznam. A s výjimkou dvou kolegů v České republice, s kterými se ty kraje soudili, kteří řekli, že soudit nebudou, jak Jan Hus, kdyby je měli upálit. Tak ty lidi chodí do těch služeb a docela to jako fungovalo, ty kraje na to dávali peníze. Ale ten jeden kraj, kde zrovna teda je ten lékař, řekl, že si to mají dělat pojišťovny. A že nebude povinnost doktorů sloužit. Hele, to nejde řešit. Znáte, řeknete doktorům, že nemusí chodit. A když řeknete pojišťovnám, že to mají zařídit, který kolik mají do pojišťovny lékařů? Nula. Tak je konec. A jediný řešení, co můžou ty pojišťovny udělat, je zalejto prachama. Čili to, co se teďka jako děje, je, že ty pojišťovny, aby udržely provoz, který je teď, pro někoho, já bych řekl optimální, tak do toho budou lejt asi dvakrát tolik peněz. Ty kraje, ty peníze dají na to, což já se můžu vzteknout v oběžném republiku, a vždycky mi někdo říká, tady je koncert, řekne nějakého zpěváka, který já vím, že ho koncert stojí milion. A já řeknu, tyjo, to je dobrý, koupil si lístky. O ne, to je všechno zadarmo, tyjo. A jít má na starosta, říkají, to je v pohodě, to máme dny obce Dolní Bydlíkov a přijede sem Lucie a to je v pohodě. Jo. Takže to je zadarmo. Jo. Takže oni použijou ty prachy na tyhle ty věci. A ta pojišťovna v tom jako lítá. Bude platit docela rozumný peníze, ale není zbytí, než počet těch pohotovostí postupně omezit. Jo. Ten stát místo, aby řekl tomu jednomu kraji, dejte pokoj, jste tady od toho, lejeme do vás miliardy, tak jim jako vyhověl. A teď jako vyhovuje tý VZP, že řekne, stanovíme počet na méně lidí a méně křesel. A ta služba sice bude, ale bude méně častá. Takže já moc děkuju, že mohu vysvětlit. Vím, že to je jako složitý, vím, že jednoduchý obvykle v Čechách je říct, že něco je super nebo hrozný. Ale princip je, že potřebujeme, jestli má být víc pohotovostí. Tak my potřebujeme, aby ty kraje, ty prachy, aspoň když už se na to vykašlo, tak aby aspoň ty prachy tam nechali. Aby prostě řekli těm voličům, hele, my ty pohotovosti chceme, aby to tam vypadalo hezky, aby to nebylo zaplivaný. A my těch, já nevím, třeba 20 milionů nedáme do slavností piva a dáme do pohotovosti. Tečka.
2: Jedeme dál. Zelenský už ztratil veškerou sílu. Navrch má Rusko a nejsilnějším hráčem je Putin. V americké administrativě probíhá vnitřní boj, říkal profesor Drulák v tomto studiu.
3: Já jsem moc rád, tohle je na takový téma, tam mám nějaký, jo, kde to moc neřeknu, že pan profesor Drulák, jsem hrozně rád, že s ním děláte pořady, ví o tom tisíckrát víc než já, a nevím, jak bych jeho mohl jako komentovat. Já jediný, že prakticky neposlouchám naše zpravodajství a poslouchám hrozně to americký, takže vím, jak to ty Američani, třeba Olin podcast, každému doporučuju, když prostě jako chce vědět, tam mluví přímo lidi, kteří jako s Trumpem sedí v kanceláři a takové věci. Takže tam to jako říkají. My jsme si tady řekli, já jsem to teďka říkal nějakým diplomatickým soare, že prvně, kde se mluvilo, že bude válka na Ukrajině, bylo XTV, konkrétně rozhovor nás dvou, kde když všichni viděli COVID, tak já jsem řekl, bude válka na Ukrajině, sleduju to od roku 1991. Ani jsem nezabíhal do těch podrobností, které jsou, ale tak si řekněme, že prostě Ukrajinci byli v obrovské zemi, ale národnostní menšinou. Národnostní většinou byli Rusové, byla tam spousta dalších jiných národností. A teď to mělo neuvěřitelné peripetie, na který nemáme čas. Ale prostě postupně se stala hrozná věc a nakonec ten Putin tam vlítnul, což je jako strašný, nemůžeme řešit války. A tomu já rozumím. Ale čemu jako fakt nerozumím? Je, jestli, protože jim jde Rusům jako skončit ve Slaviansku a Kramatorsku, jak už jsme si řekli. Jo? A já nevím, jestli jsou schopní se tam dostat za měsíc, za 10 let, nebo nikdy. A strašně rozhodnou lidi v Pentagonu, jestli prostě řeknou, že ten Kramatorsk a Slaviansk jim dají, protože tam se ty Rusové chtějí zastavit z mnoha důvodů. A zatím tam zdaleka nejsou. Takže to je asi o této věci. Nevím, co je vnitřní boj v americké administrativě. Amerika volí blokově. To znamená, republikáni jsou samozřejmě rozděleni do spousty a spousty táborů, ale zdá se, že jako prezident Ryby jako měl tak pevně Ameriku v ruce, jako má v tuhle chvíli Trump, ještě nebyl. Ale všichni čekáme, co bude po midterms takzvaných. To znamená, až budou teďka volby v pololetí toho prezidentského období, tak uvidíme, jestli republikáni udržejí převahu v těch ostatních jako souborech a tam se teprve ukazují ty karty.
2: To je všechno.
3: Jo, tak to je škoda, že tady zase budeš možná za rok.
2: Já doufám, že dřív. Pane docente, to musíme nějak vymyslet. V nejhorším přiletíme za váma někam do světa.
3: Přiletí někam, kde to bude fajn. Nebo to uděláme nějaký telepřenos.
2: Děkuju a nashledanou.
3: Moc děkuju, mějte se všichni.
2: Potrženo, sečteno a naším hostem byl Roman Šmucler.
4: Hraje vám Radio Xaver.

0: A mým dnešním vzácným hostem je odborník na závislosti z kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, pan doktor Adam Kulhánek. Vítejte, pane doktore.
1: Dobrý den.
0: Adiktologie, to je takový hezký název. My teda jsme už řekli, že jsou to závislosti, nebo vy jste odborník na závislosti. Na co je vlastně naše česká veřejnost nejvíce, nebo na čem je nejvíce závislá?
1: Když bychom ty závislosti měli nějak srovnat, tak nejvíce to bude u legálních návykových látek, to znamená, tam bude vévodit tabák a potom alkohol. Když bychom se potom podívali na nelegální drogy, tak tam by to bylo nejčastěji konopí. Neznamená to, že lidi jsou nejčastěji závislí na konopí, ale z těch nelegálních drog to konopí nejčastěji užívají.
0: Spousta z nás nebo spousta lidí si myslí, že vlastně konopí není ani návyková nebo není zakázaná látka, protože většinou se teďko všude v médiích propaguje, že bude doporučeno nebo pro lidi, kteří jsou nemocní, že mohou užívat konopí. Jak je to tedy?
1: Ono záleží, za jakým účelem ta látka je užívaná, protože my víme, že v konopí jsou látky, které mohou pomáhat u určitých diagnóz, jako je třeba roztroušená skleróza nebo nějaké neurodegenerativní poruchy a podobně, ale tam to má nějaká přesná kritéria, jakou dávku ten pacient má užívat, jaký má užívat a tak dále, ale spousta lidí spíš vyhledává tu látku kvůli těm psychoaktivním účinkům, a to zejména THC, a tam je potom zase otázka, jak moc, v jaké míře, jak často to konopí užívat. No a různé země k tomu přistupují různě, některé tu látku více zakazují, některé rozvolňují to užívání, ale vždycky tam musí být nějaká pravidla.
0: Takže v současné době je pouze na předpis, pokud je to potřeba k léčebným účelům.
1: Ano, když bychom se bavili o léčebném konopí, tak to je na předpis a jinak konopí jako takové je nelegální droga v českém právním systému.
0: Vy jste odborník obzvláště na tabák a závislosti na tabáku. Jakým způsobem monitorujete, že se zvedla třeba za poslední dobu pandemie závislost konkrétně na tabáku?
1: Každý rok se sbírají data v dospělé populaci, ale také mezi dětmi a dospívajícími, takže máme statistická data o tom, jak se každý rok mění ta takzvaná prevalence, ta míra užívání. A my na základě toho můžeme vyhodnocovat, jestli ta čísla jdou nahoru, dolů, kolik cigaret kuřáci kouří, kolik jich odvyká a podobně. A co je zajímavé, tak ty statistiky se srovnávají právě jak mezi dospělými, tak mezi dětmi. Takže my i vidíme, jestli nám roste populace budoucích kuřáků anebo nekuřáků.
0: Ano. A teďko za ten covid pohoršili jsme si?
1: Zatím ta data ještě nejsou dostupná, abychom mohli tu periodu srovnat, ale je zajímavé, že ze zahraničí data máme a například třeba v Austrálii nebo Velké Británii se ukázalo, že za covidu lidi snížili denní spotřebu cigaret a častěji odvykali, protože se báli těch příznaků covidu a v jednu chvíli se hodně komunikovalo, že u kuřáků je ta imunita citlivější vůči covidu, tak třeba v těchto zemích kuřáci více odvykali právě z obavy kvůli covidu.
0: No, takže vám pomohl covid trošičku ve vaší práci, dalo by se říci.
1: V něčem ano, ale zase vidíme tu druhou stranu mince, že spousta lidí v tom napětí doma na home office s dětma doma a podobně, že naopak třeba navýšili konzumaci alkoholu, takže těch faktorů tam byla celá řada, nejenom tabák a kouření.
0: Co takové ty nové trendy? Spousta kuřáků omlouvá svůj neduch tím, že si třeba řekne, tak já si zapálím elektronickou cigaretu nebo nějaký jiný tabák, který vlastně není úplně klasická cigareta. Povězte nám něco k tomu. Jak je to nebezpečné?
1: Důležité je zmínit to, že každá ta forma sebou nese určitá rizika. Žádná z těch forem není nebezpečná úplně. A když bychom srovnali všechny ty tři nové trendy, tak cigarety ty budou vždycky nejškodlivější. Ve chvíli, kdy se cigareta zapálí, tak se z ní stává v podstatě taková malá chemická továrna. Potom máme takzvaný zahřívaný tabák, to jsou elektronická zařízení, do kterých se vloží malá cigareta a ta se zahřeje zhruba na 300 stupňů.
0: Ten je i voňavý.
1: Ten může někomu i částečně vonět. A ten produkuje těch toxických látek trochu méně, protože ten tabák se tam nespaluje. A potom je elektronická cigareta, ta zahřívá speciální tekutinu, která se jmenuje e-liquid. Tam se zatím ukazuje, že těch toxických látek se produkuje zdaleka nejméně. Co je ale důležité, tak například z těch elektronických cigaret se uvolňují těžké kovy a jiné látky, které jsou přesto škodlivé. A obrovská výzva je, co užívání těch nových forem udělá s dětmi. Tak. Protože se ukazuje, že třeba elektronické cigarety jsou pro děti velmi atraktivní a my v prevenci se snažíme tomu fenoménu pokud možno předejít nebo ho zastavit. Mm. A některé studie prokázaly, že děti, které experimentovaly s elektronickými cigaretami, tak do budoucna přešly na klasický tabák, což je určitě ta špatná cesta.
0: To určitě, protože samozřejmě ono je pro ně ta elektronická cigareta i designově a tak jako takové jako in prostě doplněk, že jo, moderní bych řekla, je to jejich jakoby součást. A dá se, jakým způsobem, jste říkal, že děláte prevenci u těch dětí, jakým způsobem třeba cílíte na ty děti, aby se jim nezalíbilo nosit tady ten krásný šperk, jak oni si myslí sebou a vlastně užívat tu elektronickou cigaretu?
1: Důležité je u těch dětí cílit na ty jednotlivé věkové kategorie podle toho, co v tu chvíli pro to dítě je nějakým způsobem relevantní, ať už co se týká nějakého jeho, jejich psychosociálního vývoje, věku, to, co v tom věku zažívají a podobně. Takže jinak se komunikuje ta prevence třeba dětem od první do páté třídy, jinak teenagerům, jinak už třeba adolescentům a tak dále. Hmm. No a důležité je vždycky snažit se jednak pro ty děti být dobrým vzorem jako rodič a předávat jim ty dobré vzory, ale také jim komunikovat to, v čem je reálně to chování ohrožuje. Protože pro dítě rakovina plic v jejich věku nebude téma, ale bude je zajímat to, jestli jim kouření způsobí akné, nebo nezdravé vlasy, nebo že jim nebudou moct třeba dívkám na různé chty a podobně.
0: Nebo budou mít žluté zuby.
1: Takže tohle to jsou ty aspekty, které se dětem mají ideálně komunikovat, co jim reálně hrozí a co jim ten nekuřácký, ten zdravý životní styl přinese.
0: Mm-hmm. A pokud děláte třeba takovouhle přednášku na základních školách, setkáváte se s nějakou odezvou, která by třeba byla pro vás jakoby zajímavá, kterou bychom tady mohli prezentovat?
1: Někdy je zajímavé to, že se děti natolik identifikují s tím rodičem, že holčička třeba řekne, já chci kouřit, protože kouří moje maminka, ano, a já chci být jako ona. Proto říkám, buďme svým dětem tím nejlepším vzorem, že tohleto pravidlo skutečně funguje a pomáhá.
0: Já jsem si skutečně všimla taky u svých klientů, že se mi stalo, že rodič třeba přinese elektronickou cigaretu domů dítěti, kterému je třeba 15-16 a řekne, preventivně mu koupím elektronickou cigaretu, protože ta neškodí, tak ať jí má, ať mi nezačne kouřit raději normální cigarety. Co říkáte na tenhle přístup?
1: Jedna věc je, že ten postup není legální, když bychom vycházeli čistě z toho právního ukotvení. Druhá věc je, jak s ním potom ten rodič zachází, v jakém věku toho dítěte. Když bychom srovnali čistě jenom škodliviny, které ta zařízení produkují, tak ta cigareta je v tomto do jisté míry méně škodlivá oproti té klasické cigaretě. Ale samozřejmě je to už jakýsi impuls toho rodiče k toleranci toho chování. A teď je otázka, jaký rodičovský styl ten rodič aplikuje, jestli to potom bude do budoucna fungovat nebo ne.
0: A vy jste ji naznačil, že vlastně potom je velice jednoduchý přechod na normální cigaretu, protože zřejmě ta elektronická bude i dražší, nejsem kuřák, takže nedokážu asi posoudit, ale vlastně to nebezpečí, ať už teď apelujeme na rodiče, kteří by třeba tento nápad, co jsem řekla, měli, aby to nedělali, protože si myslím, že potom ten přechod na tu normální cigaretu je možná pro toho teenagera snažší.
1: Protože pokud to dítě vystavíme nikotinu v jakékoliv formě, tak riskujeme to, že se u něj rozvine fyzická závislost na nikotinu. Možná jedna věc, kterou bych určitě rodičům doporučil nedělat,
0: ano,
1: je takzvaně překouřit to dítě, aby mu z toho bylo totálně špatně.
0: A to si možná naši diváci si říkají, jo, to mi přesně udělal můj děda, to se dřív dělalo, že jo.
1: Možná to mnozí diváci znají to, že teda dítěti se koupí krabička, ty to tady přede mnou vykouříš a bude ti z toho tak blbě, že už se nikdy nezapálíš. No to má několik rizik. Jedna, že určitě nechceme to dítě při otrávě oxidem uhelnatým, protože ta dávka je obrovská z toho kouře. Druhá věc, že ten mozek vystavíme poměrně velké dávce nikotínu, to znamená, zase tam dáváme ten rizikový faktor rozvoje závislosti. A třetí věc, že tady ty averzivní přístupy zpravidla nefungují.
0: Ano.
1: Mají krátkodobý, velmi ohraničený efekt. Možná spousta lidí to zná na tom, když se někdy opili, bylo jim špatně, měli těžkou kocovinu a řekli, už nikdy nepiju. Za týden co? Šli znova na večírek a znova pili. Čili ty averzivní, ty extrémní přístupy se ukazuje, že nemají dlouhodobý efekt. Hmm.
0: Jaký případ z vaší praxe je úplně nejhorší? Kolik cigaret jste zažil nejvíce na množství vykouřil váš klient?
1: Zpravidla se to pohybovalo mezi 4-6 krabičkami za den.
0: Za den.
1: To byly opravdu extrémní množství, kdy ty lidi opravdu kouřili téměř jednu cigaretu za druhou. Což je potom stálo ale obrovské prostředky.
0: Mm, no to je samozřejmě, když si to spočítáme, nevím, kolik teď stojí krabička, ale tak to...
1: Zhruba 100-120 korun.
0: 120 korun, no. A co funguje nejlépe? Když by třeba naši diváci teďko si chtěli říct, no tak já s tím radši seknu, s tím kouřením, pan doktor má pravdu, a není to vůbec dobré pro mě, ani pro, jako vzor pro mé děti, a tak si koupím třeba nějakou žvíkačku nikotinovou nebo náplast. S čím má ten nejlepší zkušenost?
1: Pokud se kuřák rozhodne odvykat sám, tak je několik takových doporučení, která mu mohou pomoct. První z nich je naplánovat si takzvaný den D, to znamená ten den, od kterého si řekne, končím s cigaretama, probudím se jako nekuřák.
0: Můžu vám do toho skočit?
1: Ano.
0: Je takovýhle den D dobrý naplánovat třeba, dneska je čtvrtek třeba, tak si řeknu, tak od příštího pondělí, anebo když už jako má ten člověk tu chuť, tak si říct, tak teď hned, anebo zítra.
1: Je lepší se vždycky připravit. Mm-hmm. Nedělat to překotně ze den na den, protože pokud ten kuřák není připravený, zpravidla se projeví abstinenční příznaky a silná chuť na cigaretu a ztroskotá to. Čili naplánovat si ten den je dobré nějak rozumně v tu chvíli, kdy ten člověk je připravený a ví, kdy začít. Druhý důležitý krok je zmapovat si během dne ty typické kuřácké situace a rituály, kdy si zapaluje cigaretu a vymyslet, co může v té situaci udělat jinak, když tam ty cigarety nebudou. Na to existuje celá řada doporučení. Mm-hmm. Třetí krok je vyhodit všechny cigarety, anebo je dát někomu jinému, pokud by to člověku bylo líto, aby je neměl u sebe, doma, v práci, v autě a podobně. No a čtvrtý krok je, že pokud je tam silná fyzická závislost na nikotínu, tak ten člověk může použít nikotinové žvíkačky, náplasti, sprej nebo léky, které mu s tím mohou pomoct. Mm-hmm. A já dodávám ještě takový pátý krok, aby na to ten člověk nebyl sám, tak ideálně kontaktovat nějakou odbornou pomoc, nějakého odborníka, specialistu, který mu pomůže nastavit jak ten odvykací plán,
0: ano,
1: tak třeba mu pomůže s tím, jak mírnit abstinenční příznaky, jak užívat ten náhradní nikotin a tak dále.
0: A to může kontaktovat konkrétně i vaší kliniku.
1: Klidně naše pracoviště, nebo v Čechách existuje třeba Národní linka pro odvykání kouření, Centra pro závislé na tabáku, certifikované lékárny a podobně.

0: Radio Xaver najdete na play.cz.
1: Je fajn, že my v těch našich pořadech můžeme hovořit i za sebe a říkat, co si myslíme jako základ pro nějakou otázku. Vy asi tušíte, že já vás léta obdivuju jako moderátorku. Jako politička jste mě zatím nepřesvědčila. Kdybych volil ve Středočeském kraji, nevím. Asi bych zvažoval, ale nevím. Ptám se na to takto proto, že si pamatuju období, kdy vy jste vyloženě byla pravicovou političkou. Myslím, že jste se v nějaké době i hodně přikláněla k té konzervativní politice Václava Klause. Jestli se případně mě opravte, já také nemám úplně dobrou paměť. A teď vidím, že se přikláníte k té levicové politice. Nemám to chápat jako velkou proměnu Jany Bobošíkové?
2: V žádném případě. Jana Bobošíková je pořád stejná. Já jsem pořád stejná a tak jako v 90. letech, kdy jsme s manželem volili ODS a Václava Klause, a věřili jsme tomu, že ODS je strana vlastenecká. Věřili jsme tomu, že ODS je strana, která se neštítí práce, pro kterou naopak je práce hodnota. A věřili jsme tomu, že ODS je strana, pro kterou má hodnotu drobné podnikání, pro kterou mají hodnotu živnostníci. Tak dnes věřím tomu a vidím to, je to vidět na každém kroku té vlády, o které jsme se shodli, že si říká pravicová, že ta nic takového nedělá. Ta se přeci obyčejné práce, bez které se nikdy nic nenarodí, štítí, přednost dává neziskovkám, přednost dává všemu jinému, než těm lidem, kteří každé ráno vstanou a dělají někde na 2-3 směny. Pokud jde o vlastenectví, tak mám pocit, že má raději jiné země nebo nadnárodní uskupení než Českou republiku. A pokud jde o podporu drobných podnikatelů, tak když se podíváme na to, jak masivně zrostly odvody, a když se podíváme ještě na to, že pracující zaměstnanci, kteří jsou nyní v nejnižších příjmových kategoriích, tak procentuálně odvádějí vyšší odvody, procentuálně, prosím, než ti, kteří jsou v nejvyšších příjmových kategoriích, tak to přeci nemá s pravicí vůbec nic společného. A já věřím celý svůj život na práci, bez té se nikdy nic nenarodí, věřím na svobodu, věřím na odvahu a jsem vlastenka. A nic podobného mi současné strany, které si říkají, že jsou pravicové, nenabízí. ODS v 90. letech toto nabízela.

0: nejlepší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grant-cafe.cz.
1: Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den. Představte si.
2: Ksavr to vždycky taky píše.
1: A já vím, ale vy jste dneska nějaký indisponovaný.
2: Indisponovaný.
1: Co pak, co se vám přihodilo?
2: Ksavr, na mě sedlo zlo nějaký a smutek. Já jsem si přečet, že Vít Rakušan chce být premiérem. Já jsem se úplně najednou rozklepal, přišel jsem v ohlas.
1: Já jsem taky čet.
2: Já jsem si, víte, co představil úplně? Jak tam rozjede znovu ten kryt oživý po volbách. A já tam budu sedět proti němu v tom jednosměrném rozhovoru. Ona mě bude koukat těma velkýma upřímnýma očima plnýma dobra. A pak to bude jednosměrná cesta někam pryč.
1: Tak, pane Holče, abychom byli úplně upřímní. Na vás sedlo zlo den poté, co jste se narodil.
2: To není pravda.
1: A proto to jste byl ještě, pane Holče, malé holátko. A už to na vás sedlo a to vám zůstalo do dneška, protože na mě jste zlej od prvního dne, co jste sem přišel.
2: Na mě sedli hodnoty, Ksavr.
1: No, to je skoro...
2: se narodil.
1: To je někdy to samý, pozor. Ale k tomu samotnému. Já jsem si to přečetl na Novinkách, já jsem ale omdlel.
2: Já si říkám, to je nejstrašidelnější zpráva za posledních 35 let.
1: Ale
2: to i Fiala vedle něj vypadá vlastně najednou dobře, ne? Nepodpoříme ho?
1: Koho?
2: Fialu.
1: No.
2: Pane Petře, prosím vás, vemte to vy.
1: Čili vy si vykáte?
2: S Fialou? My se neznáme.
1: Neznáte, no. Jo. My se taky neznáme. Ale jo, viděli jsme se, dokonce jsme vedli jakýsi privátní rozhovor, ale to je jedno.
2: Já jsem se s ním taky bavila, netykáme se.
1: To je jedno.
2: Já je pan profesor Ksavr, konzervativní muž, to nevíte.
1: Pane Holče, jenže já jsem mezi tím, jak jsem to uviděl, tu zprávu, a mezi natáčením zažil něco moc hezkýho.
2: Vážně? S Vítkem?
1: Sám se sebou.
2: Tak to nemusíte možná rozvádět.
1: Řeknu.
2: Jo?
1: Měl jsem francouzské brambory a k tomu červenou řepu. A já jsem u toho přemýšlel a kladl jsem si otázku, dokud jsem zobal ty brambory. Jestli, takovou analýzu jsem si dělal, jestli bych raději toho Fialu, anebo když už tak raději to, tady toho pana Rakušana.
2: No tak to je jasný, ne?
1: Tak to mi řekněte.
2: No tak Nutelier je méně strašidelný než tenhle. Žnírácký nitrák.
1: Tak já vám řeknu,
2: je, Ksavr,
1: že jsem došel k tomu, že už raději Rakušan. Protože Rakušan je střelec.
2: Střelec?
1: Střelec.
2: Čeho? Koho?
1: No ne, že se nebojí.
2: Jako do zimetru myslíte?
1: Ale jo, dobře.
2: O, počkejte, dobře,
1: ale...
2: tak jo.
1: Rakušan, Fiala je bázlivej, ferda, prostě.
2: Přesně tak, a to je dobře u nich, Ksavr. Při té jejich neschopnosti a děsivosti je dobře, když je někdo z nich bázlivější, to vám říkám.
1: Ne, a já vám říkám, pane Holče, že ten pan Rakušan, do něho vjede energie a on přijede do toho Lipska na tu burzu a řekne dost. Řekne dost.
2: Jo?
1: Zůstane elektřina. U nás občanům se bude prodávat za výrobní cenu, klesnou ceny energií a tím klesnou ceny všeho i tady kávy, prosím vás, jo. Dneska vychází hrnek na 30 korun, když
2: tak
1: si ho děláte.
2: Jste si jistý, že jste měl francouzský brambory a řepu červenou?
1: No víte, že to nějak zvláštně chutnalo?
2: Já se říkám. Ne, Ksavr, já...
1: No mám pocit, že se trošku tak jako...
2: Já to vidím. Trošku do vás to pro nějaký... Magie, ne? Taková,
1: kolik,
2: co?
1: Kolik vás tady je?
2: No a já to vidím. Ksavr Rakušan. Ale si vemte ještě, víte, co on ještě řekl? Že si na svoji vlastní podporu udělá vládní demonstraci. Ministr vnitra a první vicepremiér. Víte, kdo tohle dělá?
1: Kdo?
2: Lukašenko, Rakeťák Kim. No, a tahle parta.
1: To jo.
2: To není normálně možný přeci už, co?
1: No, jenže nemůže to být tak, pane Holče, že to vymysleli ti jeho podržtaškové a řekli, plácni takovouhle blbost a všechny média to napíšou dokonce. Normálně vidím tu poradu. Jak seděl, tak sedí ten Rakušan a takhle sedí vedle ty marketing odborníci a říkají mi, Vítku, dokonce i ve Wilsonově 10 ti dva blbci to tam budou říkat.
2: No samozřejmě, že jo, Xaver, ale o to nejde, že to napíšou, ale on to myslí vážně, chápete to? A já ti řeknu, on je...
1: Já to taky myslím.
2: Ne? On je taková hodnotová svině, můžu říct, že on den předtím narve na pivo proti Babišovi Fialu nebohýho, který je nejnenáviděnější politik, jako široko daleko. Tam si na něm udělá reklamu a den poté řekne, jak si být premiér. Chápete to?
1: Ale každý...
2: To je hodnoťák.
1: Vy zapomínáte, pane Holče, na jednu věc. Každý z těch lidí, každý, i když kandiduje na posledním místě kandidátky z zahrádkáři Kersku, to je jedno, tak každý z nich sedí večer doma takhle u té televize a říká si, mámo, představ si, že bych byl tím premiérem, ty bys měla 95 tisíc na šaty, no to má prezident, to má, ale sní.
2: Xavere, večer u televize, doma, v soukromí.
1: No.
2: Tenhle ten to říká veřejně. Vemte si, já úplně vidím, naše Věra sedí doma, Květákovka. A ta neříká,
1: moje Věra.
2: Máma říká, táto,
1: neříkejte si, naše Věra.
2: Ty bych byla premiérkou.
1: No
2: a tam to skončí ty sny. Doma. Za těma zmá. Slyšel jste někdy Věru se zasnít veřejně, že by řekla, já budu premiér.
1: Ne, veřejně ne, ale...
2: Tak vidíte, to je ten rozdíl.
1: Ale ještě tam, ještě musíte dát jednu věc, že...
2: Co?
1: Že když doma sedí ty naprosto bezvýznamní kandidáti, kteří se nikam nedostanou, a všichni i významní, i moje Věra nakonec, tak říká, taťko, představ si, že sem k nám do horních Čuchtomrdlí přijedou ty auta s těma majáčkama a já tam nastoupím, vezmu si ty šaty, co mám po babičce, ty hezký květovaný a vlezu tam a oni mě povezou tam do nějaké té akademie, myslím, že se to jmenuje Strakova nebo tak nějak, ani nevím, kde to je. Chápete, že sní ti lidi?
2: To já vím, a říkám... U některých to zůstane u nich doma, u některých to nezůstane u nich doma.
1: Tak u mě to nezůstane, pane Holče.
2: No tak vy jste takový výtek druhý.
1: Chcete vědět, o čem já s ním?
2: O čem?
1: No ne, vážně, teď
2: to je... To
1: seriózně, ne, teď tady vždycky tak jako, no, a já vám to řekl.
2: No?
1: Já s ním o tom, že by byl ředitelem České televize.
2: Tak to já vím.
1: A... Kolikrát vám ležím ve vaně a hulím a říkám si, no to bych zrušil, to bych tam, pan Holec by tam měl rubriku, jo, a to vše. A no, mám to vymyšlený zkrátka, a je chyba celé této země, že to tak ještě není.
2: No a na to dojde, ne?
1: Tak už jsem starý.
2: Ne, a já jak vás sleduju, tak myslím, že máte našlápnuto.
1: No tak ten pan chudárek je teď na 6 let.
2: Ksaver, já jsem teď viděl někde na fotce Friedricha.
1: Mildu!
2: Já ne...
1: Neříkejte to, pane Holče.
2: Zůstanu hodnotovej.
1: Je to sympatický, milej...
2: Já jsem se lék.
1: No, tak oni
2: to
1: mají
2: se stalo, ne,
1: v té redakci starý foťáky, takže ono to přidá červený nos, ale to za to nemůže on.
2: Tak to jo, to jsem chtěl
1: slyšet. Jo, to jsou ty starý, tam je málo pixelů, málo.
2: Detekoval nějaký tak, jako horší signály.
1: Někteří lidé by si mohli myslet.
2: Tak, no, to mě napadlo.
1: Že to je, že jako, ne.
2: Že se tam třeba v pracovní době úplně nepracuje, ale dělá se tam něco jiného.
1: No tak pane Holče, počkejte, to jsme úplně kde jinde. No ale můžeme se vrátit pak České televizi, protože včera byla rada, ale to je jedno, ale pojďme dojet toho Fialu nebo Rakušana. Já opravdu, kdybych se musel z pistolí u hlavy vybrat, tak si vyberu Rakušana.
2: Xavere, já chci z nich dvou radši upejpavýho neschopného lháře Fialu, než fakt leváka Rakušana, který nemá zábrany.
1: Ale vy to berete podle toho, že potom máte každou středu večer o čem mluvit.
2: Ne, oni jsou super oba. Oni dodávají materiál oba do středy.
1: No, takže to je... Myslíte, že levák?
2: Rakušan.
1: No.
2: Podívejte se, co udělal s migračním paktem. Jak to tam jezdil domluvit a podepsat a no, pak říkal...
1: Taková drobno.
2: No, jo, jak říká Marek Benda, pár hloupostí, ne, jsme tam odsouhlasili. Blbostí. No, ale to je pravdu, no, vlastně to nic není migrační pakt.
1: Mimochodem, víte, že dnes je to, myslím, že na den přesně, 10 let od Wirtschaftendas.
2: No a vidíte, díky Vítkovi Rakušanovi, Wirtschaftendas taky v Česku.
1: Jo, no. Jo. Tak taková drobný šrámeček tam je. Vy, pane holče, taky jste netolerantní. Kolik je mrtvých kolem toho dozimetru?
2: Jen 5 nebo 6.
1: 5 nebo 6. To jsou povolený ztráty.
2: Jasně, teď je nás tady skoro 11 milionů.
1: Byl jste na vojenském cvičení někdy?
2: Nebyl.
1: Tam jsou prý povolený ztráty žádná celá 0,2%.
2: Tak vidíte. Ne, to je to prkotina. Je to prkotina.
1: Já nevím, jestli pro ty pozůstalý teda.
2: Zdá se, že to není prkotina i pro soudce, ty to furt nechtějí soudit, ale...
1: To mě vysvětlete, pane holče. I oni si to prej ti soudci přehazujou.
2: Jako... Oni prej si přenášejí ty spisy večer nebo po nocích. Když to někomu přistane na stole, tak pak v noci jde a přenese to někomu jinému na stůl.
1: Pak vždycky tam vypadne na stránka. No proč to tak je?
2: No tak my jsme na to odpověděli, ne? Když je někde 5 nebo 6 mrtvejch kolem nějaký kauzy, chtěl byste být 7.
1: Jo tak, ale oni se bojí.
2: No.
1: Tak já jsem slyšel, ale asi to bude lež.
2: Nemáte to ze dvou?
1: Nemám. Ne. Že největší problém je ta smrt toho pana Michalíka.
2: Uh-huh.
1: Říkám to dobře, Michalík?
2: Uh-huh.
1: Věšek. Že toho prostě řachlo v okamžiku, kdy mu někdo zavolal nějakou zprávu. Takhle se to říká, ale nechci špínit do památku. Je to jenom divný, řekněme.
2: Já jsem to slyšel říkat nějaký lidi.
1: Já jsem to slyšel v metru.
2: Jo. Já v tramvaji.
1: Tam v tramvaji, jo?
2: Tramvaj.
1: V 9 nebo v 12 nebo kolik?
2: Ne, 18.
1: 18. To říkají takové věci. No já jsem jel, prosím vás, z Flory na Anděl a tam to říkali dvě takové starší paní.
2: Jo.
1: Že to takhle bylo, ale jak říkám, slyšel jsem to a řekl bych, to jsou vám tak čestní lidi.
2: Právě, proto já tomu nevěřím.
1: Já tomu taky nevěřím. A čemu hlavně nevěřím, pane holče? Chcete to slyšet?
2: Jo.
1: Že jeden z těch dvou bude premiérem.
2: No to doufám už nebude.
1: Já ale... vám říkám, že premiérem bude Pikora. Proč ne?
2: Jo, ale já...
1: On jako, je dobrý.
2: Jo, jasně.
1: Šichtář. Já ho vidím tady na streamu s ním, já ho rád poslouchám.
2: No jasně.
1: A on je takový jako člověk, jako z filmu trošku.
2: Z filmu?
1: Hmm.
2: Ale jak to myslíte? Jako, jakýho?
1: Tak já, mě se to blbě říká, z jakýho? Z nějakého thrilleru.
2: Jakože lehce vás straší?
1: Ne, přijde mě prostě jak ředitel školy z amerického seriálu Nekonečnýho. A já mám pocit, že on bude člověk kompromisu. Pan Pikora. A já bych ho tam chtěl, a když ne...
2: Vy ho chcete tady poškodit já?
1: Naopak, já doufám, pane holče, já doufám, že se motoristi dostanou.
2: Jo, ale...
1: A že budou protiváhou, nejenom, že se dostanou, že tam budou ti hlavní motoristi v té sněmovně, ale že budou tím zdviženým prstem.
2: To radši ne, to neříkejte. Zdviženým prstem už byl ministr Nekula a ten skončil předčasně.
1: A já myslím takhle zdviženým prstem.
2: Jo. Bacha na to.
1: No.
2: No ale říkám vám, Ksevere, kdyby hrozilo, že má být premiérem Rakušan, já pořádám demonstraci na podporu Petra Fialy.
1: A to nehrozí.
2: Vy byste se nespl.
1: Ale počkejte, tak kolik, oni mají 10%, ne, průzkumy.
2: No. Ksevere.
1: Statistická chyba, dobře, budou mít 11,2. A kde to vezme? Podporu. Kdo podpoří ho? Podpoří ho... Konečná? Nebo podpoří ho SPD? Dítě, nemůže ani cítit, to mi jo.
2: Ne, já doufám, že se to nestane. Vůbec, že nebudeme tohle dilema už řešit, jestli Fial nebo Rakušan.
1: No jasně, že ne.
2: Jo, ale na takový politický funus to bych jim šel Vovi Maxavere. Co? Byste tam mohl zahrát nějaký takový molový tóny na kytaru? Jste kytarista dobrý? Co?
1: To bych mohl, ale já zásadně nehraju zadarmo, pane Holček.
2: Tak to se ví. To byste dostal nějaký bitcoiny do futrálu.
1: Já teď skládám po strašně dlouhé době písničku.
2: A já ji.
1: A mám první sloku a refrén. A jestli to chcete slyšet, skládám tu písničku na setkání klubu Svíni.
2: No to je dobrý.
1: Je to, povedlo se mi strašně vtipný.
2: No tak to o tom nepochybu.
1: Kdyby to šlo dál, tak to bude nejvtipnější.
2: Tak to rád slyším.
1: A ještě tam nejste, teda musím říct, že to nejste,
2: jako v té písnice?
1: No já jsem si napsal taky poznámky, co by tam mělo být zakomponované.
2: A tak místopředseda tam musí být, ne?
1: A vy jste místopředseda?
2: Já jsem místopředseda.
1: No já tam dám asi předsedu teda. Je to, jste mi neměl říkat.
2: Místopředseda musí být.
1: No ale tam nebudete úplně jako... Oni to založí na takových jako přirovnání, na takových metaforách.
2: Já vím, vy jste člověk tak, metafor, tak to se o vás ví.
1: A jestli si o to takhle říkáte, tak ještě tady prohlašte veřejně, že všechno vydržíte a že se neurazíte.
2: Jasně, Xavere. Já úplně vidím ty metafory na slovo místo předseda.
1: Řekněte, opakujte po mně, já Petr Holec.
2: Já vám to podepisuju, Xavere.
1: Tak to prohlašte veřejně.
2: Prohlašuju to. Co? Nechám vás složit svobodně písničku na klub Sviní.
1: Umělecký,
2: no.
1: Umělecký, protože umělecky, ne?
2: A co? Co umělecký? Co si?
1: Nevím.
2: Říkám, nechávám vás, dávám vám svobodu složit písničku na setkání klubu Sviní.
1: Pane Holče, a víte, jak, vy jste tak hodný, já jsem to ani nečekal. A přitom je tady čím dál méně svobody.
2: No ale já jsem hodný.
1: Teď jsem to zjistil. Já jsem si doteď myslel, že jste svině.
2: No to jsem.
1: No tak jsem. Tak, tak
2: ale já jsem dobrá svině.
1: Musíte si vybrat, pane Holče.
2: Já jsem dobrá svině, jak se vrát.
1: Jo.
2: Já jsem místo předsedou dobrých sviní.
1: Vy jste taková ta hodná svinička, co se pohladí.
2: Já nejsem svině jako Rakušák. Já jsem dobrá svině.
1: No. Já mám totiž s tím vaším Rakušanem úplně jiný problém, pane Holče.
2: Jo, jaký?
1: A to je to šmírování, ty zase.
2: No tak to je, on je šmírák, to... levák, lhář, no.
1: Počkejte, jak on to dělá z nějakého důvodu. Chce to Ursula, nebo proč? On chce vlastně lidem kontrolovat komunikaci.
2: Ale on je tím Xavere posedlej. Teď víme, co na tom vnitru má zaparkovanýho. Případně na tu druhou štytletku. Ten kryt zaparkoval jenom proto, že se proti tomu zedmul odpor. A lidi se začali ptát, proboha, co to je? Nějaký jednosměrný rozhovor na vnitru?
1: Dvousměrný, ne? Nebo
2: a pak jednosměrná cesta rovnou někam?
1: Jednosměrná cesta na gulak.
2: Co to jsou manuály na odhalování šiřitelů nevládních názorů, proboha? Takže tohle to tam všechno za ním je a to je všechno šmírování. On je obyčejný šmírák.
1: Já
2: no.
1: Vím, ale víte, o jakým šmírování já mluvím?
2: No jasně, na WhatsAppu, na Messengeru a tak dále. No.
1: No a...
2: Ale on nás chce chránit tady, aby jsme nevedli nějakou nehodnotovou komunikaci.
1: Tak na takový jo? Chránění mu sedu, pane Holče.
2: Já tomu docela rozumím.
1: To jsou zlí lidi, pane Holče.
2: Ale on to myslí podle mě dobře, třeba jako s tím migračním paktem.
1: No ale lidi bude mít část, jako lidi, kteří to budou volit, protože já slyším od hodně voličů bývalých Spolu, že už ne. Už bylo dost. No a takže si myslím, že většina z nich neuteče k Babišákovi. Něco uteče k motoristům, to je jasný, a něco uteče ke Stanu.
2: Já myslím, že se chystá ke Konečný, to vám říkám.
1: A jo, no.
2: Konečný. Ne, tak já bych jim vzkázal to, ať radši zůstanou u toho Spolu.
1: Myslíte vážně?
2: No jasně.
1: Tak to já jim zkazuju, když...
2: Stane největší zlo.
1: Když tak motoristu.
2: Stane největší zlo. To má to polpravdu. A Rakušan je toho symbolem. Ten je toho víkem, Xaver.
1: To je hrozný, pane Holče, co budeme dělat? No.
2: No já, my věříme, že to dobře dopadne, ne?
1: Já jsem se zasnil, počkejte. Uděláme teď, ať nezapomeneme. Protože to je jasný.
2: No zápis je jasný.
1: Ježíš, kdo jiný, než ten Pan, on je ministr vnitra, ne?
2: No.
1: Ministr policie.
2: Chci být premiérem.
1: Cože?
2: Ty vole, chci být premiérem.
1: A já vidím, že vás to nějak vzalo.
2: No to vidíte dobře.
1: A nechcete taky Lexaurin, jako mám já? Dva nebo tři? Lexaurin svinstvo asi nebyl. To nejde.
2: To ani neznám, co to je.
1: Zraky prášky na uklidnění, který už jsem dlouho neviděl a beru si do letadla vždycky. Ale jenom na dlouhý lety. A to je dobrý do letadla. To si dáte jeden a půl před odletem. To mě ještě Honza Cimický předepsal. A sednete do toho letadla a tak 2 hodiny je vám všechno jedno. Kdyby to letadlo nad tím oceánem zašlo hoře, tak řeknete, tak to uhaste, děcka.
2: Kdybyste se hodil do Brna, tady s tím, Xavere, s Lexaurinem.
1: Ale já to nejím. Ale klidně, to nám někdo předepíše, když budeme chtít.
2: No tak nechte to předepsat a pojedeme do Brna to dílovat.
1: On se jmenuje Vítek nebo Vít?
2: Vít.
1: A nenapíšem
2: Vítek. Vítek mu říkám já, protože to tak já napíšu, familiárně, protože ho mám rád.
1: Tak já napíšu Vítek.
2: Dobře.
1: Jeho to potěší, ne?
2: Vítek, no.
1: Vítek Rakušan. Rakušana.
2: No na tu demonstraci na jeho podporu půjdem, ne? Ale...
1: Jo, je to bych šel. Alegorický vůz bychom měli XTV.
2: Jaký policejní, ne? My jsme si mohli od Pirátů půjčit ten vězeňský autobus, ne?
1: A to ještě existuje?
2: Určitě.
1: Za Ježišmarja, šmírování, pane Holče.
2: No za šmírování k Severu, ale hlavně za to, že chce být premiérem.
1: A že?
2: To si není možný.
1: A všechno je možný.
2: No asi už jo.
1: Já říkám, že chci za premiéra pana Pikoru.
2: On by mohl být vicepremiérem, ne?
1: Kdo? Piky?
2: Hm?
1: O, je nuda.
2: Pro gender.
1: Toto já úplně nenávidím.
2: Co?
1: No toto, co vy děláte? Co to je za zvyk? Kde jste toto pochytal, jako? No, pane Holče, já mám důležitý téma.
2: Jo.
1: Důležitou věc vám chci oznámit. Budete koukat, ale ať to teda máme z jedné vody, já tu důležitou věc, a jsem zrovna, co budete říkat, ale ať vyřídíme agendu, poděkujeme teď všem, kdo nás podporují na transparentní účet, podotýkám, že zatím ještě pořád to je na advokát.
2: Já úplně vidím, Xavere, jak to v sobě dusíte.
1: Já to dusím, no. No.
2: Honza Bacho, velkorysá podpora, musíme poděkovat. Za úsměv a pohodu z přístavu na Vlzonové 10, dál přinášejte optimismus a víru ve změnu. No tak jsme řekli, že vy chcete toho Rakušana, ne, premiérem, tak to je taková víra.
1: Já jsem řekl Pikoro.
2: Pavel Radslavský.
1: Kdyby bylo Pikoro, no.
2: Koncesionářský poplatek na přístav pravdy. Děkujeme za vaše vysílání, manžele Radslavští. Alena Ravítková na Vlzouku od Azalky. Díky. Jiří Vidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. A Daniel Klement na Vlzonku. Čiči, Jahodu a Adonise.
1: Tak,
2: Savere.
1: A jsme u toho. Jahoda a Adonis, mimochodem, sklidili velký úspěch, pane Holče, no. Ale Čiči.
2: Čiči taky. Čiči sklidila, lolo. Mega úspěch, ne?
1: No.
2: Co?
1: My jsme vám včera měli tu radu České televize.
2: Už zas?
1: No tak teď nebyla dlouho, ona jednou za měsíc. A já jsem zasedal.
2: Co to znamená?
1: No tak zasedám, ne?
2: Jo.
1: Jsem člen, tak jsme zasedali. A byly dotazy na generálního ředitele pana Chudárka. A mimo jiné, já jsem byl nastartovaný z Čiči Tornádo.
2: Ne, já jsem se ptal, co to znamená, když jste zasedal, jestli jste, jako třeba Eva Dekrová zasedá bitcoiny, tak jestli jste nezasedal Čičiho.
1: Ne,
2: tak jsem to
1: asi. Ne. Počkejte, nechte si to říct. No, a paní kolegyně Denčevová Chmel vyjela s tím první a řekla to skvěle.
2: Jo?
1: Pojmenovala ty věci kolem debility jménem pořad Čiči Tornádo, řekla jasně, že to nemá žádný střeva, žádný vnitřek.
2: Žádný střeva ani vnitřek, žádnou, čičina nemá střeva ani vnitřek.
1: Poslouchejte ten pořad, že to není veřejná služba, že je to prostě, ona to říkala vznešeně.
2: Jste se rozporoval, ne, že to není veřejná služba.
1: Já jsem si vzal slovo a řekl jsem, že to je úplná blbost, že tam všechny profese selhaly, včetně kameramana, grafika, střihače, režiséra a moderátora, který takzvaně neumí říct souvislou větu, natož položit otázku.
2: Já jsem si říkal, jak jsem řekl před chvílí, když jsem viděl Mildu Friedricha, co na to Milda Friedrich?
1: Co na to Milda Friedrich? Tak k tomu bych došel. Pan ředitel generální.
2: On je tam být generální.
1: Generální prokurák, ten se ošíval trapností. A říkal, že viděl jenom ukázky, no a že to je takové, no na druhou stranu, že to stojí jenom 30 tisíc jeden díl. Co to je? To pár lidí pošle poplatek. A tak jsem pochopil, proč je to tak blbý, ono je to tak levný. No tak ono je to pořad, který by každý youtuber 15 letý natočil odpoledne v garáži.
2: No ale líp asi, ne?
1: Ale líp, jo. No a pan Friedrich, to je prostě šajba, jo. On,
2: to je hlava.
1: To je hlava a on já vám říkám, že Milan Friedrich v té televizi bude. Ještě se dvakrát změní režim. Přijde teď totalita, potom přijde revoluce, sametová 2.0, potom zase bude kapitalismus. Všechno bude jinak, ale jenom jedna věc bude, že Milan Friedrich bude v České televizi.
2: Jak se vede, úplně vidím jistou scénku. Už není ani žádný rohlík, ani budova České televize. A Milda Friedrich tam sedí na té svojí židli, na té planíře.
1: Jsou splanírované kavky, je tam takhle stůl. A jeden takový maličký počítač a židlička a tam sedí Milda Friedrich.
2: A má telefon velký, takový červený.
1: Telefon a říká, hele, budeme stavět televizi nově českou, nechceš tam jít pořád? No ale on je geniální.
2: Je?
1: On je geniální, protože ten samozřejmě, Milan...
2: No odkud teď, Vane?
1: Milan vždycky pochopí, z které strany fouká vítr a je připravený. A když už viděl, že ti radní jsou, že se jim nelíbí či tornádo, že s tím nemůžou nic dělat, že můžou jenom na té radě říct, že to je blbost, a ptat si, kolik to stálo. A generální to taky sepsul. Tak Milda, aha, a zjistil, že fouká proti či tornádo. A řekl, vzal si slovo a říkal, hele, to se vyrábí jenom pro YouTube. To je jako... A já jsem říkal, do prdele, když se to vyrábí v České televizi, i kdyby se to vyrábělo, Bůh ví pro co, pro televizi Hulkotyčky, tak když je podepsaná Česká televize a je to za peníze lidí, kteří posílají čím dále víc peněz na Českou televizi, povinně s exekutorem za dveřma, tak to nehraje roli. Ale Milan...
2: Milan je dobrý. Já chci zvýšit daň z ČT znovu k Savere dobrovolně.
1: Já taky.
2: Tohle je dobrý.
1: Já si dokonce myslím, že by tam, že by se mělo zvýšit poplatek a že by část toho poplatku a mělo by tam být na místo Milana Friedricha,
2: jo, jo.
1: A pro jeho příbuzné.
2: Na stoleček a židličku pro Milana Friedricha.
1: No a co kdyby jsme tady na transparentním účtu, tady jsou vtipálci, jo?
2: No.
1: Co kdyby jsme na transparentním účtu příště, až budou takový ty poznámky, jak tady někdo píše, na Přístav pravdy, nebo na Jahodu a Adonise, tak, že bychom uspořádali nějakou sbírku.
2: Na Mildu Friedricha?
1: Na židli Milana Friedricha, která, to by byla židle na doživotní.
2: Doživotní židle.
1: Doživotní židle, ale udělali bychom for. Jo. Já nevím, kolik by poslali, třeba by poslali dohromady, třeba by poslali třeba 800 korun. Tak bychom v IKEA objednali 800 korun. A žili a poslali bychom jí Milanovi na ty kafe.
2: Jo, já jsem pro, protože Milda Friedrich musí přežít k sebe.
1: A já vám říkám, že on není špatný, on je fakt fajn chlap a má smysl pro humor. A až mu řekneme...
2: No to bych řekl docela,
1: až mu řekneme, ať sem přijde. Tak, jak jsme si říkali, že by ten Reichl, že má smysl pro humor, že přijde se zvonítkem. A přišel. Mm-hmm. Já vám říkám, že Milan přijde.
2: si pro židličku.
1: No.
2: Jo?
1: A jako kolik mu může být? On bude tak, jak já třeba, ne? Nebo?
2: Jako mě? Něco.
1: Třeba 50.
2: Jasně.
1: 52 řekneme, ne?
2: 55, já nevím, no.
1: No, já jsem to určitě četl v těch životopisech, jak kandidoval. No, ne, dítě to není. Jako je to už dospělý
2: chlap. Ne, už dítě, já, jak jsem viděl tu fotku, tak se mi zdálo, že jako by se vracel do dětských let trošku ve obličeji, ale to je jenom můj...
1: Ne, tak to já nevím, ale Milan je dobrý, ale říkám si, tyho, jednoho dne tam bude v té kolečkový židli, bude mu 99,5 roku. A bude tam takhle jako a bude, bude tam titulek řídí program České televize.
2: Chytám, tam bude furt s tím prstem.
1: Ne, já musím říct, že ho mám rád. A když se potkáme na radě, tak Milan, pozor, přijde, pevný stisk ruky a podívá se vám do očí.
2: Fakt. Hm?
1: A to je pro mě jako strašně důležitá věc.
2: Tak vy jste, asi se dá říct, jako je tam dělnej kolektiv, ne? Dobrej, nebo?
1: No, no. A myslím si, že... že
2: děláte dobrý věci, se dá.
1: Rada České televize prostě Čiči Tornádu vyprala držku. A jestli v tom televize bude takovéhle hlouposti pokračovat, tak už začnu věřit prostě na to, že existuje. Vy jste věřící, ne, pane Volče?
2: Ne.
1: Ne? Nevěříte?
2: Já teď věřím v jednu věc.
1: Uzdravení.
2: Že to taky, a že víte, Rakušan nikdy nebude premiér.
1: A nebojte se. To vám dávám písemně. Jo. Pane Holče, jsme na konci, protože vy musíte jít na lůžko.
2: Jo, jo. Do izolačky.
1: Do izolačky. Dávejte si to, jak se jmenuje to, jak to prodávají Vietnamci, ta věc, co se dává do čaje. Není to dobrý. Takový kořen je.
2: Tak díky, že to není dobrý. Já spíš asi to se obrátím na Markétu Vaňkovou, něco na pozbuzení nálady.
1: Jo, tak to je dobrý, tak ona vám nějaký... A myslíte, že ona ji prodává?
2: Já doufám, že jo.
1: Možná bychom ji zavolali, aby nám něco taky šupla?
2: Asi.
1: A ona bude mít kvalitu, pozor.
2: No tak to je.
1: Jsou lepší lidi. No, běžte se léčit, pane Holče, a já se těším na další Wilsonovou 10 za týden a nashledanou.
2: Nashledanou.
3: Hraje vám Radio Xaver.

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Ksavere, na mě sedlo zlo, nějaký a smutek. Já jsem si přečet, že Vít Rakušan chce být premiérem. Já jsem se úplně najednou rozklepal, přišel jsem o hlas.
2: Já jsem to taky čet.
1: Já jsem si, víte, co představil úplně? Jak tam rozjede znovu ten kryt oživý po volbách. A já tam budu sedět proti němu v tom jednosměrném rozhovoru. Ona mě bude koukat těma velkýma, upřímnýma očima, plnýma dobra. A pak to bude jednosměrná cesta někam pryč.
2: Tak, pane Holče, abychom byli úplně upřímní. Na vás sedlo zlo den poté, co jste se narodil.
0: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV.

0: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Za stranu a za lidi 83. díl. Dobrý den.
2: Dobrý den, já vás zdravím.
1: 83. díl na druhou stranu, co to je proti vaší 200 na streamu, vidíte?
2: No máme co dohánět.
1: No a proti mé 325 na streamu.
2: Ty, to je krása.
1: No.
2: Já si budu pamatovat, když jste se mnou oslavil tu 200, tak já s váma oslavím 333.
1: Myslíte?
2: Jo.
1: Tak jo. No a na kolikát se to máte dneska?
2: No to mám tak jako vysoko. Máme konec školního roku, začátek léta.
1: Uh-huh.
2: Prostě taková pěkná atmosféra. Uh-huh. A co vy?
1: No já to mám na takové slabé 4 dneska.
2: Co po to?
1: Tak ráno jsem řešil nějaké věci jako pro kamarády smutný zdravotní, tak jsem všechny lékaře alarmoval, jako když člověk pro někoho něco schání. No asi tak.
2: Ještě tak to jste takhle hodnej.
1: No a tak to víte, dotkne se to někoho relativně blízkého, tak hned šup ze sedmičky, na 4, to je hrozná rychlovka. Ale vy jste teda na 10, mám to tak chápat?
2: Jo, klidně, na 10.
1: Jo?
2: Klidně.
1: Já jsem byl včera dopoledne na 9.
2: A co pak se stalo tak pozitivního?
1: Dostal jsem prášek proti alergii. Takže jsem najednou mohl dýchat.
2: Neslzel jste.
1: No,
2: ale tak ona to není legrace, být alergik. Jo. Já s tím mám taky svoje zkušenosti.
1: No představte si, že jak jsme teď v týdnu volili druhé kolo, jo, nebo vlastně už čtvrté a páté kolo, nebo druhý den toho ředitele geniálního České televize.
2: Čehože? Geniálního?
1: České televize.
2: Jo, geniálního.
1: Jako generálního, chtěl jsem být vtipný. Tak až se to zvolilo, upeklo, tak jeden radní plakal.
2: Dojetím.
1: No, dojetím, jako ta atmosféra ho pohltila.
2: Aha, jestli on neměl slíbený nějaký všimný, když to dobře dopadne.
1: To...
2: Že plakal, že bude mít z čeho koupit vánoční dárky na Vánoce.
1: To bych opravdu z tohoto nepodezíral vůbec, ale regulárně a mě taky už se jako jednu chvíli jako slzy do očí, když jsem to viděl.
2: Jo, jakože, že tak jsme tu Českou televizi před těmi dezoláty ochránili.
1: No,
2: všechno zůstane při starém, to je radosti.
1: Nevím, jestli si to říkal takto, ale prostě byl dojmutý, že po těch útrapách nakonec, rozumíte, kdyby se u toho ještě pouštěla hymna a vlajka pana Chudárka vstoupala
2: na stožár pana Friedricha.
1: No, tak já vám říkám, že normálně by se tam zhroutil.
0: Posloucháte Rádio Xaver.
3: Já dávno nejsem už to, co jsem býval za mala. Naspaměť znám už rychlé šípy pana Foglara. A skoro smířil jsem se s hořkým osudem, že svět tu bude, když my už na něm nebudem. Vím dobře, že sny, co tě minou, nikdo nevrací. Jak tleskač naskočit jsem chtěl na kolo jítací. Sny chytat za šos, dřív než k možným horám odplynou. A letět konečně nad indiánskou krajinou. Strašně jsem chtěl vzít někde v Americe za kliku.

když pak jsme uslyšeli, já už vím, jsem text. Jsem text, je pravda, že jsme národ malý. Jsem text, tu českou práci všude znali. Jsem text, je víc než samopal či facky. Jsem text, bratrstva bolševické pracky. Jsem text, je pravda, že jsme národ malý. Jsem text, tu českou práci všude znali. Jsem text, je víc než samopal či facky. Jsem text, bratrstva bolševické pracky. A ještě voněli jsme americkým senem, na lehkých křídlech společnosti penem, když viděli jsme, jak nás Praha zdraví budovou věcí.

i údu. Dnes ještě živej jsem a snad i zítra budu. Jsem Tex, je pravda, že jsme národ malý. Jsem Tex, tu českou práci všude znali. Jsem Tex, je víc než samopal či facky. Jsem Tex, bratrstva bolševické práce.

0: dětstva bolševické pracky.
1: Hraje vám
2: All My Music
1: Radio Xaver.
3: Tak vás tu máme, bratři, z krve Kainovi, poslové noci, která dozad bodá dýku. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi, však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků. Však díky za železné holubičky míru a díky za polibky z chutí hořkých mandlí, v krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky jako pomník padlých, vám poděkování a vřelá obětí za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem, svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky, nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Balšoje vám spasí, babrátě, za chvátčiky. Spasí babolši, nikak dáně zabudím, nikak dáně zabudím.
1: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz
4: Lukáš Kovanda je naším hostem. Vítám vás po čase FixTV, dobrý den.
5: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Lukáš Kovanda je stále hlavním ekonomem Trinity Bank. Pane Kovando, 3,5 bilionu, takové je současné zadlužení České republiky. Je to problém nebo jako ekonom jste klidný?
5: To zadlužení v poměru k hrubému domácímu produktu není nic dramatického, takže já si myslím, že z tohohle hlediska můžeme mít celkem klidné spaní, ale samozřejmě nenaplnil se slib základní a to, že se výrazně stačí ta samotná nominální absolutní úroveň zadlužení, to je stále přes

0: 200 miliard korun, v příštím roce to má být dokonce 280 miliard korun, co se schodku státního rozpočtu týče. A asi tedy většina občanů i ti, kteří volili tu současnou vládu, kdyby toto slyšeli v tom roce 2021, že takový bude výsledek, tak by spokojeni nebyli. Ale zas na druhou stranu podařilo se elementárním způsobem zastabilizovat veřejné finance z hlediska poměrového ukazatele veřejného zadlužení v poměru k hrubému domácímu produktu, takže nemusí mít občané obavu, že by snad hrozil bankrot České republiky, že by nebylo na lékařskou péči, že by nebylo na důchody. To skutečně ne. Stále jsme jednou z nejméně zadlužených zemí Evropské unie.
1: Minister financí říká, ano, 280 miliard, takový má být schodek státního rozpočtu v příštím roce, a to kvůli dostavbě Dukovan a vyšším nákladům na zbrojení. Vy jste někde řekl, že si myslíte, že současná vláda by se zadlužovala méně než vláda, kterou by vedlo hnutí ANO. Myslím, že jste to říkal v Českém rozhlase. Z čeho vycházíte, že by Andrej Babiš více zadlužoval nebo rychleji zadlužoval naši zemi?
0: Tak pokračovat bude to vysoké nebo to poměrně vysoké zadlužení i v příštích letech, si myslím, ať už bude kormidla ta či ona vláda, ale jak stranám té pětikoalice, tak stranám zejména hnutí ANO, které jsou v současné době v opozici, tak v průzkumech celkem konzistentně vychází, že ti voliči té současné vlády těch stran, které ji tvoří, jsou citlivější na úroveň zadlužení České republiky než voliči třeba právě hnutí ANO a těch stran, které jsou nyní v opozici. Takže já si myslím, že zkrátka ti voliči mají takové preference, jsou tak vnitřně nastaveni, že pokud volí hnutí ANO a další strany současné opozice, tak jim ten dluh tolik nevadí v případě navýšení jako voličům strany současné pětikoalice. Takže proto si myslím, a i když zohledním ty některé plány zastropování výše odchodů do důchodu a tak podobně, tak si myslím, že to zadlužení bude výraznější v případě tedy, že se k moci dostanou vlády současné opozice. Ratingové agentury ovšem říkají, že ani v jednom z těch případů nedojde k nějakému utržení ze řetězu českého zadlužování. To znamená, i kdyby vládnul Andrej Babiš, tak ratingové agentury nečekají, že by české zadlužení dosáhlo dluhové brzdy třeba v úrovni 55% HDP. A i kdyby dosáhli, tak jsme stále jednou z nejméně zadlužených zemí Evropské unie. Takže myslím si, že ani pro ty 4 roky, ať už volby dopadnou jakkoliv, tak nemusíme mít obavy, že by se ten dluh v České republice nějak jaksi výrazně utrhl ze řetězu.
1: A to ani s tím slibem koalice Spolu, že chce na zbrojení vydávat, k čemu se samozřejmě zavázala, těch 5%, jak požaduje Donald Trump, což je bylo spočítáno nějakých 400 miliard?
0: Ani to ne,
1: ročně.
0: Ale to už samozřejmě bude problém a je třeba šetřit někde jinde.
1: Tak a kde? Kde může vláda šetřit?
0: No, na Green Dealu bych třeba šetřil osobně. A vezměte si, že podle stanoviska Národní rozpočtové rady do roku 2030 má Green Deal stát českou ekonomiku 1,3 desetiny bilionu korun. To znamená 1300 miliard korun, takže to rozpočtěme na těch 5 let, co do roku 2030 zbývají, a máme nějakých 220 miliard korun ročně. Náklady Green Dealu, náklady dekarbonizace. To znamená, kdyby firmy, podniky nemusely tyto náklady platit, mohly být ziskovější, odváděly by třeba i vyšší daně do veřejné kasy, tak ráze máme prostředky na to, abychom třeba platili vyšší výdaje na zbrojení. Ale i tak samozřejmě bude třeba šetřit na dalších místech, aby bylo na zbrojení, protože to je obrovský výdaj, k němu se česká vláda zavázala.
1: Tak my se ke Green Dealu určitě dostaneme, ale ještě bych zůstala u státního rozpočtu, protože samozřejmě sliby kandidujících stran jsou teď různé. Motoristé slibují občanům vyrovnaný rozpočet do 4 let. Je to realistický slib? Je splnitelný?
0: Je splnitelný, ale motoristé by měli říct, jak toho dosáhnou.
1: Oni možná ten Green Deal také velice kritizují a říkají, že půjdou klidně do otevřeného sporu s Evropskou unií. Tak je to ta cesta?
0: Nevím, co se týče celého Green Dealu, oni říkají, myslím, emisní povolení tak, číslo ETS, dvě. Tak na těch to zas tak netrhnou. Ale ono jako k vyrovnanému rozpočtu, ono to je také mystérium, takové, že toho nemůžeme dosáhnout. Ono by v podstatě stačilo vrátit tu super hrubou mzdu tam, kde byla před rokem 2021 a rázem máte ve veřejných rozpočtech 150 miliard korun každý rok. Navíc, kdyby tedy stouplo zdanění mest zaměstnanců z těch současných 15 na těch zhruba 20%. Ale pozor, já potom nevolám, aby zase diváci si řekli, že Kovanda chce zvyšovat daně. Nechci. Já si myslím, že primárně by měl stát šetřit u sebe. Ale zkrátka toho, jak jsme viděli v těch uplynulých 4 letech, nebyl schopen. Naopak ten takzvaný konsolidační balíček, to byl spíš balíček daňový, protože zatížil nikoli tedy stát a jeho agendu a nějakým způsobem neomezil třeba počty úředníků nebo státních zaměstnanců a agendu státu, ale naopak zatížil dalšími daněmi a řadou daní daňového poplatníka České republiky, takže tento daňový balíček tedy nevedl k tomu kýženému, ale myslím si, že je třeba zkrátka to, aby pokud by chtěla teda vláda ozdravovat veřejné finance a pokud třeba i by se mělo splnit to, co hlásí motoristé, tak by pak oni měli být těmi, kteří budou výrazně redukovat tu agendu, ale to si myslím, že to by skutečně museli mít teďka 40-50% v průzkumech. To nemají. Oni pokud vím, tak budou rádi, když přelezou tu hranici 5%. Takže to pak budou takovou menší stranou, která možná bude tedy ve vládní koalici, možná ne, ale i když té vládní koalici bude, tak ta její vyjednávací pozice nebude taková, že by mohla plnit program tak, že by Česko prostě mělo vyrovnaný rozpočet během 4 let.
1: No, protože někdy pokud ty vím, malé strany.
0: Ano, tak rozhodně s něčím takovým nepočítá.
1: Chci říct, že malé strany jsou někdy zásadní.
0: Můžou být jazyčkem na vahách, můžou to být i motoristé, jednoznačně ano, zejména pokud to bude nějaký vyrovnaný výsledek, že oni, ta hnutí ano, bude potřebovat třeba právě k tomu, aby mělo života schopnou vládní koalici, ale i tak budou to mít motoristé velmi těžké. Ale zase, já principiálně s tím určitě souhlasím, s vyrovnaným hospodařením, ale tedy jak toho dosáhnout? Jak toho dosáhnout? Asi to úplně nebude plánem motoristů vracet super hrubou mzdu, to znamená zvyšovat zdanění zaměstnanců, tak ale jak jinak? Kolik teda propustí státních zaměstnanců? Jaké ministerstva zruší? Jaké agendy vyškrtnou? Protože bez toho to prostě nejde.
1: Ano, ale těmi škrty toho lze docílit.
0: Lze, ale jak začnete škrtat, tak máte třeba zemědělce na Václavském náměstí s traktory. Jak začnete škrtat, tak máte stávky lékařů. Nebudou ošetřeni pacienti. Začnou se bouřit třeba školy, univerzity. Budou stávkovat učitelé. Vezmete tak, si toto tím, jako politik na triko?
1: Ne, myslím, jako, protože třeba motoristé říkají malý štíhlý stát, slibují, tak já předpokládám, že tím je myšleno ten státní aparát, obsluha toho státního aparátu, nikoliv.
0: No jo, ale tak ti samotní úředníci, ten státní aparát, to máte nějakých 70-75 tisíc zaměstnanců. Tady se bavíme o těch stovkách tisíc toho celkového veřejného aparátu, řekněme, to znamená o všech lidech, kteří jsou placeni z veřejných rozpočtů nebo na ně jsou nějakým způsobem navázáni například zakázkami, to pak máme zhruba 1 000 000 lidí. A jakmile začnete omezovat penězotoky k těmto lidem, tak každá ta skupina z nich začne křičet. A to musíte mít jako hodně velkou politickou odvahu, kuráž a vůli toto ustát. A já zatím takového politika na české politické scéně nevidím.
1: Tak vraťme se ještě ke koalici Spolu. Vy jste zmiňoval její balíček, který dopadl na daňové poplatníky. Koalice Spolu se zřejmě poučila ze svých slibů, které pak nebyla schopna splnit, nebo je přímo porušila tím, že nezvýší daně. Teď říká, slibuje předvídatelné daně. Jinými slovy, změníme výrazně jenom jednou za ty 4 roky. Už neříkáme, či směrem nahoru nebo dolů. Asi bych tak typovala, že to bude směrem nahoru, ale Zajímá mě váš názor, jestli je to jako chytřejší od koalice Spolu takovýto slib.
0: Myslím si, že jo, protože to je královna koloběžka první, to je slib neslib. Oni zároveň tedy říkají něco, jakože něco s daněma udělají, zároveň neříkají co. A pak vlastně, pokud budou vládnout v těch příštích 4 letech, tak kdykoliv mohou říci, a my jsme přece nic takového neslíbili. Protože teď samozřejmě naráží na to, že ještě v roce 2022, tedy už půl roku po invazi Ruska na Ukrajinu, tak stále vehementně trvali na tom, je to dodnes hit na sociálních sítích, videohit, že teda nezvýší daně, nezvýší daně, nezvýší daně, tečka. No a to pak, jestliže prostě volič následně o rok později vidí, že se mu zvýšily všechny, skoro všechny druhy daní právě prostřednictvím přijetí toho takzvaného konsolidačního ve skutečnosti daňového balíčku, tak to není úplně z hlediska té nálady toho voličstva vůči té vládě úplně šťastné. Takže já si myslím, že ten kabinet se nyní snaží poučit ze svých chyb. Je to vlastně přiznání o chyby, že nenaplnil ten svůj slib a že zároveň dával slib, když už musel vědět, že ho poruší. Když už bylo po roku po válce, po začátku války na Ukrajině, na kterou vlastně se kabinet odvolával jako na důvod toho, proč zvyšuje daně, tak ale to měl říct ne ten první den po invazi, nebo v prvních týdnech, řekněme, a ne až půl roku.
1: A ta předvídatelnost výše daní?
0: Předvídatelnost, tak to může být, že nebudou moc často s daněmi hýbat, proto zase se schová úplně všechno. Já bych si představoval, že třeba řeknou, uděláme zásadní daňovou reformu. V tom smyslu, že třeba řekneme, je příliš zdaňovaná práce, což dopadá na sociálně slabší. Je málo zdaňovaný kapitál. Teď neříkám, že si to přeju, že by to tak mělo být, ale toto za mě by byl nějaký hmatatelný program, který by navíc byl ve shodě s tím, co si myslí část ekonomů, část odborné obce. Třeba ne zrovna já, ale myslí si to řada mých kolegů. A to už je něco, kde bychom my dva si pak mohli sednout a říkat, je to dobře, je to špatně. Ale jako takto mlhavě, vágně něco nadhodit do programu, jen aby měli program. My vlastně nemáme o čem se bavit, my nevíme. My ani nevíme, jestli oni chtějí ty daně zvýšit, snížit. Vy jste řekla, že chtějí asi zvýšit, no ale pak přijde někdo a řekne, a jak víte, že my je chceme zvýšit, třeba je chceme snížit. Takže jakoby ta celá debata pak je na vodě.
1: Já už to vnímám tak, že už se předem vymlouvají, až, nebo si hledají omluvu, až je budou zvyšovat.
0: Spíš dal ruku, teda nedal ruku do ohně za nic, ale spíš bych teda sázel na to, že spíš míní navyšování daní, protože bude třeba, vzhledem k tomu, co jsme si říkali, ty vysoké výdaje na zbrojení bude třeba zvyšovat daně. To bychom neměli lidem zastírat. Těžko se uspoří na Green Deal tolik, co jsem říkal. Těžko se uspoří na úřednících, státních zaměstnancích, veřejných zaměstnancích.
1: No a právě,
0: bude
1: právě
0: třeba zvyšovat daně. Teď jde o to, které. Ale to vám nikdo před volbami nechce moc říkat. Trochu mě překvapilo hnutí STAN, které říká, že chce teda zvýšit daň z cukru, nebo zavést daň z cukru, z slazených nápojů. Ale to je taková výjimka. Většina těch daní bude prostě oznámena v prvním roce po těch volbách.
1: Proto mě trochu překvapilo, že říkáte, nebo že si myslíte, že koalice Spolu by méně zadlužovala, méně rychle zadlužovala Českou republiku než hnutí ANO, protože hnutí ANO je proti těm 5% na zbrojení. Říká, že 2% jsou dostačující.
0: To říká, ale myslím si, že bude velmi obtížné se z toho slibu vyvázat.
1: Toho 5% myslíte. Dobře, pojďme.
0: Pokud by se z toho vyvázali, tak si myslím, že pak můžete mít pravdu a to zadlužování nemusí být tak rychlé, protože skutečně ty výdaje na zbrojení budou razantní zátěží české veřejné kasy. Ale já v tuto chvíli nepředpokládám, že se z toho vyvážou nakonec. Protože přeci jenom to je závazek daný na to. Víme, že Donald Trump toto může sledovat, že i třeba nástupce Donalda Trumpa to bude sledovat. A to by znamenalo zhoršení třeba vztahu se Spojenými státy.
1: Pojďme na ty emisní povolenky, respektive na ETS2. Další zatížení, nicméně tentokrát přímo občanů. Vy jste udělal takový zajímavý propočet, nebo zajímavý pro někoho možná pro většinu děsivý. Vy jste vypočítal, že ta suma ten odhad, kolik by to mohlo stát peněženky našich občanů, tak by to mohlo být ročně až 83 tisíc korun. Proti tomu jsou ale jiné výpočty. Třeba hlavní ekonom české pobočky poradenské společnosti Deloitte, ten předpokládá v úvozovkách na jednu domácnost pouze přibližně 6,5 tisíce korun. To je obrovský rozdíl. Stojíte si za svým výpočtem 83 tisíc korun za rok navíc pro domácnost?
0: Stojím. A řeknu také, z čeho plyne ten velký rozdíl, který opravdu je ořád. Ten rozdíl plyne z toho, že kolega z Deloitte počítá s tím, že zůstane cena povolenky zastropována. To znamená, buď to bude těch 45 eur za povolenku, nebo při nejhorším, teď nevím, jestli přímo počítá s těmi 45 nebo 57. 57 je strop inflačně upravených těch 45 eur, protože to bylo stanoveno v roce 2020, my to musíme převést do roku 2027. A těch 45 upraveno o inflaci v roce 2027 bude 57. To je úroveň stropu, s níž počítá Česká národní banka. Teď ale zásadní věc. Do roku 2030 se cena povolenky musí zvýšit na 250 plus minus eur za kus.
1: Za tu tunu.
0: To není, že bych si to já vymyslel. Já jsem nastudoval několik odborných studií na téma povolenek, asi tak 6, které například vydalo postupimský úřad pro, ne, postupimské centrum pro výzkum otázek změn klimatu. Financuje ji mimochodem německá vláda. Vydali jej další renomované instituce podobného střihu, například německý Kielský institut pro světovou ekonomiku. A každá z těchto renomovaných institucí, i placených německou vládou, tak má svůj nějaký rozptyl odhadu, pásmo odhadu, kde bude ta povolenka stát v roce 2030. Já jsem těchto 6 analýz, zhruba 6, zprůměroval. Takže to není, jak jste říkala, až těch 83 tisíc. To je průměr průměru. Těch 83 tisíc je průměr průměru. Protože jestliže povolenka bude stát v roce 2030 250 eur, což je znova říkám průměr průměru odborných studií na toto téma, které všechny jsou daleko sofistikovanější, propracovanější, než kdokoliv, co vytvořil v České republice, co jsem měl možnost vidět, tak konsenzus těchto studií je těch 250 eur. A to přepočtěme na cenu pohonných hmot v České republice, to přepočtěme na to, o kolik zdraží vytápění, topení plynem, topení uhlím, o kolik zdraží nafta jako pohonná hmota, benzín a o kolik také stoupne celková inflace. Protože ono se někdy říká, že to jsou povolenky pro domácnosti, ale to jsou i povolenky pro řekněme, firmy, podniky, které dosud ten první typ povolenek nemají. To je pro celou ekonomiku. Ty povolenky pak budou po tom roce 2027 zasahovat 85% ekonomiky. S výjimkou zemědělství a odpadového hospodářství všechno. Takže vy tam budete mít i dopad v podobě celkové inflace. To znamená, že kdo má elektromobil a čerpadlo a myslí si, že povolenkám unikne. Ne, protože on bude zatížen tím celkovým inflačním dopadem. Zdražování bude zkrátka výraznější, než pokud by těch povolenek nebylo. A také budou tedy rychleji mizet kupní síla úspor našich. No a teď, když sečteme tyto tři efekty, to znamená zdražení pohonných hmot, zdražení vytápění a ten celkový inflační efekt, tak ta zátěž na běžnou českou domácnost, která má rodinný dům a jedno auto na naftu či benzín, bude těch 83 tisíc korun, pokud ta povolenka bude 250. Ale ona musí být 250, pokud máme jako Evropská unie plnit Green Deal, pokud chceme do roku 2050 stihnout uhlíkovou neutralitu, to znamená být plně dekarbonizováni. Protože jinak, když ta povolenka bude levnější, jak říkají čeští politici někteří, tak my ten Green Deal nestihneme. Když Evropská unie přijde a řekne, dobře, posouváme cíl Green Dealu na rok 2100, z toho roku 2050, což ale nikdo zatím neříká, tak pak je možné, že povolenka bude 45 nebo 57. A pak platí to, že to budou nějaké nižší tisíce ročně. Ale pokud má být plněn Green Deal a nikdo zatím neříká opak, spíše nyní v červenci byla nová snaha ještě zpřísnit, tak povolenka musí stát tolik, že to povede k ceně a ke zdražení života běžné české domácnosti o vyšší desítky tisíc korun, třeba o těch 83 tisíc korun. Zatímhle já si stojím a tuhle jsem připraven na jakémkoliv fóru obhajovat do úplně zemdlení, protože prostě mám ta data. A já jsem neviděl relevantní českou studii, která by toto nějakým způsobem zpochybňovala. Ani, a už vůbec ne nějakou studii jakéhokoliv politika. Politici říkají, povolenka bude 45. Ale dnes, když se podíváte, za kolik se obchodují termínové kontrakty na povolenky v Londýně nebo v Lipsku, na té slavné lipské burze, tak se ty povolenky už obchodují za 85 až třeba 90 eur. To znamená, už jsme na dvojnásobku toho stropu. A co znamená ten termínový kontrakt na povolenku? Ty firmy už nyní investují do toho, aby si koupili pro rok 27 pojištění, že ta povolenka nebude za těch 90 nebo 85 eur. To znamená, oni si to kupují, jako že to ještě v té době bude výhodná cena. To znamená, ona ta...
1: Čili pojistí si těch 90 eur?
0: Podívejte, americká společnost Crane Shares, což je společnost, která bude investovat do povolenek, tak zveřejnila svůj odhad. Ta renomovaná investiční společnost na jejich schůzích, na jejich konferencích vystupoval třeba nositel Nobelovy ceny za ekonomii pan Engel. Tak tahle ta společnost ta prostě svým klientům říká, povolenka v prvním roce fungování bude stát přes 100, nějakých 110 eur a od roku 2030 250 eur. Ten graf můžu každému tady poslat, každý si může najít na webové stránce CraneShares a ETS2 povolenky a má tam tenhle graf, já jsem se sám dal na své sociální sítě. Takže toto je něco, s čím počítá investorský svět. A teď si vemte, že přijde nějaký český politik a začne říkat, že to bude 45. No ono to možná bude 45, ale jenom v prvním roce. To je salámová metoda, aby to veřejnost přijala. Protože vy, kdybyste řekla veřejnosti hned v prvním roce 250, tak lidi se zblázní, tak ve Francii budou protesty žlutých vest a kdo ví co všechno. Takže je třeba začít opatrně, celý systém zavést a když už bude v chodu, tak už se řekne, no my to přece nebudeme ten systém rušit. Bohužel musíme se smířit s tím, že povolenka je takhle drahá, my chceme přece mít ten Green Deal splněný, tak už se s tím smířme. A proto já čekám, že v tom roce 2030 to bude těch 250.
1: Tak a pokud by Evropská komise nás chtěla jako ušetřit a zastropovala tedy tu cenu, tak zase nebude dodržovat tedy ten Green Deal. Takže přesně buď nebude tak dodržovat Green Deal a nebude dodržovat Green Deal a jakž takž to zvládneme, nebo budou domácnosti zvládat, anebo ano, bude dodržovat Green Deal a domácnosti
0: naprosto přesně. Ti
1: se propadnou třeba do chudoby energetické.
0: Ti politici, kteří říkají, že bude ten strop, tak říkají v podstatě zastřeně mezi řádky, že nebudou plnit Green Deal. Takže to je absolutně něco, co ale je a i Fit for 55 program, k němuž se zavázali. Takže oni vlastně říkají, my nebudeme splňovat to, k čemu jsme se zavázali. Protože když přesně, jak říkáte, když povolenka bude příliš levná, když bude 45 nebo 57, tak to znamená, že prostě neplníme Green Deal.
1: Tak.
0: Musí být tak drahá, pokud chceme, aby byl Green Deal plněný. Těch 250
1: Některé
0: euro.
1: Strany slibují, že nebudou implementovat ETS2, některé, že ho oddálí, některé, že ho chtějí revidovat. Co vy byste doporučil?
0: No oddálení vůbec nic neřeší, protože pořád tu máme to datum 2050, kdy chceme stihnout Green Deal. To je to datum všech.
1: Takže změnit to datum?
0: Pokud? Bylo něco, co já třeba odsouhlasím. Když tahle vláda řekne, my chceme to koncové datum Green Dealu posunout na rok 2100. Tak vy najednou máte o dalších 50 let delší vlastně dobu na plnění toho Green Dealu a vy nemusíte prostě zatížit najednou v krátkém časovém okně od roku 2027 do roku 2050, tedy během 23 let, občany tolik tím tou dekarbonizací. Vám se to rozloží na více generací, protože nejenom místo 23 let budete mít nasplněný Green Deal prostřednictvím povolenek číslo 2 místo 23, 73 let. Už to nebude záležitost jedné generace, na kterou to všechno padne, ale záležitost 3-4 generací, na kterou to všechno padne. Takže i pak ty náklady, i ta cena té povolenky už nebude muset být taková, protože už se na tom Green Dealu budou podílet naše děti, naše vnoučata, naše pravnoučata.
1: A ještě poprosím, proč už nás trochu tlačí čas. Jak jsem říkala, některé strany slibují, že nebudou implementovat ETS 2, že půjdou do otevřeného sporu s Evropskou unií. Je to opět reálný slib?
0: Podívejte, to je...
1: Když třeba už některé země implementovaly, už vlastně ETS 2 mají zavedené, tak lze to?
0: No, už se obchoduje s těmi termínovými kontrakty, ale je třeba pravda, že polský ústavní soud v podstatě nedávno rozhodl, že ten Green Deal může být v určité kontradikci s tím, s energetickými zájmy Polska, že ty jsou jaksi nadřazeny. Takže pokud by podobným způsobem rozhodl třeba ústavní soud v České republice, tak je to něco, co už může být zárodkem jakési koalice států, teď mám na mysli Polsko a další, kteří prostě budou se snažit do toho hodit vidle, lidově řečeno. Ale tohle jsme si všechno měli rozmýšlet, když jsme přijímali Fit for 55 a ten jsme bohužel přijali, tento program. Tam je zárodek toho problému.
1: Já moc děkuju, že jste přišel a budu se těšit na příště.
0: Děkuji za pozvání, hezký den.
1: Naším hostem byl Lukáš Kovanda.

jenom trochu sazí a trochu peří. Na světě mi to nikdo neuvěří, že tam leží na nároží starý mrtvý vrabec. O červnových

0: jenom trochu sazí a trochu peří. Na světě mi to nikdo neuvěří, že tam leží na náruží starý mrtvý vrabec.
1: Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.
2: Pane Holče, je tady čtvrtek. Představte si čtvrtek a dnes je poslední červencový den. Polovina prázdnin.
3: Vážně, Xavere? Já nevím. Já vůbec nevím, jaký je den. Já musím něco říct. Mě to úplně splývá. Úterý, středa, čtvrtek.
2: Jak to?
3: Víte, že jsem velký podporovatel ministryně spravedlnosti Evy Rekroha.
2: To vím.
3: A že jsem vám říkal, každý den stávám netrpělivý, co se stane s časovou osou. A teď nevím. Teď najednou zpráva nebude, zpráva bude. Dneska je, jsi říkal, čtvrtek?
2: Dneska je čtvrtek.
3: A zpráva bude nebo nebude?
2: Dneska se ještě neví.
3: A
2: to až tak kolem čtvrté hodiny.
3: Já se řídím časovou osou bitcoinovou, Xavere, proto jsem jakýsi zmatenej.
4: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Hádka ve studiu. Podvodnice, pane Hoče, já úplně to, mně se to úplně hrozně těžko čte.
2: A já jsem mám radost.
1: Ale tak je to ministryně spravedlnosti.
2: No, ale je to podvodnice.
1: Tak znovu. Podvodnice vyšetřuje podvody. Rypl si Okamura do Dekroa. A Kupka ostře oponoval.
2: No, Kupka tady má opravdu ostrý výraz, ne? Ale
1: no, on tam byl v defenzivě, já jsem to viděl ten
2: půl. Ksavr, chápete, jak je fakt ta vláda, ten režim v rozvalu úplně, že jim už nefunguje vůbec nic? Když víte, že máte být Fialou takovouhle kauzu, takovýhle rozměrů, úplně bezprecedentní, a vy tam posíláte na spravedlnost svoji místopředsedkyni, aby to zametla, tak si dáte sakra bacha, normálně, kdyby vám to drželo ještě, aby byla kádrově proklepnutá, čistá takzvaně. Aby se jí nestalo to, že tam přijde a okamžitě si musí odmáznout titul magistry. A on vyřeší tu kauzu tak, že k ní přidá další kauzu. Hmm. Tak to víte, že už je to fakt špatný. A druhá věc je, teď ona je podvodnice známá, ještě než si začala psát ten magisterský titul. Pamatujete si spokojenýho důchodce pana Pavla z Vysočiny?
1: No jo, který, to je ona.
2: To je ona, který mu se tak dobře žije s nižším důchodem.
1: Takže má pravdu ten Oky.
2: No, Oky má naprostou pravdu, protože Eva Dekroa normálně ukradla z fotobanky fotku důchodce, což
1: no,
2: je...
1: No, prej si to koupila.
2: Mimochodem, pan Pavel je Němec, víte?
1: Za tři
2: pan eura. Pan Pavel, spokojený důchodce, který chce nižší důchod, je ve skutečnosti Němec. No, tak tahle ta paní skutečně teď jde vyšetřovat na spravedlnost bitcoinovej podvod. Tak co to asi má veřejnost čekat?
1: Tak veřejnost dobře ví, to jsme i my dva veřejnost, ne?
2: Jsme.
1: Tak veřejnost dobře ví, že se nic nevyšetří. Že hlavní bitcoinista už je někde Bůh ví kde a Bůh jestli živej. A že ty bitcoiny, které tam byly, bylo dost času na to, aby odešly tam, kam mají. Jo? I za tu cenu, že někdo bude muset položit funkci. Toto bych nechal. Ale ona je pořád ministryně spravedlnosti. Mm-hmm. To je přece důležitý rezort. A jaký mají věřit? Teď si představte, že tam pod ten rezort spadají soudci, já nevím, co všechno. Mm. Lidé s těmi dvěma tituly vzadu, dvěma předu, teď oni, když za ní přijdou na jednání, tam nějaký slavný předseda nějakého bůhvího správního nebo jakého soudu, vážný pan profesor, tak se jí projde po zádech. No. Řekne schválně, paní
2: Ksavere, je to šmečkařka, no? Máme ministryní spravedlnosti, vy říkáte šorfkařka, já říkám šmečkařka, no. Ale chápete to, že se ona s tímhletím škraloupem prostě stane místopředsedkyní ODS a v takovéhle situaci premiér klidně udělá ministryní spravedlnosti.

0: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury. Česká a americká country na Rádio Xaver.
1: Country.
2: The absolute best.
1: All the time.
0: Rádio Xaver.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Moc peněz, díl 27. A naším hostem je pan Robert Vlášek, jako vždycky. Dobrý den.
2: Dobrý den, 27. díl, to nám to letí.
1: To je hezký, že?
2: Je to parádní.
1: 27. červená. A pane Vlášku, pojďme, my tady často hovoříme o těch ekonomických věcech, zejména o zlatě a ano. O věcech okolo zlata, protože to je taková, říká se, ve vaší branži předpokládám, největší jistota.
2: Jistě.
1: Investiční. Nebudeme skrývat, že tento pořád děláme v partnerství s vaší firmou Firegold.
2: Je to tak.
1: Ale nemohu začít jinak, když jsme u toho zlata. Četl jsem v médiích, že v Ugandě bylo nalezeno nějaké velké množství zlata, které se teď vytěží. A bude ho víc, než dosud bylo. No tak já teď nevím, co si o tom mám myslet, protože tam hrozí velký pád ceny.
2: Zneklidnilo vás to trošku?
1: Tak trošku jo.
2: Nebyl jste sám. Je to zajímavá zpráva, která skutečně proběhla. Já bych řekl, že to je taková jako nafouklá bublina, já to hned vysvětlím. V Ugandě skutečně dlouhodobě se zlato těží. Dokonce

0: i na tom místě, kde to naleziště teď se jakoby promovalo, že tam je, tak Číňané tam tuším těží zlato už 5 let, je tam čínský důl, nicméně v té zprávě jedna zásadní chyba, oni tam vlastně uvedli, že to naleziště by mělo v sobě obsahovat nějakých 310 tisíc tun ryzího zlata, což by pravda, přesně jak říkáte vy, znamenalo, že by to bylo víc, než bylo vytěženo za celou historii lidstva, protože za historii lidstva bylo vytěženo nějakých 220 až 250 tisíc tun. Ale to je zásadní chyba, protože když vezmete objem té rudy, kterou oni indikují, že tam je, a vezmete obvyklou nebo minimální a maximální hojnost zlata v té rudě, která se vyskytuje na této planetě.
1: Hojnost, to je oficiální pojem?
0: Ano, v té rudě, tak se na planetě vyskytuje ta hojnost od 1 gramu po 7 gramů na tunu. A kdybychom vzali tu nejvyšší, jakoby ten nejvyšší obsah zlata v té hornině, tak by to bylo nějakých 220 tun. V tom nejoptimističtějším případě. 220 tun je sice hezké malé naleziště, ale nic zásadního. Dokonce já si troufnu říci, že v České republice víme z geologických průzkumů, že máme víc zlata. Tady máme kolem 500-700 tun.
1: Tedy se ptám, kde soudruzi novináři udělali chybu.
0: No, soudruzi novináři zjevně přijali nějakou nepřesnou informaci z nějakého zdroje, který se spletl minimálně v desetinné čárce. A pak samozřejmě už to žilo svým životem a bylo to zajímavé mediálně, protože každý se podivil, vyděsil a někteří samozřejmě pro prodejci a propagátoři papírových investic samozřejmě to potom jako podporovali, protože to bylo jako proti tomu zlatu, ale všiml jste si, že trhy neudělali vůbec nic, protože každý si to přepočítal stejně jako my a řekl, to není zásadního.
1: Budu se ptát dnes, jaké jsou prognózy a jaké vy máte z těch odborných zdrojů informace, ale pojďme udělat to, co děláme vždycky rádi v tomto pořadu a také v našich streamech společných, takzvané reklamní okénko, protože spořit ve zlatě, nakupovat zlato, to všechno vaše firma zajišťuje a vy stále tvrdíte, že to je ne železná, ale zlatá jistota. Je
0: jednoznačně,
1: to tak?
0: Jednoznačně, o tom vůbec není pochyb. Zlato je bezpečný přístav, zvláště v dobách nějakých globálních změn, zemětřesení, otřesů, turbulencí, které dneska vidíme všude možně, geopolitika, ekonomika a tak dále, tak zlato je bezpečný přístav a vidíme to na tom taky třeba, že centrální banky masivně nakupují zlato, k tomu se možná ještě dostaneme a to je ten indikátor. Takže jednoznačně zlato je bezpečný přístav, je to zlatá investice.
1: Kdo chce zlato, spoření ve zlatě, nákup mincí nebo zlatých slitků, adresa e-mailová je pořád táž a to je zlato@mincex.cz a tam se všechno napíše, včetně telefonního čísla, dostane se to do rukou zde přítomného občana.
0: No, spíš týmu, který to zajišťuje.
1: Týmu, oni zavolají, poskytnou díky XTV 30% slevu na vstupní poplatky.
0: Jednoznačně.
1: Potvrzujete?
0: To platí.
1: Podepisujete krví?
0: Podepisuju krví, dokonce v tomto období, vlastně do konce září, ty podmínky jsou ještě trošku lepší, teda do konce srpna, než budou v září, protože od září mírně zražujeme vstupní cenové navýšení, vstupní poplatek, takže určitě využít těch podmínek teď.
1: Teď. Napsat telefonní číslo, to je důležité, 30% sleva a zároveň je to podpora pro XTV.
0: Jednoznačně.
1: Je to potřeba toto říct a nejedná se o virtuální zlato.
0: Ne, všechno je to zlato fyzické, všechno ten zákazník buď si nechá poslat domů, nebo je uskladněno u nás v podobě těch zlatých účtů, které umožňují nejenom si odložit peníze do zlata a zhodnotit, ale také z nich platit zájemně za zboží, za služby, tak vždycky to zlato tam fyzicky leží.
1: A adresa zní?
0: Adresa mailová zní.
1: No, pane Blášku.
0: No, vidíte, to jste mě zaskočil.
1: No, tak to zkuste.
0: Je to MinceX.
1: Je to zlato, zavináč.
0: MinceX.
1: MinceX.cz. Do příště.
0: Naučit. Jednoznačně.
1: Jaké jsou prognózy?
0: Než se pustím do prognóz, které rád sdělím, já bych jenom zrekapituloval trošku vývoj. To je možná důležité, protože spousta lidí si říká, ten vývoj je velmi pozitivní u toho zlata, může to trvat do nekonečna, protože my, když se podíváme, tak za poslední 2 roky zlato vyrostlo 80%, za posledních 12 měsíců je to 41,8%, Za 3 roky je to 66%, řeknu, a za 19 let, kdybych vzal trošku delší horizont, je to 635,05%, přesně. Takže ten vývoj je velmi jako pozitivní a nové rekordy vlastně převyšují ty staré rekordy. Takže to je stav, který tady je. Teď zlato mírně koriguje aktuálně, lehce o nějaký 1,5%, lehce zlevnilo, což je ale obvyklý vývoj vždycky po nějakých maximech. Takže to je vlastně takové optimální nákupní okénko, které se vždycky otevírá v té růstové fázi. Co se týká prognózy, tak ty prognózy jsou, že do roku 2030, a jsou to prognózy, řekněme, takových jako světových jako analytiků a investičních společností, ten průměr říká, že to zlato by mělo být něco kolem 5 až 6 tisíc dolarů za trojskou unci. Což dneska jsme nějakých 3250, řeknu. Takže ta prognóza je velmi jako pozitivní a je potřeba si říci, proč je takhle pozitivní. Co vlastně ovlivňuje tu cenu zlata, proč stále roste, proč od roku 2008 velmi zrychlil růst ceny zlata. Je to proto, že vlastně to zlato ovlivňuje několik faktorů, řekněme takových 6 základních faktorů. První faktor je tisk nekrytých peněz. My víme, že dneska peníze nejsou kryty vůbec ničím, ať už dolary, koruny a tak dále. Ad absurdum, kdybychom to převedli do důsledku, tak jsou kryty vlastně jenom tím, co ty státy vlastní, a to jsou ty velké dluhy, ten svět je předlužen. Takže vlastně není tam žádná reálná hodnota. To je první věc, tisk nekrytých peněz. Druhá věc je růst globálního dluhu, to s tím hodně souvisí. To znamená, ten dluh se stává nesplatitelným. Třetí vlastně taková oblast, která to zlato ovlivňuje velmi zásadně, je geopolitický vývoj, geopolitické napětí, a my vidíme, že dneska to napětí, kam se podíváme, tam ho vidíme, ať už je to Ukrajina, Rusko, ať už je to Blízký východ, Gaza, nebo napětí USA, Čína, potažmo BRICS. Potom je to poptávka centrálních bank. Centrální banky nakupují masivně, několik let po sobě jejich nákupy trhají rekordy a překonávají 1000 tun za rok, což je hodně. A potom to jsou taky obchodní války. A ty obchodní války my také vidíme. Vidíme celní přetahování, celní licitace Spojené státy versus zbytek světa. A to jsou všechno faktory, které bychom mohli popsat jako nějaké turbulence, jako nějaký neklid v tom světě. A to všechno působí na zlato.
1: No a z čeho tedy čerpáte tu prognózu, protože vy jste řekl 4 až 6 tisíc.
0: 4 až 6 tisíc dolarů za trojskou unci.
1: Za trojskou unci, což je skoro...
0: Násobek.
1: Násobek. No, násobek. Teď je 3200 třeba, ne?
0: 3250, řeknu třeba.
1: No, protože, jak jste říkal, zlato mírně korigovalo. Já říkám, že kleslo v ceně, ale to je, abychom se nebrali za slova. Z čeho vychází to? Vy to říkáte, neklidná doba, války a tak. Co když to všechno se nějak pořeší? Co když na světě zavládne mír, nebudou cla, nebudou obchodní války, nebudou skutečné války, nebudou se nakupovat, vyrábět zbraně. Teď jsem jak Karel Čapek.
0: Já to poslouchám.
1: No, pozorně. A co teda se v tu chvíli stane? Zlato půjde dolů?
0: Když se podíváte do historie, a podíváte se na to, jak se vyvíjela cena zlata od roku 1971, bych řekl, když vezmeme fakt dlouhý horizont pro diváky, aby chápali, jak se to vyvíjí, tak tam trojská unce stála 35 dolarů. V 80. letech jsme byli kolem 300 dolarů za trojskou unci. Před 2008, před první velkou finanční krizí, to bylo 850 dolarů za unci, pardon, ve 2008. A dneska jsme na těch 3250.
1: V rozbouřeném světě. V rozbouřeném světě, vy jste řekl před chvílí 41,8 za rok. Někdo říká, to se nemůže opakovat, říkají zase jiní. Vy říkáte, to se naopak může opakovat, ještě v mnohem větším rozsahu. A moje první otázka zněla teda, jakým způsobem se ta válka a ta obchodní válka to vytlačí, jakým mechanismem. A druhá otázka, když to všechno skončí, světem zavládne mír a klid, žádné celní války. Nebudou, pan Trump se usmíří s panem Putinem, u toho mírně pofackuje představitelé Evropy, kteří srazí podpatky, stejně tak soudru Zelenský a bude klid. A v Gaze to nějak vyřeší.
0: Všichni bychom si to přáli. Úplně jsem se zasnil, jak jste o tom hovořil. Nicméně, tyhle ty faktory, pokud jsme zmínili to geopolitické napětí, jsou spíš těmi menšími faktory, které jenom zvyšují ten růst, tu dynamiku. Ale tím základním faktorem, co žene tu cenu zlata nahoru od toho roku 1971, bez ohledu na to, jestli je zrovna válka nebo není, je ten faktor toho, jak fungují dnešní peníze, jak fungují dnešní měny. To znamená, ty peníze jsou nekryté od roku 1971 a že vlastně my budujeme tu prosperitu, kterou jsme zažili v minulosti, na virtuálních hodnotách, že vlastně vyrábíme peníze z ničeho, vyrábíme deriváty z derivátů, úroky z úroků, ty reálné hodnoty tam nejsou. A protože je to celé umělé, tak žijeme vlastně jako na dluh, roste nám ten globální dluh a jsou tady nekryté peníze. A to je ten úplně základní faktor, který právě z toho zlata jako z bezpečného aktiva dělá něco, co nakupují ty centrální banky, co kupují ty privátní banky, protože se pojišťují proti nestabilitě celého toho finančního systému. A to, že potom přichází, řekněme, geopolitické napětí, že přichází zvýšená poptávka centrálních bank, že přichází jako ty obchodní války, to jenom graduje tu věc, ale ta podstata je v samotném fungování toho finančního systému. Prostě my tady máme něco, co považujeme za hodnoty, co žádnou hodnotu nemá, když to zjednodušíme. A to zlato jí prostě má a má jí 6000 let a proto ve světě virtuálních měn a vlastně takového Ponziho schématu těch fiat měr, to zlato vždycky prostě bude mít tendenci růst a růst dál.
1: Promiňte, vy říkáte, že považujeme za hodnotné něco, co ve skutečnosti hodnotu nemá.
0: Ano, ano.
1: Tím myslíte to, čemu říkáte vy fiat měna.
0: Ano, a čemu vy říkáte peníze.
1: Čemu my říkáme obyčejní lidé peníze.
0: A vy to říkáte špatně. Musím vám to říct.
1: Ne, tak já jsem rád, když mezi nás obyčejné lidi přijde někdo tak moudrý a vznešený jako vy.
0: Děkuju, uzavdívám se.
1: No ale... ne, tak a napraví nás hříšníky.
0: Ano.
1: Pro mě peníze jsou peníze, já nikdy nebudu stát ve frontě v bance a říkat dobrý den, přišel jsem si pro svoji fiat měnu. Tak paní, která tam sedí, holčička za pultem, úřednice na mě bude koukat jak na vola. Tak jako vy teď koukáte na mě.
0: Ne, já na vás vůbec nekoukám jako na vola, to bych si vůbec nedovolil, ani proto nemám důvod žádný. Vy jenom vlastně teď tím, co jste řekl, potvrzujete to, co je samozřejmě naprosto rozšířené, je to takové zmatení jako pojmů, kdy ty věci nenazýváme pravými jmény. My jsme peníze naposledy v něco, co se blížilo penězům, jsme měli v roce 1971. To, že tomu, co máme v peněžence, těm papírkům říkáme peníze, je rozšířený terminus technicus, ale vlastně to peníze už nejsou. Je to fiat měna, protože definice peněz, abychom se pochopili, o čem já tady mluvím, a já vám připadám jako šílenec možná teď, jak na mě pozorujete, tak ta definice peněz je o tom, že ty peníze jsou směrný prostředek, je to nějaká účetní jednotka, je to dělitelné, je to zaměnitelné, že jsou stejné, ale hlavně je to uchovatel hodnoty po neomezeně dlouhou dobu. Ale toto fungovalo jenom v době, kdy ty peníze měly nějakou reálnou hodnotu, kdy byly podloženy nějakým reálným hodnotným aktivem, ale to skončilo naposledy v tom roce 1971. A od té doby právě už neplní tuto funkci. Abych to přiblížil divákům zase, jak to poznáme? No poznáme to tak, že máme inflaci za poslední 4 roky na úrovni 40%, zvýšení cenové hladiny, přišli jsme o 40% majetku uloženého v penězích, ztratili tu hodnotu a to je to, že ty peníze neumí uchovat tu hodnotu právě proto, že to nejsou peníze, ale to ta fiat měna. Není to kryté ničím.
1: Dobře, pane Vlášku, ale strana a vláda nám říkají, že žádná inflace nebyla. Jo, to jsem teď slyšel o jednou představitele v rámci volební kampaně, ale možná se spletl. Když to položím, tu otázku úplně na placato, máme poděkovat současné vládě s ministerským předsedou Fialou za to, že to, co jsme měli ve svých fiat měnách, různě po účtech a doma pod polštářem někdo, nebo já nevím, tak ztratilo hodnotu 40%? Ano nebo ne?
0: Určitě. Máme takové tři místa, kam můžeme poděkovat. Můžeme začít tím lokálním, to znamená naší vládě, určitě za to, že tím, jak nakládala tady s cenami energií a tak dále, daňovou politikou, zvyšováním daní třeba, jo, daně z nemovitostí a tak dále, to všechno je inflační tlak, to všechno zvyšuje inflaci a znehodnocuje peníze. A to je těch 40%, o kterých se bavíme cirka, takže těm poděkovat můžeme 100%.
1: Ano.
0: Pak můžeme poděkovat Bruselu, soudruhům, straně a vládě tam za to, že nám tady provádí Green Deal, který nám zdražuje ty energie taky, takže oni tam mají velkou zásluhu na tom taky.
1: A tím zdražuje všechno.
0: A tím zdražuje všechno. A potom ještě můžeme poděkovat Washingtonu, kde světová rezervní měna, americký dolar, který tím, že ty jednotlivé země ho drží ve svých rezervách, A vlastně Amerika zinflačňuje ten dolar, tak tu svoji inflaci interní ještě vyváží do všech těch zemí. Takže máme takové tři místa, kam můžeme děkovat.
1: Dobře, tak to bylo kritické okénko pro změnu, ale ještě mi řekněte, když jste mi teď vyvrátil, že to, co mám v peněžence, své aktuálně teď třeba 2 500, že to nejsou peníze, tak co mám říkat, že mám peněžence?
0: No můžete říkat, že máte peníze, protože by vám nikdo nerozuměl, ale pokud byste chtěl mluvit jako terminologicky přesně,
1: no to chci právě.
0: Tak byste řekl, že máte fiat měnu.
1: Já bych chtěl být vyváženě přesný.
0: Tak byste říkal, že máte fiat měnu.
1: Jako bych seděl v České televizi.
0: Tak, v České televizi, jako host nebo hostka případně.
1: Hostka nebo moderátor.
0: Nebo moderátor.
1: Vyvážený jako na všechny strany.
0: Byste zmínil fiat měnu a vysvětlil byste, že ta zkrátka fiat vlastně je z anglického nebo latinského jako původního slova, které vyjadřuje, ta zkrátka vyjadřuje měna nařízená zákonem, což vypovídá o všem, protože té měně se také mnohdy říká měna nuceného oběhu. To znamená jinými slovy, že stát vydá peníze, které nemají žádnou vnitřní hodnotu tím, že by byly kryty zlatem nebo tak, a určí zákonem jejich hodnotu a my tomu věříme, že jí to má.
1: Hříšná myšlenka. Vy říkáte, pane Vlášku, že zlato podle prognóz může vyskočit o 100% vlastně, když to vezmeme tak přes palec.
0: Určitě.
1: To znamená, že teď, když někdo bude mít 1/3 unci, bude stát třeba 160 tisíc korun. Je to tak.
0: Ano.
1: Do této chvíle už se ta trojská unce za poslední, řekněme, 2 roky pohla o 41% nebo víc za poslední 2 roky?
0: No, za poslední 2 roky o 80% cirka.
1: Tak o 80%. Minus 30% inflace. Takže když bych to celé dopočítával, tak přijdu na to, že fiat měna je skoro nula. Rozumíte mi?
0: Já vám rozumím docela dobře, ano, protože když se totiž na to zlato se dá dívat dvěmi úhly pohledu, že zlato roste oproti penězům,
1: což které naopak, vlastně, kterým ubývá hodnota.
0: Tak, a nebo se na to dá dívat tak, že to zlato si zachovává v celé historii svoji hodnotu pořád stejnou, vlastně stejnou kupní sílu, která mírně roste jenom proto, že nám rostou těžební náklady, takže se trošku to zlato zdražuje, ale jinak drží tu hodnotu, že jsme si za to zlato před 1000 let koupili zhruba stejné statky a služby jako dneska a že ty peníze se proti tomu brutálně zneodnocují. A pokud my bychom se podívali, přesně co jste teďka řekl, to je skvělé, na horizont 100 let a vzal byste americký dolar, britskou libru, švýcarský frank, já nevím, nějakou měnu, tak byste zjistil, že za 100 let ztratili 97,5% své hodnoty. Že jsou vlastně na nule, ano. Té původní hodnoty.
1: Stalo by možná za to se toho všeho dopočítat. Jinými slovy, vy stále tvrdíte, že bude-li si někdo za fiat měnu, za tu fiat měnu, kterou dostane za svoji práci,
0: ano.
1: A za fiat měnu, kterou má doma,
0: ano.
1: Promiňte mi, obyčejní lidé říkáme peníze,
0: ano.
1: Koupí v této chvíli zlato, tak i při třeba mírném poklesu toho zlata nemá šanci na tom prodělat.
0: Ano.
1: Říkám to dobře?
0: Říkáte. Můžu se dát takovou filozofickou vsuvku drobnou?
1: No již, na to já se těším od začátku.
0: Velmi krátkou. Diváci by se na peníze neboli fiat měnu mohli dívat taky tak, že to je vlastně uchování ekonomické energie. To znamená, že já chodím do práce, svoji energii věnuju práci, vydělávám peníze, to znamená, ta moje energie se mění na ty peníze a ty peníze fungují jako jakási konzerva té mojí ekonomické energie. A já si je skládám takhle na pozdější dobu, až tu energii mít nebudu a budu s tím chtít pracovat v penzi a tak dále. No a ta inflace, ten stát, tím, že tu inflaci připouští a způsobuje, tak mi krade moji ekonomickou energii, tím pádem vlastně mi krade jakoby svobodu a můj čas. Takhle se na to potřeba dívat. To znamená, když já naopak tu ekonomickou energii dám do té konzervy ne peněz, ale toho zlata, tak to zlato drží tu hodnotu 6000 let. Takže je velká, jistota, že vlastně budoucích 6000 let se bude chovat velmi jako podobně.
1: Musím vám říct, že to byla moc hezká filozofická vsuvka.
0: Děkuju.
1: zlato@mincex.cz a každý, kdo se bojí, že přijde o svoji fiat měnu, ať ji má doma nebo v bance, nebo někde skovanou, ať si koupí zlato nebo si zařídí zlaté spoření.
0: A nebo zlatý účet.
1: Nebo zlatý účet.
0: Ano.
1: Tak jo, jsem rád, že jste tady byl, pane Vlášku.
0: Moc děkuju.
1: Děkuju a nashledanou.
0: Nashledanou.
1: Moc peněz, 27. díl a naším hostem byl jako vždycky pan Robert Vlášek.
2: Posloucháte Rádio Xaver.

0: paní poslankyni ještě vůbec nějakou šanci nebo význam hovořit o nějaké potravinové soběstačnosti? Je to už je dávno pryč, desítky let.
1: Je to dávno pryč, je to špatné. Já když se podívám, mám tady, jak jsme soběstační v České republice, tak v zelenině jsme na 25%, v ovoci na 30%, v bramborách na 60%, ale když tam máme i škrobové brambory, ve vepřové na 35%, drůbeží 60%, vejce 55%. Ale základem každé země by mělo být, aby si v těch základních druzích potravin tu soběstačnost udrželo i za cenu, že to bude finančně náročné, že to bude něco stát, protože ten stát se musí postarat o ty občany. A tohle ten náš stát nedělá. My jsme si toto v průběhu těch let nechali utéct. To samozřejmě pokazily předcházející vlády, není to jenom na této vládě, ale je potřeba to napravit, bude to samozřejmě nepříjemné, ale všechny státy a v podstatě v OSN už v roce 2014 upozorňovali na to, že by každá země měla být soběstačná právě kvůli tomu, že můžou přijít nějaké ekonomické, válečné problémy, aby ta země byla schopná v těchto případech jakýmsi způsobem zajistit zásobování toho obyvatelstva. A co udělali ty jednotlivé země? Některé se tím zabývaly, naše Česká republika se tím nezabývala.
0: Jenže není ten, to, co jste tady říkala, ten názor teď, není to, promiňte, trošku staromódní v tom smyslu, že žijeme v Evropské unii. Nejenom v České republice, ale v jakési společné partě, máme společnou kasu, takže není to relativní ta soběstačnost?
1: Byla by, pakliže by, jak jste řekl vy, byla by to společná kasa, byla by to parta. Já se obávám, že tady nám každá země ukazuje, že se stará hlavně o sebe. Prokázal nám to COVID. A teď se vrátím k tomu zemědělství. Zemědělci celou dobu bojují za rovné podmínky. Oni nechtějí žádné výhody, oni chtějí, aby to, co mají, na co mají nárok zemědělci v Německu, v Rakousku, v Dánsku, aby měli taky. Tím, že jsou nerovnoměrné podmínky právě z té společné kasy, no tak se to ta naše soběstačnost kazí a to přece není žádná parta, to se v partě nedělá.
0: Myslíte?
1: Takže pokud toto by se narovnalo, tak pak o tom můžeme mluvit, ale takhle to opravdu nefunguje.
0: Myslíte, že každá země se stará jenom o sebe? Já mám třeba pocit, že Německo nám celkem laskavě prodává elektrickou energii.
1: No, tu naši myslíte? Tu naši. A toto je krásná ukázka toho, jak to vlastně v té unii funguje. Jo, my, nebo naše vláda tvrdí, že nemůže odejít z lipské burzy. My říkáme, že by to šlo, samozřejmě nebude to příjemné, k tomu kroku by se měli odhodlat. No tak to je ukázka té společné kasy a toho, jak to tady všechno v té unii funguje.

0: Ještě z tohoto rozhovoru, který ty jsi dělal pro Novinky, zpívání je zážitek podobný orgazmu. Michaili, zažil jsi někdy orgazmus?
1: Ano. No, ne, pardon.
0: Zažil jsem obojí a nedá se to srovnat, musím říct.
1: Takhle, a bereš to jako z pohledu, jako, že jsi zpíval, jo, no jenže počkej, já ti neznám
0: jako zpíváka. Můžeš to nějak vysvětlit.
1: Rozvíst. No totiž, tak já nevím, jak to uchopit, jo.
0: No ne, prostě, já si říkám.
1: Ano.
0: Jestli to nemůže být v tvém případě tak, že to zpívání a ty písně Freddieho Mercuryho a ten svět těch jeho tónů a těch jeho harmonií pro tebe není nějak spojený se sexualitou.
1: Jo, takhle, ne, to vůbec ne. Asi bych ti řekl první písničku, jako, u který jsem přišel o panictví. Myslím, že to bylo With or Without You od U2, ale ne kvůli mě, ale kvůli té slečně.
0: Vypravy.
1: To je tak
0: souvisí to
1: nějak. Věc. No, souvisí to v tom, že já ty Queeny v tomhle tom nemám propojený. Jo. Ale ten orgasmus, který já prožívám na tom jevišti, je v tom, že když ti to všecko jako zafunguje, ten hlas, je tam prostě ta poloha, je to otevřený, funguje to, tak přes tebe je nějaká podivná síla a cítíš to v celém těle. Podobně jako při tom orgazmu. Akorát to máš na 2 hodiny. Protože ten koncert třeba trvá 2 hodiny, že jo? Orgazmus trvá jak dlouho? Nevím, 2 vteřiny? Jak u koho? Hele, teď jsme měli vtipnou historku, uváděl nás moderátor, říká, kuci, bude mi to trvat tak 2 minuty, no tak jo, tak běž. A teď on přišel na to jeviště, říká, Queeny. A my říkáme, tak u tebe doma bychom chtěli počítat čas. Jo? Ale,
0: dělá ti to něco? Ta muzika a to propojení s tou kapelou a ta harmonie, je to tak?
1: Je to tak?
0: Říkáš, cítím to v celém těle.
1: Baví
0: prosím
1: to.
0: Tě, co se děje, nebo co děláš, když máš vystoupení a necítíš to?
1: To je blbý.
0: A neříkej mi, že to nikdy se nestane.
1: Stalo se to. Xavere, stalo se to, ale to je právě to, co odděluje toho amatéra od profíka. Ten profík tu performance dokáže udělat vždycky, i když se třeba necítí dobře, jo. Je nastydlej nebo něco. Samozřejmě jsou tam mantinely, jo, že se pohybuješ v nějakém rámci. Není to vždycky 100%, aby to neznělo jako nějak nadneseně. Ale ten profesionál i v tom divadle, herec před filmovou kamerou, prostě i když mu není dobře, toho kolegu třeba nemá rád, tak v tu chvíli na té scéně mu věříš, že ho miluje. A to je ta profesionalita.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Ty volby prostě podle mého názoru nic nezměnily. A teď říkám odvážný názor. Samozřejmě vyměnili některé hráče na povrchu. To, ta jména jsou jiná, ale na podstatě toho vládnutí to podle mého názoru nic nezměnilo. To se tam snažím popsat a vysvětlit v tom svém příspěvku do toho nového sborníku, který bychom chtěli vydat v posledním týdnu srpna. Tak o tom bychom si tady potom mohli promluvit. Já si nejsem jist, že letos to bude nekonečně jiné.
2: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. XTV.cz

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, Xavere.
1: 81. díl? To možný?
2: Je to možný, s vámi čas letí rychle.
1: No jo, to je pravda. No, než se vás zeptám, na kolikát se to máte, tak mi musíte říct, jestli se ráno měříte.
2: A myslíte výšku?
1: Výšku.
2: Ne, to se neměřím. Já nepočítám, že bych ještě mohla přes noc nějak vyrůst.
1: Tak to se mýlíte. Já jsem se dočetl dneska zrovna, že každý den ráno jste o 8 mm vyšší.
2: Ne.
1: Ano, jasně. A do večera se scvrknete. Na tu původní, zkuste to.
2: Mám to zkusit, jo.
1: Tak to funguje lidský tělo.
2: Ježíš, to by bylo krásný, kdyby to takhle fungovalo nejenom pokud jde o výšku, ale i o šířku.
1: To jsem okamžitě hledal, jestli to tam stojí psáno a nic takového tam není, ale můžu vám na úvod, čekejte, já to mám tady říct, to by se vám mohlo hodit v partnerském životě. Těch zajímavostí o lidském těle je tam mnoho.
2: Zajímavostí o lidském těle, které se mohou hodit v partnerském životě. Není nikdy dost.
1: Že blondýny třeba mají většinou víc vlasů než černovlásky. Takže to jste vlastně na tom dobře.
2: No já jsem ten případ blondýny, která pokud jde o to, že má málo vlasů, tak jí strčí do kapsy každá bruneta.
1: Jo. Ráno jste o 8 mm vyšší, ale v průběhu dne se scvrknete na původní výšku. Kosmonauti díky nulové gravitaci narostou o 4 cm. Chápete to?
2: Ne.
1: No, kosmonauti každý den narostou o 4 cm. Ale mám tady pro vás tu věc, která se vám bude hodit. Já ji musím jenom najít. Prosím vás, tady je to označeno jako zajímavost 134.
2: Ano.
1: Neboli asi to nemá velkého významu, ale je to tady všechno odzdrojované, jo? Takže to je pravda. Pamatujte si to, paní Karo, zapisujte si to. Kopanec do varlat.
2: Ano.
1: Kopanec, víte, co je?
2: Jo.
1: Kopanec do varlat je bolest označená jako 9000 jednotek bolesti. Rovná se 160 porodům. Nebo zlomení 3200 kostí.
2: 3200 kostí.
1: Jeden kopanec.
2: To psal nějaký chlap, tenhle ten průzkum.
1: Do varlat. Počkejte, tam ještě máme tu přepážku.
0: Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Podtrženo sečteno a dnes Petr Holec, zvaný Adonis. Vítám tě.
2: Adonis, Xavere, díky za pozvání.
1: Ano, Jahoda zůstala doma, tak to dneska beru já, kdyby náhodou diváci nevěděli, o čem je řeč, stačí se podívat na včerejší Vlzunku a hnedka budete v obraze. Tak včera jsme si připomněli výročí smutné okupace. Chceš k tomu něco říct?
2: Asi jenom dvě věci. Za prvý, mě to vlastně frustruje strašně, že my slavíme výročí a jakoby den národního ponížení a porážky, což byla okupace vojskama Varšavské smlouvy v roce 68, víc třeba než výročí založení státu, který byl záhy úspěšný. To mě docela vadí, je to nějaká charakteristika, abych řekl, menších národů, že oni dokážou slavit porážku, protože nemají moc těch velkých vítězství. A druhá věc je, říkal jsem si, s čím přijde náš prezident Petr Pavel vzhledem k jeho minulosti, protože to je asi jediný obhájce té sovětské okupace z roku 68 před listopadem, který je mezi politiky. A on měl odvahu vystoupit s tím, ať nepřepisujeme historii. Tak já jsem si říkal, jakou historii myslí, jestli tu, co přepisoval on do roku 89 nebo jakou. Trošku jsem se o něj bál v tenhle ten choulostivý den, aby nedostal ráno na Hradě špatnou komunikační kartu.
1: A nedostal,
2: tu přelistopadovou. Ne? Dostal tu polistopadovou.
1: Tak je to v pořádku. Tak, ale dobré zprávy. iDnes.cz, vládu chce sestavit rychle a bez předběžných podmínek, říká Pavel, tak ústava se asi nezměnila, že? Tak sestavovat nic nebude, ale nicméně asi je z toho zřejmé, že nebude nijak otálet a klást si podmínky, což jsme v minulosti mohli číst.
2: Alex, já se s naším panem prezidentem díky jeho minulosti vracím před rok 89, a sice do éry čtení mezi řádky, takzvaně, což je charakteristický pro totality a nedemokratické režimy. A tohle to je jeden z rozhovorů, který on dal, a tady z toho titule k vládu chci sestavit rychle. Já jsem totiž ten rozhovor taky čet samozřejmě a tam jsou skryté věci mezi řádky, jak se říká. Dva dny předtím dal rozhovor pro změnu, já nevím, si vládním novinkám nebo Seznamu, kde říká opak a klade si ty podmínky, že bude mít problém jmenovat do vlády někoho ze stran politických, které mají to referendum o našem členství buď v EU nebo NATO. Což znamená, že to bude blokovat. Ale i v tomhle rozhovoru on říká, že by chtěl sestavit vládu, nebo aby vznikla vláda rychle a že by to mohla být vláda menšinová a stabilní, což můžeme číst mezi tím, že on do toho skutečně bude zasahovat tím, že možná počítá už s vítězstvím ANO a bude se snažit, aby vznikla jednobarevná vláda ANO, vyšoupnout ty třeba SPD a stačilo z vlády, odblokovat je opravdu, a pak strčit v podstatě do vlády klidně nepřímo někoho z té současné jeho vlády, že by to nějak tolerovali. A takže by zabetonovali v podstatě jednobarevnou vládu ANO a tolerovanou nějak třeba STANem, což je jeho strana, což samozřejmě smrdí prostě vybouchnutým papiňákem, protože on by tím ANO v podstatě zbavil schopnosti vládnout, on by nebyl schopný splnit svoje hlavní volební sliby. No, to by Andrej, jenom Babiš musel vládnout jako Petr Fiala a zradit všechny svoje volební sliby.
1: Promiň, že ti do toho chci zasáhnout, ale přeci Rakušan, Fiala a tuším, že Pirát Hřib se mají přeci sejít někde na pivu a odmítnout spolupráci s Andrejem Babišem. Tak jak to potom půjde tím přáním Petra Pavla dohromady?
2: To je přeci úplně jedno, co oni řeknou. Petr Fiala je lhář a zrádce. Vít Rakušan je moci chtivej. Ten to udělá. Já úplně vidím tu situaci, jak se připravuje po volbách. Už se nám ohlásili i chvilkaři, kteří řekli, že když vyhraje ANO, po volbách nás čekají demonstrace. Bude letná a vytvoří se situace, atmosféra v zemi, kdy vlastně někdo, a úplně vidím Víta Rakušana před sebou, s tím, jaký on je opravdu levák, tak přijde zachránit republiku, jak se říká, na nátlak ne tady toho člověka, ale jeho investorů, kteří jsou investoři antibabišovské opozice.
1: No, že není v ulicích Milan Chvilek v době bitcoinové kauzy, že?
2: No to ne, tak to se nic neděje, to nevadí.
1: No ale na našeho pana prezidenta míří žaloba. Bývalý rektor ČVUT žaluje prezidenta kvůli svému odvolání.
2: Tohle je geniální. To se může stát opravdu jedině za Petra Pavla. Jo? To je jako když se, on je první prezident, který podepíše zákon důležitý a řekne, a teď se půjdu udat k ústavnímu soudu, protože mi to přijde nějaký neústavní. A on prostě jede dál v tomhle. A tohle to je fakt, jedním z těch jeho investorů nebo loutkařů je Petr Kolář. Petr Kolář, zde přítomný, těžil prostě ČVUT za jakési konzultace, asi zbytečný, co by tak asi radil ČVUT, no a za to bral miliony z našich peněz, z eráru. Teď mimochodem furt se rozvídáme, jak ve školství chybí peníze, ne? Učitelé měli mít 130% platu průměrného, nemají ho. No, ale pro některé tam je peněz dost, jak se zdá. No a rektor byl odvolaný tady prezidentem i kvůli tomu pánovi, chápeš to? To prostě, to bys nenapsala, kdyby jsi řekla, že napíšeš nejlepší politickou satiru, tak tohle nenapíšeš.
1: No a proč ho Petr Kolář nezařídil u Petra Pavla? Myslím, aby ho neodvolával, toho rektora.
2: No ono už to prostě nešlo. To už byla kauza, která se táhla prostě díl a on to prostě nezmák, oni to nezmanežovali. Máš, je to správná otázka, člověk by si řekl, Petr Kolář teda, kdyby byl zdatnej, nebo zdatnější opravdu, tak to zařídí, aby to zamázli takhle. Ale vidíš na nich, že oni si nechají utíct spoustu věcí, což značí jejich neschopnost. No a z toho máme takovouhle kauzu, která opravdu nemá obdoby.
1: Jak myslíš, že to dopadne?
2: Já nevím, jak to může, nejsem právník, nevím, jak to může dopadnout. Pro mě už vlastně jako je to hotový tímhle, že vůbec takováhle situace nastane. A jenom ukazuje to, jak prezident Petr Pavel se vlastně vymyká úplně všemu, co jsme tady měli do téhle doby na Pražském hradě. Myslím, všem těm prezidentům, třem polistopadovým předním, Václavu Havlovi, Václavu Klausovi a Miloši Zemanovi, za nich se nic takového nikdy nestalo. Přesto i média nasazovali psí hlavu, nebo minimálně Klausovi se Zemanem. A teď tady máme toho správného prezidenta a děje se tohle. A tady ta zpráva projde jakoby nic.
1: No ono se, ano, přesně tak, ono se hlavně nic neděje.
2: Ne, ne.
1: Tady nám žalují pana prezidenta a je ticho. A ty jsi zmínil Václava Havla, ale mají společného Dalajlámu přeci, Petr Pavel.
2: Mají společného Dalajlámu, no. Akorát je tam velký, já bych řekl, principiální rozdíl. Já si myslím, že u Václava Havla to byla upřímná naivita, opravdu. Že ono měl něco společného a proto on nebyl praktik v politice, nevěděl moc, co je ekonomická diplomacie a tak dále. Byla i jiná doba. Tohle to je jenom, v podstatě musím říct, levák. On to zneužívá, hraje si na Václava Havla, ač má úplně antihavlovskou minulost. A dneska už nám to škodí ekonomicky. Prostě i za Václava Havla byla Čína v úplně jiný geopolitický a ekonomický pozici. Dneska my bychom Čínu potřebovali, naši průmyslníci a majitelé firem brečí, že vláda nedělá ekonomickou diplomaci, že Čínu odpuzuje od nás. Vidíme, jak je zdatný Viktor Orbán v Maďarsku, kolik natáh investorů čínských, ale tady děláme tohleto, vlastně on se zkouší vracet do havlovské éry raných 90. let a je to směšný. A ještě škodlivý, bohužel.
1: No, byl tady v pondělí na rozhovoru pan Pecina, bývalý dvojnásobný ministr vnitra, říkal, že jsme v Číně vyřízený, že tam měl pobočku a poté, co začali mířit politici na Tchaj-wan, tak i zavřeli.
2: Tento ví bohužel velmi dobře, na vlastní kůži.
1: Na vlastní kůži, přesně tak. Podělil se o své zkušenosti. Tak a bitcoinová kauza zde, první zprávy CZ, Blažek brojí proti policii, brání spravedlnost nebo sebe? Otázka nastolena.
2: No, na tohle to je další fascinující kauza. Vem si, že celý ten Fialův bitcoinovský domeček z karet falešnej se zroutil tím, co se stalo těma událostma posledního týdne. Policie zatkne největšího vládního mecenáše, zabaví bitcoiny za miliardu, který přijal Pavel Blažek. Mecenáš je obviněný z praní špinavých peněz, ale v souvislosti s přijetím toho daru. A Eva Rekroá, ta teda místo, aby šetřila, jak říká, co se vlastně stalo, tak nám posílá fotky v plavkách z dovolený. A teď ještě proti ním vytáhne strůjce toho všeho, mimochodem, když můžeme říct, politický táta Petra Fialy, který ho politicky fakt udělal, protože je to politický vládce Brna. A teď začne chránit sám sebe, ale víš proč to je? Ono vlastně už se mluví o tom, že i on může být trestně stíhaný s Jiříkovským, protože on v podstatě pomohl prát ty špinavý peníze tím, že to přijal. A je to člen vlády, je to vládní kauza, ne jak Petr Fiala se nám snaží namluvit. To není žádná vládní kauza. Já jsem si to vždycky myslel, že ministerstvo spravedlnosti je součástí vlády, ale za Fialy možná ne. No a teď je všechno jinak a Pavel Blažek vyrazil do boje za svoji záchranu. Ale znovu se musíme vrátit tomu, viděla jsi nějaký ohromný mediální tlak v těch vládních médiích proti, Pavel Blažek už rezignoval, tak i proti němu, ale proti ministru Stanjurovi a premiéru Fialovi, který oba o tom věděli, to se přiznali, a premiér Fiala památně řekl, že mu o tom Pavel Blažek řekl a že to bral jako jakousi historku. Tak teď máme historky z podsvětí, už regulérní, který by asi nedal dohromady ani Tarantino. A to je borec přes podsvětí.
1: No a stát se má připojit k žalobě Nejříkovského.
2: To je geniální. A vem si ještě, že to je zabavený. Čili oni nám od začátku zkoušeli nalhat, že je to vlastně pro stát plus pro nás. Teď už vidíme, že to bude obří mínus, protože tam ještě budou ty úroky jako z té investice, kterou ty kupci bitcoinů s ní počítali, protože už je tam zhodnocení od té doby. Takže to bude klasický fialovský mínus, který nám ale pořád prodávají jako plus. Někteří už nejsou schopní tak lhát z vlády a říkají, že to bude nula. I to je lež samozřejmě. Ale znovu, to je geniální kauza. A vidíš, jak se to úplně otočilo během 2 měsíců?
1: A časová osa?
2: Časovou osu, myslím, už nepotřebujeme nikdo. Protože to je ještě vlastně tečka toho. Vem si, že tady ještě vznikla hádka nebo pře mezi Pavlem Blažkem a jeho nástupkyní na spravedlnosti Evou Decroix, kdy na sociálních sítích, kdy ona mu řekla, prosím, že Pavle, mlč. Je to všechno od začátku špatně. Tak když ona přizná, že od začátku je to všechno špatně, tak už nic nepotřebujeme. Ale já myslím, že u Evy Decroix je asi nikdy nezapomeneme to, že najala jakéhosi koordinátora uhlíře, který měl sepsat zprávu. Žádnou zprávu nesepíše a místo toho sepsal fakturu. Dostal peníze.
1: To je taky taková zpráva.
2: Jo, je to. Je to.
1: Tak. iDnes.cz, divím se, že zase straší Andrejem Babišem. Politolog hodnotí program Spolu. Ano, Spolu zveřejnilo program, detailnější teprve bude, ale světe div se, je tam antibabiš. Přitom jsme slýchávali, že už antibabiš nebude, ale prý pořád funguje. Funguje?
2: Asi na nějaký opravdu tvrdý jádro, já bych řekl ultras Petra Fialy, kteří už nejsou schopni kriticky myslet samostatně, nechtějí si vlastně přiznat i svoji asi volební chybu, že tu vládu volili, nebo hlavně Fialovou koalici Spolu z nějakých úplně jiných důvodů, nebo na základě slibů, který Petr Fiala úplně zradil a vládne vlastně úplně opačně. Nejsou schopni si to připustit, to se stává, tak na ně asi vlastně už funguje jenom antibabiš, jakože to utvrzuje v tom, to je to zlo, Petr Fiala je to dobro, tak to hodíme jemu, přestože vlastně za ty 4 roky Fialovy vlády je víceméně všechno špatně. Hlavní věci, hlavní i ukazatele ekonomický, tak jsou špatně inflace a tak dál, tak asi na ně míří, ale hlavně to ukazuje bídu té fialovské koalice, že oni fakt nemají nic jiného. Jediná motivace je už negativní motivace. Já myslím, že Petr Fiala fakt je taková žába na prameni toho Spolu i té politiky antibabišovský v tom, že on není schopný přijít s ničím jiným než s antibabišem. A je to už tak tupý. Já jsem viděl i ten jako reklamní song jejich. Ty to neviděla?
1: Ne, neviděla.
2: To se sušetřila o vysoký umění skutečně. Já vím, že žádná volební tvorba partajní nepřeje umění, to si musíme přiznat, ale tohle to je jak návrat do roku 85, jako to strašení. Je to tristní. No je to jediné, co mají.
1: To si pustím.
2: To si pustím.
1: Tak ta domácí témata asi nejsou úplně, a on to i politolog říká, že to asi není nic, čím by se chtěli chlubit.
2: To není, čím by se chtěli chlubit. Oni vlastně ty neúspěchy vládní se snažili překrýt Andrejem Babišem.
1: A vlastně cokoliv by slíbili na té domácí scéně, tak jim každý řekne, prostě to neudělali za ty 4 roky. Takže
2: To je jedna věc, to, jasně. A druhá věc je, že oni nejsou schopní se na základních věcech dohodnout v té trojkoalice, ale to jsou hrozně důležité věci. Vem si národní měna, euro. Tak oni přijdou s tím, euro přijmeme, až to pro nás bude výhodné. Já nevím pro koho, až Iva Pazderková pojede k moři, která pro ně maká, nebo je tam.
1: No ale i 1 euro tady chtějí.
2: Jo, nejsou tam vůbec daně. Přeci od výše daní se odvíjí příjmy státního rozpočtu, od příjmu státního rozpočtu se odvíjí to, jakou politiku můžeš dělat. I to tam zamlčeli, aby vlastně asi nemuseli znovu ty sliby zradit. To je, já bych řekl, to je další fialovský podvod, tohle, co zveřejnili.
1: No mě to překvapilo už jenom ta tiskovka, kdy mají za sebou vlastně představitele opozičních stran. Jako, no.
2: To je vlastně pokračování satiry.
1: Parlamentní listy, to je vtip, že to máme platit. Fico odpálil bombu o Ukrajině. Velmi kladně hodnotil Donalda Trumpa ve smyslu toho, že se setkal s Putinem na Aljašce a že opravdu jedná, mluví, jedná se o míru, že jsme nejblíž v míru, kdy jsme za ty třeba půl roku byli. Tak máme to platit?
2: Nemáme to platit, já bych řekl díky za Roberta Fica, že on je, za prvý je hubatý, to je potřeba, a za druhý, on je politik, on je premiér, který hájí národní zájmy své země. A on to vypadá jako vtip, já se obávám, že bohužel to vtip není, že to budeme platit. A vím si, že to je nějakých 90-100 miliard dolarů, který máme zaplatit za zbraně, který se pak jenom přepošlou na Ukrajinu. A Američani, protože je vede businessman velký, Donald Trump, tak udělali to, že na to dali hned 10% navrch. A těch 10% navrch je za to, za případnou pomoc příštění toho nějakého kontingentu vojenského na Ukrajině, když by se domluvil mír, tak aby tam na to dohlíželi. Na to nemusí vůbec dojít, ale my už teď nakupujeme s tou přirážkou, už teď to vlastně předplácíme. A všichni naši lídři na to kývli a je to samozřejmě, si řekneme, to je jako vážně, tak 100 miliard dolarů máme zaplatit ještě s přirážkou za něco, co se neděje. To předplatíme Američanům jak F-35.
1: Uděláme Ameriku great again?
2: To uděláme, na to makáme slušně, to si řekla hezky. A díky za to, že se ozval Robert Fico, samozřejmě, vypadá to jako špatný vtip.
1: Dobře, pomáhat se má bez pochyby, ale máme na to? To je ta otázka.
2: My na to za první nemáme, to je jedna věc, my se zadlužujeme. I naše vláda už si několikrát půjčila na pomoc Ukrajině, čiže to je náš dluh. A druhá věc je, ta pomoc prostě Putina nezastavila. Vidí, že Putin pomalu sice, ale jistě postupuje. Ukrajina nevítězí. A vlastně pokračování jenom v tohodle je pokračování prohrávání pomalého Ukrajiny. Tak jak si řekl, 3,5 roku, když něco nefunguje, tak si to přiznáme a změníme to. Ne? Ale tady není vůle v Evropě, bohužel.
1: Petr Pavel říká sankce, tvrdé sankce. Už máme 19. balík.
2: A řekl, že jsou proti nám? Hlavně? Tomu nedošlo, ne?
1: No, Robert Fico zamíří do Číny. Robert Fico zamíří do komunistické Číny na oslavy konce druhé světové války v září. Má tam bilaterální jednání s čínským prezidentem opět. Myslíš, že máme pozvánku i my?
2: Myslím, že ne. Ani já jsem to nevěděl. To jsem neměl ani říkat. Ještě víc naštu.
1: Co jsi neměl vědět?
2: No, že Robert Fico pojede do Číny a bude tam dělat samozřejmě ekonomickou diplomaci.
1: No bude, samozřejmě, že bude. No, my budeme lítat nad Tchaj-wan.
2: A nebo máme i na Ukrajinu. Hodně se jezdí z Česka, z Prahy.
1: Byla tu úžasná dáma Eva Filipi a samozřejmě mě zajímal její pohled na to setkání, na to summit na Aljašce a řekla, Trump Evropě ukazuje, kdo je kdo. Stíhačky na Aljašce byly výrazem velkého respektu. Putin nikdy nepřijme cizí vojáky na Ukrajině. Trump Evropě ukazuje, kdo je kdo. Tak odpovídala na otázku, já jsem se jí ptala, jestli je jako běžné, když Donald Trump jak jednal s evropskými státníky a teď najednou stále říká, já jdu zavolat Trumpovi. Tak mi na to řekla, že on tak jako ukazuje, ano, kdo je kdo. Já jsem ten, kdo může jít zavolat Putinovi. Mm-hmm. Řekla jsem Putinovi nebo Trumpovi?
2: Trumpovi, jasně, Putinovi.
1: Putinovi samozřejmě. No, tak nechám tě.
2: No, komentuješ. Má Eva Filipi samozřejmě je zkušená, to za prvý diplomatka, za druhý je, chápe to prakticky a pragmaticky politiku, ne ideologicky a fanaticky, jak bohužel to chápe naše vláda a prezident. Ve všem má pravdu v tomhle tom, co je tady. Mě nejvíc, já jsem Evropan, oba jsme Evropani, já mám Evropu rád, a mě na tom nejvíc štve to ponížení samozřejmě, který jako eurolídři předvedli ve Washingtonu.
1: Vnímal jsi to jako ponížení?
2: No, bylo to jednoznačné ponížení. Tam seděli, jak si říkám, někde v ordinaci zubaře, čekali, až se otevřou dveře a sestra řekne, tak pojďte vy. A oni se třásli, aby nešli pod tu vrtačku. Ale to je naše volba, bohužel vlastní. My se ničíme sami a od toho se odvíjí naše geopolitická nesíla, ale nesíla. Vem si, že v roce 2010 EU měla ekonomický výkon na 92% Ameriky, což jsme se blížili vlastně Americe a měli jsme, a od ekonomické síly se odvíjí to je geopolitická síla. Dneska jsme na 61%, ne proto, že bychom byli méně talentovaní nebo hloupější než Američani, protože my se cíleně ničíme jménem EU. A z toho vyplývá to, že vlastně dneska ztrácíme jak na Ameriku, tak na Čínu a ten summit u Trumpa to jenom ukázal, ale úplně jako v bizarních až konturách mnohdy. Jak tam opravdu eurolídři seděli, tak to jsme asi ještě nezažili.
1: A viděl jsi, všim se z té mapy? Po pravé straně, myslím, že z pohledu té, toho fotografa po pravé straně, co myslíš, že tam tak probírali?
2: Já nevím, ale
1: to bylo děsivě.
2: Bylo mi z toho smutno. A teď víš, ještě jak oni tam jeli s tím, ještě vlastně než tam dojeli, tak už se začaly ještě hroutit ty jejich sliby před tím summitem. Ku příkladu Británie řekla, že pošle na Ukrajinu jako hájit mír nebo dohlížet na případný mír 30 000 vojáků. A ještě než dojeli vůbec do Washingtonu, tak řekli, sorry, my jsme to přehnali trošku, spíš to budou možná 3 000. Tak jako když
1: Nula sem, nula tam.
2: A když někde jako Trump vidí tohleto, tak ten se v tom vyžívá samozřejmě.
1: A měl tam i Ursulu, neměl?
2: No, zase musíme říct...
1: Víš, jak říká nikým nevolený úředník, že on jim tak trochu jako pohrdá, taky tam měl.
2: Vzhledem k tomu, že tam byla Ursula von der Leyenová, šéfka Eurokomise, řekněme, že to dopadlo na její standardy dobře, nevypukla celosvětová válka.
1: Až tak?
2: Protože ta neschopnost jejich a zatvrzelost v Evropské unii a neochota přiznat si realitu na Ukrajině i geopoliticky a postavit se tomu čelem, bohužel je ničivá pro nás všechny.
1: Nicméně minister zahraničních věcí Spojených států amerických Rubio znova připustil, že ten mír se možná Americe nepodaří vyjednat. Co potom?
2: Potom se obávám, že prostě Rusko bude pomalu, ale jistě dál drtit Ukrajinu, až obsadí víc Ukrajiny a pak asi, Ukrajinci už toho mají sami dost. Jsou vyčerpaní ne vojensky, ekonomicky, politicky. Infrastruktura Ukrajiny je totálně rozbitá, myslím, bytový fond, dopravní infrastruktura, energetická infrastruktura. A to nejde do nekonečna. Až toho bude ještě víc takhle rozbitý té země, tak Ukrajinci prostě už sami zatlačí na to, že řeknou, dobře, tak my vám to dáme, popravte si to za vlastní peníze, my chceme ten zbytek a ten prostě budeme nějak si spravovat sami radši.
1: No jo, ale když Donald Trump od toho dá ruce pryč, tak kdo tohle to potom bude vyjednávat s tím Putinem?
2: To si vyjedná Putin, Evropa rezignuje a my to doplatíme samozřejmě. Ještě tu větší škodu, která bude potřeba na rekonstrukci Ukrajiny, protože Ukrajina je ničená i samozřejmě na těch územích, které neokupuje Rusko.
1: Já moc děkuju, že jsi tu byl, díky moc za tvůj komentář a budu se těšit na příště.
2: Já taky, díky za pozvání.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
3: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den. Pozor na to. A dnes 21. srpna, tedy výročí vstupu vojsk.
1: Sevr, já to viděl. Já jel Povinohradský sem do televize.
0: Chápu.
1: A tam už šely tanky. A první? Pan prezident a vedle něj paní prezidentová politička.
0: Neříkejte mi
1: to. Jo, jeli, jeli. Slavili. Tak zaspomínali. Teď to pro ně byly šťastný časy.
0: Já vím, že jo.
1: No.
0: A je tak strašná ostuda.
1: Ostuda?
0: No prostě hlavní komunista v této zemi jde nakonec slavit nebo nějak si připomenout, ne slavit, ne, připomenout pětně, to je hrozný.
1: Ale oni si to odpracovali, Ksaver, nechte toho. Teď před měsícem podepsali zákon proti propagaci komunismu. No. Vy to nevidíte, sledujete to?
0: Já to vidím a je mi z toho trapně.
1: No a víte, kdo je v druhém tanku?
0: No to neříkejte mi, že on. Obrácená helma, neříkejte, jestli...
1: Jel tam Knedlík, Ježiš. Jel tam Knedlík.
0: Ježiš.
1: A měl to obráceně zase. On to nedá, ale tu helmu.
0: No já ho sleduju, pana, já nebudu říkat Knedlík, to je hrozně jako zlý, jo.
1: Tak on je takovej, zevnitř i zvenku je stejný, tak...
0: No, tak mě můžete potom říkat jako super Knedlík.
1: Kdybyste chtěl?
0: Nebo já nevím, jak.
1: Tak u něj se to ujalo. No, tak.
0: No pozor, já jsem se vám díval na internetu dneska v noci. Na mě skočila nějaká a bylo tam, najděte si, jaký je typ vašeho těla. Mm-hmm. Tak jsem se nedokázal podle těch siluet zařadit teda do žádného. A byly různě pojmenovaný a to, co mě asi bylo nejblíž, nejstrašnější název, který tam byl, Jahoda.
1: Jahoda.
0: Tak jsem nasranej zavřel tu stránku, jaká jahoda, co to je za potupu.
1: Ale na Knedlíku není špatný, Ksavere. Knedlík je přeci naše národní jídlo, symbol Česka. Tak klipánek je symbolem Česka, co?
0: Pro mě ne.
1: Je dobrý.
0: Tak,
1: myslím, lipánka.
0: Je to komik, ale já mu vůbec nerozumím na těch sociálních sítích, co vlastně on nám chce říct, krom toho, že on neustále přesvědčuje přesvědčený. A já ho mám v takové jako bublině, kde jsou přesvědčovači přesvědčených. A to je Meda, Zdechovský.
1: Zdech je dobrý.
0: Mirka Němcová, paní Němcová. Paní. Ona je doktorka nebo inženýrka, nebo co ona je?
1: Ne, Mirka.
0: No ne, tak má jaký titul určitě. Ona bakalářka, jako já?
1: Ne, rohlíkářka.
0: Rohlíkář?
1: Rohlíkář.
0: Co to znamená?
1: Tak ona měla nějaký, má ráda rohlíky, nějak se o ní ví, ne? Že občas jí nějaký zůstal v obchodě v kapse, nebo...
0: Tak je na to
1: zůstane.
0: Jo, tak to...
1: Vybíráte si rohlíky, jeden si odložíte do kapsy a odejdete s tím.
0: A to je taková legenda, to nebude pravda.
1: Jo, jasně. Myslím, tak co? Že... Já mám legendy rád, ne?
0: Legenda je to dobrá.
1: V nás se taky povídají legendy, tak co?
0: No, o nás se teď bude povídat, protože já jsem teda se díval i na tu siluetu, jak byste se jmenoval vy, jo, a u vás tam bylo Adonis.
1: Adonis,
0: no,
1: to je hezký.
0: A já si myslím, že bychom mohli tady teď vnuknout našim divákům, že to není Wilsonova 10, ale že to je podcast Adonis a Jahoda. Jahoda je strašně potupný. A Adonis, pane holče, to jste vy.
1: Ksaver, a to, já myslím, že jeden čiči tornádo v televizi stačí, ne?
0: Jeden čiči tornádo? Jedna?
1: Jedna, nebo jedno?
0: Jedno?
1: Jedno čičítko?
0: Čičítko je, pozor, je čičítko, je.
1: No počkejte, a co to je? Čiči, co to je? Odpovězte mi, vy jste fundovaný ohledně české televize. No, Chichy.
0: No to je umělecký jméno.
1: Ale je to Chichy ona, Chichy on, nebo ono? Nebo oni?
0: To je
1: my?
0: To tornádo.
1: Já jsem se na hru Ksavere teď dočet na Seznamu a když se něco napíše na Seznamu, tak je to pravda, že je to svěží vítr v televizi. Svěží televizní vítr.
0: Psal někdo? Čičinka. A kdo to psal?
1: Já nevím, jeden z takových těch, co foukají ty svěží větry. No.
0: Ježiši Kriste. No, my máme příští středu, pane holče, Radu České televize a já doufám, že to tam zazní.
1: A přijde Čičinko mezi vás?
0: Myslíte Čičinu?
1: Čičinu.
0: Myslím, že by mohlo přijít tornádo.
1: To si můžete vyžádat, ne?
0: To nevím. Vůbec nevím, jestli to umožňuje jednací řád a bojím se na to zeptat, protože když se zeptám na něco, co umožňuje nebo neumožňuje, protože ne všechno ovládáte, tak proti mě sedí pan kolega radní Řák, který si v tu chvíli na 22 minut vezme slovo a má kolem toho projev. A já už to nevydržím. Už jsem starý člověk. Taky.
1: A pan kolega Řehák, on sedí na té správné straně?
0: To nevím, já mu, ale je to takový poctivý člověk.
1: Tak to jsou tam všichni.
0: Když přišly stížnosti na mě na radu, tak víte, co udělal pan kolega Řehák? Ty stížnosti tam přečet, ocitoval.
1: Všechny, jo?
0: Nikdy se žádná stížnost na radě nečetla. A tak jsem si říkal, že bych teď, jestli je tam stížnost nějaká na Čičinu, že bych to taky přečetl a řekl tady po vzoru pana Řáka.
1: Jo, a tak to je tam taková partička dobrá, ne?
0: Dobrá, dobrý, to je zlatý kolektiv. Člověk.
1: Dobrý kolektiv.
0: Zlatý člověk. A teď má různý takový ty přirovnání hezký a tak mluví jako kniha, to jste nevěděl.
1: Fakt? Má metafory, jo, hyperboly, jo?
0: Má všechno. Má všechno, je to normálně, říká se tomu odborně šprecher.
1: Aha.
0: Ale jak jsme říkali s jistým doktorem Kravkou, doktor Kravka byl dnes asi je důchodce pracující, letitý dramaturg České televize Brno a my jsme často vedli učené disputace o hudebních pořadech a tak.
1: Wow.
0: A vždycky to skončilo a to je, teď se odvolávám k tomu projevu, těm dlouhým projevům na radě. Je to výborný, ale nikoho to nezajímá. Základní dramaturgický postup. No, tak prosím vás, já se teda stydím. Myslíte, Čiči tornádo tam bylo taky na tom 21. srpnu?
1: To jsem tam neviděl.
0: Ne.
1: A jenom jsem chtěl vám ještě říct, že my jsme zatuchlí. To bylo to v tom titulku. Čičina je svěží vítr a zbytek je zatuchlý.
0: Tak jak to? My jsme taky se živíte, my jsme Adonis a Jahoda.
1: No.
0: Pane Holče, to je zlý, co? A můžeme dát Adonis, Jahoda, Knedlík, Čičina. Udělat takovou partu.
1: No ani ne.
0: Ne, ne. A víte, co mě teď zarazilo? Já jsem sledoval, jak bylo jaro na Aljašce. A promiňte, jenom řeknu, to, že přijdou dva asi nejmocnější muži světa, podají si ruku, usmějou se na sebe, vypadá to, že se začnou řešit problémy a pravda a láska začne vyvádět.
1: Točit Alexandre Voním, to mělo magický účinek, ta Aljaška.
0: Jak to?
1: Vracím se ke Knedlíkovi, protože Knedlík vystrčil prst, udělal se odkud fouká a začal chválit Trumpa.
0: Ne.
1: Vážně. A to není žádný převlékač kabátů. To pozor. Lipánek drží jak Knedlík. Co? To můžem říct asi, ne?
0: Víte, jak se říká těm lidem, kteří opustí tu loď, aby doplavali k jiný lodi?
1: No vzpomeňte si, jak nepodrazil piráty a nezradil.
0: No, tomu se říká krysička.
1: No, tak bude spíš větší krysa. Oný.
0: Spíš krysa. A jednou proždy mu to zůstane. Promiňte, můžu říct vychcanost?
1: To je lirický výraz, bych řekl.
0: Tak řekněme, že mu zůstane ta vymočenost. Ať je to,
1: ne? Vymočenost je horší než vychcanost, jo?
0: No ale ne, tak vymočit se není vulgárně.
1: Všimte si, že on má ty charakterové rysy ve tváři, tak?
0: Tak
1: já jsem ho pozoroval a říkal jsem si, to je fakt splynutí umělce s dílem. Takhle vypadá krysa.
0: Splnutí. Tak to musím říct, že tam necítím. Já tam necítím nic. Ten člověk nic ještě jako nic prostě. Je to ňuňátko usměvavý, který opakuje to, co mu někdo říká.
1: Chuj větší ňuňátko.
0: A to je jedno ňuňátko. A to je lepší než Knedlík, ne ňuňátko.
1: Všechno je to dobrý. Mastikulka.
0: Mastikulka. A neříkejte mi, že byste toho pana Lipovského, že byste ho nepochoval takhle, když...
1: To nejsem, ne? Já na tohle nejsem.
0: Ne?
1: Ne. Vy byste si ho pochoval?
0: Jak se přesním?
1: Honzík.
0: Honzík. Já Honzíku.
1: Vy jste se ho pochoval?
0: Jo, jo, jo. Já bych se pochoval.
1: A to by byla teda ale fachák, se bude pochovat si knedlíka. No tak mu není úplně jako,
0: tak,
1: pan doktor Pospíšil si bere pejsánky, štěňátka do náručíku.
0: No, já bych si vzal pana.
1: A tohle není štěňátko úplně, Lipánek, to pozor.
0: Ne?
1: Už takový vyrostlejší pejsek.
0: Jo, takhle. A kdybyste, vy jste ten reportér, kdybyste náhodou byl někde dělat reportáž, on tam byl, řekněte mu, že pan Xaver by si ho rád pochoval.
1: Já už nedělám žádný reportáže.
0: Neděláte?
1: Ale když ho uvidím, když ho se potkám na Vinohradský v tanku, tak mu to řeknu.
0: Jo, to udělejte, no. Prosím vás. No. A teď, prosím, to pokračování v Bílém domě. Pane Holče, já jsem z toho byl úplně mimo, co se tam odehrávalo. Dvě fotky, které vás poprosím, abyste vy jako vzdělaný člověk, jako pan všeho míra, jako člověk, který má ten přesah, jo? I do té historie, i do té budoucnosti.
1: Já vůbec nechápu, proč jsem tam neseděl já.
0: No, to vám vysvětlím, proč jsem neseděl. Ale dvě fotky mě, prosím vás, okomentujte. Jedna je, jak on sedí, prostě pan ředitel školy, a takhle sedí ti žáčci, evropští lídři, a sedí jako čekají, co pan ředitel řekne. Je to naprosto nedůstojný, trapný. A to jsem si říkal, tak to je vrchol. A pak jsem viděl ještě jednu fotku, jak sedí na chodbě, jak u zubaře.
1: Čekáš pan doktor, až sestřička otevře dveře a řekne?
0: Další.
1: Jo.
0: Jak to mohl někdo připustit? Proč v tu chvíli neřekl nefotit? A pak ještě fotka, jak všichni stojí. A Ursula úplně nalevo sama.
1: Ksavre, víte, proč to mohl někdo dopustit? Protože když se ocitnete v takovéhle situaci, ponižující, kde fakt jste úplně jak mopslík, tak už to nemáte pod kontrolou, proto takhle dopadá. Dokud to máte pod kontrolou a jak se říká, diktujete, tak byste řekl a nefotit ven. A když tam sedí takhle a čekáte, až se otevrou dveře a pozvou vás na křeslo pod vrtačku, tak už nic nekontrolujete, tak už se jenom bojíte a třesete.
0: Mě tam strašně chybělo, jakože z toho měl být nějaký video, kdy ten Trump řekne, chcete někdo bonbon? Otevře tu bomboniéru. Ale aby ukázal to dobrý srdce.
1: Jo, a víte, kdo mi tam chyběl?
0: No náš?
1: Náš světový lídr.
0: Světový lídr Fiala, on prý byl na dovolení.
1: Proto to tak taky vypadalo.
0: On plaval.
1: Protože kdyby tam seděl světový lídr, Xaver náš, tak to vypadá úplně jinak.
0: No není to potupa pro nás Evropany. Pane Holče, my jsme Evropani, ne?
1: My jsme Evropani.
0: No to, tak on nás potupil, ten Trump.
1: Já si myslím, že vím, kde je chyba.
0: No to mi řekne.
1: My musíme na Ukrajinu začít posílat ještě víc peněz.
0: Porazit Putina.
1: Jo. A porazit tam tu korupci. My to prostě uplatíme.
0: Tam je korupce?
1: Trošku.
0: Na Ukrajině
1: trošku,
0: korupce?
1: Trošku, někdy, trošku.
0: No počkejte, to je vážné obvinění.
1: Říkám trošku. Trošku si občas někdo něco strčí do kapsy. Ale trošku je linku.
0: I po té, co tam byl sám pan Fiala a sám Knedlík, když ti tam přivezli plný vlak demokracie a jeden vagón byl plný toho, jak se to má dělat.
1: Ten byl plný demokracie.
0: No?
1: Jo. Tak i poté, Xaver.
0: I poté, pane Holče, to je šlendrián.
1: Tam totiž, víte, proč to je? On tam nepřijel na kontrolu Zbyněk, Stanjura. Pamatujete si, jak vyhlásil, že bude jezdit po benzínkách na ty kontroly?
0: Ne.
1: Aby nebyl cenový kartel na benzín? No, nějak na to pak zapomněl a trošku došlo nahoru ty ceny, ale...
0: No, z toho pana Stanjury si nemůžeme teď jako utahovat, protože on prý mele z posledního. On prý má
1: je
0: kapačky.
1: Teď na infuzi pořád, nevíte?
0: No. Ona mu prý do toho, ta paní z Brna, ta primátorka posílá...
1: Markéta Vaňková?
0: Posílá nějaký pitlíky, říká, tomu tam přisypte. To mu dělá...
1: Bílej prášek, myslíte?
0: Jo.
1: Jde na pozbuzení?
0: Jo.
1: A to je na dobrou náladu, ne? Všichni se svijou?
0: Je to na dobrou náladu, tak. Je to rozdrcený asilpirin prý.
1: Tak tomu ten státní rozpočet teď půjde jako úplně od ruky sám, ne?
0: No. A já teda být panem Stanjurou, tak... Chodím kanálama.
1: No tak on radši leží v nemocnici, ne? Na těch kapačkách.
0: No ne, on chodí s kapačkama na výstup tam na rysy nebo na co. Pozor.
1: Jak zavolal.
0: To je jako stachanovec.
1: A to fakt jako budilo dojem velký budoucnosti, ne? Stanjura s kapačkou v paži a říká, my toho Babiše porazíme.
0: Já jsem se díval včera na kandidátky. Taky jste se díval, ne? Jsou veřejně.
1: Víte, že ani moc ne.
0: Ne? Vy jste takový, ale vy jste hrozně jako tak obrouhnul, pane Olče.
1: Proč obrouhnul? No tak ještě... já znám ty lídry, jako to myslíte? Nemůžeme no, všechny kandidáty?
0: Ještě u posledních voleb jsme tady seděli a říkali, že tam bude kandidovat Kolotočář a tam bude to Zelinářka a Meda a všechno. A teď, jak kdyby se nás to netýkalo, vy tady
1: týká,
0: sedíte
1: ty a říká, tak ty známe, ale... Mně stačí tyhle, Ksevere.
0: Umíte si představit, co se stane v tom Moravskoslezském kraji?
1: Umím, docela dobře.
0: Já vám řeknu, oni z toho Stanjury udělají paštiku.
1: Paštiku, no tak...
0: Proti on... němu jde Konečníková, pan...
1: Ten... Konečná, Ksevere, neřík.
0: Co jsem řekl?
1: Ksevere, nechte toho.
0: Řekl jsem něco špatně?
1: Jo.
0: Paní Konečná, pan Reichl, Babišák.
1: Zazvoní zvonečkem, no. Co?
0: Babišák, motorista, pan Gregor, nemůže zbít z toho Stanjury ani no, prosím, nic.
1: Skončí
0: popel.
1: Na té kapačce, Ksevereno. Ale on je zase férovej chlap. Víte proč? Protože říká, asi nevyhraju.
0: Prognostik ještě.
1: To je transparentní, ne, jak se říká, co?
0: To je velmi transparentní, pane Holče. Já si netroufám při vašem vzdělání vás nějak opravovat, ale vy jste řekl, že on je férový chlap?
1: Jo, že to přiznává tu porážku, ne?
0: Já jsem vám slyšel úplně něco jiného.
1: No tak s rozpočtem třeba trošku občas podvede, ale to jsou drobný Ksavry, ne? To už nám řekl pan premiér.
0: No já nevím, já právě... To jsou takový drby, já nebudu nic říkat, ale moji známí, co v tom... Tam bydlí v té Opavě.
1: Chcete říct, že nějací lidé by si mohli myslet?
0: Že někteří lidé by si mohli myslet, že tam má strašidelnou pověst té Opavě.
1: Jako třeba s manželkou by tam něco, tak?
0: Z estetických důvodů se mi o tom nechce hovořit.
1: Jako na třeba IT by vás napadlo? Nebo?
0: Prosím vás, teď mě podsouváte něco, abych to řekl a pan Hrušinský nás pak zažaluje. Jo.
1: Jež, Marie, hlavně ne, Honzík.
0: Honzík. To je bojovník, pozor.
1: Je dobrý.
0: On teď bojuje za to, aby byla uznaná ta anticharta asi. To je tak směšný. Čtete jeho příspěvky?
1: Je to smutný, ne? Ksevere, vlastně když člověk zná, jako díky tomu jejich otci, ten rod, ne? Což byla taková jako autorita herecká i, já bych řekl, jako společenská a teď vlastně ten syn je takovejhle, ne?
0: Tak navíc on byl, tatínek byl národním umělcem. Pan Hrušinský, kterýho si vážíme, český Gaben, byl národní umělec. A to dával kdo tady ty národní umělce?
1: No tak režim, ale...
0: Režim?
1: Režim, no, Ksavre.
0: Ne, to nedával ten svaz těch herců a tak?
1: Já myslím, že národní umělce... Neli, jestli to předával jako na Pražském radě, ne?
0: Ne, pane Hoče, to nemohl.
1: Ale jako, co?
0: Pan, já myslím, že by si tento pan Hrušinský, ten by si od komunistů nic nevzal, to mi neříkejte.
1: Oni si to vzali, no, Ksevere, ale dobrý.
0: Já bych si to taky vzal.
1: Ale, já vím,
0: si s dovolením toho národního taky vzal.
1: Ale počkejte, já si myslím, že my k tomu směřujeme ještě, dovoleb. Že to dostaneme.
0: Jako kdo?
1: Já už jsem slyšel...
0: Jako Adonis a Jahoda?
1: Zákulisí, že nás to nemine.
0: Co to je nás?
1: No, vás a mě. Že budeme pozvaní do Strachovky a dostaneme...
0: Diplom?
1: Taky, že budeme umělci.
0: Jako registrovaní umělci za 6000 měsíčně nebo na kolik?
1: Já teda budu národní, vy budete zasloužilej.
0: Mě by stačil zasloužilej. No. Já bych to... A kdyby mě to komunista na Hradě dal... Tak já bych se nestyděl za to, tak jako se nestyděli ti národní umělci, no. Že si to vzali od komunistického prezidenta, tak já vám říkám, že bych se nestyděl za to, že si to beru od komunistického prezidenta.
1: Tohle není žádný komunistický prezident. Má to odmakaný, Ksavre?
0: No tak má to odmakaný ve straně a ve vládě, no. Tak pro stranu a vládu. Je to komunista, jednou komunista, vždycky komunista. Víte, jak se říká jednou fízl? Vždycky fízl.
1: A nevíte, nepřednesu už dneska nějaký projev?
0: Kdo?
1: No, Pávek. Já jsem od něj trošku dostal strach. dneska, víte.
0: Jak to?
1: Tak... No, říkal jsem si, jak jeho řídějí, že jo, ty jeho investoři a loutkáři, jak on je takový nesvéprávnej v té funkci. Takže dneska to je na 20. Tak aby náhodou nevyfás ráno nesprávnou komunikační kartu, a aby tam nebyla ta obhajoba té okupace, kterou praktikoval do roku 89.
0: No, v tom životopise.
1: Aby mu, to může být škodolivost třeba, chápete?
0: Rodiče mu vysvětlili, že vstup vojsk 21. bylo v pořádku,
1: ano,
0: a on to přijal.
1: A hrdině to obhajoval, no, a šířil to. A tak jsem si říkal, že vlastně v jeho případě by bylo nejlepší, kdyby nám dneska zopak ten novoroční eurovej projev, ne?
0: Měl?
1: Kdyby, říkám, kdyby se vyvaroval, tenhle ten projev vždycky udělá radost každému. Navíc, když premiér Fiala řekne, že přijmeme euro, až to bude výhodný.
0: Já musím říct, že říká se mi to těžko, pane Holče, a vás to zabolí taky. Ale on ze všech porevolučních projevů nebo ze všech porevolučních prezidentů má nejhorší projevy. Prostě mluví blbě, mluví jak Bilak.
1: Já teda se musím trošku
0: Bilak?
1: Ohradit.
0: To byl Vasil.
1: Já si Vasila pamatuju. No. Musím se trošku ohradit, protože ten eurovej projev už jako piluje a dostává se do situace, kdy to už je tam méně toho
0: Tak to je atmosféra.
1: Jo, dokážu tvorní... už tam propojit těch pár vět.
0: Jo? Tak já jsem teď poslouchal nějaký podcast.
1: Kde... Ale to nebylo o euru, tam to ještě neměl vypilovaný. Jo. Ale jako v tom eurovým projevu zadrhává míň už teď.
0: No a on má přece nějaký podcast s tím panem Půrem, ne?
1: To víte, myslím, že asi ne.
0: Víte, kde je pan
1: Půr? Michala Půra znám dobře, ale myslím, že už asi ne.
0: To je velmi talentovaný člověk, pan Půr. A on má podcast s panem prezidentem.
1: Já myslím, že udělal jeden díl, ne?
0: Tak ten jsem já slyšel. A to už
1: a to
0: nepokračuje.
1: Už je tak dva roky, ne? Nebo...
0: Fakt to nepokračuje? To by byla
1: škoda. Já si myslím, že ne. Tak když jste slyšel jedničku, tak jestli jste pídil po dvojce a není? Tak...
0: No, já jsem se právě moc nepídil.
1: Aha.
0: Celkem bylo jedno.
1: Není to škoda?
0: Tak je to škoda, ale říkám vám, před chvilkou, teď budu jak Miloš Zeman, kdybyste mě poslouchal, tak jsem vám před chvilkou říkal, že mě nebaví, jak on plká.
1: Ale já vás poslouchám.
0: A vás baví, jak plká? Já vám znovu říkám, že mluví jak Bilak.
1: No, je to ostuda, ne? Na prezidenta.
0: No.
1: Jak Bilak, on mluví jak gumák, Ksavere.
0: Gumák? Hm? Co to je?
1: Jako lampasák.
0: No to je.
1: No.
0: Lampasák, no.
1: A to není náhoda, ne? Když jim byl, tak aby tak nemluvil.
0: No, já už přemýšlím, pane Holče, kdo bude po něm. No to bude za chvilku.
1: Ale dobře taky mluví ta jeho manželka, Eva. Ksavere, kdo bude po něm? Já vám řeknu, kdo bude po něm. Petr Pavel. No to bude druhá pětiletka.
0: Myslíte? To vám říkám. Počkejte, tak já už jsem si založil, registroval doménu Ksaver na hrad, takže ještě mám počkat s tím?
1: No, můžete to zkusit, ale já vám říkám, že to bude druhá pětiletka.
0: A on mluví jako Bilak a já bych mluvil jako Kapek.
1: Taky to nebyl, bylo dobrý.
0: To nebyl taky žádný velký řečník. Ale pan Kapek se zasadil za některý herce. Když jsme se bavili o hercích, tak jim dával doporučení do divadel některým a tak.
1: Tak to byste mohl taky, ne? Tu jste z umění jste vzešel, ne?
0: Zkušený. Jak jsem vzešel z umění?
1: Teď jste drnkal, zpíval, ne? Hrál jste na kytaru,
0: to,
1: jste velký kytarista.
0: To hraju pořád.
1: No, tak vidíte, jak jste vzešel z umění, říká.
0: A proč mluvíte v minulém čase? Já jsem umělec ve skrze národní.
1: No to já vím. A jste registrovaný už? Už jste se registroval?
0: Ale teď jsem byl jeden den v Chorvatsku a večer, jak jsme seděli, tak jsem tam přítomným hrál na kytaru a zpíval asi tři písničky. Pane Holče, jedno oko nezůstalo suché.
1: No to chápu.
0: No, tak to jenom, abyste...
1: Kdybyste byl u Luxíka?
0: U Luxíka ne.
1: Ne?
0: Ne, já jsem byl u Strejdy Pavla číslo 2. A Luxík musel nastartovat loď a přijet za mnou. Ze Zadaru do Splitu. 5 hodin jel,
1: jo?
0: Aby se mohl poklonit mému umění.
1: A vybíral jste, ne? Nehrál jste no gratis, tak, snad, ne?
0: Tak vybíral, řekl jsem si 20

0: té ODSky tak 30 mega, tak když si vezmete, že on těch slov moc už nedá, no tak kolik stojí jedno jeho slovo?
1: Víte, že to je moje slabé místo, ten Bulek.
0: Moje taky, já bych to taky kasíroval.
1: Ale ne, tak on je...
0: Xaver je to smutný, ne? Když se stane z talentovaného klauna prodejný klaun, ne? Úplatnej.
1: Já nevím.
0: Co?
1: Říká se mi to těžko, no. Nebudu ho hájit, ale nebudu... V Brně jsou podle mě dva velcí umělci. Byli tři, než jsem se přestěhoval do Prahy.
0: Jasně.
1: A teď jsou dva, a to je Hana Ulrichová a to je Bulek Polívka. A jsou to pro mě jako ikony.
0: No tak počkejte. A Petr Fiala, ten... To není podle vás velký umělec?
1: Ne.
0: Vy jste neviděl teď jako...
1: To se za Loutkový divadlo se to neudělal.
0: Vy jste neviděl Xavere, vy jste nebyl v jeho cirkusu? Kde vystupuje s Pazderkovou?
1: Já jsem to viděl na Facebooku.
0: Vy jste nesledoval, když přestahoval program teď? No, to bylo nejlepší, Xavere. To bylo nejlepší sledoval. Číslo.
1: Pane Holče, a to mě vyděsilo. A jak vidíte, tak tady máme, prosím vás, názornou agitaci. Mm-hmm. A za tento proevropský krok jsme dali profesora na tabulici, mm-hmm. se slouží. Zrušíme korunu, zavedeme euro.
0: Ale pozor, ono je to zavedeme i nezavedeme. To je profesorský, to je fialovský.
1: No.
0: Protože tam je ten dovětek, až to bude výhodný.
1: No ne, ale... Víte, proč to dělá? On potřebuje, jak se říká v Brně, nachcat na nohu té Uršule.
0: Vy jste dneska nějak plnej chcanek, nebo co?
1: Ne, to se říká, jo. To je přirovnání.
0: Jo?
1: No.
0: Vy jste opravdu alternativní tam z Brna.
1: My jsme velmi To ještě jsem tady panu Filipovi říkal jedno přirovnání brněnský před vysíláním a jemu se moc líbilo a hned se zapisoval do mobilu.
0: Jo? No jaký?
1: Z estetických důvodů to nemůžu říct.
0: Jo, dobře.
1: Je to přisprostlý zase.
0: A jo, tak
1: to, ale je to,
0: to od vás čekal.
1: Nebudeme to říkat. Kapitalismus nedáme. A víte, proč tady je? My ho totiž prodáme.
0: Jo.
1: A já se bojím o náš kapitalismus, pane Holče. Proto názornou agitaci a každý, kdo sem přijde do této místnosti, povinně se postavit tady před ten stůl, nahlas přečte a dokonce tady někdy dáváme takový stoleček, když je tam někdo takovýhle vážený jako pan Fiala,
0: jo.
1: Abyste pod tu tabulici mohl položit kytici rudých květů.
0: Já myslel hromádku eur.
1: Nebo hromádku eur, ale tu můžete klidně převodem na to charitativní konto Xaver v nouzi.
0: Vy jste takový loupežník.
1: Poslal jste tam někdy něco?
0: Ne.
1: Na konto Xaver v nouzi?
0: Ne.
1: To vy jste takový na kačku zase, no.
0: Nejsem, já posílám těm klukům z Milionu chvilek.
1: Posíláte, jo?
0: Posílám, tak oni teď vyjeli s kasičkou.
1: A jak se to posílá? Já tam taky pošlu něco.
0: Pošlete. Protože už chystají demonstrace a akce, takže...
1: Oni mě vždycky dělají, když útočí proti mně ten Michprt. Víte, co je Michprt?
0: No, určitě, tak... nemluvil byste tam někdy na jejich akci? Na mítinku? Nepozvali vás?
1: Nepozvali, ale mají mě vždycky, když na mě něco, což je tak jednou za čtvrt roku, kvůli Radě České televize, tak mají moc hezkou grafiku na mě.
0: Jo?
1: Mají tam jahodu a...
0: No, tak.
1: Na vás budou mít Adonise.
0: No.
1: Já, pane Holče, 48. zápis, 21.8.25 a já bych tam zapsal profesurka.
0: Za tu zradu, Xavere. To je zrada jak toho 21.8.60, ne?
1: No právě proto, víte, ono to nese...
0: Xavere, má on ještě něco, nějaký slib, který on nezradil?
1: Má on nějaký synový.
0: Víte, že já jsem pamětník. Víte, komu se tady díváme do tváře?
1: Ne.
0: Mimo jiné, prvnímu signatáři petice ODS za zachování české koruny navždy a vyjednání trvalé výjimky České republiky z přijetí eura.
1: Ne.
0: Ano. To je on, pan profesor. Chápete to? Já už jsem ten chlap. Xavere, ten si z nás fakt dělá prdel.
1: No co? Tak on nemůže jinak.
0: On to nemá v té tváři, ale on si z nás dělá prdel nonstop.
1: Tak já vám říkám, že ten to má v té tváři úplně natvrdo napsaný.
0: Jo?
1: Vy jste moc mírný člověk.
0: Jsem, no tak to takže, se o mě ví. No tak držím zpátky. Jako...
1: Jsou lidi, kteří říkají, že jste hrubián a cynik.
0: Fakt? Cynik možná, ale... Jak si v profesor...

0: profesorovi vidět to dobrý. Co?
1: Kam jste dal tu tušku?
0: Do toho.
1: Proč? Co to, no, to je za zvyk, pane holče? Jako vy jste jako generální tajemník tady, nebo?
0: To jsem. To jsem.
1: Tušku vložit do...
0: To jsem.
1: Tady naší krásné knihy hříchů.
0: Všude musí být generální tajemník, ne, Xavere? Co byste si tady počal?
1: Já vím. Však tak, víte, jak to je. Udělejme teď děkovačku. Ona je totiž dneska vtipná.
0: To je můj 21. srpen, Xavere, tohle. Co?
1: No, protože je potřeba poděkovat těm, kteří nás podporují na transparentním účtu. Už to říkáme půl roku, ještě pořád to tak je, zatím jenom na právníky.
0: Jo.
1: A to jenom v jednom případě, ale my o tom nesmíme mluvit.
0: Aby se no, ale, mohl poslat.
1: Ale no tak já to asi budu muset společně s váma potom doplatit to, co nám nezbude, ale to je jedno. Máme mlčet, tak mlčíme.
0: Jo. Michal Ševera. Byl znova 10 i v Parnu se na vás těšíme. Vidíte, Ksavere?
1: Michal je výborný.
0: Je?
1: Víte,
0: je.
1: Že to je Michal Spíšel? Hmm? To vám je tak chytrý člověk.
0: Tak se dívá na nejchytřejší pořád.
1: Já jsem s ním byl na večeři. On mě pozval do vietnamské restaurace. Tak jsme jedli vietnamské jídlo, což jako bylo celou diskuse, jsem to už nikdy nechci, ale dobrý. Ne? A pak jsme seděli v kavárně na Andělu, dlouhý dým jsme jeli. A on některým věcem rozumí líp než vy. A jste v prdeli.
0: To je možný, Xavere.
1: Jo.
0: To je možný.
1: Tak.
0: Tomášova na hodnotové kapičky pro soudruha Stanjuru, aby přežil kandidaturu a na duhové plavičky pro vrchního Nuteliéra. Xavere, víte, co teď zjistili, když je tady Nuteliér? Že ten jeho nákup slavný s tou Nutelou v Německu,
1: no.
0: Takže ty nůžky se dál rozevírají, že je to znovu v Německu ještě levnější, než to bylo před těma dvěma rokama.
1: Neříkejte mi to.
0: A on to tam neměl v tom programu. Já jsem poslouchal, kdy řekne, že Nutella bude v Česku levnější než v Německu. Protože tehdy říkal, že se na to podívá. Že takhle to nejde.
1: No.
0: Co? Tak já nevím.
1: Hlavně říkal, že teď jde o všechno.
0: To jde.
1: A já se teda pořád si kladu otázku, o co šlo doteď. Doteď šlo teď, jenom o něco.
0: Teď jde i o Česko.
1: Teď jde o všechno.
0: Teď jde i o Česko. Xavere.
1: Já si myslím, že dopadne strašně on, volba, protože lidi ho nemají rádi kvůli Ukrajincům.
0: Já bych mu to přál, Xavere. Zase
1: ne.
0: Si to, jo,
1: já mu to nebudem nikomu přát nic špatného.
0: Já jsem hrubý nacista.
1: Vždyť je to zlatý člověk, kdy ten pan posl do má tak rád. Bernd,
0: jo. Dagmar Kadlecová na Wilsonku od Azalky. Xavere, vidíte. Ne, to je, pozor, to je Alena Vítková na Wilsonku od Azalky. A tady Dagmar Kadlecová. Tady je chyba asi.
1: Takže poděkujeme oběma, ne?
0: Alena Vítková a Azalka.
1: No. Azalka Krušnohorská.
0: No.
1: Je z Krušných hor.
0: Jiří Bidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav Pravdy. Naděžda Formánková posílá malý příspěvek na piškoty pro pejska. Pane holce, vidíte.
1: Piškotky, to jsme tady
0: paní doktorka, to...
1: probírali, no.
0: To se hodí, to jsem rád.
1: Ale vy nedáváte, ne, jste říkal.
0: Dávám.
1: Že granulky dáváte, jste říkal.
0: No to je žrádlo, piškot je za odměnu. To mi si vymáhají, Xavere.
1: No já si taky vymáhám už kolik let tady.
0: A
1: zkuste to někdy. Uvidíte, jak já funguji, mi dáte piškotek a
0: jo.
1: No.
0: A budete hodnej?
1: Budu kňučet a tak, zkuste to někdy.
0: Daniel Klement na Wilsonku, přístav pravdy, mistrů Xavera a holce. Tomáš Pokorný na špunty do uší pro mistry z přístavu pravdy, ať k ním dnes nedolehne nic z těch pokryteckých blábolů krále Dutohlava na Vinohradské. To vidíte, Xavere, no? Já jsem říkal, že už se mi tam potkal v tancích.
1: Jsou to hodně lidi.
0: Jsou, to jo, to jo.
1: Byl jsem vám od covidu poprvé v supermarketu.
0: A kde nakupujete jinak, Xavere?
1: Já nenakupuju.
0: Vy máte nějakého posluhovače?
1: Tak já nemám peníze, to jste vy, lepší lidi chodíte nakupovat.
0: Já ne, já jsem zjel, když jste mi řekl, že máte osobního barbera, jak tomu říkáte.
1: No to jo, to mám.
0: To si může dovolit jen Šlechta a paní Pekarová.
1: No ale ten to dělá jako charitu. Vidí starého pána, tak přijde a zadarmo...
0: Xavere, vy jste bídnej lhář, jak tady ten.
1: Jo. Ale... Chci říct, že jsem byl v Lidlu a že je tam všechno tak strašně drahý. Pane holče, ta inflace,
0: Inflace není Xaver. To nešište dezinfo. Inflace není a nebyla.
1: Kdo to říkal? Jo? No, tak já vám říkám, že...
0: No nebudete lahát.
1: Na všechno. Chtěl jsem si koupit Hermanin, pak jsem ho dal zpátky. Všechno je tak drahý.
0: Chcete říct, že zdražilo jídlo nebo co?
1: Zdražilo všechno.
0: To snad ne.
1: I poštovní známky.
0: Já jsem
1: zvědavý, napoznal.
0: Xavre, teď začíná země živitelka. Myslíte, že vyrazí nuteliér? Přednes, jak zlevňuje jídlo a potraviny?
1: Já si myslím, že on tam nepůjde, protože on jednou se tam stalo, že hovořil on a po něm Václav Klaus. A je to prostě bohužel prý rozdíl několika mnoho kategorií.
0: Tenhle je lepší, ne?
1: Běžte si napsat projev, někam ho přednést a po vás prezident Klaus. Tak je to takový jako ostrý. A on ví, že on není ani karikatura.
0: Jste zlej dneska.
1: Tak já jsem...
0: Podívejte zlej. Se na něj.
1: Na koho?
0: A řeknete o něm, že není ani karikatura, jako kdyby byl nějaká kreatura.
1: Je to 2% Klause, ta hlava. A řekněte, že ne.
0: Ksevra si furt říkám, jak se nám tohle mohlo přihodit, když se na něj dívám.
1: No zlobili jsme, no tak zlobili jsme, tak máme fialu.
0: Přišel trest.
1: Nedá si zjet. Podívejte, máme krásný čas, dneska musíme každý si věnovat tichou vzpomínku za chvátčiky. Za chvátčiky jsou ruský okupanti. Za chvátčiky. Brežněv na to byl alergický. Že neříkal, že když mu řekli v té Moskvě za chvátčiky. A poděkovat teda i těm, že jsme to přežili, že? Že nás tady obsadili ty spojenecké armády, neboli i Ukrajinci.
0: A musíme děkovat i profesorovi, ne? Za to, jak se máme dobře. Dneska je jako děkovnej den, ne?
1: No, tak co? Měl by, jestli potkáte nějakého garince, tak zeptejte, co pak dělal dědeček před 57 lety. A on řekl, no seděl na tanku a střílel v Národním muzeum.
0: To snad ne, co?
1: Ne, to ne.
0: Já jsem se vrtěl kolem toho dětského rozhlasu od té Vinohradský. Tam ta ukrajinská vlajka furt vlaje.
1: No, protože pan ředitel je před posaránek.
0: A nevíte, oni Ukrajinci platí daň za český rozhlas?
1: To nevím. Myslím,
0: já si myslím, že ne.
1: Ale mají svůj kanál. Ale rozumíte, ten
0: kanál?
1: Ten ředitel, no, mají kanál,
0: na českým rozhlase?
1: Vysílá tam něco ukrajinsky, no.
0: Fakt?
1: To tak bylo, možná už to není, ale bylo to z kraje války něco. To je jistý pan René Zavoral. Nebo Nevoral,
0: jak jsem.
1: A on odezírá zertu těm, kdo je právě u moci. Takže když Fiala poprvé, když ho uviděl v tom vlaku na Ukrajinu, tak uprostřed noci jezdil po Praze a hledal ukrajinskou vlajku, aby už na tom rozhlase ráno nosila.
0: Ale počkejte, a na Kavčích horách chcete říct, že není ukrajinský kanál?
1: Ne. A ani vlajka, nikdy jsem tam neviděl.
0: Tak to se nadáte do pořádku, ne?
1: Tak to je v pořádku, ne? Pane Holče, jsme na konci, děkuju a dnes zásadní sdělení Adonis a Jahoda. Je to tvrdý, ale je to tak.
0: No, čičinku netroufneme se.
1: Čičinu netroufneme, čiči tornádo. Děkuju a nashledanou.
0: Já taky k sebe.
2: My jsme ti slavní plísňáci, co nikdy touhu nestrácí, lesní věci a škodit dál, jenomže je tu Abamal.
3: Taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
2: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
3: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
4: Posloucháte Radio Xaver.

0: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente.
2: Zdravím tě, Xaver.
1: Začnu věcí smutnou. 26. července odešel Jiří Krampol. My jsme Jirku Krampola oba znali, řekl bych i jaksi na přátelské bázi. Jaká je tvoje nejsilnější vzpomínka Miloši na Jiřího Krampola?
2: No podívej se, zatímco jiní budou vzpomínat dojatě a smutně. Já vycházím z toho, že Jiří Krampol rozdával úsměv. Takže i moje vzpomínka bude úsměvná. Ty si vzpomeneš, co to byl pořad Nikdo není dokonalý. Právě pořad Jiřího Krampola. A já jsem tam jednou seděl s Valterem Komárkem blahé paměti. No a když jsme se tak bavili, tak jsem se vytahoval, že jsem byl jediný člověk, kterému v Bílém domě před setkáním tehdy s prezidentem Bushem povolili kouřit. Walter Komárek se zamyslel a říkal, Miloši, nebyl jsi jediný a nebyl jsi první. Před tebou tam byla Monika Levinská. A Jiří Krampol se minutu smál, úplně vypadl z role. A téměř hrozilo, že pořad bude ukončen.
1: Dobře. Tak ano, to je takový ten humor, který musel vyhovovat tobě i panu Komárkovi.
2: A konec konců i Krampolovi.
1: Tak a jdeme, prosím tě, na věci, které jsou také vážné, nicméně nejsou o smrti. A nebo možná, nevím. Má-li člověk ve studiu prognostika, nemůže se nezeptat, jak dopadnou volby. Takže, milí Miloši, teď, když pozoruješ cvrkot okolo voleb, už jsou odevzdané kandidátky, už víme, jaké budou přiznané koalice, jaké budou nepřiznané koalice, víme, co se všechno seběhlo, tak já prosím teď odbornou prognózu.
2: Dobře, tak já bych předeslal, že je starořímské přísloví, které zní haruspika potkajíce, oba se smějí. Výklad. Haruspikové byli starověcí prognostici. Mimochodem věštili z ovčích jater. A když se potkali a smáli se na sebe, tak se smáli proto, že oba dva věděli, že jejich prognózy jsou falešné, cinknuté, vymyšlené. Prostě ovčí játra na rozdíl od počítačových modelů nefungují. My teď vycházíme z počítačových modelů, to předesílám. Takže jak vypadnou volby, no jak se budou přát voliči, ale tahle odpověď tě asi neuspokojí. Můj názor je, že volby vyhraje opozice, ale co je ještě důležitější, že tentokrát nepropadne zhruba milion převážně levicových hlasů, protože se dokázali zejména na levici politické strany spojit v předvolebních koalicích. Poněkud horší je to na pravici, kde motoristé se nedokázali dohodnout s přísahou.
1: Takže podtrženo sečteno, volby vyhraje opozice a to je pro mě málo.
2: Dobře.
1: Vyhraje je tak, aby mohla sestavit vládu?
2: No, tam spíš jsou dvě varianty. Buď je vyhraje tak, že bude jednobarevná vláda Andreje Babiše, nebo bude dvoučlenná koalice, ANO a SPD. No a jak tomu dodám ještě třetí variantu, protože prognostika je o variantách, rozumíš? Ne o jedné jediné možné budoucnosti. Takže ta moje třetí varianta je, že bude uzavřena opoziční smlouva číslo 2. Přičemž strana, která bude tolerovat jednobarevnou, byť menšinovou vládu, za odměnu dostane významné funkce v obou komorách parlamentu. Tak přemýšlej, kdo by asi byl onou vládnoucí a onou tolerující politickou stranou.
1: Ale já vím přesně, o čem mluvíš. Ty myslíš samozřejmě STAN? Samozřejmě, že myslíš STAN.
2: Samozřejmě, že ne.
1: No samozřejmě, že ano. A já ti řeknu proč, Miloši. Já jsem totiž včera poslouchal podcast Keci a politika, no, což je komentátor Pečínka a pan Michopulos. No. Oni tam mimo jiné říkají, že volby dopadnou tak, jak chce Zeman a Klaus. Každý má pomohl nějaké té části opozice a tak dále. Ale mimo jiné tam taky říkají, že je potřeba teď vypouštět nejrůznější balónky typu Babiš bude vládnout se STANem, Babiš bude vládnout s ODSkou. A ten jeden říká, a proč to nedělají? A ten druhý říká, no protože nejsou tak chytří jak Zeman, ten to dělat bude. A ty tady teď sedíš a shodou náhod to říkáš. Takže pak už to může být jedině ODSka.
2: Ani ODSK, ani STAN, ale bude samozřejmě velká koalice mezi ANO a TOP 09. A když jim to nebude stačit, přiberou ještě lidovce.
1: Ty si myslíš?
2: Tak prosím tě, tohle to jsem řekl jako vtip.
1: Ano, jako doufám, ano, ano.
2: Jako, nikoli jako prognózu.
1: No, ty vylučuješ, Miloši, že by po volbách Andrej Babiš se uměl dohodnout například se STANem?
2: No podívej se, všechno je možné, my jsme se také svého času dohodli s Klausem, ale na druhé straně, pokud má možnost, řekněme, nabídnout Okamurovi funkci předsedy poslanecké sněmovny, a Okamura už jednou dělal místopředsedu, takže to umím, no tak proč by v tom případě nešel za tím, se kterým prakticky shodně hlasuje v poslanecké sněmovně, a proč by šel za tím, kde hlasuje zásadně opačně?
1: Rozumím, ale mám pocit, že SPD, tedy Tomio Okamura, tentokrát bude mimořádně drahá nevěsta.
2: No, řekl jsem oběma aktérům, že Tomio Okamura udělal chybu, když Babiše nepodpořil ve druhém kole prezidentských voleb. Myslím, že si to uvědomuje, že to byla chyba. Takže tato chyba poněkud sníží jeho cenu v povolebním vyjednávání.
1: Teď už se začínají dít nejrůznější věci, kdy si člověk hlavu může ukroutit. Například kauza pana Otto Klempíře, což je člověk, který kandiduje za motoristy. Mimo jiné je to velmi známý hudebník z kapely J.A.R. Můj žánr to není, žádnou písničku neznám, ale vím, že se pohybují na té scéně. Ti hudebníci, ta kapela, pana Klempíře vyhodila právě proto, že jde kandidovat. A možná i za to, že jde kandidovat za motoristy, byť to vyloučili. Co si o tomto myslíš?
2: No tak oni prohlásili, že to není kvůli tomu, že kandiduje za motoristy. Já tu kapelu vůbec neznám, protože upřímně řečeno, toto není můj svět. To málo, co o tom vím, a sebekriticky přiznávám, že je to opravdu málo, mě spíš vede k závěru, že pan Klempíř se byť zhruba v 20 letech uvázal státní bezpečnosti, což sám přiznává, zdůvodnil to tím, že byl mladý a blbej. No, ve 20 letech už nejseš tak úplně blbej. Mladý ano, ale blbej ne. A co horšího, tak tvrdí se, já jsem to jenom čet, nic víc, že udal asi 70 lidí. No, tak s takovým člověkem bych asi karty nehrál. Šachy taky ne.
1: Mám na to jiný názor. Myslím si, Miloši, že ve 20 ještě prostě blbneš. Ještě seš...
2: To můžeš blbnout i v 30, 40, 50. Blbost není takto ohraničeno.
1: Dá se toto v okamžiku, kdy se člověk omluví, nezapírá to, říká, byla to chyba, dá se toto odpustit?
2: No, kdyby nebylo těch 70 případů, tak asi ano. Ale tady je údajně, zdůrazňuji údajně, těch 70 případů.
1: Dobře, to nevím. Byla chyba, nebo bylo chybou, že se motoristé nespojili s přísahou Roberta Šlachty?
2: Byla to stejná chyba, jako byla chyba, když se Maláčová nechtěla spojit s Konečnou.
1: Nechtěla, nakonec se spojila.
2: Nakonec se spojila, měli rozum.
1: Tak tím máme prognózu za sebou, ale ptám se ještě, jestli bitcoinová kauza i v této fázi, tak jak je teď, jak, v jakých podivných kotrmelcích končí, jestli je schopná ovlivnit ty volby?
2: Ano, samozřejmě, že všichni průzkumníci veřejného mínění říkají, že už to odeznělo. Já myslím, že to zůstává hluboce v paměti voličů a že to nakonec ty volby ovlivní. Samozřejmě v neprospěch koalice Spolu. A jeden z důvodů pro takové tvrzení je i to, že ta kauza pokračuje. Paní ministryně spravedlnosti podle mého názoru prokazuje svoje neschopnost tím, že nejdřív říká, vybrala si sama koordinátora, to podotýkám, pak se dohodla s tímto koordinátorem, že napíše závěrečnou zprávu o této kauze. Pak toho koordinátora propustila a zaplatila mu polovičku honoráře a oznámila, že nakonec zpráva bude, protože STAN na to naléhal. A pak nikoli paní ministrině, ale pan koordinátor oznámil, že žádná zpráva nebude, což je viditelný rozpor. Takže mají v tom chaos. A nesvědčí to o jejich kompetenci. Hmm.
1: No, pokud vím, tak ty jsi v minulosti vždycky hovořil velmi uctivě a skoro bych řekl kamarádsky o Pavlu Blažkovi. Několikrát si řekl, že ti přijde jako nejchytřejší člověk z této vlády. Po Pavlu Blažkovi mám pocit, se slehla zem. Odstoupil z pozice ministra spravedlnosti. Není toto samo o sobě důkazem, že tady nějaký podvod s bitcoiny a s praním peněz proběhl?
2: Tak Pavel Blažek je v té současné šachové hře obětovaný pěšec, aby nebyla ztracena věž, která se jmenuje Stanjurem, a zmizel a až na jeden příklad neposkytuje žádná veřejná vyjádření. Ten jeden příklad opačného typu byl, že hájil svůj postup, ale budiš. No takže z tohoto důvodu se domnívám, že ta kauza bude pokračovat. Útoky opozice na blížícím se novém zvláštním zasedání poslanecké sněmovny se soustředí na ministra Stanjuru a pojede se to až do voleb, protože co může být vděčnějšího než právě tato kauza.
1: A proč si myslíš, že ministr Blažek byl pěšák a Stanjura je věž? To přece...
2: Podívej se, i velmi chytrý člověk udělá chybu. Někdy se říkalo, Německo nedělá malé chyby, dělá jenom velké chyby. No, stejně tak velký člověk dělá jenom velké chyby. A když jsem přemýšlel o jeho motivaci, ono je to prosté a lidské, mohl se pochlubit a také se zpočátku chlubil tím, že sežene miliardu korun pro své ministerstvo, pro svoji vězeňskou službu a tak dále. A toho tak zlákalo, že si neuvědomil, že jde, nechci říct do pasti, protože to asi nebylo pro něj předem připraveno, ale prostě naběhl si. A teď tedy to končí jeho osobou. A samozřejmě, jestliže ministr Stanjura tomu všemu nejenom přihlížel, ale jeho úředníci se na tom aktivně podíleli, tak je řada na Stanjurovi.
1: Pojďme dál. Miloši, blíží se konec války na Ukrajině?
2: Jo, já si myslím, že ano. A upřímně řečeno, nebudu to zdůvodňovat tím, že geniální Donald Trump jako mírotvůrce, jemuž se už podařilo urovnat konflikt mezi Kambodžou a Thajskem, Indií a Pakistánem nebo Kongem a Rwandou. Takže tento geniální Donald Trump urovná konflikt na Ukrajině. Myslím si, že důvodem ukončení tohoto konfliktu bude vyčerpání obou stran, ale především ukrajinské strany. Vojenští odborníci, a já nejsem vojenský odborník, tvrdí, že hrozí prolomení fronty u Pokrovsku, což je významný úzel, a možno i zhroucení fronty jako celku. A i kdyby tomu tak nebylo, válka trvá dosti dlouho, Ukrajina má omezené zdroje. Ty víš, že se teď už i veřejně připouští, že na ukrajinských náměstích se chytají dospělí muži a odvádějí do armády. Toto vše mě vede k závěru, že válka skončí vyčerpáním obou, zejména však ukrajinské strany.
1: Může mít alespoň sebemenší vliv ten zásadní krok Donalda Trumpa, který říká, že všichni, kdo budou od Ruska odebírat plyn, možná i ropu, na ty země uvalí 100% cla. Myslím, že hlavně to směřuje v této chvíli na Indii.
2: A Čínu.
1: Ano. Může to mít vliv?
2: Může to mít určitě vliv. Trump nepoužívá cla primárně jako ekonomický, ale jako politický nástroj. Vezmi si třeba 50% cla na Brazílii, když přitom Brazílie má vůči Americe docela dobré saldo zahraničního obchodu. Ale tam jde o Bolsonaro, já to neumím vyslovit, Bolsonaro, o toho prezidenta, k němuž má Trump sympatie. No a podobně teda to bude politický nástroj vůči těmto dvěma zemím, přičemž u Indie bych předpokládal, že tento nástroj bude účinný.
1: Mm-hmm. V zásadě si to Trump představuje tak, že on prohlásí, milá Indie, milá Čína, budou 100% clá a oni přestanou brát nebo nakupovat suroviny od Ruska. Víš, mně to přijde jako celé složité a za jak dlouho by se to projevilo? Myslíš, že Putin prostě tomuto podlehne a začne válčit?
2: No tak Trumpovo ultimátum bylo zpočátku asi 50 dnů. Teď se to ještě trochu zkrátilo.
1: Do 8. to je tento pátek.
2: No takže do té doby vypadáme oba zdravě, asi přežijeme. A pokud přežijeme, tak si na příštím našem setkání řekneme, jak to dopadlo.
1: No, co se může stát po 8. srpnu?
2: Putin si možná najde po setkání s Witkoffem nějakou záminku, aby minimálně přistoupil na příměří. Takovou záminkou by mohla být dohoda o summitu s Trumpem s tím, že před tímto summitem a samozřejmě i během něho by bylo vyhlášeno oboustranné příměří.
1: To jednání tuším probíhá dnes zrovna. Ten Witkoff je dnes v Moskvě, říkám to dobře.
2: Ano.
1: Dokonce je domluvený nějaký telefonát mezi Zelenským a Trumpem.
2: Uh-huh.
1: Máš pocit, že oni dva se můžou dohodnout?
2: Teď mluvíš o kom?
1: No, promiň, mezi Putinem a Zelenským jsem slyšel, že jsou schopni telefonovat.
2: Podívej se, to já to o tom dost pochybuji a pokud k tomu dojde, tak mě to překvapí. Nejsem věštec, nejsem všeználek, nejsem haruspik a nemám ovčí střeva, nebo játra, ne střeva. A v každém případě by mě to překvapilo, protože politika je přece jenom o jistých osobních pocitech a mezi těmito dvěma ty osobní pocity jsou velmi, velmi vyhraněné. Ale konec konců už jsou v historii případy, kdy se i velmi odlišní lidé dokáží dohodnout.
1: Jsem rád, že jsi tady byl, Miloši. Těším se na další naše povídání a pro dnešek je to všechno. Ahoj.
2: Ahoj a protože 8. se blíží, tak se na zářijovém setkání, které možná bude po 11. září a pokud bude po 11. září, tak si o něčem popovídáme.
1: Oho.
2: No, ale nech se překvapit. Tak v každém případě si myslím, že to bude opět zajímavé setkání jako mezi náma dvěma vždy a všude.
1: Těším se, Miloši, ahoj.
2: Já také, ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.
0: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz

0: Radio Xaver.
1: Vrchní soud v Praze konkrétně vydal podle mě v justici po roce 89 v této oblasti už vlastně jedno ze svých nejostudnějších rozhodnutí, a to bylo v kauze Tempel. A tam šlo v podstatě o něco podobného. Pan Tempel byl odsouzen za vraždu, respektive nejdříve byl obžalován za tu vraždu u krajského soudu v Plzni a byl zproštěn. Šlo to k odvolání k vrchnímu soudu a ten vrchní soud v Praze taky tehdy nabyl dojmu, že by měl být odsouzen, a zrušil to rozhodnutí, vrátil to zpátky do Plzně. Ten soud v Plzni znovu řekl, že ho zprošťuje, tak vrchní soud v Praze zase to rozhodnutí zrušil a dal to v Plzni jinému senátu. A myslel si, ti už mě budou poslouchat. No a stalo se to, že i ten jiný senát v Plzni toho Templa zprostil. Neříkal, že by byl nevinný, ale prostě nebyly dostatečné důkazy, takže ho znovu zprostil. To už ten vrchní soud v Praze se naštval, vzal to z Plzně, z krajského soudu v Plzni, a dal to ke krajskému soudu v Praze. Tam si asi řekli, no tak když ho odsoudíme, bude mít pokoj, když ho zprostíme, jak v té Plzni, tak nám to zase z vrchního soudu v Praze vrátí, tak odsoudili. Samozřejmě vrchní soud tady toto potvrdil, protože to bylo podle něho správné. Šlo to přes nejvyšší soud, i přes nás ústavní soud to prošlo, že to je všechno v pořádku, přičemž bylo právě porušeno to právo na zákonného soudce. A došlo to do Štrasburku, k Evropskému soudu pro lidská práva, a až ten štrasburský soud řekl, není možné, aby vrchní soud v Praze chodil po všech možných krajských soudech v Čechách a hledal nějakého soudce, než najde toho, který toho Templa odsoudí, protože on sám ho odsoudit nemůže, potřebuje k tomu ten soud prvního stupně. No, takže Štrasburg za to odsoudil Českou republiku, že byly porušeny práva pana Templa. Šlo to zpátky k ústavnímu soudu, ten už se teda chytl za nos, pozrušovala se ty rozhodnutí, vrátilo se to zpátky do Plzně a tam pana Templa zprostili. Jenže pan Tempel byl odsouzen na doživotí, a než se to dostalo z té Plzně přes tu Prahu a další soudy do toho Štrasburku a potom zase zpátky, tak to trvalo 20 let. On 20 let seděl ve vězení na základě toho, že vrchní soud v Praze si vynucoval odsouzení. Není to nic jiného, než chce vrchní soud v Praze udělat teď. A já se ptám, jak je možné, když ten vrchní soud věděl, jakou obrovskou škodu na tom lidském životě udělal, že udělal nejhorší rozhodnutí v justici s největším. Prostě odsoudit někoho na doživotí je zásadní věc. A on to zbabral, ten vrchní soud, nechal člověka 20 let, nebo v důsledku toho byl člověk 20 let ve vězení nezákonně. A opakuje se stejná praxe. Já to považuji za systémově špatné. A měl by to zákonodárce změnit. Jestliže u nás odvolací soud nemá možnost ze zákona uznat někoho vinným, tak si to nemůže obvinucovat ani obklikou, tím, že by vytvářel tlak na nalezací soud.
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Podtrženo, sečteno a dnes říkám s velkou radostí Vadim Petrov. Dobrý den.
2: Ksavere, dobrý den.
1: To léto. Co to je?
2: Takhle já to znám, Ksavere, když jsem byl malej. My jsme takhle měli takovýhle léta, proto jsme jezdili do Jugoslávie, proto jsme všichni chtěli k moři, do Bulharska, Jugoslávie. Někdy k Balatonu, ale Balaton, to nebylo zase tak daleko, to počasí to nebylo o to dobrý. A proto všichni jsme chtěli ty vězní odrožky, protože v Jugoslávii bylo to horko a to sluníčko. No a tohle já znám, jestli jste jezdil na nějaký tábory, tak tohle bylo, takový počasí bylo, bahno, zima, pršelo.

0: chodilo se s chlebníkama někde na nějaký blbý vejlety, na nějaký hrady, couralo. Pláštěnky jsme museli mít, holinky jsme museli mít, pořád to bylo na blátě. Ano, to je české léto.
1: Někdy to tak bylo, ale tento rok je to extrém.
0: A říkali to dokonce meteorologové, 9 z 10 meteorologů říkalo, že takhle je to normální. Aspoň takhle to bylo dřív. A že to není třeba hezký, že to naposledy bylo v roce 2008, před 17 lety, taky říkají, což je možná pravda, to já nepamatuju, ale takhle asi pamatuju dětství. Když bylo takový to třeskutý horko, že opravdu jako jsme nemohli jakoby dýchat to, co je teď třeba někde, já nevím, to Španělsku nebo v Paříži snad bylo takový obrovský vedro, tam máte někde až 50, to je neuvěřitelný. To my asi bychom tady jako snad nevydrželi. Tak takovýhle léto máme, tady nemáme nikdy, to bychom asi taky nevydrželi, ale zároveň prostě tohle léto je normální, Ksavere, já to tak beru.
1: Je to normální. Tak, pane Petrove, mám pro vás dneska jedno téma, speciální, zařazené v průběhu, které jsem vám ušil na míru.
0: Hele, Ksavere, ještě než ho řeknete, nebo až ho řeknete, my jsme se viděli naposledy před tou volbou ředitele České ano. televize. Tak jak jste spokojený s tím, co jste udělali, co jste zvolili, koho jste zvolili? Jste spokojený?
1: Jste mě zaskočil. Zatím ne.
0: Já, když jsem to tak sledoval, jestli jste se k sobě dohodli, tam ty různý party, které tam jsou, nebo nedohodli, nechci do toho, teďka nejsem moderátor, ale mně to přijde dobrý deal. Ty dva, Fridrich a Chudárek, si myslím, že teda jako je vlastně z toho, co jste mohli udělat, je to dobrá volba. Fakt?
1: Ano. Bylo to možná umění možného, já spokojený nejsem a příjemné mi to není. Mně to přijde trošku jako taková šmelinka.
0: Asi jo, ale zároveň je to takový vyústění jako pragmatický. Z těch ostatních, kteří tam byli k Savere, já jsem slyšel kus toho grilování. Já jsem měl někam autem a pustil jsem si pár těch lidí. Za prvé Milan Fridrich byl brilantní. To, co on tam říkal, tak jak zná tu televizi, tak co si představuje, že by všechno mohlo být. Druhá věc, jestli to umí udělat a jestli vůbec jako je na to vůle udělat nějaký ty jeho nápady. Ale prostě ty lidi, ty ostatní, ty mě teda opravdu hodně, hodně nepřesvědčovali. Já jsem si uvědomil jednu věc.
1: Ani paní Šmuclerová?
0: No, ani paní Šmuclerová, ale to jsem tak jako tušil od začátku. Paní Šmuclerová přece jako rostla v tom mediálním světě na straně privátních médií. Ksavere, a no, tam je to jiný.
1: To Petr Dvořák také.
0: No, Petr Dvořák je finančník, ten rost na straně peněz. A kromě toho, že vlastně rost na straně peněz, tak měl neuvěřitelnou kinderstube a diplomatické chování. On to dokázal se stranami jako dobře jednat a tím, že byl výsostně, nebo je výsostně inteligentní a vzdělaný a tak prostě jako to uhrával hezky. Ale když jste ten manažer na straně té Novy nebo vlastně těch CNC jako Líba Šmuclerová, tak tam je poměrně brutální prostředí. Tam jako není žádný vlastně, tam ty odbory televizní, který kdyby jako chtěli něco, tak tam prostě jim řeknou takhle ne, přátelé. Ale v České televizi odbory, ty jsou velmi silný a tam je úplně jiný prostředí. Taky ta televize byla rozdaná producentským skupinám, zástupcům různých těch vnějších firem. Je to propojený, já tobě, ty mě. To je jako něco jiného.
1: O rodinných klanech nemluvě, ale já se domnívám, že to je na krátkou dobu, okay. Protože po volbách se v té věci určitě něco změní a já jsem pro propojení Českého rozhlasu s Českou televizí.
0: Já myslím, pokud se něco změní, a to když tady řekneme, co to vede, tak se změní to, že a to se změnit musí nutně, protože to je křeč, nesmysl a už je to opravdu jako mimo logiku, těžce mimo logiku a to je to, že poplatky musí platit firmy. Jo. To prostě je zbytečnost, je to, nemá to opodstatnění. Tak to by, jestli Babišova vláda, doufejme, že to bude ta jiná vláda než tato, pokud ne Babišova, tak tím by měla začít. A jestli dejde ještě k něčemu jinému. Já myslím, že ta nová vláda bude mít tolik starostí a tolik problémů, že zase jako na velký změny v České televizi nedojde. Ale tohle to by měla udělat. Ne?
1: Nevím. Mám spoustu zajímavých témat. Víte, že máme potrženo sečteno dneska?
0: Jo, jasně, jdeme na to.
1: 6 minut za náma, ano. Tak, stát neměl přijímat bitcoinový dar. Nepostupoval obezřetně, zjistil audit. Najednou, otočka.
0: Já jsem se koukal na tuhle paní Dekroa. To je strašně krásný jméno. Takový šlechtický.
1: Je, to je vznešený.
0: Ono je to D, není to D, Kroa, je to Dekroa. Já jsem si myslel, že třeba ten manžel je nějaký šlechtic. A pak mi někdo říkal, že je kuchař nebo něco, tak je to nějaká pomluva. Já nevím, abych nevím, tak jestli byl kuchař nebo je kuchař, nebo nevím. Ale zaprvé paní Dekroa ministrině vypadá moc hezky a má moc hezký takovej, já tomu říkám psí pohled. Ona, když vám něco říká, tak zvedne obočí a ona ho má stejně nakreslený vejš, než je to její původní, jo? Ona ho má nakreslený vejš. A když ty holky si takhle zvednou to obočí, tak ten pohled je hrozně upřímný, Xaver. Takový musíte mu věřit. Ona se kouká takhle a teďko ještě řekli poradci, že ať se mluví o čemkoliv, ať prostě mluví nebo nemluví, musí se usmívat. A ona se, nechci říct řechtá, to ne, ale usmívá se strašně, strašně sympaticky, mile. Ať se říká cokoliv, když to zůstane a bude mluvit o nějakých mrtvých a bude se furt mrtvých a bude se takhle pořád usmívat, bude to blbý. Ale ona prostě má ten důvěřivý pohled s tím, veselý pohled s tím zvednutým obočím a vypadá děsně důvěry. Takže já de facto za chvilku vždycky přestanu jako poslouchat, co ona říká a říkám si, říká mi pravdu. To je vidět na tom výrazu.
1: No a vám se to líbí, když tam mají tak nějak vytetovaný ty to obočí, to mají Ukrajinky většinou.
0: Mně se to moc nelíbí, je to otázka, jestli to nechá udělat dobře. Mně se opravdu, mě vadí, když to mají tak jako vytrhaný, že se jim to jako zvedne na to původní obočí.
1: Takhle, jestli vás to potěší, tak já to do příště hodím tady takhle.
0: A nedělejte to, Xaver, nechte to přírodně. Já bych to u vás už taky nechcete být minister, protože ono by vám to zvedlo, vlastně rozjasnilo ten pohled. Oh. Nechte si ten svůj takový trošku temnej. Paní ministrině, no a co se týče celý té tý kauzy, no je úžasná, no. To je prostě chudák ten starý pan soudce, co od toho očekával. Co tam,
1: myslíte
0: co,
1: pana Uhlíře?
0: To Uhlíře, co chtěl tam, co chtěl vydělat se nějaký prachy, no dobrý, jako kolik 360 tisíc měl dostat za ty 3 tisíce.
1: Já jsem četl, že 160 dostal.
0: No dostane, ale jako ta smlouva byla na celý to léto, že si vydělá, říkám, tak stejně bude blbý počasí, třeba měl nějaký zprávy, nikam nepojedu, vydělám nějaký prachy. A on chtěl říct pravdu, Xavere. On chtěl říct, že když jednou něco ukradnete, takže vám to nepatří. Když ukradnete kolo a pak ho prodáte, tak vy ho nezlegalizujete, tu krádež tím, že jste ho vyprodal, že to bylo vaše. Prostě vy o ty prachy máte přijít a ten, kdo ho původně ukrad, tak je viník a když ho nezjistíte, takhle furt to kolo vaše není. A o tom se tam nějak tak jako nemluví. To prostě paní ministrině nechtěla říct, že celý ten úřad Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s policií nutně musel, kdyby chtěli, hele, ten ministr spravedlnosti se může zavolat prostě generálovi Koudelkovi tamhle do bisky a říct, hele, generále, potřebuju tady zjistit něco, Koudelka je taky právník, tam jsou všichni právníci a oni nevěděli, že když prostě ukradnete kolo, že to není vaše kolo, že to je furt kradený kolo. Proč jim to někdo neřekl? Proč vlastně celá ta plejáda těch právníků, těch státních institucí takhle zklamala? No a potom přijde pan Uhlíř, pan právník, soudce bývalej, chudák, jako a unavený, už byl takový celý. A on chce říkat nějaké věci, které nebyly v protokolu.
1: Dobře, pane Petrové, ale znamená toto konec bitcoinové kauzy, nebo to jde dál?
0: Já fakt nevím. Já myslím, že určitě se to dá na hromádku těch dozimetrů a kampeliček a teďko tam bude bitcoinová kauza a odvolání a navrácení pana Uhlíře. Já nechci zase karigovat příliš tuhletu vládu, protože za těch 30 let, co tady jako jsme si udělali tu demokracii, která vláda dovládla jako v pohodě, jo? Bez nějakých takových kauz, to bylo v historii taky hrozný, co se dělo, Topolánek a já nevím, všechny tyhle ty konce těch vlád, Klausovy vlády nakonec. Takže rozklad, my jsme účastníky rozkladu této vlády v přímém přenosu. Čekáme na říjen s nadějí, že přijde nějaká nová, dáme jí zase nějakou energii a bude se něco dít. A za 4 roky to budeme mít tady znova.
1: Takže v říjnu budou volby, lidi budou stát u těch uren a budou si říkat, tak mám volit dozimetr, bitcoiny nebo čapí nízdo. jedeme. Nebudu dělat stafáž lžím. Pekarová odešla ze sálu při projevu šéfky ruského senátu. A podívejte se, rovná jako pravítko, vzedmutá hruď a hlava zhůru. Takto jsme nastupovali na okresní konference SSM.
0: Šátkování, možná taky pionierský. Jo. Jako ta hrdost je tam vidět a celý ten štrudl za ní. Hele, ale Xavere, ona to nevěděla, ta Pekarová, když tam jela, že tam Ruska, ta Ruska tam bude?
1: Ne, ona mi nevolala tentokrát, takže jindy volá
0: tak
1: teda.
0: Tak měla brnknout TC asistence, což nevím, jestli bude ta druhá v řadě, a říct, hele, zjistí mi, jestli tam je nějaká Ruska, kvůli který já bych tam jako nechtěla být a nevydržela bych její přítomnost. To se asi dalo zjistit. A kdyby zjistila, což to asi nebylo tajný, a kdyby zjistila, že tam byla, tak by mohla říct těm organizátorům, ale my tam nejedeme, protože s ní nebudem v jedné místnosti. A nebo jestli chcete mě, tak pozvete mě a nezvete jí, to si vyberte. Mohla říct, jo? A pokud vlastně to všechno jako neudělala a potom takhle demonstrativně odešla a ono to stálo nás, daňový poplatníky, už vemete lístky, ubytování, tohle možná pár milionů by to stálo, tak co, jak se to chovají? To jenom kvůli těm kamerám, kvůli tady tomu záběru.
1: To samozřejmě.
0: Ale to je poměrně drahý záběr teda tohleto.
1: To je velmi drahý záběr.
0: Tak ať se na to vykašlo. Říkám, stačilo telefon a říkám, pokud tam bude tato Mitvěnko, nebo jak se jmenovala, tak já tam prostě nebudu a vyberte si, kdo je vám blíž.
1: Naštěstí jediná polehčující okolnost je, říkáte drahý záběr, ty šaty paní Pekarové jsou zjevně z Lidlu, ty nebudou drahý. Tak to je jediný, na čem se ušetřilo. Ale jinak je to něco, co je pro mě jako pro občana nepřijatelné.
0: Oni už hrajou jenom pro ty kamery. Ztratili schopnost jako vědět, proč tam jsou. Oni mají mít nějaký názor. Samozřejmě pokud vlastně ona s ní nesouhlasí, tak si to mají prostě nějak vybojovat někde, nebo se toho světa neúčastnit, když s nimi jakoby nesouhlasí. Nebo na té konferenci povstát a říct si do očí, co si o ní myslí, mít o to, já nevím, cokoliv. Ale aby takhle kráčeli demonstrativně, no je to hamba, Xavere, je to hamba.
1: U nás ve studiu byla Jana Bobošíková a řekla mimo jiné, ano, také patří do Fialova gengu. Mimo parlamentní strany se spojili, sjednotitel ale není. Jsme svědky neuvěřitelného vůk leviča.
0: Já mám pocit, že teďko, ale on to bylo vždycky, jo, ale to jsou takový ty seznamy, vlastně tomu říká nějak sentimentální lexikony, jo, jako slova, které jsou v kurzu, které se říkají, když se naučíte, tak dokážete vlastně být in, jste v době. Jo. Tady gang, vou, levičáství. Celá řada těchto populárních slov se teď říká. A když se správně naučíte, tak potom vlastně můžete jako se účastnit spousta debat a vypadáte velice kvalifikovaně. No.
1: Tak z toho bych ale jenom Bobošíkovou nepodezíral.
0: No, já jsem se pouštěl ten rozhovor k Xavere, teda. Je to, ona těch slov tam říkala správně celou řadu. Jenom prostě ty, jak je vždycky navázala dohromady, jenom mi z toho jako nevypadávaly takové nějaké myšlenky, které už bych dřív jakoby neslyšel, nebo které by byly zajímavé, které by byly třeba originální, které by mi to jako nasvětlili nějak jako jinak, nebo pojmenovali, nebo dali nějaký příklad. Jasně, my se pohybujeme přece ve světě, kde většina věcí je už nějak pojmenovaných a se rozhoduje, kdo je jenom na té nebo oné straně. A když už chcete slyšet teda jako povídání na nějaký téma, tak ať je to aspoň jiný.
1: No a patříte mezi ty, kteří mají Janu Bobošíkovou zapsanou jako kvalitní novinářku? A nebo se těšíte spíš na to, stane-li se političkou?
0: Pro mě je to vlastně takový Jaroslav Tvrdík v sukních. Na co Jana Bobošíková sáhne, ta potom tráva neroste 7 let. Normálně já jí...
1: Což
0: já,
1: se o pražské slávě říct nedá.
0: Ale dobře, dobře. Ale celá ta čínská kauza a potom, co měl aerolinie.
1: Ministerstvo obrany.
0: Ministerstvo obrany. Já měl rád jejího manžela, to byl strašně příjemný chlapík a ten byl moc fajn. A pro mě je to typ osobnosti videomaker. Jo. To byly takový ty kocápky anglický, ty škunery, který prostě šli ke dnu a dělali z těch námořníků ty vdovy. Proto se jim říkal videomaker, jako ty, který jako vyráběli ty vdovy. Ona kam přijde, tam si myslím, že prostě to rozvrátí. Fakticky si nemyslím, že takhle neočekávám od ní něco jako konstruktivního. I když bych si přál, aby v té sněmovně byla, protože si myslím, že když tam bude Markéta Šichtařová a Bobošíková a ještě pár takových lidí, tak ta sněmovna dostane grády a bude to tam jako jízda.
1: Jo, vy nastolujete téma ženy v politice, já jsem to pochopil. Já jsem to pochopil, vy jste mi to tak podsunul. No, tak když jsme u toho, tak dobře.
0: Ženy politici jsou daleko větší bojovnice než chlapi. Chlapi nakonec, tak mě vždycky fascinuje, jak oni teda jako ty poslanecké sněmovny se tam sekají, říkají si nehorázné věci za tím pultíkem. Pak jdete do té restaurace, tam jsou všichni kamarádi. Mně to pořád jako ještě by nešlo, tohleto. Ale ženský se umí sekat víc a líp ale, a ostřejc. A ostřejšíma zbraněma.
1: Ale prosím vás, viděl jste to před chvílí, jak kráčela paní Trapená v červeném kostýmu. Tomu říkáte ty ženské zbraně v politice, je to k smíchu přece.
0: No, ale to nebylo domácí prostředí. Ona, když ta někoho Pekarová staví jako do latě, tak říká takový ty řeči, já se teď nevybavuju, jako, že už toho bylo rost a okamžitě, jo, jako ten autoritativní tón, takový ten rodičovský, když nějaký nevycválenýho smrada vyloženě krotíte, jak se dřív říkalo, tak takhle umí paní Pekarová mluvit na půdě domácího parlamentu. To teda jo.
1: Nevím, myslím si, že to platí ve chvíli, kdy žena je mimořádně chytrá. A to nás teď dlouho nepotkalo.
0: Fakt je, že když teda srovnám, vrátím se k těma dvěma, k Markétě Šichtařový a Janě, tak Bobošíkový, tak bych řekl, že když poslouchám tu Markétu Šichtařovou, že teda mě to baví. Ta to říká, prosíte, taky tak trošku naučení. Já vždycky mám u těch dvou pocit, že něco mluví a pak je ta Markéta a já díváme se na to něco, co mluví a tak to posloucháme. Jo, jakože to je takový, jakože buď to mají tady čtou z hlavy, nebo to prostě mají naučený, anebo jako vysílají, že to není osobní. Ale ta Markéta se mi líbí hodně.
1: Dobře.
0: Ta to říká dobře.
1: Okamura. Fialova vláda manipuluje volby. Stíhání účelové, říkali na první zprávy.cz.
0: Ksavere, tohle už takový standard. No, ale funguje mu to. Okamura ne, udělal s tím spojením, vlastně tím, že má kolik, nějakých 12% teďko v průzkumech?
1: No, má v některých víc.
0: No, má, ale to byl dobrý, on je dobrý. On prostě se dohodne s Reichlem, dohodne se prostě se Svobodnýma, no to je úžasný, jako dobře to dělá. A když bych měl kritizovat, že mě tohle téma o něj nebaví, tak zároveň si říkám, že tomu nerozumím a že on tomu rozumí víc. Jo? Že vlastně tato kampaňovitost tady celý tý kauzy od začátku, prostě, že to prostě vede dobře. Samozřejmě, že to je účelový, že do jaký míry on teda měl se dá obhájit nějaký domorodec s nožem v ruce na plakátě, jakože nám jde sem dělat doktora, to nevím, to asi ne, ale jako do jaký míry to od začátku od něj byla provokace, taky nevím. Takže já mu na to nepůjdu, tohle to já s ním nehraju, ale dělá to dobře.
1: Tak Trump dal ultimátum Putinovi. Hrozí cly a opatřeními, pokud neučiní kroky k ukončení války. A dnes jsem četl ráno, že to je do 8. srpna. Což je, tuším, dneska je prvního.
0: Dneska je prvního.
1: Takže 7 dní. Příští pátek.
0: A jestli ho nepojede třeba na nějakou dovolenou mezi tím, zase to neposune. Ale on s tím dobře, on jako pro řadu lidí je směšný, pro řadu lidí je šílený, pro řadu lidí je to stařec, který už neví, jako co říká, ale rozhýbal to. Všechno to nějakým způsobem rozhýbal. Do jaký míry on je schopen hejbnout s Putinem, já to moc jako nevěřím. Když se kouknete na ten globus, na to zeměkouli, oni jsou strašně velký. Jsem poslouchal tuhle Marhoula, který zasvěceně povídal o tom, že na vojně to jako ani Ukrajina nemůže prohrát, když ji budeme jako dodovat, ani Rusko neprohraje, a že to Rusko imploduje, jako, že se zborotí dovnitř. Rus, protože teď mají všechno, co potřebují, oni jsou naprosto soběstační. Navíc samozřejmě, že ještě ty hrátky startují země BRICSu, takže to není jenom o tom Rusku, je to o Indii, je to o Číně, je to o Jižní Americe. OK, dobře, tak mu to teďko zkrátil, tak aspoň se to posune rychlejc, budeme vidět, co udělá jako další krok.
1: Věříte mu? Nebo je to jenom takový manévr, vy říkáte, mezi tím pojede na dovolenou? Já si myslím, že příští pátek něco udělá.
0: No, tak
1: a nebo příští čtvrtek skončí
0: válka. Jestli chce zatížit, já nevím, kolik set procentní daní, jako ty, který dovážejí tu ruskou ropu a plyn, a jsou to Indie a Čína, když teď horko těžko dohodli nějaký ta celní podmínky s tou Čínou. Je tam spousta jako technických nesmyslů. Já si myslím, že ty, který sem pozvete a který tomu rozumějí v detailu, tak vám to vysvětlí, jak je to vlastně jenom i ta dohoda s tou Ursula von der Leyen, jako co se týče vlastně tady toho velkého vítězství, jak se dohodli, že jo, teď, když si to začínají rozklíčovávat, co je v těch 750 miliardách na co a za plyn a za zbraně, jako to je mimo to na to, nebo už ta minulá smlouva je do toho zahrnutá, ono to začíná být taková hra s čísly a my si pořád myslíme, Xavere, že tyhle ty lidi, že to vidí nějak lepší než my, že mají ty poradce, mají ty analytiky, mají prostě ty chytrý všechny ty, kteří to rozumí a všechno, co nám říkají, že to je jakoby skutečnost. A já si fakticky myslím, že jako nepřeceňujeme to, že oni to si nám taky říkají, jenom to, co je tak jako občas napadne.
1: No a teď pro vás mám, pane Petrové, tu specialitu, to speciální téma, protože vy jste hudebním skladatelem, mimo jiné to každý ví, aktivním muzikantem taky. Váš tatínek byl velmi uznávaným a velmi slavným hudebním skladatelem, tak já mám teď hudební téma. Překvapí vás to. Trable s novou slovenskou hymnou. Stála přes milion, ale zřejmě není podle zákona. No, víte co? To jsou takový ty hymny. Má se do toho hrabat?
0: Hele, když si poslechnete americkou hymnu v tisíci různých provedeních...
1: Mě nebaví hudebně.
0: Ale já jsem ji slyšel jazzovanou, já jsem ji slyšel rapovanou, já jsem ji slyšel zpívanou... fakticky jako hranu na kytaru, prostě na elektrickou, jako big beat, jako úžasný, protože jako ta melodie je jedna věc a samozřejmě celý to ustrojení harmonický a celá ta stavba, to se z toho může postavit lecos. tak se mi na tom líbí, že to není svatá věc, na kterou princezna, který se jen čuchá. Jo? Jako, že ta americká hymna, že se s ní prostě, že daná lidem volně, ať si s ní dějí, co chtějí.
1: Americká klidně.
0: Ale bacha. Ale teďka já nemluvím o oficiálních platformách, oficiální, tam souhlasím s tím, že by vlastně ta hymna měla, ta její podoba, ten její kabát, by měl podstupovat nějakému jinému režimu, než ať si s ní dělá, kdo chce, co chce, protože prostě to patří všem, tak jestli s tím všichni dějí, co chtějí. Dobře, a na té oficiální úrovni, to bych řekl, že to má být docela složitější ten proces, jak jí měnit kabát. A oni změnili ten kabát. Já si myslím, že lidem tam na tom Slovensku ani tolik nevadí, že jim měnili kabát. Ale jak to udělali? To jsou fakticky jako Alexandrovci, když to zpívají.
1: Yes.
0: Je to prostě široká strana moje rodná já ve slovenštině. A v těch politických konotacích, které tady zrovna jsou, jasně, ať to zpívá mužský sbor, ale to není ani mužský, tam jsou tam ty silný hlasy, to je smíšený sbor. Ale ono to tak nebylo, ty Slováci nejsou takový národ, který má takový, tu historii není tak patetické, jako jsou ty Rusové. Jo. Vlastně oni ty Slováci hudebně vycházejí z toho středoevropského prostoru. Já jsem si dokonce myslel, že mají blíž k Maďarům, a oni nemají blíž k Maďarům. Oni mají blízko k Polákům, k nám, k Rakousku, Uhersku jako takovýmu. A hudebně vlastně tam to byly takový ty fujary, takový ty halekačky, že jo. Mají taky ty zajímavější stupnice, takový ty módy s těma různýma intervalama. Jo, ale nebyli vůbec nikdy Rusové a nikdy nebyli Maďaři.
1: Rozumím. A teď to řekněme tu důležitou věc, že před pár lety se snažili někteří umělci vylepšit tu naši hymnu. Pamatujete si to?
0: Jo. Oni zaranžovali, udělali to pro velký symfoniák, udělali tam nějaký harmonický modulace, takže ji udělali jakoby zajímavější. Ale my to tak nechceme. My chceme tu prostou, kde domův mluví, jak ten slepý
1: tak, na to hraje. Tenkrát jsem to slyšel, měl jsem pocit, že je to tak složité, že to ani sám autor nepochopil té modulace nebo toho rozšíření. A k té české hymně, víte, že ono je těžké ji zahrát u táboráku. Co zahrát? Zaspívat je těžké. Ona totiž je hrozně, ty tóny jsou tam od sebe hrozně daleko. Zkoušel jste to někdy? Jen tak jako pro někoho u táboráku je půlnoc, je, a někdo, tak si dáme hymnu, to každý zná, to zaspíváme. Ono je to strašně těžké.
0: No jasně, protože
1: máte
0: ten...
1: Máte to tam nízko na začátku a potom to jde hrozně vysoko.
0: No, proto bylo to taky na ty housle, protože ten tón na ty housle je dlouhý, můžete ho táhnout, no, je to tklivá píseň, že? Je to prostě smutná, nostalgická, prostě tak, jak my jsme tady všichni. My dokážeme být prevíti, ale máme v sobě takový zase, jako my si rádi popláčeme. Tak, jako, a to je ta píseň, no, tahle ta jako písnička vlastně, ta nostalgie v ní, to je moc hezký, je to typický a určitě jako dobře vybraná na ten symbol hudební té naší země.
1: Zaspíváme si nakonec.
0: Ne, zaspíváme. My jsme schodili celý
1: třeba,
0: pořad.
1: Třeba do chemie se to nehodí. Víte, jak to je? Jsem rád, že jste přišel a těším se na příště. Nashledanou.
0: Díky za pozvání, Ksavere.
1: Podtrženo, sečteno a dnes pan Vadim Petrov.
2: Radio Ksaver.
3: The good life, full of fun, seems to be the ideal. Yes, the good life lets you

0: Jana Bobošíková je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jana Bobošíková je novinářkou, hlavní tvář webového nebo YouTubeového kanálu, aby bylo jasno, publicistického, lomeno zpravodajského, jak jsem pochopil v poslední době, a zejména kandidátka nebo lídrně kandidátky Stačilo ve Středočeském kraji v podzimních parlamentních volbách. Co byla poslední kapka, paní Bobošíková, že jste se rozhodla kandidovat?
1: Ono to, pane Veselý, vyplynulo, řekněme, z dlouholeté činnosti, aby bylo jasno. Protože, ano. My jsme si, aby bylo jasno, velmi všímali toho, jak je fragmentovaná mimoparlamentní poslanecká scéna, mimoparlamentní politická scéna. A když začaly ty velké demonstrace v září 22 na Václavském náměstí, tak jsme se zpětně podívali na výsledky voleb 2021 a tam nám došlo to, co dnes už všichni vědí, že opravdu víc než milion hlasů zůstalo mimo sněmovnu. A já nezakrývám to, že aby bylo jasno, jsme se snažili co nejvíce informovat právě o té mimoparlamentní politické scéně, co nejvíce hovořit o tom, co se děje na těch demonstracích, co se děje i v těch menších, drobných mimoparlamentních stranách, a víceméně jsme se snažili prostřednictvím i toho vysílání, i informování o tom, co se děje na této scéně, směřovat k tomu, aby se ta mimoparlamentní scéna nějakým způsobem z té fragmentace začala spojovat. Aby opravdu ty hlasy lidí, které byly slyšet jenom na tom Václaváku nebo jenom na těch demonstracích, tak aby postupně mohli získat hlas i v té poslanecké sněmovně. A z toho potom takovou cestou, kdy nejprve kandidoval náš kolega, nyní už europoslanec Dostal, který měl u nás, aby bylo jasno, svou právní džungli, kdy k nám začali chodit lidé, kteří se opravdu politicky na té mimoparlamentní scéně angažovali, jako například paní doktorka Dernerová, pan Klusáček, paní Konečná, europoslankyně, tak víceméně touto činností bych řekla, že jsme vpluli do toho proudu Stačilo.
0: Vy říkáte vlastně, že aby bylo jasno, ten YouTubeový kanál, který děláte, že to byla ta poslední kapka, když jste se dívali, jak je fragmentovaná ta scéna. Já to jenom dokončím. Řekněme, jak je rozdělená ta scéna politická. Povedlo se tedy sjednotit a dát dohromady to, co, nebo to, co vysvětlujete, povedl se ten záměr?
1: Já si myslím, že do jisté míry ano. Já osobně mám radost, když vidím, jak Tomio Okamura dokázal na SPD nabalit mimo parlamentní politické strany. A jsem také velmi ráda, že něco podobného se, doufám, daří nebo zadařilo Danu Sterzikovi ve Stačilo.
0: Mhm. Ale přesto, my co to pozorujeme zvenku a nikam nekandidujeme zatím, tak si říkáme, že tu a tam je cítit takové skřípání. Třeba vy s motoristy, SPD vůči Stačilo v mnoha případech. Čeká se stále na toho spasitele, na toho sjednotitele, nebo už tady je?
1: Já si myslím, že pro tyto volby tady sjednotitel není.
0: Není.
1: Ale myslím si, že pro tyto volby je tady společný jmenovatel. Jestli mohu to rozvést?
0: Určitě.
1: Tak jako současné strany vládní čtyřkoalice, dříve pětikoalice, já někdy říkám i šestikoalice, protože v některých rozhodnutích i hnutí ANO patří do toho Fialova gengu, mají svého nejmenšího společného jmenovatele, tak si myslím, že zrovna tak parlamentní opozice v roli pana Okamury a mimo parlamentní opozice, ať už jsou to motoristé, anebo především Stačilo, tak už má taky své společné jmenovatele. A to je třeba velmi silný kritický hlas vůči Evropské unii. Takže já si myslím, že se rodí ti nejmenší společní jmenovatelé a že třeba časem dojde k tomu, neříkám v těchto volbách, ale časem dojde k tomu, o čem velmi často hovoří pan profesor Petr Drulák, který je patronem Hnutí Stačilo a který hovoří o tom, že by se měla vytvořit napříč pravicí, levicí široká vlastenecká konzervativní fronta.
0: Když vás poslouchám, je to milé, to, co říkáte. Asi s tím budou naši diváci i souhlasit. Ale vy říkáte na línii levice, pravice. Co pak je to možné?
1: Myslím si, že to je možné. V tuto chvíli vysvětlím, proč. My jsme nyní svědky toho, že nám vládne garnitura, která si říká středopravá.
0: Ona si někdy říká pravá, paní Bobošíková.
1: Nebo si říká pravá, aby také bylo, si říká správná, nebo nejlepší, to je jedno. Ale v rámci té pravicovosti vidíme prvky neuvěřitelného woke progresivistického levičáctví, které zasahují do řady politik té vlády nebo toho Fialova gengu, který si říká pravicový. A já si myslím, když se dívám, co se děje v Evropské unii a i když se dívám konec konců na to, co se děje po nástupu Donalda Trumpa ve Spojených státech, takže vedle pravolevého dělítka je taky zde také dělítko mezi konzervativním a progresivistickým. Chcete-li mezi konzervativním a liberálním. A je otázka, nakolik si necháme vnutit buď to takzvaná chlebová témata, na základě kterých se rozdělí ta společnost, řekněme, na pravici a levici, kdy pro levici je základem práce, pro pravici kapitál, anebo zda si necháme vnutit ta woke, progresivistická, kulturní témata, která tu společnost rozdělují v úplně jiném řezu. Na jedné straně je LGBT problematika a manželství pro všechny, na druhé straně je tradiční rodina. A to potom záleží na síle politiků, na síle médií, na síle třeba i vzdělávacích institucí a toho prostředí, které je u nás vytvořeno.
0: Je fajn, že my v těch našich pořadech můžeme hovořit i za sebe a říkat, co si myslíme jako základ pro nějakou otázku. Vy asi tušíte, že já vás léta obdivuju jako moderátorku. Jako politička jste mě zatím nepřesvědčila. Kdybych volil ve Středočeském kraji, nevím. Asi bych zvažoval, ale nevím. Ptám se na to takto proto, že si pamatuju období, kdy vy jste vyloženě byla pravicovou političkou. Myslím, že jste se v nějaké době i hodně přikláněla k té konzervativní politice Václava Klause. Jestli se případně mě opravte, já také nemám úplně dobrou paměť. A teď vidím, že se přikláníte k té levicové politice. Nemám to chápat jako velkou proměnu Jany Bobošíkové?
1: V žádném případě. Jana Bobošíková je pořád stejná. Já jsem pořád stejná a tak jako v 90. letech, kdy jsme s manželem volili ODS a Václava Klause a věřili jsme tomu, že ODS je strana vlastenecká. Věřili jsme tomu, že ODS je strana, která se neštítí práce, pro kterou naopak je práce hodnota. A věřili jsme tomu, že ODS je strana, pro kterou má hodnotu drobné podnikání, pro kterou mají hodnotu živnostníci. Tak dnes věřím tomu a vidím to, je to vidět na každém kroku té vlády, na které jsme se shodli, že si říká pravicová, že ta nic takového nedělá. Ta se přeci obyčejné práce, bez které se nikdy nic nenarodí, štítí, přednost dává neziskovkám, přednost dává všemu jinému, než těm lidem, kteří každé ráno vstanou a dělají někde na 2-3 směny. Pokud jde o vlastenectví, tak mám pocit, že má raději jiné země nebo nadnárodní uskupení než Českou republiku. A pokud jde o podporu drobných podnikatelů, tak když se podíváme na to, jak masivně zrostly odvody, a když se podíváme ještě na to, že pracující zaměstnanci, kteří jsou nyní v nejnižších příjmových kategoriích, tak procentuálně odvádějí vyšší odvody, procentuálně prosím, než ti, kteří jsou v nejvyšších příjmových kategoriích, tak to přeci nemá s pravicí vůbec nic společného. A já věřím celý svůj život na práci, bez té se nikdy nic nenarodí, věřím na svobodu, věřím na odvahu a jsem vlastenka. A nic podobného mi současné strany, které si říkají, že jsou pravicové, nenabízí. ODS v 90. letech toto nabízela.
0: Ono to vlastenectví, jak říkal F.L. Vick, není žádná sinekura. Si vzpomínáte, jak to tam několikrát bylo řečeno. S tím nelze než souhlasit. Nevadilo by vám, paní Bobošíková, kdybychom se chvíli bavili o vás?
1: No, prosím.
0: Mě zajímá vlastně, s čím vy teď jdete žádat o naše hlasy. Co se změnilo u vás? To všechno, co jste řekla, jsem asi ochoten i podepsat. Ale váš pohled na svět předpokládám, že se nemohl změnit tím, že nějaká vláda je dobrá nebo špatná a že jsou nebo nejsou nějaké procentuální odvody. Já se ptám, jestli vy jste se změnila a nebylo by to nic špatného.
1: Tak já si myslím, že každý člověk se mění každou vteřinou. Každá jeho buňka se mění každou vteřinou, ale wow. nechci odvádět tímto směrem ten hovor. Podívejte, mě je dneska 60 let, mám dvě dospělé děti, bohužel jsem ovdověla a samozřejmě, že je možné, že možná mám i jiné názory než těch 25. Ale spíš je to na vnějších pozorovatelích, protože já jak jdu životem, tak já to tak nevnímám. Já neustále pracuji, já si pořád myslím, že se lidem má pomáhat. Já si myslím, že lidé mají stát na vlastních nohách. Já si myslím, že se mají opírat o rodinné vztahy, že se mají opírat o práci, která za nimi zůstává, že mají mít dobré vztahy uvnitř rodin. A to je prostě něco, co mě neopouští po celou mou životní dráhu, ať už jsem pracovala kdekoliv.
0: Zkusím to ještě jinak. Mm-hmm. Váš pohled na ten život kolem nás a červen politiku, na to všechno, o čem mluvíte, rodina a tak dále, ten bychom teď měli chápat jako pravicový nebo jako levicový? Vy totiž víte, kam mířím.
1: Nevím, určitě. Ale jestliže víte co, uděláme to jinak. Jestli mohu poprosit, řekněte vaší definici pravice a vaší definici levice, protože to je něco, v čem dlouhodobě jsou tady zmatené pojmy. Když si vzpomenete na ta 90. léta, tak byla pravicová vláda, která ale nedokázala zprivatizovat banky. Byla pravicová vláda, která jako první, když Václav Klaus odcházel od moci, tak založila na deficitní rozpočet. Říkám to nerada, ale to jsou fakta. A pak přišla levicová vláda Miloše Zemana a ta udělala něco, co s tou levicovostí nemělo v té době vůbec nic společného, ale ty banky zprivatizovala. Takže teďkon, to není, že bych chtěla být nepříjemná nebo protivná, ale pojďme si tady definovat, co to je v roce 2025 pravice. Znovu říkám, pro mě pravice, tak jak jsem ji vnímala, byla vlastenectví, úcta k práci, úcta ke svobodě, úcta demokracii, úcta k rodině.
0: Asi bych to udělal málo kdy, ale já na to přistoupím. Pojďme to udělat jinak, jak jste říkala. Já vám to rád řeknu, protože, a teď možná projevím velkou neprofesionalitu, ale můj pohled je pravicový. A já vím proč. Já vím to, že bych chtěl štíhlejší stát, že by se každý měl především postarat sám o sebe, že bychom neměli být závislí na dotacích, že by neměli královat neziskové organizace. To je můj pohled. To je můj zhruba pohled na pravicovost. A já se ptám, jestli ještě ty naše pohledy, když říkáte, pojďme to udělat jinak, a vy se ptáte, tak jestli jsou podobné.
1: Naše pohledy jsou podobné, ale v čem je to zmatení pojmu? Vy jste pojmenoval pravicovost.
0: Tak jaký vnímám já? Definici tady nemám, promiňte.
1: Tak jaký vnímáte vy? My se tady bavíme ve studiu XTB, vaše televize má velký dosah, ale rozhodně třeba nemá takový dosah při vší úctě, jako mají nejrůznější proslovy Petra Fialy.
0: Určitě.
1: A Petr Fiala říká o té vládě, že je pravicová. A přitom tam vidíme stále bujnější stát, stále více dotací, stále více úředníků, stále větší zasahování do práv rodičů nebo do výuky. Neboli to nemá s pravicí, tak jak je definována činnost této vlády v tomto státě. A na začátku jsme se shodli na tom, že ta vláda se definuje jako pravicová. Tak to nemá nic společného. A my jsme nyní ve zmatení pojmů. A já tady mám program Stačilo. A my samozřejmě máme v programu Stačilo to, že se bude ořezávat. Ale rozhodně ne tak, že se budou třeba zvyšovat daně těm nejslabším, jako to udělala Fialova vláda. Já nevím, jestli si úplně teďko rozumíte. Rozumíme, vy jste řekl pravicové principy. Já říkám, my žijeme v zemi, kde je vláda, která si říká, že je pravicová, ale její principy pravicové absolutně nejsou.
0: Jo, Souhlasím a byl bych rád, kdybychom na chvíli třeba odložili to, co je teď, protože my se bavíme hlavně o budoucnosti. Souhlasíte?
1: Jednoznačně.
0: Bavíme se o tom, jak bude vypadat třeba politika stačilo v nejbližších měsících a letech, protože to bude ovlivňovat a formovat to, jak žijeme v naší zemi. Souhlasíte?
1: Ano.
0: A kdybychom nechali ty všechny chyby a ty pohledy, které máme podobné na to, co se děje teď stranou, a ptali se na to, jak se na to díváte vy, tak se dostáváme možná k podstatě. Mohu já očekávat, že stačilo a vy budete zastávat takové pozice, takový program v poslanecké sněmovně, který vyhoví tomu, jak svět vidím já, byť z levé strany politického spektra?
1: Já si myslím, že jednoznačně ano. My už dnes víme, kde by se ve státním rozpočtu dalo ubírat a kde by se naopak dalo přidávat těm nejpotřebnějším.
0: Dobře, a řekněte mi, jak třeba v této chvíli, jaká panuje shoda nebo neshoda uvnitř stačilo na váš vztah k NATO? Protože já jsem teď nedávno někde s překvapením četl, že Jana Bobošíková nechce NATO. Já si říkám, ale může to být taky dezinformace. Já si pořád říkám, že NATO nám dává kus bezpečí. Si myslím já naivně, ale já jsem prostý chlapec. Jak se na to díváte vy ve stačilo?
1: My se na to díváme ve stačilo tak, že občané by měli mít právo si rozhodnout, zda chtějí nebo nechtějí být součástí Severoatlantické aliance. A to je první pohled.
0: A vy?
1: Já osobně se na to dívám tak, že svět se mění. Já jsem minulý týden poslouchala J.D. Vance v jednom velmi známém podcastu, který se jmenuje All In, a on tam říkal naprosto nezakrytě, že ho navštívil premiér jedné významné země Severoatlantické aliance a že s ním hovořil o tom, že NATO v této podobě už by nemělo existovat, že by se mělo začít velmi rychle měnit, že by v rámci NATO měly vzniknout i odnože mimo NATO. Neboli já si myslím, že takovéto rigidní nepřipouštíme si, že svět se může měnit. Nepřipouštíme si, že názory mohou být různé, tak to já považuji za nesmírně škodlivé. A byla bych ráda, abychom z této rigidity vystoupili a abychom jako Česká republika byli účastni i těchto diskusí, které třeba v tuto chvíli nejsou mainstreamové, ale které se vedou. A samozřejmě, pokud by šlo o tak zásadní krok, jako je opuštění Severoatlantické aliance, museli by o tom rozhodnout občané po velké diskusi. Jejíž součástí by byl jasný plán, jak by vypadal den poté. To samozřejmě nelze udělat bez hlavě, lusknutím prstu, ale po hluboké diskusi. A třeba by to občané ani nechtěli.
0: Vy stačilo, vy Jana Bobošíková, chcete opustit NATO v této chvíli?
1: V této chvíli ano.
0: A co bude den poté, když použijí vaše slova?
1: Já nevím, co bude dál poté. Vy vymyklete tu otázku, jestli chci v této chvíli. Já říkám ano, ale zrovna tak jsem vám řekla, že o tom nerozhoduje jednotlivec, o tom by museli rozhodnout občané v referendu. A součástí toho referenda by musela být obsáhlá diskuse o tom, co bude den poté. A vy sám víte, že jednu chvíli Donald Trump říká, Spojené státy opustí NATO. Druhou chvíli říká, neopustí NATO. Pak je další diskuse, kdy různé země říkají, vytvořme jinou platformu, než je NATO, na základě technologického sjednocení, třeba prostřednictvím některých zbraňových systémů. Takže ta situace se vyvíjí. A myslím si, že politici by měli takzvaně mít palec na tom tepu doby a vnímat tyto změny a ne se rigidně tvářit, že NATO je něco neměnného, že je to něco, co tady bude navždy. Tak to přeci není.
0: Sledoval jsem na vašem kanále, aby bylo jasno, vaše rozhořčení v tom případu rozhovoru pro deník, myslím, to bylo pro deník, kdy vám do titulku podsunuli něco, co tam nepatřilo a bylo vytrženo z kontextu. Já to řeknu svými slovy. Ukrajina přijde o svá území, no dobře, něco podobného tam bylo. Oni opak opravili, bylo to velké svinstvo podle mě v tu chvíli. Myslím, že jsem vám druhý den psal, přijďte na rozhovor. Já si totiž myslím, že toto je špatně. I kdybych si stokrát myslel,

0: A gram míru je podle mě lepší než tuna zbrojení a tuna války.
1: V tuto chvíli si pojďme říct, abychom se vrátili k té kauze a zazněl váš jasný názor. Měla by válka na Ukrajině skončit i za cenu ztráty území Ukrajiny?
0: Mělo by takhle. Je otázka, čemu říkáte konec války. Vysvětlím. Jsou války, při kterých je uzavřeno příměří, ale nejsou považovány za ukončené. Ale v rámci toho příměří dojde k určitému územnímu rozdělení, ale mezinárodně to není uznáno jako něco, co je definitivní. Takže já nejsem mezinárodní právník ani mezinárodní diplomat, ale trvám na tom, že co by mělo skončit, je zabíjení. A pak by si měli sednout diplomaté ke stolu a měli by si říct, jak si to představují. A pak už jsou ve hře nejrůznější třeba i dočasné statuty. Neznám všechny mezinárodní nástroje toho, kdy není jedna strana označená přímo za vítěznou a druhá přímo za tu, co prohrála. Ale já si myslím, že nejdůležitější je, aby se teď ukončilo to zabíjení.
1: Souhlasím. A myslím, že nejčastějším koncem války, na tom se shodneme, je kapitulace jedné ze stran.
0: Někdy je to i příměří, nemusí to být vždy
1: kapitulace.
0: Ale
1: příměří není konec. Já se totiž ptám, aby to, co jsem já cítil jako křivdu vůči vám, v tom deníku, v tom titulku, tak aby tady zaznělo, aby bylo jasno, jak vy říkáte. Protože ono totiž podle průzkumů víc než 70% občanů naší země má za to, že by měla válka skončit i za cenu územních ztrát. Já si to myslím také, jestli je to potřeba říct. A ptám se, jak to vidíte vy?
0: Já se na to dívám takhle. Není to naše válka. Na tom trvám. To, že je to proxy válka Spojených států proti Rusku, to si myslím, že řekli už i Američané po nástupu Trumpa několikrát. A já si myslím, že o tom, jak ta válka skončí, se nebude rozhodovat u nás. A myslím si, že Ukrajina by se měla podívat do své minulosti a do toho, jak se chovala. Rusko by se mělo podívat do své minulosti a do toho, jak se chovalo. A v tomto sporu by mělo být za mě úplně jedno, co si myslí kdo v České republice. Protože znovu říkám, to není naše válka. A já si nedělám nárok na to, abych řekla fajn, ať si veme Rusko Krym nebo ať si veme Donbas. To si musí vyříkat oni.
1: No, souhlasím, ale já jsem se na to ptal proto, že znovu se vracím k tomu případu. Tam vám bylo podsunuto.
0: Já jenom vysvětlím, jak to vzniklo. Paní redaktorka se ptala, tuším, něco v tom duchu, proč tedy říkám, že to není naše válka, když může Rusko přijít i do Prahy, když může prostě Ukrajina nás má bránit před Ruskem. A já jsem řekla, že bych očekávala v tomto okamžiku, že pan premiér předstoupí se seriózními výsledky zpravodajských služeb, ze kterých bude jasně vyplývat, že jsme v jasném ohrožení před Ruskem, že Rusko, že ta zjištění jsou tak závažná, třeba od vojenského obraného zpravodajství, že Rusko se opravdu nezastaví na tom Donbase, že se nezastaví ani na tom Slovensku, ale že prostě opravdu půjde do Berlína, do Paříže,
1: což
0: do Londýna.
1: Se neděje zatím.
0: No a tam v této souvislosti bylo řečeno, že ať si na Ukrajině dělají, co chtějí, jestli mají tyto informace, ale my jsme v České republice a jestliže máme neustále slyšet, že to je naše válka a že jsme ve válce a tak, a že se musíme bránit těm hordám z východu, takže si myslím, že by mělo být toto zveřejněno a pokud to není možné zveřejnit jako zpravodajskou informaci, čemuž ji rozumím, tak ať vystoupí vrcholní ústavní činitelé a řeknou na naší čest osobní, říkáme, že tady je prostě toto horké nebezpečí, že opravdu musíme dát 5% na zbrojení, že musíme zvažovat povinnou vojenskou službu. Takže v tomto kontextu byl ten rozhovor veden. A to, ať Ukrajina a Rusko, to bylo řečeno v tom kontextu, že rozumím tomu, že jsou informace, že Rusko na Ukrajině postupuje a že tam má svoje zájmy, ale my v České republice takové relevantní informace, že Rusko chce dobít Prahu, Já jsem je tady neviděla.
1: Já řeknu, že kdyby to někoho zajímalo, tento speciální případ nebo ta kauza, tak existuje o tom celé video, aby bylo jasno.
0: Ano, se část jednoho videa.

0: část jednoho videa, kde to vysvětlujete a jak se to potom narovnalo a změnilo. Držím palce ve volbách a jsem rád, že jste přišla po čase do XTV a doufám, že se brzo uvidíme. Díky a nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Naším hostem byla Jana Bobošíková.
2: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz Posloucháte Radio Xaver.
0: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
1: Dobrý den, já vás zdravím. Tak na kolikát se to dneska máte?
0: No já vám poslední dny, tak jsem o tam okolo, řekněme, silnější šestky. Což není nic moc.
1: To je tím, že jezdíte tramvají číslo 5.
0: A 9.
1: A 9. No tak ta šestka je tak jako zhruba mezi.
0: No. Vy nejezdíte tramvají?
1: Občas ano, ale jiným směrem než vy. Jo. No a co ta šestička?
0: Šestička je, prosím vás, takový jako horší setrvalý stav. Není to ještě na sebevraždu, není to na vyskakování, ale je to život. A je to žízň, jak se říká na Ukrajině. No a u vás je to jak?
1: Já jsem dobrý, já tak 10.
0: Vy jedete, protože máte novou kamizolku, se koukám.
1: No to taky, ale hlavně jsem s paní Alex točila Podtrženo sečteno. Oh. A také, což by vám mohlo zvednout alespoň na 6,1. Dnes je Mezinárodní den ptačího zpěvu.
0: Ptačího?
1: Ptačího zpěvu.
0: No a kdy bude Mezinárodní den mého zpěvu?
1: Ten byl přece na akci 8 let s vámi.
0: Jo, takže zase za rok.
1: No.
0: No, ale víte co, já jsem teď, když jste u ptačího zpěvu, tak jak se probouzí ta příroda, tak my citliví lidé to vnímáme. A já mám pocit, že když si otevřu okno, jo, protože v pracovně doma hulím, tak mám pocit, že ti ptáci řvou víc než v loňském roce a v předchozích letech. A já proto mám jediné vysvětlení, to jsou ty volby.
1: Že se ptáci těší na volby.
0: No ne, říkám
1: no,
0: si, kolik
1: modří ptáci
0: ptáků,
1: asi ne úplně teda.
0: Říkám si, kolik z těch ptáků, co mě sedají na římsu a cvrlikají tam, kolik z nich je odbisky. To víte, já jsem teď jako zase propíraná osoba v souvislosti s Českou televizí.
1: No já právě vždycky, když čtu ty hanopisy o vás, tak se mi hrudí dme píchohu.
0: Hanopisy?
1: No, všem to ukazuju, říkám, tak tady toho já znám.
0: A co psali?
1: Prostě nás psali, no vy jste prej vydíral někoho. Já vás znám jako takovýho hodného, milýho strejdu a vy takhle po večerech vydíráte, když já to nevidím, že se nestydíte.
0: No já jsem musel paní Karlo podat trestní oznámení.
1: Souček na odstřel klouček.
0: Ano, no. A myslíte, že ho ta rada odvolá?

Hvězd se tehdy na kampani podílelo hodně, sociální demokracie na nich nešetřila. Několikrát jsem uváděl italského zpěváka Drupiho, sedávali jsme spolu v šatně, byl velmi příjemný a neproblematický. Několikrát vystoupila legendární skupina Elán a také německá hardrocková kapela Scorpions. A právě ten meeting, na němž vystoupili Scorpions, je pro mne nezapomenutelný. Odehrával se v Ostravě, vystoupení této hudební legendy se rozkřiklo, dostavili se tisíce jejich příznivců. Bylo mi jasné, že tohle bude peklo. Diskutovat s politiky před lidmi, kteří přišli na metalovou muziku, se rovnalo rituální sebevraždě. Nebylo to jednoduché ani pro Petra Muka, který tam fungoval jako předskokan. I když jinde měl velké ovace, tentokrát se musel hodně snažit, aby natěšený dav aspoň trochu zaujal. Asi třetina návštěvníků totiž přijela z Polska a tam Petr Muk známý nebyl. Po něm jsem na pódium přišel já s mikrofonem a delegací politiků, kterou tvořili primátor Ostravy Petr Kajnar, ministr průmyslu a obchodu Milan Urban, poslanec Vítězslav Jandák a Jiří Paroubek jako předseda strany. Lidé začali bouřit, čekali konečně Scorpions a z nás se nikdo jejich oblíbencům ani vzdáleně nepodobal. Bylo mi jasné, že tady nezvítězím a tak jsem chtěl hlavně přežít. Tak jsem se lidí v davu zeptal, jestli se těší na Scorpions a oni začali řvát, že ano. Čekal jsem, až se stiší a všiml si PR manažerky Magdy Mrnkové stojící opodál, jak je nervózní a bledá, ač jindy byla klidná, stále usměvavá a vlídná. I ona měla z té přesily davu strach. Když se řev trochu stišil, řekl jsem, že na koncert se těšíme všichni, navíc není obvyklé, aby takový zážitek byl zadarmo, a tak jim ještě představím ty představitele sociální demokracie, kterým za to mohou poděkovat. A to tak, že je budou chvíli poslouchat. Jiří Paroubek i Vítězslav Jandák situaci pochopili a bylo jim jasné, že z proslovy tady neuspějí. A tak jim oba popřáli pěkný zážitek a požádali je, aby šli k volbám a podívali se na program sociální demokracie. Jenomže ti ostatní měli potřebu přednést své připravené proslovy a dav zase začal hučet. A tak jsem diskuzi rychle ukončil, politiky z pódia vyprovodil a byl jsem šťastný, že nedošlo na házení těžkých předmětů směrem na pódium. S Jiřím Paroubkem mám zážitků víc. Svého času mi přišel popřát na moje čtyřicátiny. Dostal jsem od něho láhev vynikající slivovice. Poseděl tam s manželkou, výborně se bavil a to byl zřejmě důvod, proč mě oslovila agentura, která vydávala knížku Minuty s Jiřím Paroubkem, což byla slavná, brutální, obrovská, těžká kniha. Agentura chtěla, abych moderoval křest a mě se nechtělo odmítnout, protože Jiří Paroubek mi taky nikdy neodmítnul pozvání do pořadu, třeba že zrovna nešlo o politickou debatu. Přišel jsem do luxusního hotelu Ambasador na Václavském náměstí. V přísálí seděla paní, která na mě vystřelila: "Máte scénář?" Řekl jsem, že jdu moderovat a čekám nějaké základní pokyny. "Jak může moderátor přijít takhle nepřipravený?" pustila se do mne. Existuje jen jeden svědek téhle události a to je fotograf Tino Kratochvíl. S paní z agentury to byl tak strašlivý výstup, že jsem se urazil, naštval, řekl jí, když se vám to nelíbí, tak ať to moderuje někdo jiný, nenechám ze sebe dělat pitomce. A z Ambasadoru jsem odešel. Vypnul jsem si mobil a šel do své oblíbené kavárny v Černé růži. Posléze jsem se dozvěděl, že zatím pracovníci agentury běhali po Václavském náměstí a scháněli mě. Bylo asi 2 hodiny před křtem, takže byl čas. Nakonec zjistili, že sedím v kavárně, kousek od Ambasadoru, a tak tam za mnou v zápětí přišla pracovnice agentury, v plném podniku si přede mne klekla a spustila: "Nezlobte se na naši šéfku, jenom prosím vás, pojďte zpátky do Ambasadoru." Lidi v kavárně si mohli oči vykoukat, tohle ještě nezažili a upřímně řečeno, já také ne. Tak jsem šel. Kmotři Petr Dvorský, Jan Saudek a Jirka Krampol z toho v zákulisí měli velkou legraci, protože už slyšeli, co v té kavárně proběhlo, rozneslo se to bleskově. A mimochodem s onou šéfkou jsme pak měli docela dobré vztahy. Muž, který měl na starosti scénář, mi dal pokyny. Pozvete na jeviště kmotry a posléze pana Paroubka, protože knížka je o něm.
Ale pan Paroubek nesmí říct víc jak dvě věty, to je vaše zodpovědnost. V duchu jsem si říkal, jak to na jevišti ukočíruji, pozval jsem kmotry, pak zaspívala Andrea Kalivodová a po ní přišel na pódium Jiří Paroubek. Vytáhl ze saka dvě stránky textu a zhruba 17 minut je četl. Protože jsem viděl, že už je všechno v háji, s ledovým klidem jsem počkal, až to dočte, pak jsem si od něho vzal mikrofon a řekl. Děkujeme panu předsedovi Paroubkovi a v této chvíli bych ho poprosil, aby nám to přečetl ještě jednou. Všichni řvali smíchy, Paroubek byl v dobré náladě, knížka se pokřtila a mám ji do dneška. Když byl Jiří Paroubek předsedou vlády, byl jsem jednou pozván do Kramářovy vily na pálení čarodějnic. V předvečer 1. máje byl to úžasný zážitek. Spousta lidí, Arnošt Lustig, Jiřina Bohdalová, Karel Svoboda s Vendulou, hrála kapela, na zahradě velký pártystan s občerstvením, venku hořel oheň, ze zahrady výhled na Prahu. Tehdy byla manželkou Jiřího Paroubka paní Zuzana, která se nám velmi věnovala. Byla nesmírně milá a zábavná. Chodili jsme s kvostnou Kramářovou vilou, zašli do pracovny premiéra, tam seděla pěvkyně Eva Urbanová. Jedno z nejhezčích pálení čarodějnic, jaké jsem kdy zažil. Prezidentský presklub je dalším z pořadů, které na Frekvenci 1 moderuji. Jde o odnož klasického presklubu, který je nejstarším pořadem na tomto rádiu a zdědil jsem ho po Václavu Moravcovi, Zuzaně Bubílkové, Jitce Obzinové, Báře Tachecí, Petru Šimůnkovi, Heleně Šulcové, Janu Tunovi a také po Ondřeji Hejmovi, který byl podle mne v tomto pořadu nejlepší. Moderování tohoto pořadu jsem bral jako vyznamenání. To už byla seriózní novinářská práce, protože do pořadu byly zvány opravdové osobnosti. Sice jsem opouštěl showbiznis, ale netrápilo mě to, ostatně svými knížkami o odsouzených jsem už jiným směrem trochu vykročil. Když obletěla republiku zpráva, že prezident Miloš Zeman končí se svým pořadem Hovory zlán v Radiožurnálu, zpozornil jsem. Došlo k tomu poté, kdy 2. listopadu 2014 v rozhovoru s moderátorem Janem Pokorným se prezident v přímém přenosu vyjádřil k ruské punkové skupině Pussy Riot. Aby podpořil svá slova, že nejde o politickou skupinu, ale pornografickou, přeložil část jejího názvu. Tím se do éteru dostalo vulgární slovo a Český rozhlas pořad zrušil poté, kdy prezident odmítl jeho předtáčení. Velmi jsem stál o to, aby diskuzní pořad s prezidentem získala Frekvence 1, což se také stalo. A trochu jsem tomu sám pomohl. Od té doby prezident Miloš Zeman bývá hostem rádia Frekvence 1, kde s ním vedu rozhovory. Zatím jich bylo odvysíláno 13, další jsou před námi. Pořad není zcela pravidelný, ale zhruba se vysílá jednou za čtvrt roku a jde samozřejmě o živé vysílání. Očekávali jsme, že se o to nějaký trouba otře, což se také stalo. Dokonce jsem 2 novinové články zažaloval. V jednom médiu se psalo, že jsem prezidentův kamarád, což je nesmysl a tak jsem se ohradil. V dalším bylo něco podobného. Šlo o Lidové noviny a jeden internetový web. Autorem článku byl člověk, který ani v novinách nepracuje a nakonec se ukázalo, že šlo spíš o zášť vůči prezidentovi. To zásadní ponaučení, které jsem si z hysterie na počátku pravidelného vysílání s Milošem Zemanem odnesl, je to, že pokud někdo vede rozhovor a neútočí přitom na zpovídaného, je to jeho kamarád. Pořad se vysílá vždy v neděli v podvečer. Setkání s prezidentem považuji za mimořádně zajímavá. Mám možnost hovořit s ním napřímo. Je to nebývale moudrý a šarmantní člověk, který snese i opačný názor. Dá se s ním diskutovat na jakékoliv téma, nikdy nechce otázky dopředu. Také jsem u něho nepozoroval žádné chřadnutí, tím mám na mysli jeho duševní stránku. Pokud jde o fyzickou kondici, léta neprospívají nikomu, sil ubývá každému, je to přirozený proces. A přál bych všem, kdo neférově a podpásově na jeho zdravotní stav neustále poukazují, aby v jeho věku na tom byli stejně jako on. Ale k tomu nedojde. Ještě se nestal zázrak, aby hlupák v pozdějším věku zmoudřel. Když zuřila lítá prezidentská volba a já se na Facebooku vyjádřil, že ho podporuji, napsal jsem důvody, schytal jsem to, ale překvapený jsem nebyl, dalo se to čekat.
Lidé ho hodnotí z velké dálky, bohužel jeho protikandidátům fandili z dálky ještě větší. Fandili lidem, o nichž v podstatě nic nevěděli a možná jsou dnes rádi, že zvoleni nebyli a na hradě zůstal Miloš Zeman. Mohu proti němu mít 100 a více výhrad, to má každý vůči každému, i s rodiči se člověk dostane do situace, kdy si vzájemně neporozumí. I v jeho případě jsou věci, které jsem nepochopil, třeba pálení trenýrek na Pražském hradě. Roky mám pochybnost o lidech, kteří ho obklopují. Podle mne si neumí vybrat správné spolupracovníky, až na výjimky k sobě pustí prapodivné existence. Také má schopnost rozcházet se s lidmi ve zlém, což je pro chlapa jeho úrovně zbytečné. Nicméně mu to pořád funguje. Myslím si, že on o tomto svém slabém místě ví a nějak s tím pracuje, ale já osobně s ním mám ty nejlepší zkušenosti. Pro moderátora je takový člověk dar z nebes. Posadí se a mluví, přičemž zajímavě a má to hlavu a patu. Z nabídky, kterou jsem dostal jako občan před volbami, si nedovedu nikoho jiného v prezidentském úřadu představit. Měli na to podle mne ještě další dva, Mirek Topolánek a Pavel Fischer. Ti jsou schopní reálné politiky, mají s ní praktické zkušenosti. Mirek Topolánek dokonce z té vrcholové, protože byl předsedou vlády a překvapilo mě, že propadl. Dával jsem mu větší šance. Ale voliči je odpískali. Všichni ostatní kandidáti se buď přecenili, nebo se špatně ohodnotili. Když jsem viděl, že kandiduje textař Michal Horáček, jehož ale mám jako textaře rád, tak jsem se chtěl přihlásit do soutěže Česká mis. Když se pak začal dopouštět takových fatálních chyb, jako byl otevřený dopis Jaromíru Nohavicovi, tak pro mě naprosto skončil. A Vratislav Kulhánek s Petrem Hanigem si asi chtěli nějak vyplnit volné chvíle a Marek Hilšer to podle mne bral jako recesi. Hrozně mě vadí zlé invektivy vůči prezidentovi. Například písnička, kterou složil Jaroslav Hudka o prezidentově zdraví, je mimořádně tupá a drzá. Nebo vystoupení mravokárců, co si chodili pro autorské porty za minulého režimu, znám nejméně jednoho. Pamatuji, jak jsem jednou jel v Americe taxíkem a řidiče se ptal na prezidenta Obamu. Odpověděl mi, že ho rád nemá, nesouhlasí s jeho zvolením, ale ať o něm mluvím slušně, protože je to jeho prezident. Vzpomenu si na to pokaždé, když vidím místní fraškovitost a nevychovanost, když třeba Jirka Mádl někde napíše Miloši, měl bys míň chlastat. Je to hloupé, trapné a zbytečné. Navíc tím ve finále dotyčnému pomůže. Umělecká fronta ztratila svou vinou u spousty lidí kredit, který kdysi mívala hodně vysoký, ale to byli jiní umělci. Miloš Zeman je podle mne dobrý prezident. Nikdy jsem nepřijal jako prezidenta Václava Havla. Pořád si myslím, že tu funkci neměl přijmout a měl zůstat jakýmsi mentorem. Tedy celé jsem si to s Václavem Havlem představoval jinak, můj názor prohrál, ale nikdy jsem nikdy na náměstích nevykřikoval, že se stydím za svého prezidenta, ani jsem nepsal na internetu o jeho lidských slabostech. A že jich bylo. Kdyby dodržel svůj slib, že dovede zemi k svobodným volbám a pak zůstane na Hrádečku, vážil bych si ho víc. V takovém případě by se k němu lid obracel vždy, když by bylo nejhůř. Kdyby se nestal prezidentem, tak by mu zřejmě Bill Clinton nepřijel na pohřeb, ale to bylo jediné, co by se stalo. Jinak musím objektivně říct, že pan Havel byl velmi milý a příjemný člověk. Měl jsem ho kdysi v křížovém výslechu, setkal jsem se s ním na jevišti, když jsem moderoval společnou narozeninovou oslavu Hany Zagorové a Štefana Margity a byl to zážitek. Presklub s Milošem Zemanem je pro mne velmi důležitá věc. Otevřel mi spoustu dveří k novým zkušenostem, nutí mě být v obraze, denně se dívám na zprávy, projdu si politické servery na internetu. Nemohu narazit při rozhovoru na něco, o čem nic nevím. Udržuje mě pořád nastartovaného. Rozhovor s Milošem Zemanem nejde dělat na autopilota.

nedá, víš, kdysi dávno jsem takový měl. Já měl tenkrát peněz, jak na bříze listí, taky holku, co uměla brát. Jenže já byl jak slepej a žádnou příští už nikdy.

Pod předním sedadlem našel jsem skrýš, ten prsten tam dal a svý fáro hnal, abych co nejdřív měl jsem zas její rty blíž. To nejsladší

a že jednou snad vrátí se zas. Pak zašmátral rukou pod sedadlem zašlý, ještě stačil říct, kéž bych se plet. Vytáhl omšelou červenou krabičku s mašlí a v ní prst

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Podtrženo, sečteno a dnes kolega Petr Holec. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Všiml jste si, že říkám kolega?
2: Všiml.
1: Protože já už jsem taky komentátor.
2: Každý může být komentátor dneska, Ksavere. Všichni jsme komentátoři.
1: Každý blb může být komentátor.
2: Vlastně.
1: No tak jo. No tak promiňte, že...
2: No to jsme oba na správném místě, ne?
1: Jo.
2: No.
1: Takže můžu taky si tak třeba trošku zakomentovat.
2: Zkuste.
1: Jo. Tak podívejte se, co já tady mám, a toto nechám vám. Byl tady Miloš Zeman.
2: Jak se mu daří?
1: Já myslím, že skvěle. Byl takový svěží a byla s ním lekrace. Včera tady byl.
2: A nemá na to teď glejit u střední vojenské nemocnice? Jenom...
1: Já vám nevím. Jo. Já myslím, že dokonce ani neměl nikdy pořádně, jo, a tak, ale řekl mimo jiné, u Fialy podaná ruka neplatí. Václav Klaus držel slovo vždy. LGBT komunita na olympiádě je nesmysl. Hamás je v pásmu Gazy v posledním tažení, říkal prezident Miloš Zeman. Jsou věci, co?
2: To jsou. No já bych s tím všim souhlasil, akorát se obávám, nebo byl bych rád, kdyby měl pravdu za Hamásem, ale nevím, jestli je úplně Hamás v posledním tažení.
1: No.
2: Víte proč? Hamas je hlavně myšlenka a myšlenku úplně nedokážete rozbombardovat.
1: No a oni tam sekli tu hlavu.
2: Hlavu sekli, no, ale on je tam víc hlav, bohužel.
1: Jo.
2: Jako přál bych si samozřejmě, Hamas je teroristická organizace, aby v posledním tažení byl. Ale jinak má naprostou pravdu. Já jsem si s Fialou podal ruku, Ksavere, já si to pamatuju do dneška s Petrem. Když byl ještě Fiala, Petr opravdu, ten konzervativec, pamatujete si ho?
1: Ne, moc ne. Už
2: on vypadal tak... jinak tehdy, on má dva Petry Fialy.
1: Už jen tak jako mlze.
2: A to bylo v roce 2017 při volební kampani, tehdy ke sněmovním volbám. A to byl úplně jiný člověk.
1: Jak to?
2: No, úplně jinak mluvil, úplně jinak vypadal, měl úplně jiný hodnoty. Ale musím vám říct, že ruku měl takovou trošku leklou.
1: No ale já jsem viděl zase fotografii, kdy si podával ruku s tím panem Posltem. A tam to vypadalo na velmi vřelé vztahy.
2: No, Berntová ruka toho musela úplně pohltit, ne? Chudáka.
1: No, měl jsem ten pocit. Ale, no, takže neplatí, Václav Klaus dodržel slovo vždy. To si tak nějak já myslím.
2: No, u Fialy je nejhorší, že mu už nikdo skoro nevěří. Já myslím, že tam mu věří tak už ani ne sekretariát Spolu. Možná, nevím, jestli doma mu věřej. Ale to je to nejhorší, co se mu mohlo stát. A pojďte se na tu žalostnou... Jsi chtěl říct důvěru, ale to už je vlastně musíme říkat jako nedůvěra veřejnosti Fialově vládě. A bohužel i to jeho permanentní a stále obludnější lhaní.
1: Pane Holče, jestli budete neustále říkat ty protistátní řeči...
2: Já si nemůžu pomoct.
1: Tak, no, tak si vezměte prášek na to.
2: Já jsem člověk pravdy, Ksavere, ze mě to jde. Já si nemůžu pomoct.
1: No jo, místo abyste řekl, že jsem člověk pravdy já, ale to je jedno. LGBT komunita na olympiádě je nesmysl a přitom to tam tak hezky sedlo, ne?
2: Mně se nezdálo, že to tam tak hezky sedlo a nechápu, co má LGBT komunita společného se sportem. Teda víte, co je krédo antické olympiády? Olympiáda je dědictvím antiky.
1: Ano.
2: A to je o tom, že se ty lidi mají překonávat. Na každý olympiádě se mají překonávat rekordy, sportovci se mají překonávat a být to moto je nějak tak jako vejš, rychlejc a silnější. Když jsi se podíval na tu poslední večeři v Paříži, viděl jste tam toho sportovního ducha a to překonávání těch možností lidských?
1: Přiznám se, že já jsem to tam neviděl.
2: Já taky ne. Já jsem tam viděl překonávání tak možná rozumu. To ano.
1: Ale to mi teda, pane Holče, vysvětlete vy, když jste teda ten komentátor.
2: Tak vy jste taky.
1: Prosím vás, to se někdo pomátnul, nebo to udělal někdo schválně, nebo to je nařízení některého ze světových lídrů, třeba Petra Fialy?
2: Možná to byl spoluautorem Petr Fiala, já nevím, ale víte, co nejhorší je, se nepomátli, že to myslí vážně. A co je na tom ještě horší je, že to je vlastně diktát a něco, co nám tlačí naprostá menšina. Většina takhle nemyslí. A ani to není obraz Francie, ani náhodou. Francie takováhle není. To nejsou perverzní devianti, Francouzi.
1: Ale tak perverzní devianti zase, pane Holče. Nemůžete tyto věci říkat.
2: Jak to?
1: No, buďte trošku moderní.
2: To já nechci, já chci říkat pravdu, Xavre.
1: Koho zajímá pravda?
2: Zvlášť, proti mě sedíte vy.
1: Cože? Co s tím já mám co dělat?
2: No vy jste člověk pravdy taky.
1: No jo, už ne.
2: No, ale jo.
1: Já už jsem se napravil.
2: Jo? Kelži. No já to chápu, za fialit je snadný.
1: Už jsem se dneska ráno rozhodl, že už nemůžu říkat pravdu. Takže...
2: Je to pohodlnější?
1: Ne, myslím, pohodlnější, ale bezpečnější bych řekl.
2: To každopádně.
1: No a prosím vás, já teda vidím nejrůznější, já to odsuzuju, ale nejrůznější perverzní obrázky, koláže, legrace na sociálních sítích, kde dáma skáče na olympiádě o tyči a vypadne jí u toho šourek třeba, jo, a tak, ale taková je doba a my bychom z toho měli být nadšení, ne, že?
2: Ne, taková není doba, Xavre, většina lidí taková není. Znovu říkám, to je diktát menšiny, který nám pořád spou.
1: A jak menšiny?
2: Tak homosexuální menšina, nebo homosexuální komunita je například menšina.
1: Ale tady nejde jenom o homosexuální.
2: Ale dobře, a i ty další. Plus i trans lidi jsou menšina, ne?
1: No, já nevím, pane Holče, já jsem taky přemýšlel, že vy máte takový ty psí oči, jestli vy jste nebyl děvčátko před pár lety.
2: Já ne, to možná je ve vás, jako jestli takhle přemýšlíte, já ne.
1: No ne, já to plánuju teprve.
2: No tak, to jo.
1: No.
2: Tak ale... si to zkusíte, třeba se dostanete na olympiádu, Xavre, já to ve vás vidím trošku.
1: No tak je to diskriminační samozřejmě, protože každý má právo si zasoutěžit, že? A já myslím, že taková štafeta na 1000 metrů nebo něco...
2: No, já jsem nemyslel úplně tu sportovní část, já jsem myslel tu ceremonii, víte, na příští olympiádě. Ten takový ten modrej tvor, co byl teď na té pařížské ceremonii, to byl teďka Šmoula třeba, jako jestli to nevíte.
1: Co
2: tak
1: to
2: myslím, že vy byste, až se změníte takhle, proměníte, tak byste mohl být, úplně byste zapadl do té LGBT komunity.
1: A já tam se máš poučit.
2: No tak dobře.
1: Ale řekněte mi, pořád mě nevysvětlujete, co to má co dělat se začátkem olympiády.
2: Vůbec nic. Proto říkám, tohle to je bohužel výpověď dnešního světa, že nám tahle ta menšina pořád zpe tu svoji vizi jako vizi většiny společnosti, když opak je pravdou.
1: A já si myslím, že nám jako menšině je to jedno.
2: Dobře.
1: Omluvte se.
2: Ne, nikdy.
1: Úsporu 1% HDP za rok jsme neslibovali, říká Stanjura. Fiala však o tom mluvil explicitně. Explicitně.
2: Já to vím, Xavre, protože Fiala, a nejen on, ale jeho vláda se tím chlubila, že oni chtějí tu úsporu, to procento HDP za rok, že jsou ty, co zachrání naše finance národní, a že opozice je špatná, tak chce rozazvat, protože oni by šli cestou 0,5% za rok.
1: Ano.
2: A teď, když na to koukám, to jsou neuvěřitelní lháři. To fialovský lhaní opravdu je nakažlivý. Ale já už musím říct, když tohle vidím, jak těch lhářů je pořád víc a to lhaní je opravdu permanentní. Jsi říkal Fiala, že to je chorobný lhář, prostě choroba je patologie. Ale tohle už není na léčení, to už je opravdu na vězení. Já bych navrhoval udělat zákon fialovský lži, Lex Fiala. Měli jsme Lex Babiš, nebo máme, uděláme Lex Fiala, který se bude týkat lhaní, a jestli někdo bude lhát jako Fiala, šupsím do basy. Tohle už není normální, Xavre.
1: Pane Holče, vy jste, promiňte, já to musím říct, vy jste tak staromódní.
2: Já se radikalizuju.
1: To už vůbec ne, no. To nedělejte, ale vy nevíte, že když je lež v zájmu myšlenky dobra a toho liberálního světa, že to vlastně není lež?
2: No, Petr Fiala, jeho vláda se řídí heslem nenecháme si cestu k pravdě komplikovat drží.
1: No, a je to. No. Já si myslím, že on nelže.
2: Ne?
1: Ne.
2: Já vím co, neříká pravdu. To jste chtěl říct, ne?
1: No, já jsem chtěl říct, že si myslím, že nelže, že lže jenom tehdy, když se z nutných důvodů potřebuje vyhnout ti pravdě.
2: Já bych řekl, že lže jenom tehdy, když neříká pravdu. To můžeme takhle říct, ne?
1: Jo. Jo. A bereme to, ne? Takhle.
2: Jo.
1: Pojďte, jak tady usměvavý. Tak.
2: Já myslím, že si lžou.
1: No jasně. ODS má největší odpovědnost za vládu. Musíme ostatní přimět šetřit, Burcu je Skopeček. A pan Skopeček je ekonom.
2: Jak se došlo vám to teď, ta ironie nechtěnýho, nebo kouzlo nechtěnýho se tomu říká? Jak tady máme za sebou ty dvě věci a v jednom je, nikdy jsme neslibovali, že budeme šetřit 1% HDP ročně. A teď tady máme Skopečka, který je z ODS, čili ze strany Fialy a Stanjury, a říká, musíme ostatní přimět šetřit, protože to slibovali. Vidíte, to už je, jak tomu lhaní vlastnímu neutečete a pak si dáte takovýhle témata za sebe a vlastně vám z toho vyjde, co jsou. No a Skopeček mimochodem přiznává, že tohle to všechno samozřejmě ODS má na tom největší podíl. On jenom možná mu taky nedošlo vlastně, co řekl. Že jménem svojí strany se přiznal k tomu vládnímu průšvihu a neplnění vládních slibů. Ale i kouzlo nechtěnýho vlastně je nakonec dobrý.
1: A přitom ten Skopeček, já si pořád ještě myslím, že jako je jeden z mála ještě ODS.
2: Víte, já jsem ho vlastně, on je taková ta starší konzervativní ODS, nebo byl jako ekonom, a on dlouho se tak jako snažil vzdorovat tomu fialovskému lhaní a neplnění volebních slibů. Dokonce, že on ještě v středočeský ODS posílal Petru Fialovi takový uplakaný dopisy, stížnost, jako, že takhle to nejde. No ale pak se tomu podvolil a vlastně začal v médiích obhajovat to, co předtím kritizoval. V rámci jenom, aby si zachoval funkci. Teď podle mě mizí na kraj, chce být hejtmanem středočeským. Takže pro mě vlastně už, když i on to začal obhajovat, tu lež, tak nevím, proč já bych ho měl nějak vlastně ještě věřit. Hmm.
1: No a podívejte se, uprostřed hlasuje...
2: Nejsou někde v řecký restauraci? Nebo...
1: To je Don Pablo. A podívejte se na ten výraz. Přece je jasný, že zvedá ruku pro něco, čemu nevěří.
2: Vy tam nevidíte tu víru v těch očích?
1: Ne. Říkám si, vidím v tom... Já tady ale musím sedět a s těma to lidma se
2: ale počkejte, pojďte se ještě tady. To je politická dcera Dona Pabla, primátorka brněnská Vaňková.
1: To je ta fetiška?
2: Ona má trošku, vidíte, takové, jako kdyby měla zvadlej pohled. Já tam taky nevidím úplně víru v ty hodnoty. Podívejte se na to.
1: Počkejte, ona má nějaký bílej nos.
2: Ale máte pravdu.
1: Ona má bílej nos.
2: No teď jsme to odhalili, Xavere. To je jasný, tam šli okolo mladí lidi s nějakým bílým práškem.
1: No. A nebo si možná sypala cukr do kafe a omylem jí to tady jako...
2: Ale zas bych řekl, no i když Alexander Vandra to omlouval tím, že se tam všichni bavili a nikomu se nic nestalo tehdy.
1: Jo.
2: A mi se zdá, že tady se nikdo nebaví, kromě Petra Fialy, ne?
1: No já nevím. Mně to
2: přijde,
1: mně tam přijde, že zvedají ruku tři zoufalí lidé, ale to je ilustrační fotografie, jo? To s tím moc nemá co dělat.
2: Já bych řekl takhle, je tam Petr Fiala, může být všechno jinak, ne? Může být všechno naopak.
1: No, jasný. A toto je opravdu ta fetiška?
2: No tak to jsou nehodnotový slova, Xavere. To...
1: No ne, tak co na tom?
2: Vy říkali, to je bílej prášek, že nevěděla, co to je.
1: No tak jo, ale tak to přece není žádná urážka.
2: Fetiřka.
1: Tak jedu dál, pane. Olče, Ukrajina je v platební neschopnosti. Dnes měla splatit 34 milionů dolarů. Ale na sluchátka ještě mají.
2: To jo, vidím, že má dobrý sluchátka. Ale víte co, to už je vlastně sága lží tohleto o Ukrajině. Vlastně předstíráme, že Ukrajina ne bankrotuje, ale ona bankrotuje. Jenom vlastně holí investory, a pořád jí vlastně Západ dotuje. On je to trošku jako s Řeckem, že se muselo přestírat, že Řecko nebankrotuje. Přestírá se, že Ukrajina zvítězí maximálně ve válce s Ruskem. Nezvítězí, všichni to vědí, ale pořád se taky přestírá, že zvítězí. My si přestíráme, že naše drony Ukrajinu spasejí, ale nespasejí a všichni to taky vědí. Já bych vlastně byl šťastný, kdyby už se Ukrajině přestalo lhát a kdyby začali lidi propadat realitě. A ten, kdo tu realitu popisuje, tak přestal být chcimírem a lhářem a šířitelem prokremelských narrativů, aby se konečně ta záležitost začala řešit vážně.
1: No, jasně, ale já se bojím, že to je ochoten ty pravdivé věci říct málo kdo. Tak já vím třeba panu Šlachtovi, který tady říkal, to je plukovník.
2: Já vím.
1: Který říkal, že ty... ukrajinský gengy sem zase nalezli, stejně jako v 90. vydírání, výpalný, že než to tady.
2: Ježišmarja, tady... jestli tohle to se doslechne europoslankyně Pirátka Gregorová, tak mu řekne, že je proruská špína.
1: To je percat?
2: To je ta.
1: To je ta. Takže Šlachta je ochoten to říct. Mm-hmm. Stejně tak docent Šmucler tady ve vysílání řekl, jsou tady prostě nalezlí ukrajinští zubaři bez diplom.
2: Ježišmarja.
1: A řekne to a je to a něco s tím děje, a jinak ve všem lžeme.
2: Takže v podstatě nám tady chtějí vrtat zuby a opravovat ukrajinští zubaři bez diplomu.
1: To jsem neřekl. To řekl doktor Šmucler a prostě, že se sem vnutil kde kdo, mm-hmm. bez kontroly je jasný, ale říkat to nesmíme. Musíme se tvářit, že milujeme. Tak by no. Poprosil, abyste řekl něco hezkého o Ukrajincích teď.
2: No, já už jsem řekl, že chci, aby se o Ukrajině přestalo lhát, aby se... aby ten, kdo popisuje realitu, aby přestal být v podstatě perzekovaný jako že nějaký prokremelský šváb a aby se o Ukrajině začalo vážně jednat podle situace reální.
1: Ale není kdo.
2: Ale víte co, stejně už Rusko s Amerikou jedná. Víte, vemte si tu ironii toho, že Američani říkají Ukrajincům, co smějí a nesmějí v té válce. Oni to řídějí. Celou tu ukrajinskou armádu a její akce. A dávají mantinely. Tak já doufám, víte co, problém je, že všichni ty politici, včetně Zelenskýho, ten nejvíc, teď se taky předstírá pořád ještě, že Zelenský je demokrat. Předstírá se, že se Ukrajina, že je zralá na vstup do EU a že je zralá na vstup do NATO. To všechno se předstírá a ty lidi, kteří to předstírají, ty politici, kteří o tom rozhodujou, tak vědí, že to není pravda, že nám lžou. Ale lžou nám non-stop. Tak proto já doufám, že v Americe vyhraje Trump volby a že vlastně do té party lhářů a předstíračů a pokryců přijde nový hráč a to může tu situaci změnit aspoň něčemu lepšímu. Mm-hmm.
1: Prezident Pavel je podle prohlídky plně způsobilý k vykonávání povinností. Pořád rozlišuje barvy, umí počítat do 10.
2: No já jsem se dočet, a teda štěstí musím říct, já jsem se dočet, že teda má trošku vyšší nějakou kyselinu močovou a no, cholesterol.
1: To je hned ten močák.
2: Ale, no jo, jasně tak, taky už má nějaký roky, ale on byl si to vyšetření nechat udělat v UVNce. Ale... Tak má velký štěstí, že z té nemocnice vyšel docela živej.
1: A tu lékařskou zprávu psal pan Zavoral, nebo, tak, právě nebo nevím, zase Biska?
2: A nevím, jestli si ji vyžádal Miloš Vystrčil. A jestli už tedy se to dočet o té kyselině močový, jestli už nechystá nějaký půjč. Víte co, Xavre? Protože jakmile je to z UVNky, tak nevíte.
1: No a proč to dělá? Jakože má pocit, že tolik lidí...
2: Já mám teorii. On pochopil, že na tu funkci nestačí, že je vlastně směšný politicky v té funkci. A tak si přišel do UVNky jako pro potvrzení, že ale ji může vykonávat, že je to dobrý. Způsobilý. Jenom ta kyselinka, ale jinak dobrý.
1: Že může řídit auto nebo tak něco.
2: Motorku.
1: Já tomu rozumím, jenom mě to přijde hrozně potupný.
2: No je to smutný. Co? Ale je to novodobej Havel, Xaver. To si musíme říct.
1: Cože je?
2: Je to novodobej Havel, to nevíte, nebo co? Tohle je novo... Vy říkáte, že máte Xavera 2.0, tohle to je Václav Havel 2.0 podle marketérů a naší vlády. No je to tak.
1: Pane Holček...
2: Nedívejte se na mě takhle bezhodnotově.
1: Vy jste něco pil dneska?
2: Já ne.
1: Jak to může
2: Já ne, Xavere. Přes 3 miliony Čechů mu dalo svůj hlas.
1: A to je něco jiného, ale žádný Havel to není. Toto je komunistický funkcionář a
2: to rozvědčí. Je, ale v té volbě byl takhle přemalovaný. Tak, na Havla 2.0.
1: Tak ve vašich očích možná, ale to mě...
2: To tady já musím brýle, to se musím přiznat.
1: Našemu ctěnému publiku nepodstrkujte. Babiš uspěl s dovoláním kvůli příspěvku na sociální síti. S těma pirátama.
2: S pirátama, ale víte co, to je takový, já bych řekl, jedno dílčí vítězství, protože on zažil druhý vítězství a sice v kauze Čapí hnízdo, kde ještě vlastně běželo vyšetřování policejní kvůli té údajně jako fiktivní reklamě.
1: Ano.
2: Bylo to několik let a teď to policie odložila, ukončila prostě a řekla, že to nebylo trestný čin, že tam nevidí. A teď si vemte, kolik politického kapitálu bylo investováno do toho, že vlastně Babiš byl odsouzený i bez soudů za Čapí hnízdo, za reklamu na Čapím hnízdě. Chvilkaři ty mu už přichystali tu klec vězeňskou před soud. A A vlastně je to úplně normální, projde to jakoby nic. A vlastně to běží 8 let.
1: No tak to bude, ne?
2: Je, a já teď jenom, víte co, vlastně už můžeme říct, kauza Babiš se zdá nikdy nekončí. Vždycky najdou způsob, jak ji obnovit. Blížej se nám volby teď na podzim a příští rok na podzim. Co myslíte? Přijde další kauza s Čapým hnízdem?
1: No, něco tam bude. Tam je na to políčený, pane Holče, to je, si myslím. Ale tady na té fotce to vidíte, on si směje do ksichtu. No.
2: No, je to za dosti učení, samozřejmě.
1: Tak jo, pane Holče, to je všechno dneska. Těším se na příště.
2: Já taky.
1: A krásný víkend přeju.
2: No, vám taky.
1: Tak jo, podtrženo, sečteno. A naším hostem byl Petr Holec.
3: Posloucháte Radio Xaver.
1: Pane prezidente, velké téma posledních hodin, možná dnů, jsou cla a show Donalda Trumpa se zaváděním či vyhrožováním ohledně cel. Do jaké míry to může poškodit Evropu? My na to musíme nějakým způsobem reagovat, my Evropané. No a ještě navíc teď čtu ty články dnes, včera, co na to říkají ty americké firmy a jak ty akcie všechny letí po hlavě dolů. Co si o tom myslíte?
4: Tak Sever, já si myslel, že to bude jediné téma dnešní debaty a váhal jsem, jestli mám říct nějaký prudký soud, anebo jestli teď si mám zahrát na ekonoma vážného a cla patří do jeho portfolia, čím se zabýval vždycky. Tak nevím, jestli tomu máme věnovat delší dobu nebo krátkou dobu. No.
1: Kolik budeme chtít?
4: No, nesmíme to trivializovat. Jo. Já myslím, že jednoduchý politický soud by mohl být, má pravdu Trump, nebo má pravdu Ursula von der Leyen. Tak já bych řekl a priori Trump a Ursula má vždycky nepravdu, takže to by bylo zjednodušené a tak dále. Nebo si zahrát na ekonoma, který o tom vážně chce hovořit. No. Podívejte, cla jsou...

měly být zavedeny v nejvyspělejší, nejmocnější ekonomice světa jako novinka. To je úplně protimluv. Ale já myslím, že tak jednoduché to opravdu není. Já bych prosil všechny, kteří o tom u nás tak silácky hovoří, aby vážně diskutovali, jestli Trump lže nebo nelže, když k tomu zavedení přidává jedno adjektivum, které bývá zapomínáno a které není diskutováno. Myslím, že i na té své včerejší tiskové konferenci jasně mluvil o jedné věci, zavádí reciproční cla. Prosím vás, neodlišit tuto větu. Dobře, souhlasím, že přišli ekonomové a říkali, nejsou plně reciproční. A můžeme se hádat, jestli ano nebo ne. Ale Trump řekl, zavádím reciproční cla, zavádím to, co vy děláte s námi, tak zavádím teď já proti vám a vy jste pouze nezvyklí, že nejsilnější, nejmocnější, zdánlivě nejvíc protržní ekonomika o tomhle to mluví a tohle to clo zavání. Kdo se na to nedívá tímhle tím způsobem, tak se míjí s podstatou celého toho problému.

Jsem sběratel obrazů, mám jich hodně a neprodávám je, pouze hromadím. Koupil jsem si jich minimum, většinu jsem dostal darem. Mám obrazy, které mi věnoval František Ringo Čech. František Ringo Čech je bubeník, zpěvák, textař, herec, komik, moderátor, politik, publicista, scénárista, dramatik, naivní malíř a spisovatel. V pracovně jsem pověsil zase ty, které mi věnoval Jan Saudek. Jan Saudek je fotograf, věnující se zejména ateliérové fotografii s typickým a nezaměnitelným rukopisem. Nejčastějším předmětem jeho fotografií je žena. V počátcích své tvorby se zabýval také tematikou dětství a od roku 1977 své fotografie koloruje. Získal řadu ocenění ve světě, je například rytířem řádu Čestné legie. Jeho bratrem, dvojčetem, byl výtvarník Kája Saudek. Mimořádnou radost mi dělají také fotografie Roberta Vana. Robert Vano je slovenský fotograf žijící v Praze. František Ringo Čech jeden z obrazů, který mi věnoval, pojmenoval Xaver v Las Vegas. K tomu místu máme oba blízký vztah. Ringo tam byl poprvé v prosinci 1965 s Černým divadlem Jiřího Srnce. S nímž hrál 14 měsíců v hotelu Tropicana v revue Folie Bergère a v klubech s předními americkými jazzmeny. A také tam vystoupil v televizi v pořadech Ed Sullivan Show a Hollywood Palace. Kdykoliv se s Ringem potkáme, tak si o Las Vegas povídáme. Už několikrát jsem dostal otázku, proč mi vlastně Ringo obrazy dává. Řekl bych, že se vzájemně ctíme. Já už pro něho také lecos udělal a kdykoliv budu moci, udělám i v budoucnosti. On ví, že mi svými obrazy dělá velkou radost a možná já mu zase dělám radost svým dojetím a nadšením z každého nového přírůstku do mé sbírky. Mám od něho i obrazy dvojdílné. Například jsem dostal jeho mimořádně populární dílo nazvané Zvířátka obdivují píču. Zanedlouho poté mi přinesl obraz s názvem Zvířátka obdivují Xavera. Visí mi tady také obraz Doutník od Xavera. A za ním se skrývá náš společný příběh. Tento příběh jsem už popsal v knize Moje Las Vegas, ale zde je jeho zkrácená verze. Odehrálo se to v neděli 14. října 2012 dopoledne. O 8:30 ráno jsem s Ringem předtáčel press club na frekvenci 1. Měl jsem to krásně spočítáno. Půl hodinka natáčení, na 9:15 jsem měl objednaný taxík a na 11. letenku z Prahy do Londýna a z Londýna do Las Vegas. Celá naše parta už předem věděla, že přijedu na Rozin přesně na čas. Natáčení skončilo o pár minut dřív a najednou zbývalo asi 20 minut času. Pojď, Ringo, dáme naproti v kavárně kafe a cigaretku a pak pojedeme. Ty na jíloviště a já do Las Vegas. Usedáme s mistrem v kavárně, objednáváme si kávu a Ringo nepřetržitě vypráví o tom, jak žil rok v Las Vegas a jak rád byl hned s námi. Je, Xavere, ale já si nedám cigaretku, dám si doutníček, říká Ringo pohotově. Číšník přinesl nabídku několika doutníků, mistr si vybral, obřadně zapálil a donekonečna chválil Las Vegas a Petra Novotného. Po 15 minut přijel Ringovi taxík. Rozloučili jsme se, já jsem ještě asi 5 minut čekal a mezi tím jsem požádal o účet. 1960, pane Veselý. Pan obsluhující nehnul brvou, jako bych tam takovou sumu platil za ranní kávu denně. Na chvilku jsem ztratil rovnováhu. V letadle z Prahy do Londýna jsem seděl vedle Petra Novotného a hovor šel takto. Petr, co ti je? Jseš nějaký zaražený? Stalo se něco? Já. Neříkej to Ringovi, ale pokazil mi celou dovolenou. Celé jsem to Petrovi dovyprávěl a on se tak smál, že jsme málem spadli na Düsseldorf a rovnou mě ujistil, že nemůže jinak, že to musí Ringovi hned napsat, což se taky stalo. Ringo o tom na svých stránkách www.ringo-czech.cz píše takto. Když jsem minule psal o vysílání u Xavera Veselýho na F1, jak mě pozval na kafe a na doutník a jak jsem se z toho osypal, tak Petr mi to potvrdil. Mimochodem vrátil se z Las Vegas, kde byli s Xaverem a říká mi, prosím tě, my jsme letěli do Las Vegas a Xaver byl potom ještě 2 dny z toho úplně na mrtvici.
Říkal mi, představ si, já jsem pozval Ringa na doutník a na kafe. Ringo odjel, spěchal někam. Já jsem tam ještě dopil kafe a chtěl jsem zaplatit. Říkám, 2 kávy. A když už jsem byl ve dveřích, tak na mě volá vrchní. Pane Veselý, ještě ten doutníček, co měl pan Čech. Říkal jsem, Ježíš, pardon, tak já to zaplatím. A on mi řekl, 1800 korun. Říkal Xaver, že myslel, že si z něj dělaj prdel. Co jsem měl dělat? V šoku jsem zaplatil 1800 KČ a zkazil jsem si celý 3 dny pobytu v Las Vegas. Kdyby Xaver četl můj deníček, což mi nalhal, že ho čte, promiňte, týdeníček, tak by se dočetl, že až dodatečně jsem si uvědomil, ne, já jsem si to vlastně uvědomil, když Xaver objednával, říkal, doutník tady pro pana Čecha, zvu ho. A když se blížil vrátný hotelu se zlatým klíčkem k humidoru, věděl jsem už, že je zle. Ale kdyby sledoval Xaver týdeníček, tak by se dozvěděl, že ho odškodním. Něco hezkýho mu namaluju. Namaluju mu třeba obrázek Xaver Veselý hostí Ringa doutníčkem, aby na to nikdy nezapomněl. Nebylo to ode mě záměrný, ale nekuřte to, když vám to kamarád nabídne. Ringo dodržel slovo a obraz už visí u mě v pracovni a dělá mi radost. Ringova verze se od té mojí mírně liší, ale pravdivá je ta moje. Též mistrova výčitka, že nesleduji jeho stránky, je lichá. Dívám se tam pravidelně a rád. Ale i kdyby mi obraz nenamaloval, nezlobil bych se. Mít Ringa v životě je totiž fajn. Nikdy s ním není nuda. Například bytostně nesnáší hromadné SMSky, které se posílají na Velikonoce, Vánoce a Nový rok. Já je zase právě kvůli němu pečlivě pročítám, tu nejstupidnější si pokaždé vyberu a pak mu ji přepošlu. Začal jsem s tím už před mnoha lety, když jsem vysílal na Štědrý večer na frekvenci 1. Kolegům, s nimiž jsem tam tehdy sloužil, říkám, pánové, chcete se pobavit? Chtěli. Tak jsem si od jednoho z nich půjčil telefon a poslal na Ringovo číslo jednu ze svátečních říkanek, které mi ten den přišly. Podepsal jsem to Honza s rodinou. Ringo snad musel držet mobil v ruce, protože do 2 sekund přišla odpověď. Vyliš si prdel i s rodinou, Ringo. Troufám si tvrdit, že blízký vztah mám i s Janem Soutkem. Umíme si říct věci, které běžně nikomu nevykládáme. Je to pro mě jeden z nejbližších lidí. A neumím si představit, že by odešel z tohoto světa dřív než já. Podle toho poměřuji vztahy s druhými lidmi a není jich moc, s nimiž to takhle mám. Jan Soutek je mimořádný člověk, inspirativní v mnoha ohledech. Je to bezesporu výstřední člověk, i interiérem, i exteriérem. Umí být velmi smutný, ale je to jiný smutek než ten, který prezentuje velmi často navenek. Zažil jsem situace, kdy jsem o něho měl doopravdy strach. Myslím, že mu rozumím, ale jediná otázka, na kterou nedokážu odpovědět, je, jestli je šťastný. Moc bych mu přál, aby byl. Dostávám od Jana dopisy. Tedy poctivé, psané dopisy většinou s nějakou vloženou fotografií a hlavně s ručně malovanou obálkou. Je to vždycky slavnostní okamžik, který mi všední den promění na svátek. Těch dopisů mám už přes 200. Nechávám si je hezky rámovat a mám jimi vyzdobený byt. Jan Soutek je výjimečný muž a považuji za velké štěstí, že mu mohu být.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Jsem čet ve světě velkém, velký svět se vejde celkem jako nic. Do hotelu Ritz. Kandelord na sklenku režný, Mr. Ford a velkokněžny, chrt i špic. Do hotelu Ritz.

0: do hotelu Ritz.
1: Do hotelu.
0: Waratatau, s luxusem vchod majestátný, už tu jsem, však ejhle vrátný, do mě Ritz. Před hotelem Ritz.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád na Férovku a se mnou ve studiu, jako pokaždé, politolog Jan Kubáček.
2: Jsem připraven na evropskou jízdu, takže jedeme na spojezd.
1: Vypadáš antisystémově dneska, koukám na tebe.
2: Neděs mě, jak to už vypadá, prosím tě. Když člověk jenom se jako v úzovkách dobře vyspal, je trochu v běhu, nestíhá, odpovídá do všech stran, bych chtěl podtrhnout a už vypadám antisystémově.
1: No, natáčíme první Férovku po eurovolbách, o kterých já si dovolím tvrdit, že jsme zažili zemětřesení, pokud jde o eurovolby, protože vyhrálo hnutí ANO, které porazilo o 4%, trojkoalici Spolu má rekordní počet mandátů, 7. Spolu ztratilo v tom součtu 2 mandáty, když vezmeme ty tři strany, a premiérská ODS ztratila 1 europoslance, no ale máme tady 2 skokany voleb, nováčky vlastně, byť tam třeba Kateřina Konečná není úplně novickou politickou, ale prostě má novou koalici, stačilo, a vidíme tady to uskupení motoristů a přísahy vedenou Filipem Turkem, tak obě ty uskupení utrhly téměř plus minus 10% hlasů, což je asi to největší zemětřesení voleb, dohromady v součtu 20%, a já jsem se díval na počet hlasů, oni dostali jenom o pár hlasů méně než trojkoalice Spolu, která tak si jako přemýšlela ve svých tajných snech na vítězství v eurovolbách. Můžeme tady vidět určitě velký zklamání a propad a nenaplněný potenciál hnutí STAN, který do eurovoleb vedla Danuše Nerudová. No a u Pirátů vidíme už druhý volební masakr během jejich účasti v té fialovské vládní konstrukci. Nejdřív to schytali ve sněmovních volbách, kde se spojili se STANem, a ty to schytali pro změnu samostatně, utrhli jediného europoslance, a to ještě vypadl lídr jejich Kolaja. No a na chvostu dvoukoalice SPD a Trikolóry. To byla strana, která tradičně držela, teď mluvím o SPD, 1/10 elektorátu, ať už ve sněmovních volbách nebo i v těch posledních eurovolbách. A najednou vidíme propad v podstatě k hranici volitelnosti. Oni získali jenom nějakých 5,7% jediného europoslance s odřenýma ušima. A myslím, že se nám tady rýsuje hodně přemýšlení do těch budoucích nebo příštích sněmovních voleb, které vlastně už jsou jenom za rok a 4 měsíce, čili záhy. Do toho za chvíli nás čekají další 2 volby, a sice krajský a senátní. Takže já myslím, že teď jsme vyšlápli k takový permanentní volební kampani, a ty eurovolby, ač to mnozí možná potlačují na základě přání otce myšlenky bývá, tak myslím, že můžou naznačit to, jak se tady přeskupují politické síly směrem ke sněmovním volbám.
2: No, já to hlavně vnímám a jsem za to rád, to je obrovská chvála směrem k českým voličům. Jednak mě potěšila vyšší volební účast. Víš sám, já to ostatně říkám od závěru loňského roku.
1: To je efekt Férovka, víš, že jsme tady furt vyzývali, to je jasný.
2: No, já jsem si to pokazil, protože já jsem typoval v listopadu loňského roku 33%. Kdybys mě řekl, že přijde 36%, tak ti řeknu optimisto, držím palce a přejme si to. Je to samozřejmě velmi negativní zpráva vůči vládní koalici, protože vždy platilo vyšší volební účast. Přeje spíše zajetým značkám, kamenným stranám, no, a ne tolik novým subjektům. A ono se ukázalo ihle vše jinak.
1: Já tady dělám jenom technickou, krátkou na tebe, faltýnkovskou, protože já jsem poslouchal premiéra Petra Fialu a lídra Spolu, a ten v podstatě znovu vyhrál. Já myslím, že ten bujaře slavil
2: ten
1: tu prohru, ten vyhrává furt, protože on řekl, nejsem nějak extra jako šťastný, ale nejsem ani zklamaný. Znovu opakuju, je to jenom ztráta 2 europoslanců za ty 3 strany Spolu a ztráta europoslance pro ODS. Byl to on, kdo prostě tady strašil populistama, extrémistama, antisystémákama, a asi strašil tak, až jim to lidi hodili. Takže jenom my možná tady vidíme nevítězství Spolu, ale jeho lídr slaví vítězství.
2: A to je právě to druhé. A to mě velmi potěšilo, že platí, že se nemůžeš promlčet kampaní. Že v podstatě všichni, kteří to postavili na tom, že nebudou na nic odpovídat, bude to kompromis kompromisu, nechytejte mě za slovo, jak budeme hlasovat, v jaké frakci budeme hlasovat, nebo takové to pirátské obecné typu musíme, je to závazek, nějak to dopadne, řekneme si, až situace nastane. Popřípadě, ale to jde směrem i k SPD, nenasazování lídra a když lídr přišel, tak byl hodně neviditelný a v podstatě se opakovala kampaň, která byla použitá před 5 lety. Opět se to nezopakovalo a nezafungovalo, ale je to příběh i Danuše Nerudové. Prostě nemůžeš někam přijít a namísto toho, že řadu témat vymlčíš nebo naznačíš, že v podstatě migrant neexistuje a je to taková chiméra a možná někde v sousedství v cizině a druhá varianta, že chodíš a nálepkuješ,
1: no jenom možná ona
2: tak
1: teď
2: ono tě to doběhne.
1: Po první životě, až se vyjede do Bruselu, Europarlamentu, tam jich je docela dost, tak i Danuše Nerudová konečně uvidí migranta ve svém životě.
2: Já právě přemýšlím, jestli třeba Filip Turek, aby poděkoval za kampaň, veme růže, posadí, položí je na zadní sedadlo a veme Danuši Nerudovou autostopem spolu jízdou do Štrasburku.
1: Myslíš nějakým 12 válcem? Hodně ekologickým.
2: Tak hele, má prý ráda hezká auta, tak co my víme, třeba vznikne netušené politické spojenectví a třeba to nebyla náhoda. Ale jako marketérka pro Filipa Turka a motoristy se ukázala jako dáma velmi nápaditá, ale jednoznačně zprávou je, a to pro mě pozitivní, že ať jdeš do jakékoliv kampaně, tak musíš být vyhraněný, musíš nasadit témata, která lidi zajímají, nebát se občas ostrého výroku a ač koncovka najednou mnohé vyvalí. Různé kostlivce, pološpínu, různě poslepovanou, ale to není novum, to si prožili mnozí jiní, tak se ukazuje, že prostě pokud máš intenzivní kampaň, máš ji odpracovanou týdny dopředu, tak už to má nějakou dynamiku a mohla by o tom vyprávět i Kateřina Konečná. A mimochodem potvrzením toho je i kroužkovací revoluce. Ono kuriozně to volání po výraznějších tvářích se projevovalo naprosto všude, pro mě s překvapením dokonce i v hnutí ANO a velmi výrazně, že jo, Klára Dostálová měla nakonec největší počet preferenčních hlasů, ale když se podíváme...
1: Myslím, že je překvapení mimochodem velký a s jakým, jak výrazný teda?
2: Já si myslím, že tam bude prostě důraz na kandidátku jako celek, ale ono se ukázalo, no minulosti se třeba moc nekroužkovalo ani u Pirátu, ono se to moc neví, ale tak to bylo. A ono se ukázalo, že prostě kdo přišel, tak z velké části kroužkoval a pak teprve si rozhodoval, jestli je v úzovkách, řeklo by se, provládní, středový, anebo protestně naladěný. Ale vybíral si a výběru se nebál a nebál se kroužků. No a mimochodem s tím taky ale souvisí jako, všeobecně to byla studená sprcha. Pro některé velmi výchovný pohlavek a uvidíme a budeme se o tom asi bavit pak dál, jak to zužitkují ke sněmovním volbám. Ale je tam i velký důvod přemýšlet, jak dál pro lidovce, pro sociální demokraty, protože dostat se dokonce pod hnutí pro Jindřicha Rajchla, to je jako velký debakl. De facto i pro Svobodné, kde mám dojem, že Svobodní začnou velice rychle tokat s motoristy sobě. Nepřekvapilo by mě to, ale i pro Piráty, protože aby Piráti měli méně hlasů než hnutí ANO v Praze a v podstatě vyhasínali i ve velkých městech, tak to je velký a zásadní důvod k zamyšlení, protože je otázka, že část lidí asi zůstala doma a část lidí to možná začala dávat i jakoby protestně uvažujícím koalicím.
1: No já myslím, ty jsi zmínil tady Prahu, což je, já myslím, že ta volební mapa znovu ukázala, v jakém kontrastu je Praha, kde sídlí většina redakcí velkých médií, ke zbytku Česka, protože jenom v Praze dokázala zvítězit koalice Spolu, všude jinde zvítězilo ANO. A my jsme se bavili tady o tom velkém počtu preferenčních hlasů pro Kláru Dostálovou, lídrini eurokandidátky ANO. A já jsem to zažil na vlastní kůži, když mi prostě tady pražský novináři a novinářky říkali, jako, že je to nějaká teta a tak. A já jsem vlastně k tomu, o co se hrálo v té kampani, jaký to byly hlavní témata, čili migrace a prostě anti-Green Deal, k tomu, jakou oni jeli mimo Prahu kontaktní kampaň intenzivní, tak jsem ji vlastně viděl jako skvěle zvolenou a tady ty novináři říkali, Ježíš Maria, oni musí brečet, že už tam nemají Ditu Charanzovou. Já jsem říkal, to je majstrštyk Andreje Babiše, že Dita Charanzová odešla v podstatě potichu bez problémů, že nebojovala o to, aby mohla být znovu lídriní kandidátky. Ano, protože Klára Dostálová, ať se vám možná zdá takováhle, tak si myslím, že byla zvolená dobře a ještě k ní vlastně jako dvojka poslanec Břoch, že se doplňovali a tu Prahu, kde vyhrálo Spolu, já myslím, že i u trojkalice Spolu vidíme, že prostě žádný mobilizační potenciál není na věky a Trojkalice spolu chtěla vlastně, ona vzala tu eurokampaň přes kopírák, vlastně jakou kampaň dělala ke sněmovním volbám posledním, a sice strašení antibabišem. Plus tomu přihodila jakoby anonymně, bez pojmenování, ještě celý zbytek opozice jako extremisty a populisty. No a ukázalo se, že to úplně nezafungovalo. A mimochodem, my jsme tady sami v posledních férovkách předvolebních, tak jako žehrali na jistou nevýraznost volební kampaně hnutí ANO. A možná se ukázalo, já jsem o tom přemýšlel, že, a to jsme taky několikrát se tady o tom bavili, že Andrej Babiš měl tendenci přepalovat finále volebních kampaní a některý voliče spíš odradit. A teď vlastně to nepřepálili a možná se to ukázalo jako cesta, jako že to je úspěch. Než přelakovat celý Česko do nějakých strašidelných billboardů, tak si myslím, že se jim tohle to vyplatilo.
2: Ne, musím přiznat, že já jsem takový mobilizační efekt nečekal. Na druhou stranu si přesto myslím, že to trochu ten charakter volnoběhu mělo a pomohlo to jak motoristům, tak u některých těch jakoby levicově protestněji naladěných Kateřině Konečné. Já jsem prostě přesvědčený, že kdyby se do toho Andrej Babiš opřel více zostra, tak se nebavíme de facto o 10%, de facto o dvou mandátech v případě obou nových koalic, protože se ukázalo, že oni brali ze všech stran, brali velmi intenzivně SPD. Jsem přesvědčen, že se ukáže na těch číslech, že brali i hnutí ANO, a brali lidem dlouhodobě zklamaným, které nikdo nezastupuje. Kteří střídavě třeba podporovali minulosti sociální demokraty, nebo byli naštvaní. Myslím si, že tam bude i prvek prvovoličů, to bude taky hodně zajímavé sledovat. To se ukázalo, že u Danuše Nerudové nezafungovalo, že odradila velkou část žen a prvovoličů tou svou finální jakoby agresivitou, arogancí, tím chladem, a naopak udělala představení celostátní André Filipu Turkovi. Myslím si, že pro starosty to bude velké dilema, jak se do toho opřít, aby jejich největší rival, protože oni starostové slovně útočí a bojují s ANO. Ale fakticky největším rivalem pro ně je ODS, protože bojují ve stejném rybníce, přetahují se o obdobné voliče, bojují i taky o nějakou dominanci nebo viditelnost na vládě, plus je tam samozřejmě spousta starých křivd. To teď se ukáže dobře u eurokomisaře a jeho hledání, kde si myslím, že najednou budeme překvapeni, jak občas bude fungovat spojenectví ODS a Pirátů, protože spojuje snaha Vítu Rakušanovi vrátit spoustu neproplacených šeků, jak se říká, za ještě sněmovní volby a debakl Pirátů, za okopávanou s tím cenzurně necenzurním kampaňováním Víta Rakušana po republice. Takže to bude zajímavé. Myslím si, že Josef Síkala je taky tichý vítěz, protože si mnohé předjednává, podle mě se teďka usmívá a bude nakonec nominantem ODS skrze barvy starostů. Ale uvidíme, to přijde velmi záhy. Každopádně pro ně je velmi důležitá debata a úvaha, co teda nabídnout vlastním voličům a jestli vlastně ten úprk do toho liberálna, do toho TOP 09-2, Piráti 2.0 a částečně ODS, jestli to byla dobrá taktika, jestli právě neopustili spoustu voličů středu z menších měst, obcí spádových, kteří prostě chtěli spoustu věcí dotáhnout. A mimochodem, tam to bude zajímavý sledovat, kdo se tam nasune. Něco mě říká, že přísaha a motoristé budou fungovat něco jako černé svědomí právě starostů a začnou vlastně vykryvat tato témata, takové té kvality života v místě a její dostupnosti, protože to se ukazuje, že leitmotiv nejen České republiky, ale Unie jako celku, už i v Německu, prostě ukazuje se, že Němcům dochází peníze a jsou jejich peněženky naštvané a nervózní, stejně jak ty české.
1: Oni už došli, doslova. Ale
2: tak ještě doufají, že jo, že ještě doběhne pár splátek z jiných institucí.
1: No, ono je zajímavý. To vlastně, jestli máme ty eurovolby zjednodušit nebo zregulovat do nějakého tvrzení vlastně, o co šlo a jak to dopadlo, tak samozřejmě, že to byl souboj pěti stran vlády Petra Fialy proti hlavně hnutí ANO a současně opozice, ať už sněmovní i mimo sněmovní. A v tomhletom ohledu musíme prostě vyhlásit jednoznačně opoziční vítězství, protože ta pěti koalice, neboli těch pět vládních stran, dohromady utrhlo jenom 37% hlasů. A ještě musíme říct, že eurovolby by měly být spíš jejich volby, než volby těch opozičních stran, včetně hnutí ANO. A já jsem si spočítal počet hlasů a když spočítáme hlasy sněmovní i mimo sněmovní opozice, kromě zelených a SOSDEM a tak, a započítáme do toho hlasy těch dvou skokanů, přísahy s motoristama a stačilo, tak oni dohromady získali přes 1,5 milionu hlasů, zatímco pět vládních stran získalo zhruba 1,100,000 hlasů, což je docela rozdíl. 400,000 hlasů je docela dost a v tomto ohledu můžeme říct, že prostě to bylo tak, jak vycházelo z průzkumu předvolebních, že většina nebo téměř polovina Čechů pojímá eurovolby jako referendum o vládě, tak v tomhletom ohledu to...
2: Taky teďka přibude varování, to ti garantuju, že teďka to přesně bude, jak ty vzpomínáš, že se řekne pozor, vzniká tady Česko B, je nahnědlé, je rudé.
1: To bude to ještě horší.
2: Já se úplně těším, jak zase určité redakce nebudou víc vědět, jestli každý, kdo si říká pro Bůh, tak řešte už domácí úkoly, tak jestli je komunista nebo je rovnou neonacista. Já jsem byl úplně v šoku, protože jsem to měl možnost sledovat a komentovat ve volebním studiu. Když jsem viděl vystoupení Víta Rakušana, to najednou začaly tam lítat opravdu nálepky, dokonce už neonacistů. Jak říkám, kam jsme se pro Bůh dostali. Navíc ministr vnitra, jak si tohle může dovolit, nechápu. Ten by měl být jako o to zodpovědnější, to je, jak kdyby prostě lékař chodil světem a Džamilovsky určoval, kdo je zdravý, kdo nemocný, s vědomím, že má tu odbornost a nemůže si to dovolit.
1: Co je ironie, oni se chovají tak, jak říkají, že se chovají ostatní. Prostě tohle to dělají tyhle ty strany a podobné diktatury.
2: Ale vidíš, evropské volby ukázaly, že se to fakt hrubě nevyplácí.
1: Ale jenom abych dopověděl to, že teda jako výsledek referenda o vládě, tak je to pro vládu spíš bídný vysvědčení. A já se zdravím, jestli se poučej. Já souhlasím s tebou, že zažijeme vlastně, že asi ještě šlápnou na plyn a přesně jak zmiňuješ, k extrémistům, populistům, antisystémákům, dezolátům přibylo ještě neonáckové a hůř, že to opravdu zhnědne to osočování.
2: A moc se těším, jak tam do těchto táborů bude chodit teďka Ursula von der Leyen si vyjednávat vedení Evropské komise. Jo?
1: Ta to neuslyší tady, ta neumí česky.
2: Takže oni vymlčej. Donald Tusk ví.
1: Jo. Ale tohle to je jednoznačný a já si myslím, že prostě pro pěti koalici vládní už není poučení, že zostouzení vlastních občanů, urážení a tak není cestou k volebnímu vítězství, tak oni stejně si to neodpustí. Je to nějaká, já nevím, jako když se nemůžeš asi vyléčit nebo zbavit nějaký choroby, prostě doktoři ti říkají, nemůžete jíst sladký, abyste, a když to budete dělat, tak furt budete tloustnout, a ty si nemůžeš pomoct a furt kyneš, ale myslíš si, že zubneš.
2: Jinak, a ukazuješ jinak na všechny okolo, že
1: za to můžou oni.
2: Kdyby oni začali jíst to sladký, tak to spustěj a to bude vůbec slavina. Ne, je to za hranou. Je to mimochodem promarněná příležitost, protože jsem přesvědčen, že kdyby stále mnozí politici předstoupili, posypali si hlavu popelem, kdyby to uměli, vybrali si tři priority, které ještě chtějí dotáhnout do konce voleb a nejsou to nutně korespondenční volby nebo zahraniční pomoc kde komu, ale opravdu to bylo to, co nás každodenně štve a ideálně spojené se sociálním a spravedlností a vymahatelností práva, tak jsou za rok někde jinde. To je stále ještě období, kdy se to dá, už z jednoho prostého důvodu, že jak si vzpomínal, na podzim nás čeká velice krátká kampaň, teda pravda, tentokrát i v srpnu, okurky letos v srpnu, přátelé, nesázejte letos okurky, protože v srpnu nebude okurková sezóna, nesklidíte to, dobře vás varuju, už nás budou honit kampaní.
1: No čekají nás kyselý zavařovačky pěkně.
2: To teda rozhodně, to nebude znojemská úplně dobrá. A navíc ty krajský a senátní jsou opravdu trochu jiná disciplína. Ty prostě budou hodně o místních osobnostech, místních tématech, nebudou mít tak trochu víš, jak já jsem říkal, že tohle jsou volby z pochodní a jde o to, jestli se zapálenou pochodní nebo jenom pochodní výstražnou typu makejte, protože výchovný pohlavek se blíží. Ale stále evropské volby ve všech zemích členských unie mají efekt výchovného pohlavku i tady. Dopadlo to nakonec úplně klasicky. Piráti řekli, musíme zamakat trojnásobně, ale bylo vidět na Ivanu Bartošovi, že je vyhaslej, frustrovaný, už úplně neví, za jaký konec to vzít, a bylo vidět, že mu tam vzniká velmi intenzivní frakce, která půjde po Ivanu Bartošovi, protože jsou teďka nezaměstnaní a budou chtít nějakou placenou funkci.
1: Ale hlavně jenom řekneme, Markéta Gregorová, která teda je jedinou pirátskou europoslankyní, je prostě odpůrkyně Ivana Bartoše ve straně a je to politická strany, která prostě kritizuje účast Pirátů ve Fialově vládě. Takže
2: a tady si stvořil dobré zázemí, takže bude mít čas kopat a posílat signály. A ostatní jsou nezaměstnaní, někteří nezaměstnatelní, čili tam začne frustrace.
1: No Ježíš Ferjenčík zase chudák zůstal
2: Ježíš
1: mimo.
2: Ježíš nebo Ježíš?
1: No oboje.
2: Ale každopádně se dá čekat, že si myslím, že Piráti začnou, že jo, na to je jediná možnost. Prostě Ivan Bartoš, pokud nechce být okopáván, tak musí kopat. Neboli počítám, že začne logicky kopat do vládní koalice, aby se co nejvíc vydistancoval a vytvořil dojem, že téměř ta vláda, ale tam, aby tam nezůstali totiž poslední, on Petr Fiala vypadá,
1: tam za chvíli do té svojí vlády budou kopat všichni, víš?
2: No, já právě si dokonce totiž myslím, že oni dojdou nakonec k tomu, že to byla vláda Andreje Babiše, tolerovaná Tomiou Okamurou a de facto respektovaná českou společností a budou se ptát...
1: A podporovaná dezinfem od Putina.
2: Tak. A budou se ptát, kdo jako za to ponese odpovědnost a kdy konečně můžou začít vládnout. A podle mě teď bude taková zajímavá soutěž o to okopávání, protože Vít Rakušan si myslím, že taky zvolí taktiku, že se začne vymezovat vůči Petru Fialovi mnohem víc a hlasitěji v domnění typu my jim ty voliče urveme, protože ty původní už nás nechtějí. Už jsme je opustili, oni už nás nepotřebují, nevěří nám, část se dala k hnutí ANO, část si myslím, že se právě dala k motoristům, případně se rozhoduje, koho podpoří. A bude tam souboj teďka o toho jako městského voliče a do toho ty Piráti budou prostě vyhazovat klíč z oken a říkat, pojďte si to někdo převzít. A budou už tak jako ve vládě, nebudou ve vládě, protože jinak prostě čekají vnitřní boje. No a lidovci, ty v podstatě se dají na modlení a budou přemýšlet, co bude, protože se ukazuje, že vlastně ani strategie výměny není domyšlená.
1: Já bych byl opatrný s modlením. Já myslím, že tady ta skvadra, která teď vede lidovce, ty modlení vůbec a modlitby neznají. S tím bych byl opatrný. No, lidovci jsou zajímaví, protože ono těsně před eurovolbami řekl jich europoslanec a místopředseda strany Zdechovský, že pokud prostě to bude neúspěch, tak se hraje i o budoucnost trojkoalice Spolu. A on to samozřejmě jednoznačně neúspěch je, protože se zredukovali na polovinu předchozího volebního zisku. Mají jediného europoslance.
2: Ale je to Tomáš Zdechovský.
1: A je to Tomáš Zdechovský, takže z tohohle podstatě to dopadlo dobře, ale jako nakročení ke sněmovním volbám a krajským letošním je to průser. Druhá věc je to, že sám jejich šéf Jurečka si před těma eurovolbama, protože prostě musel provést nějaký pokání, aspoň trochu, tak si stanovil podmínky, za jakých teda už opravdu odejde z čela strany. No tak teď eurovolby mu dali další, aby teda hned odešel, protože možná, že pokud budou mít jenom, pokud neobhájí dva mandáty v europarlamentu, tak prostě je to v podstatě konec. On už tu otázku dokonce schytal hned na té těsně povolební tiskovce. Tam se z toho tak božsky, jurečkovsky zkusil vyvléct. To připomnělo, jako když ujíždíš v traktoru jo, někomu. Samozřejmě to bylo trapný a směšný, ale vidět, že on prostě nechce odejít, ale že všechno ukazuje na to, že bude odejít případně. Ale otázka je skutečně...
2: Jestli jak, to někdo teďka chce vlastně totiž
1: jak
2: to
1: se k tomu
2: vedení.
1: Totiž postaví lidovci skutečně. Jestli obětujou lidovce a zůstanou ve Spolu a budou se tam a v podstatě jim bude naliktováno rozpuštění anebo vyobcování, anebo jestli se zkusejí vyobcovat sami a zachránit lidoveckou značku. Já bych si spíš tipnul, že se rozpustějí, že se nechají rozpustit, protože mají rádi ty teplý a velkoryse honorovaný joby.
2: Přesně. Já typu úplně to stejné, že teď si to v podstatě mnozí přeložili typu, no nebyla to žádná výhra, ale skoro tam byla Šojdrová, čili skoro jsme ty dva měli, což by samozřejmě u Jurečku taky slavili, ale nakonec si řeknou, no když půjdeme cestou samotnou, nemáme vlastně toho, kdo by nás vedl, není tak výrazný, nemáme ty témata, voliči vlastně o nás příliš nestojí. Takhle si těch pár vyvolených, a vždycky většinou každý doufá, že to je on a jeho nejbližší okolí, dostane na kandidátku Spolu a my tam nějak přežijeme. Taková zředěná taktika Markéty Pekarové Adamové, která už má své jisté, ta se zajistila, ta může mimochodem slavit, protože před 5 lety měli 2 europoslance, svého vyzývatele Jiřího Pospíšila má pryč, mimo vrcholnou politiku, pozice v Praze to už vlastně netrápí, čili je vyzývatel, jeden z vyzývatelů je pryč. Druhý potenciální vyzývatel Ondřej Kolář bude teďka v Evropském parlamentu a tam se zabaví, ač teda včera velmi neortodoxně, namísto toho, aby poděkoval, tak řekl, že vlastně teďka začíná přemýšlet, co to bude znamenat, což mě docela zaujalo. Jsem si říkal, od bývalého starosty, člověka, který tady posílá lidi na frontu, který je poslanec s pevným názorem na všechno, tak teďka by začal přemýšlet, když jste mě teda zvolili do Evropského parlamentu, co tam budu dělat.
1: Mně se taky líbilo, že politici spolu, kteří tam stáli s ním, tak mluvili o Petru Kolářovi, což mimochodem mluví za všechno asi. Ale ty jsi zmínil Markétu Pekarovou Adamovou, v tomhle máš pravdu, ale já tam vidím ještě jednu věc a to je nebezpečí pro ní. Ona taky, kdyby se soutěžilo o nejkyselější pohled těch povolebních tiskovek.
2: No,
1: tak
2: my jsme
1: říkali, Danuše Nerudová, ta měla velký hejt ve očích, ale Markéta Pekarová Adamová, ta tam stála s výrazem velmi podobným tomu, s jakým vycházela z toho dohodovacího řízení, kam si pozvali Víta Rakušana, když rozjel pionýrsky tu kampaň proti vlastní vládě. A sice máš pravdu, že Topka vlastně zůstala na svým, ona má dál dva europoslance, takže udržela počet mandátů, ale já myslím, že i Markéta Pekarová Adamová viděla, že Trojkoalice spolu tady přišla o ten mobilizační potenciál, že byla poražena hnutím Andreje Babiše, úhlavním nepřítelem, a že když už koukala směrem k těm dalším volbám, které samozřejmě budou důležitější pro domácí politickou scénu a pro Markétu Pekarovou Adamovou.
2: Že skoro konosti jde o ní taky.
1: Tak já myslím, že už tam v budoucnu viděla ohrožení toho, že by celý spolu mohlo klidně buď se rozpadnout, anebo skončit v opozici, což by jí dost pravděpodobně ještě s tím, jak se chovala při nástupu do funkce šéfky sněmovny a jak se v té funkci chová, tak si dovolím tvrdit, že by už nebyla ve vedení sněmovny.
2: Předsedkyní už nebude. Poslanecké sněmovny přinejmenším. Frakce si vždycky nějakou vytvoří, aby tam mohla předsedat. Myslím si, že se začala bát, protože nezafungoval už tak intenzivně ten rozeběhnutý a dobře jinak fungující kroužkovací systém Luďka Niedermayera, který dokázal vždycky přilákat hlasy a dokázal ve výsledku TOP 09 pomoct. To se ukázalo, že teď už nefungovalo tolik a já se jenom ptám, protože Luděk Niedermayer vystupoval hodně, víš sám, že myslím si, že až koalice spolu byla na nervy, jak Luděk Niedermayer jezdí republikou a co slibuje.
1: Já jsem poslouchal, musím říct, ale v jednom rozhovoru a nechtěl jsem věřit vůbec vlastním uším. Já jsem říkal, jak ten člověk může myslet vážně.
2: No, já jsem přemýšlel, jestli pak chce jako bydlet v České republice, ale tak je pravda, že on má zázemí velmi dobré. Jo, a je
1: jestli chce vůbec bydlet v Evropě, jako co si představuje, že tady, jaká ekonomika tady bude, z čeho?
2: Tak pak je několik daňových rájů, na začátku stačí jenom Lamaňské ostrovy, to je od Francie kousek a Británie co by hopem, ale myslím si, že ač vlastně byl hodně aktivní, byl vidět, lákal tradiční voliče TOP 09, tak tentokrát už ta odezva nebyla taková, čili já jsem si to přeložil, že i voliči TOP 09 chudnou a už jako tak nevzývají euro, už tak nevzývají další zdanění domácností, protože ono se to zase taky moc nepopularizuje, když se podíváš na voliče TOP 09, tak on to zdaleka není volič s vyšší životní úrovní. To je spíš takový volič, který to vnímá jako statusovou volbu a kolikrát v mnoha věcech je spíše mírně nalevo. A životní úroveň má střední, ale často s nižšími příjmy. Prostě akademický pracovníci, kapitola číslo 1, mohl bys takhle pokračovat. A ono se ukazuje, že i u nich ta peněženka hlasovala. No, takže jestli někdo někde bouchá šampáňo, tak peněženky
1: musím
2: říct, světa.
1: Rozesmál, otevřel si ve mně moji škodolibost, když si řekl statusová záležitost. Mě to totiž připomnělo status fanoušku Atletico Madrid. Oni, protože Real Madrid, to je ten vítěz věčnej a Atletico je ten věčnej poražený. A oni si vlastně status takový kultovní udělali z toho, že prohrávají. Oni jsou fialovci takový, oni dokážou upřímně oslavit ty porážky, které je stíhají. Zatímco fanoušci Realu slavějí, vítězství, tak oni slaví porážky.
2: A to by nepřišlo od Petra Fialy typu hledáme, vyhlašujeme veřejnou zakázku, projekt, který se jmenuje Jak jsme vyhráli ve volbách a najdete 10 důvodů, jak jsme vyhráli ve volbách?
1: Ne, ne, ne.
2: No tak si otevři e-mail, mně to přišlo.
1: Fakt?
2: No jasně.
1: Tak mě...
2: mě už normálně úřad vlády oslovuje v tom, že mají pocit, že jako ho umím psát, že kdyby náhodou byl nemocen, tak takže to, já mu v podstatě ty dialogy do těch televizních diskuzí napíšu, protože ono je to celkem očekávatelný a je to stále na stejném principu typu o tom to není, všichni okolo jsou žháři, načež zápalky schoval do kapsy a tiše odešel. Ale to teďka letí republikou.
1: No tak na mě zaklepí podle všeho už cenzor Foltín. Já jsem asi vyobcovaný,
2: odfiltrovaný. A nebo musíš najít 15 důvodů, že vyhrál.
1: Jo.
2: Ne, ten je úžasný v tom, že samozřejmě oni si udělají nějakou analýzu, ale myslím si, že se to nakonec povede k tomu, že by kuriozně mezi námi Petru Fialovi vyhovovalo, kdyby Piráti a Starostové kopali ve vládě. Protože on by potom rozjel chudáčka premiéra, typu já tady bojuju za republiku, já tady bojuju za principiální věci. Oni dělají bugr kvůli svým politikářským zájmům a ambicím a tomu já ustupovat nebudu. Klasický martyrovský dilema.
1: No já jsem si dal ještě práci s tím. Já vidím.
2: Ale jsem ztratil slova.
1: No, je to velký drama.
2: Já začínám takovou tu uměleckou polu, já tím i žiju.
1: Já jsem ti říkal, já jsem škodolibostí skoro nemohl usnout a teď vidíš, ty ztrácíš hlas, ale já jsem si dal ještě práci s tím, ono totiž se zase, vlastně ti, co si přáli vítězství Petra Fialy, prostě vítězství koalice Spolu a vládní pětky, tak včetně tvýho cechu politologického a komentátorů, tak se začalo ozývat znovu, že prostě, no tak se nic nestalo pro premiérskou nebo vládní koalici Spolu a vůbec vládní pětku, protože v eurovolbách prostě vládní strany jsou potrestaný. No dobře, tak já jsem si dal tak jako práci zapátrat v paměti a když půjdeme historii do posledních 10 let, tak eurovolby 2014 vyhrálo hnutí ANO z pozice vládní strany. Nasledující eurovolby 2019 vyhrálo znova hnutí ANO z pozice nejen vládní, ale i premiérské strany a musíme říct, že už tehdy se Českem nes antibabišovský hejt. Už byl uhlavním třídním nepřítelem. Takže to jenom za tuhle věc, ale já když jsem pátral tady v té historii, tak jsem viděl jinou věc, asi se spíš podobnost nebo jistou nápovědu, kterou ty eurovolby dali do příštích nebo následujících sněmovních voleb, protože když se vezmeme ty poslední eurovolby, tak tam stejný počet mandátů, nebo předposlední v roce 2019, tak stejný počet mandátů získalo ANO i ty tři strany později sdružené do trojkoalice Spolu. A když jsme viděli jejich téměř plichtu ve sněmovních volbách 2021, tak to bylo v podstatě potvrzení tohohle stavu. Desetinu elektorátů tam získal Tomio Okamura se svou SPD a plus minus to samý získal v následujících sněmovních volbách. Co jsme tam viděli, tak jako dobře bylo vypadnutí ČSSD a komunistů ze sněmovny, ale tu už stejně byli dost redukovaný a jediná disproporce je tam, kterou způsobil Pirstan, prostě který zredukoval Piráty na tři poslance a teď se sami zredukovali na jednoho europoslance. Ale já tam vidím z toho jako spíš velký ponaučení, který ty eurovolby 2019 dali do následujících sněmovních voleb v roce 2021.
2: Je to fakt. Druhá věc je, že tím, jak se teďka děje spousta bouřlivých věcí, tak já si říkám, dřív jsem to bral, že atmosféra společnosti to hodně utvrdí. Teď si říkám, že málo kdo typoval, že tady bude rusko-ukrajinský konflikt, konflikt Gaze. Víš, takový ty výpady na jednou komodit, debata o energiích. Čili jsem přesvědčen, že tohle to ještě může hodně zahýbat. Druhá věc je, že fakt počítám, že tady začne martyrovství Petra Fialy, které bude kombinované. Je to trošku
1: taková... Bude to ještě víc, myslíš?
2: Dá se to vyhrotit. Danuše Nerudová to je důkazem. Prostě teďka to bude taková danušovská politika, typu obklopují nás neonacisté a komunisté a kverulanti, putinovci, pátá kolonie a kolona ve všech dalších sousedních zemích. Tam, kde ne, tak ty vytěsníme. A do toho typu ještě mám problémy ve vládě, když chci dělat tu konstruktivní českou politiku. Kdyby Petr Fiala na nás dal, poslech férovku, nechal se nominovat, šel do Evropské komise, tady to dal třeba Martinu Kupkovi, elegantně po anglicku by odešel, přeformátoval by tu politiku a rázem by ty sněmovní karty mohly být rozdané. Jinak respektive s jinou dynamikou, jinými tématy, byla by tam šance ještě na nějaký, jak se říká, na nějaký reparát a některé věci ještě dohnat a změnit. Teď si myslím, že to bude opravdu utvrzování, protože teď se prostě ukazuje, že typu nešlo to milí voliči silou, tak to zkusíme ještě větší silou, začneme tě utvrzovat, začneme tě jakoby strašit, ale málo kdo z téhle strašící mašinérie si neuvědomuje, že fakt když přijde prostě na otevírání ledničky, na peněženku, na pracovní témata, perspektivu životních nákladů a nějaké nálad pro budoucno, takže prostě ta hra jde stranou a je plně přeformátovaná. Čili jinými slovy ti řeknu, že podle mě ten příští rok rozhodne atmosféra, jestli bude dominovat peněženka a jak na to budeme. A já si myslím, že přál bych nám, aby jsme byli na tom lépe, ale obávám se, že budeme spíš si říkat, typu jsme stejně jak letos a to je v podstatě rozumný. Čili krok od recese.
1: Po to víc uslyšíme od Petra Fiala, jak bohatneme.
2: Tak, přesně. A do toho se začne jakoby tříbit ta nálada toho zahraničního ohrožení. Jediné, co jako velmi komplikuje pětikoalici situaci, že Evropský parlament pod taktovkou Ursuly von der Leyen, já typu, že bude stranovou předsedkyní Evropské komise, velmi spragmatiční. A najednou ti, co tady jsou lepeni jako neonacisté, a kverulanti
1: tak budou přátelé a putinovci, Evropy.
2: Tak to budou lidé, kteří budou aktivně žádáni a aktivně voláni do vedoucích funkcí v rámci Evropského parlamentu, případně dokonce do vedení Evropského parlamentu, aby byly ty cenné hlasy, protože Giorgia Meloni.
1: No ta uspěla, ta vyhrála eurovolby výrazně v Itálii, jasně, ale my jsme
2: jak je teďka
1: tady už je k tomu krásně nakročeno, protože vem si, co se stalo před eurovolbama ze strany stran, nebo většiny stran s výjimkou Pirátů,

0: který je vlastně v kontrastu k těm posledním sněmovním volbám. Ty poslední sněmovní volby byly zajímavý mimo jiný tím, že propad rekordní počet hlasů a opozičních, což mimochodem vyneslo k moci tu Fialovou vládu, Fialovou pětku, která má ve sněmovně menšinu, ač má, teda většinu, ač má menšinu v elektorátu. Teď jsme viděli, bych řekl, pravý opak, protože propadlo minimum hlasů. Vlastně ty strany, které neprošly do europarlamentu, tak paběrkovali kolem procenta, 3,5%. Vlastně nebyl tam nikdo, kdo by měl 4,9, 4,8, jako v těch posledních sněmovních volbách. A což je druhý varování pro vládní koalici, protože pokud tam ty dvě uskupení, čím jsme si motoristy s přísahou a stačilo Kateřiny Konečné a je jasný, že oni budou směřovat ke sněmovním volbám, tak pokud se jim podaří podchytit a udržet tyhle ty hlasy, tak si myslím, že je to velké ohrožení pro vládu Petra Fialy a že oni můžou rozhodnout nakonec o tom, kdo bude ve vládě a kdo bude v opozici.
1: Je to tak? Jen samozřejmě pro ně bude velké dilema potom, jak dál postupovat, protože příběh Pirátů, a nejen Pirátů, těch stran už bylo, že snad situaci, snad jedinou anomálií je TOP 09 Miroslava Kalouska, ale byl matador české politiky, takže to se nedá mluvit o nováčcích, a hnutí ANO Andreje Babiše, které tyhle dva subjekty zvládly okamžitě vstoupit vlastně do politické vládní odpovědnosti. Jinak na všech ostatních se ukazovalo, ať to byla Strana zelených, ať to byly Věci veřejný, ať to byly všechny středové alternativy, teďka nakonec Piráti, že je opravdu krajně nevděční hnedka se do toho pustit, jak se říká zostra, a hnedka ve vládě, navíc ještě samozřejmě v nepopulárním období, ale to si řekněme, že je vždycky, protože prostě ti matadoři vědí a vytáhnou na tebe kýbl hrůz odsouvaných problémů, který teďka řeknou a teď jako nováčku se ukáž a začni tím. Když byla vojna, tak to mnozí ještě znali, že prostě klasický model přišel s projdeš bahnem. Dokud neprojdeš bahnem, nebavíme se dál. Čili ta strategie se bude muset uspůsobit. Kateřina Konečná si bude muset vytvořit uvěřitelnou argumentaci a postup, jak opustit Evropský parlament a jít do poslanecké sněmovny, protože si příliš nedovedu představit, že by to bez ní šlo. Ta prokázala, že to opravdu odmakala, že je výrazná v televizních debatách, že do toho jde zostra. Taky to samozřejmě bude o tom, jaký tým bude mít, protože...
0: No s čím tam půjde, protože samozřejmě, já jsem mluvil s oběma, jak s Kateřinou Konečnou, tak i s šéfem a zakladatelem motoristů Petrem Macinkou, protože mě zajímalo, dobře, eurovolby, ale co potom? A Kateřina Konečná samozřejmě má jedno velký dilema, sice že je šéfkou komunistů, ale to ví, že s nimi do sněmovních voleb uspět jít nemůže. Čili ona bude muset změnit značku, ale ve sněmovních volbách je to komplikovanější, je to 14 krajů. Eurovolby jsou jeden kraj, čili postavíš jednu kandidátku, což není tak problematický, ale postavit kandidátky ve všech krajích už horší je. Druhá věc je to, jak se odpoutat od komunistů a s čím jít do těch sněmovních voleb, jako značka Stačilo se teď zavedla, ale prostě musí se zakořenit ve všech krajích případně. To samý Petr Masinka má plán, že eurovolby bral jako vlastně vstup jeho strany do politických institucí. Europarlament měl být první, to se podařilo nadmíru, vlastně oni počítali s jedním mandátem, mají dva. Na podzim chtějí dostat Roberta Šlachtu do Senátu, no a potom míří na sněmovní volby úplně jasně, ať už Filip Turek bude jenom třeba tváří té kampaně, nebo by i se po vzoru Petra Macha z europarlamentu vrátil do České sněmovny a tak dál, ale jasný, že tyhle dvě hnutí i přes jejich úspěch v eurovolbách nečekaný, teď čekají rozhodnutí, jak dál, jak vlastně přesně naložit s tím intermecem mezi volbami. Přesně tak.
1: Kým chceš být jako tím vyzývatelem a tím černým svědomím typu, ti to neplnili, proto jsme tady my.
0: A je pravda taky, že už před eurovolbami Andrej Babiš zmínil, pochválil vlastně, jako, nebo dal vizibilitu Kateřině Konečné i Filipu Turkovi, jako jsou tady tyhle dvě uskupení a s nimi já se můžu bavit, a tím vlastně tak jako vzkázal i Tomio Okamurovi, s tebou se mi úplně nechce a málo kdo se může divit. Tomio Okamura, to už jsme zmínili, 5,7%, to je v podstatě fiasko taky. To je další volební
1: průser. A hlavně,
0: průser.
1: Že ti tam jede Ivan David.
0: A Ivan David.
1: Jo, relativně neviditelný europoslanec, to jenom prostě dokumentuje, že tam opravdu to tvrdé jádro SPD došlo a dávali to mechanicky svému člověku. Kuriozně teda bývalému sociálnímu demokratovi, ale tak to už mnozí zapomněli a neřeší, ale prostě člověku SPD. Petr Mach a vlastně ten tah, co

0: My jsme původně z toho četli, že SPD Petrem Machem bude chtít vábit zklamané voliče ODS, Svobodných, Trikolory a dalších, tak se ukázalo, že tohle mu sebral Filip Turek. No. A v některých případech Kateřina Konečná, že zkrátka byl málo v debatách a když už se objevil, tak teda ty výkony nebyly nějaké dramatické, že by se prostě řeklo, ovládl debatu, využil svých zkušeností. Jo, prostě o Konečné tam každý věděl a to nejen z titulu toho, že tam byla často jako jedna z mála dám, ale potkávali se, že jo, Danuše Nerudová, Kateřina Dostálová, jí kuriozně ty duely taky pomáhaly, ale dokázala prostě prodat tu svou erudici, dokázala prodat Evropský parlament a dokázala vystihnout témata, tu obavu z ty budoucnosti. No.
1: Ono je zajímavý, ty jsi zmínil, že vlastně dvě strany po svých prvních volbách hned zamířili do vlády pouze, a že to byla TOP 09 a poté ANO, ale tam se ty jejich cesty rozešly opačným směrem, protože TOP 09 poté, co, já bych řekl, fenomenálně uspěla v těch sněmovních volbách 2010 a hned zamířila do vlády a Miroslav Kalousek se stal ministrem financí, tak v podstatě začala oslabovat. V každých dalších volbách sněmovních oslabila, až v těch volbách 2017 bez koaličního parťáka téměř vypadla ze sněmovny. Hnutí ANO šlo má opačnou trajektorii, to po těch prvních svých volbách 2013, po nich zamířilo do vlády, vlastně už jenom posilovalo a vyhrávalo většinu voleb, byť až ty poslední sněmovní prohrálo. A to samý vlastně SPD vstoupila, byť ještě pod jiným názvem, ale byl to Tomio Okamura, vstoupil do sněmovny taky ve volbách 2013 a vlastně už od těch voleb 2017 držel zhruba desetinu elektorátu, ať už národních nebo eurovolbách. A teď vlastně to poprvé prasklo a já myslím, že ten musí hodně přemýšlet, co s tím svým politickým SROčkem dál, protože evidentně se, jak se říká, ledy hnuli.
0: No, stalo se mu to, co předtím on velmi dobře sám předváděl a zvládal. To znamená, využíval lenosti komunistů a sociálních demokratů a občas nutné vládní umírněnosti hnutí ANO. A vstupovalo tam SPD, bralo mimochodem témata, i která ležela na ulici, která opustila ODS. A vlastně lepilo to postupně ze všech koutů a vybudovalo si opravdu kamennou základnu v podobě nějakých 10-12% pod tlakem nějakých 9%, ale v podstatě kolem té desetiny. No a teď se to vlastně vrátilo z boku, že vidí, že Kateřina Konečná prohání tomu jeho Okamuru a vrací mu to, co neuměl Vojtěch Filip, a který už reprezentoval to, co teďka reprezentuje Lubomír Zaorálek, to znamená prostě pohodová, klidná, bohatá léta v poslanecké sněmovně, kdy, když ti to říká najedenej mlsnej kocour, že by se měli chytat myši a vypadá spokojeně a najedeně, tak si řekne, no tak buď se usvědčuješ ze lži a pasivity, anebo seš toho součástí, toho systému. A to se přesně stalo Lubomíru Zaorálkovi, potažmo socdem, kde si myslím, že to teda bude na zásadní obměnu vedení a strategie, jak dál.
1: Chudák investor Jan Barta, viď? To se to tam předplácel a teď takový
0: to se moc nepovedlo, no. To jako tam ta analytika teda úplně nevyšlo a prostě ukazuje se, že jako voliče úplně neobejdeš. Bude se muset asi více zaměřit na Petra Pavla, jestli to znova půjde, jestli ještě ho vpustí, protože to si tam hlídají jiní vlivní důležití hráči. A je to dobré v tom, že prostě SPD to teďka bude nutit, aby taky uspůsobila strategii, obměnila personální ansábl, obměnila tu nabídku, obecně všechno, co prostě vede k pohybu a k nějaké výkonnosti a nutnosti nejet ve stereotypech, tak je prostě dobře. A teda, už nám někdo volá z radu.
1: Foltín.
0: Teda, je to tady. Je to tady. Už nás někdo má. A já jsem si říkal, že tady v této místnosti nesedíme nikdy sami. Ale, nebo myslíš, že Helena Langšádlová nemůže najít něco přihrát
1: se vědavý zkoum? No, myslím, že je to Helena už, protože ta se vrhla taky na boj s Dezinfem. Takže teď je hele, konkurence
0: Dezinfu. Já už opravdu nevím, kdo mě jako osloví a kdy mě zavolají. Ale sám bych do toho šel, mám takových nápadů. Ale zkrátka, jako teď je to dobré v tom, že ten lenivý, napapaný kocour jménem poslanecká sněmovna se bude muset sakra rozhejbat, protože tohle opravdu byl nekulovský styčený prst.
1: A nebo něco nám tady nehraje, jak by řekl neboštík Nekula. No protože mimochodem je to, ty eurovolby jsou fakt velkým překvapením na mnoha frontách, pokud srovnáme dáme si na ty volební výsledky ty průzkumy. Zvlášť pokud si vezmu poslední průzkum STEMu úplně těsně před eurovolbami, který nedal motoristům ani 5% a u nich mají přes 10, tak to se sekli o polovinu dobrou.
0: Nadhodnotili Piráty dramaticky, nadhodnotili SPD.
1: To už je snad tradice tady. Pamatuješ, jak nadhodnotili Piráty tak, že Ivan Bartoš
0: byl skoro premiér?
1: Byl presumptivní premiér, vyrazil si na poznávací trip do Bruselu, kde už se představoval jako premiér a záhy 3 poslanci nebo 4 poslanci.
0: No, není to ideální. Jak se říká, nedělej účet bez Hostinského, natož, když máš za zády voliče. Bude to jako mimochodem hodně zajímavý. No, jinými slovy, přátelé, skončila doba hokeje, začíná doba kopané. Pokud má někdo pocit, že český fotbal tomu neodpovídá, má pocit adekvátní, ale nejdřív nám to předvedou politici. To bude takový okopávání, že proti tomu šatna stanu je idylka.
1: No, když už jsme u hvězdní pěchoty eurovoleb, tak ještě tady máme dvě strany a sice, ty už jsme zmínili Svobodný, já myslím, že ty už by si měli uvědomit prostě, že je to marný totálně a oni mimochodem promarnili velkou šanci, protože Petr Macinka je oslovil ještě před přísahou, že by šli do koalice spolu takhle.
0: Asi nevěří na spolujízdu.
1: No, asi ne, ale měl podmínku, Filip Turek bude volebním lídrem. Oni si mysleli, že mají lepšího volebního lídra a ukázalo se, že se znovu šeredně přepočítali. Takže Svobodní, jestli nechtějí, aby prostě pořád zůstávali někde kolem procenta a marný, nebo jestli si nechtějí udělat biznis jenom z toho, že si sahnou na procento a půl a dostanou to minimum vládních dotací, tak jinak je to k ničemu. No a druhý poražený v tomhletom spektru je Jindřich Reichl, pro něhož vlastně eurovolby byly prvním skutečně volebním testem a on schořel prostě. Ten výsledek je špatný.
0: A muselo to stát hodně peněz podle výlepu.
1: Podle kampaně ho to stálo hodně peněz a vlastně se jenom prokázalo to, co my jsme to zase předpověděli, vidíš. My jsme říkali to, že asi promarnil, jak se říká, momentum toho, kdy na podzim roku 2022, kdy v společnosti a Českem zavládnul ohromný strach z dopadů války na Ukrajině, nejen války samotný, ale samozřejmě té energetické krize a vůbec, jak bych řekl, ekonomické budoucnosti Česka, všechno najednou zdražilo rekordně, inflace, kterou lidi nepamatovali, a Jindřich Reichl to chtěl prostě tenhle ten strach a zlobu zvednout z ulice a z náměstí. Chvíli si sahnul na nějaký až 3,5%, ale nikdy to nebylo víc a s tím, jak se situace sklidnila, ne že by byla dobrá, to rozhodně ne, ale prostě už takovýhle strach Českem necloume a ukázalo se, že já myslím, že on je za svým zenitem, který nikdy nebyl moc vysoký, ale že teď už to je bez šance.
0: Je tam to, co se naplnilo, když jsme se tady o tom bavili, že tam chybí ten scénář B. Víš, že tam bylo vždycky já a nebyly tam ty návrhy řešení, protože jsem za to rád, že český volič dokonce, i když je opravdu hodně protestně, hodně radikálně naladěn, tak stále je v něm zakódováno typu jako bořením, nikdo ještě nic nevystavil. Neboli chceš bořit, tak mě řekni, co tam bude stát jiného a jakou to bude mít logiku a proč to má mít moji podporu a můj zájem. To se nekonalo. Na druhou stranu, myslím si, že si to můžou vyhodnotit, že porazili sociální demokracii. Socdem, pardon.
1: Počkej, to je fialovský vítězství, chceš říct, ne? Takový,
0: je to takový, jako je to hodně podobný, možná slaví podobně, ale mimochodem, co Jana Wolfová? To už je 1005. prohra, ale něco mě říká, že Jana Wolfová to nevzdá.
1: Počkej, pro ní se každou prohrou otevírá cesta k lepší budoucnosti a k jiný budoucnosti, takže já ti říkám, že ta si velmi záhy koupí jinou stranu.
0: Já myslím značku Spolu, že bude něco jako Společně, jako Spolučer, ale to je až jako legendární. S Petrem Hanigem, věčným to kandidátem na všechno, to je za mě jako hodně legendární a musím říct, že co mě teda potěšilo, a to je druhá chvála s písničkou za českým voličem, respektive třetí, protože první byla za volební účast, kterou vyšší a pro mě překvapivě je vyšší, já jsem fakt byl u těch 33, a říkal jsem si, asi víc to lidi nevybičuje, bohužel, ale fakt díky za to. Druhá věc, a to velká chvála, že opravdu promlčet se prostě v kampani nemůžete, že vás to dožene a že vás volič potrestá, to mě velmi těší. A třetí, že jsme sice smrmanovský národ, já ho tady velice rád cituju a schutí, to je neskutečně moudrý a na všechno pasující vedle díla Jaroslava Haška a Mňačkova je chutná moc, A tady se ukázalo, že naštěstí recese nezvítězila, že všichni takoví ti trolové, mourci, mimozemšťani odjeli s nepořízenou, což mě opravdu velmi těší, protože tam to je prostě kverulování z principu. A na to jsou prostě hitparády, dejme tomu politického humoru, klidně bych udělal nějaký Sokolov číslo 2, ať si tam jezdí. A to je několikadenní happening, proč ne? Ale při volbách mi to přijde trošku škoda, promarněná šance se k něčemu vyjádřit a nějak konstruktivně zkusit zmotnit svou vůli. A jsem rád, že tentokrát s nepořízenou, že se prostě, že je dobrý, když je sranda neplacená, blbý je, když si ze srandy chce někdo dělat biznis.
1: No, první povolební férovka, uvidíme vlastně, co se v návaznosti na volbě ještě stane, protože už jsme tady naznačili několik stran, pro který je to průšvih a který možná budou měnit vedení, který možná by mohli vystoupit z nějaké koalice. Těžko říct.
0: My jsme jako úřad práce, čověče.
1: Úřad práce.
0: My už jako profesionální děláme z lidí nezaměstnaný.
1: No, ale úřad práce oni neskusejí, protože nic neděsí politiky tak jako český trh práce. To tím můžu garantovat a hlavně jeho honorování.
0: Je to fakt, ač nám samozřejmě poradí, že slyšeli jsme mistrování z minulých týdnů, jak prostě zavře se určitý sektor a lidi si najdou práci.
1: No jasně,
0: sami
1: přece to se nic neděje, ztratíš práci, je to úplně v pohodě.
0: A teďka bude docela zajímavý, protože se objeví nemálo nezaměstnaných až nezaměstnatelných a něco mě říká, že ta státní správa zase bude potřebovat analytiky na kde co, pozorovatele a zmocnit se pro co a opět kde co. A kouzelný bude, podobně jak Marian Jurečka záhadně pár dnů před volbami našel peníze, zase náhodou až od září, těsně před volbami krajskými a senátními, ke zvýšení mest veřejné správě nebo sféře, což mě teda zaujalo, že najednou peníze jsou.
1: Ale to stačí pořádně ten rozpočet otevřít jako peněženku, víš? A on tam vždycky dole na dně někde v růžku něco najdeš.
0: Je pravda, že Marian Jurečka by mohl mít nějaký speciální pořad typu hospodaříme s peněženkou, aneb do důchodu pěkně hubeně, zdravě a veselé. A jemu bych to docela věřil, on to umí vždycky podat, ale musím říct, že teda tak šalomoucky, abych to oznámil před jedněma volbama, naplánoval to před druhýma volbama, kdy shodou okolností se dějou dokonce dvou volby, že jo, krajské a senátní. A stejně to nedopadlo, nezmotnilo se to v nic. To je hodno ale lidovce Mariana.
1: No, to je podobná rafinovanost a náhoda jako soudy Andreje Babiše hele, před volbama. No každopádně, vidíš, máme první povolební férovku a můžeme konstatovat, že za 3,5 měsíce už nás čekají další dvě volby.
0: Nuda nebude v téhle zemi.
1: Nuda nebude, takže uvidíme, co se bude dít. Nuda to rozhodně nebude, jak si řekl. A letní okurky a okurková sezóna nebude, spíš budou ty pěkně kyselý zavařovačky směrem ke krajským a fakt senátním volbám na podzim.
0: Je to fakt, držme si palce a mimochodem uvidíme, jak začnou teďka tanečky o evropského komisaře v nejbližších týdnech, protože ač nám říkají, že čas je, tak není a samozřejmě intenzivně se vyjednává právě teď a právě střídavě v Bruselu a Štrasburku. Takže no, sledujte pečlivě, kdo jede na západ, v jakém voze a v jakém voze a s kým sedí Danuše Nerudová.
1: Podle mě Ursula von der Leyenová, šéfka Evropské komise, už zjistila, že s Green Dealem nemá vůbec nic společného a diví se, kdo to vůbec schválil.
0: A ta částka taky nesedí.
1: Zdravím posluchače.
0: Pevné nervy, díky, že jste a že jste s námi.
2: Posloucháte Radio Xaver.
3: Vatikánská banka předpokládá, že sedí na velké množství zlata. Ono ano. Stačí se podívat.
4: Když to neboli sedí. Ústav pro náboženské skutky se jmenuje ta banka, tak v originálním jako názvu. To je takové zajímavé, ano.
3: No ne, asi to nebude mít na cenu zlata, ale ten papež rozhoduje, co bude jednotlivé ty kroky. To jsem já četl v ano. tisku i v tlači, to psali, že rozhoduje, co se bude dít, dělá téměř politická lomeno manažerská rozhodnutí. Může se stát, že teď, co bude zvolený nový papež, a to bude brzo, že řekne, tak vyprodáme prvně zlato, už to není moderní, chci být tím chudobným papežem o vodě a chlebu, a vrhne Vatikánská banka na trh všechno zlato, které má. Může se to stát? To je pohádka, ale řekněte.
4: Nemůže. Já myslím si, že Vatikánská banka by potřebovala zásadní reformu. To určitě. Má velké problémy.
3: No to říkal už František, ale...
4: No, to poslední papež, který se o to pokusil, byl Jan Pavel I., takzvaný smějící se papež. který se snažil udělat reformu Vatikánské banky a po 33 dnech svého mandátu zemřel náhle na zástavu srdce, přestože byl plně zdrav. A 14 dní předtím postoupil komplexní kontrolu a nikdo z rodiny nikdy nezmiňoval, že měl problémy se srdcem.
3: Dobře, to se může stát. Nebudeme tady vytvářet žádné konspirační,
4: ano.
3: Protože jak nám říkala
4: Julie. Ale jsme Fix TV, můžeme
3: říct. Můžeme, ale jo. To je takové už složité. Už jdeme za roh. Víte co, někdy bychom to mohli udělat jako téma, protože to, co
4: Vatikánská banka, pardon, že vám to skáču, je veliké téma. Veliké téma, má velký přesah do praní špinavých peněz, dokonce do fašistické, nacistické historie, do vlastně netransparentních vztahů s Evropskou unií. Dneska je to velké téma.
3: Řekněte mi, je to tak, že tu Vatikánskou banku ve skutečnosti řídí jeden člověk a to je papež?
4: Vatikánská banka má v čele vždycky nějakého vybraného bankéře, ale samozřejmě tento bankéř, který je velmi jako pečlivě vybrán, aby uměl ty věci dělat, jak je potřeba, tak samozřejmě, že podléhá tomu papeži, který má to finální slovo.

hlavně, že vyhrávám barvemi. Zase jsem šťastný jak lež. Co po mně chceš? Pravdu či lež? Zkus ty dvě rozeznat a pak se směj. Barevný svět.

0: co bude, až tady nebude, co bude, až tady nebude,
1: to je mě pitomá show,
2: blábová show,
1: šaškové jdou,
2: barevnou naději víc získat z ní,
1: hledáme brod,
2: uprostřed vod,

Blasku. Petr Haničinec se v mém životě objevil ještě v Brně v rádiu, kde se mi dostala do rukou nahrávka povídky Oty Pavla Povedený tatínek a já v jeho podání. Posléze to vyšlo na gramofonové desce, kterou umím celou z paměti. Velmi se mi líbilo, jak to Petr Haničinec namluvil. Znal jsem ho z filmových rolí, z televize, o jeho osobním životě jsem nic nevěděl. Ani jsem se jím nezabýval a kdyby po mně někdo chtěl, abych vyjmenoval 10 svých oblíbených herců, možná bych si na něho ani nevzpomněl. Bylo to v období, kdy měl za sebou složitou dopravní nehodu, stále jezdil sám v autě a tak jsem ho jednou pozval do svého pořadu v Brně. Opravdu přijel, byl bezvadný, povídali jsme si o herectví, rolích, také o politice a brzy jsme se dostali k Otovi Pavlovi. Dvě povídky tam dokonce přečetl a já z toho měl až dětskou radost. Pozval mě do divadla na Fidlovačce do Prahy, kde hrál v představení Šumař na střeše. Já tam jel, po představení jsme se potkali a bavili se o naší společné lásce, Otovi Pavlovi. Pozval mě do Bratronic na Berounsku, kde v té době bydlel, abychom si prý mohli pořádně popovídat. Asi za 2 týdny jsme se tam vypravili s fotografem Jaroslavem Rácem, abychom udělali reportáž o tom, jak dnes žije. Samozřejmě jsme mu to řekli předem a on souhlasil. Při té příležitosti si posteskl na mizerný důchod a málo příležitostí si přivydělat. V duchu jsem si řekl, že na to budu myslet a asi 2 měsíce poté jsem dostal v Tišnově, respektive v Předklášteří, zakázku u příležitosti otevření areálu na prodej stavebních strojů. Majitele jsem trochu znal a ten mě požádal, jestli bych si nevzal na starost program, že tam budou pozvaní obchodní partneři a potenciální zákazníci. Poté bude raut. Na nádvoří by mělo být pódium, kde by se měl program odehrávat, raut pak měl být v jedné z hal. Pustil jsem se do přípravy, zabezpečil ozvučení, Věru Špinarovou s kapelou brněnské muzikálové hvězdy. Nádvoří areálu má na jedné straně plot, za ním teče řeka Loučka, která se po pár metrech stéká se Svratkou. Měl jsem v hlavě Petra Haničince a tak jsem panu majiteli navrhl, že by bylo fajn, kdyby našel v rozpočtu ještě nějaké peníze, protože by se mi líbilo, kdyby tento skvělý herec právě v těchto místech zarecitoval báseň Vítězslava Nezvala Na břehu řeky Svratky. Ve skutečnosti jsem myslel spíš na to, že by si Petr mohl přivydělat. I o tom je někdy show business. Panu podnikateli se myšlenka líbila, řekl, že to bude pěkná tečka programu, navíc lidé se s ním budou chtít fotit, tak ještě koupíme CDčka s povídkami Oty Pavla, aby si je od něj mohli nechat podepsat. Petr Haničinec byl nadšený, přijel ten den už dopoledne, byli jsme spolu v Tišnově na obědě, jeli jsme se podívat do areálu, já mu ukázal, kde bude mít židli a kdo mu pomůže do schodů. Vše bylo připravené, aby jako zlatý hřeb programu zazářil. Proběhlo muzikálové představení, poté jsem vyhlásil přestávku, aby se lidé podívali na stroje. Pak zpívala Věra Špinarová své největší hity. Nádvoří bylo našlapané, lidé byli nadšení. Když Věra dospívala, vylezl jsem na jeviště a ohlásil zlatý hřeb programu, že přijde něco, co se k místu vztahuje, že přichází herecká legenda Petr Haničinec. On přišel, začal recitovat, a po prvních 2 větách bylo náměstíčko prázdné, všichni odešli na raut. Došlo mi až posléze, že společnost, která si přišla prohlédnout traktory a bagry, se o poezii příliš nezajímá. Naštěstí se před jeviště postavili muzikáloví zpěváci i Věra Špinarová se svými muzikanty, takže Petr Haničinec nerecitoval do prázdného prostoru. On recitoval s prožitkem naplno, jako by bylo plno. Jeho krásný a pohnutý hlas se nesl prostorem. Věra Špinarová mi potom řekla, že jí u toho mráz běhal po zádech. Petr Haničinec dorecitoval, uklonil se, já ho doprovodil do šatny, omluvil se mu a vyčítal si, proč jsem ho nezařadil na začátek. Ale on to vzal s nadhledem, dokonce mi poděkoval a v klidu odjel. Nicméně já to dlouho považoval za svou chybu a abych to odčinil, pozval jsem ho do svého křesla pro hosta. On se ale necítil dobře, tak z toho sešlo. Zastavil jsem se za ním po nějaké době v Bratronicích
Ale to už byl jiný Petr Haničinec. Byl útočný, ostrý, ani ne vůči mně, ale zbytku světa. Pochopil jsem, že o návštěvy nestojí, tak jsem se rychle rozloučil. Tehdy jsem ho viděl naposledy. Nicméně jsem s ním často. Povídky o ty Pavla mám v telefonu, iPadu, prostě všude. Pouštím si je v letadle a často myslím na to, jak v Tišnově v předklášteří recitoval Na břehu řeky Svratky kvete rozrazil. Věra Galatíková nádherně voněla a děkuji osudu, že mi ji na chvíli přivedl do života. Když jsem mýval v Brně v divadle svoji show, občas se dostavil pocit, že si do talk show zvu hosty dost neuspořádaně, byť mezi nimi byly i velké osobnosti. Ale jelikož jsem to chtěl nějak ozvláštnit, začal jsem si tu a tam zvát páry. Jednou Václava Hudečka s manželkou Evou, pak Jiřího Suchého s Jitkou Molavcovou, občas i trojci jako Hanu Hegerovou s Michalem Horáčkem a Petrem Habkou. Nestačil jsem se divit, jak tito lidé byli ochotní jet do Brna za nějakým splašeným moderátorem a cítil jsem zvláštní druh odpovědnosti. Besedy s dvojicemi probíhaly zejména v G-studiu, což bylo dřívější studio Českého rozhlasu v Kounicově ulici, kde šéfoval Petr Gazdík. Právě tam jsem si s velkou trémou pozval Věru Galadíkovou s jejím manželem Ladislavem Frejem. Nebylo složité je přemluvit, oba jsou z Moravy, měli tam kontakty a po skončení naší show pokračovali na rodinný výlet. Bylo to velmi milé, už si nepromítnu nic z toho, co probíhalo na jevišti, ale příznivý dojem přetrval. Nepsali se scénáře, nedělali se záznamy, takže se to dnes ani nedohledá. Já navíc nepatřil ke zkušeným moderátorům, asi to bylo i blbé, nicméně moji slavní a vážení hosté mi to nikdy nedali najevo. Do pořadů jsem se snažil zvát i brněnské herecké hvězdy, aby tam nebyly jen ty z Prahy, ale moc to nefungovalo, ať jsme se snažili jakkoliv. Pražští herci, známí z televizní obrazovky, své brněnské kolegy spolehlivě zastínili. Až na pár výjimek, jako byli Zdeněk Junák nebo Zdena Herfortová. Ale u ostatních to skřípalo. U návštěvníků o ně nebyl příliš velký zájem. Publikum tyto lidi znalo, mohlo si na ně kdykoliv dojít do divadla. Spoustu jich vydávala pravidelně u Stanislava Moši v městských divadlech. Průměrný divák prostě chce vidět hvězdu, kterou zná z televize a s tím se nedá nic dělat. Věra Galatíková s Ladislavem Frejem takovými hvězdami byly. Navíc ještě pocházeli z Moravy, takže tam byly splněné oba momenty. Přišla na ně spousta diváků, v sále bylo plno, lidé byli nadšení a já také měl pocit, že se to povedlo. Zcela spolehlivě jsem poznal, že se večer vydařil a to také díky své mamince, která se sestrou na mé pořady chodila. Když máma řekla, že to bylo pěkný, tak jsem věděl, že se jí to nelíbilo, že to nebylo pro ni, že jí to nebavilo. Když mi ale tehdy řekla, že paní Galatíková byla bezvadná a vzpomínala na historky, které vyprávěla, byl jsem spokojený. Bylo jisté, že se jí to opravdu líbilo. Pak jsem nastoupil do Frekvence 1 a někdy na podzim v roce 2000 jsem seděl v restauraci Gourmesa v divadle na Vinohradech. Najednou tam vešla Věra Galatíková, hned mě poznala a vzpomínala, jak to tenkrát bylo v Brně fajn a jak ráda na to vzpomíná. A pak mi navrhla, jestli bych s ní nejel na besedu a že by jí bylo milejší, kdyby u toho byl moderátor, který by jí kladl otázky. Souhlasil jsem a hned druhý den jsme jeli. Zajel jsem autem do myčky, vyluxoval ho, vysypal popelník a teprve poté jsem jel do hostivic k jejímu domu. Zazvonil, ona vyšla, nasedla a zeptala se, o čem tě mám, Lubošku, vyprávět? Vyrazili jsme, ona začala v hostivicích vyprávět, první pauza byla až někdy v polovině naší cesty u Pelhřimova, kde jsme tankovali. Užíval jsem si to a nemohl uvěřit, že ten krásný hlas mám na pár hodin jenom pro sebe. Vyprávěla mi o režisérech, kolegyních a kolezích, bylo to moc milé a byl to koncert pro jeden krásný hlas, hlavu plnou vzpomínek a pravé lidské moudrosti. Za celou cestu jsem řekl jen 5 slov. Promiňte, mně se chce čůrat.
Nikdy jsem nic takového nezažil. Chvíle s ní byly jako pramínek čisté vody. Všechno, co vyprávěla, mě zajímalo. Na představení pak bylo vidět, jaký lidé mají rádi, že je to hvězda hvězd. Dojeli jsme domů, ona mi řekla, že bude ještě jedno takové představení, že mi zavolá podrobnosti. V tom termínu jsem měl jet někam do jižních Čech na besedu s Jitkou Zelenkovou. Ale jelikož jsem se nechtěl o paní Galatíkovou připravit, požádal jsem kolegu, aby s Jitkou jel on. Ona mě od té doby neměla ráda, ostatně ani jsem se tomu nedivil, asi by se mě také dotklo, kdyby mě někdo vyměnil za někoho jiného.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek, náš den, a já jsem tady byl 14 dnů bez vás.
2: Jak jste přežil, Xavere?
1: Vy jste mě odložil normálně jak do dětského domova. Na 14 dnů.
2: No, ale teď jsem natěšenej. Nebudete věřit, jak.
1: Já taky jsem natěšenej. No, a dneska ráno jsem přijížděl a na parkovišti říkal jeden pán, že každý idiot dneska nosí kšiltovku. Tak jsem si tady vyhrával ve skladu nějak.
2: No vidíte, jak to umíte potvrdit, no. Co?
1: A je to, vypadám aspoň jak řidič kamionu nebo něco takového?
2: Spíš multikáry.
1: Multikáry?
2: Multikáry.
1: No to oni tady mají, jak mají ty vlaky pod nama. A já jsem je přemlouval, aby oni mají tu ještěrku, ale nepůjčili mi to.
2: Ne?
1: Ne.
2: Jste mohl mít brigádičku letní, ne?
1: Tak já mám v tom Tesku.
2: Jo. Ale už teď to není potřeba, my bohatneme všichni, takže...
1: No,
2: už se na to vyprdněte.
1: Počkejte, na toto já mám dneska na vás zásadní dotaz, na vás vzdělanýho člověka, ale musím vám říct informaci, kterou si pro vás šetřím od minulého týdne.
2: Ne.
1: Představte si, pane Holče, já jsem vám měl sen. A je to vždycky nebezpečný. A sen, prostě Šlachta se stal ministrem vnitra. Ale tam, počkejte, tam figurujete vy.
2: Ne, Xavere, no. Počkejte, to brzděte, to neříkejte, protože někdo, napadá mě třeba takovej jistý Petr Fiala, jestli ho znáte, ten by mohl dostat infarkt nebo mrtvici nebo obojí najednou z tohohle.
1: No jasný, ale toto byl zatím sen, já myslím, že to není vůbec nemožný, jo. Ale normálně jsem v tom snu...

0: mezičase se, pane poslanče, změnila situace, to mě asi dáte za pravdu, a do České republiky přišlo obrovské množství občanů Ukrajiny. Dokonce někteří lidé by si mohli myslet, a já to čtu na sociálních sítích, že je to téměř invaze. Protože kam se podíváte, tam narazíte na Ukrajince nebo Ukrajinku. Není to tak, že v rámci toho by ten pakt mohl fungovat jinak, že bychom mohli říct, tak dobře, my jsme tady dali domov, živobytí, sociální dávky, zabezpečení a bezpečí stovkám tisíc Ukrajinců, tak teď už jsem ty problémové v uvozovkách migranty neposílejte, my máme plno.
1: Ale tuhle dohodu nikdo s Evropskou unií neudělal.
0: Jak to?
1: Tuhle tu námitku a vlastně tenhle ten fakt z naší vládnoucí garnitury nikdo neudělal a neřekl. Jo, tudíž já jsem to řekl na začátku, netýká se to ukrajinských spoluobčanů, který sem přišli. Ty jsou z toho vyjmutí. To nejsou, to jsou, to totiž jsou migranti, kteří jsou z váleční zóny. Jo, my jsme je přijmuli, pomohli jsme jim, což je super, naši občané se zachovali skvěle, udělali jsme pro ně všechno, ale ty nejsou součástí toho migračního paktu, který je podepsal, který podepsal Vít Rakušan.
0: Přesto, ten billboard, který tak obhajuje do poslední kapky krve Tomio Okamura, přijde vám to, pane Dlasku, jako přestřelené? Pověsil byste si to na plot vašeho domu?
1: Nepřijde mi to přestřelené, opravdu to vnímám jako apel.
0: Pověsil byste si to na plot vašeho domu?
1: Nepověsil, protože si na svůj plot nebudu věšit žádné plakáty, ale stojím za tím plakátem.

pozvaná, když sedím v samotě jak matka bez dětí. Proč se zavíš, když byla svraná?

Strojky tvejch chichotů s jejími nad pílem. Já myslím teď na tebe, moje milovaná, a jsem tou pouští, který schází mana, samotou trestanej stoletím za chvíle.